0: Posloucháte Noční proud.
1: Dnes s Iljou Kučerou mladším. Český rozhlas Dvojka.
0: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám, přátelé, společnost dělá Dvojka, jsou 2 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu pořadu Českého rozhlasu Hradec Králové.
3: Návštěva. Portréty zajímavých osobností východních Čech.
4: Patří k nejmladší generaci českých dirigentů. Od září bude novým šéf-dirigentem Filharmonie Hradec Králové. Jiří Habart, kterého vám představím v dnešní rozhlasové návštěvě. Jiří se narodil v roce 1992. Vyrůstal v Litomyšli, kde chodil i do základní umělecké školy. Svou hudební dráhu zahájil jako houslista už ve 12 letech. Kristova léta mu ale přinesla novou výzvu v Hradci Králové. Jak je na ní připraven a jak se seznámil s novým prostředím a městem pod Bílou věží? Co nového by rád do Filharmonie přinesl a co ho v nejbližší době čeká? I o tom v dnešní rozhlasové návštěvě, kterou pro vás připravil Karel Sladký. Mimochodem, Jiří Habart není žádným nováčkem. Spolupracoval s Londýnským symfonickým orchestrem, s Filharmonií v Hamburku a s mnoha filharmoniemi v Česku. Filharmonii Hradec Králové čeká v letošním roce výrazná změna. Po 8letém působení Švýcara Kaspara Zendra stane od sezony 2026-2027 na pozici šéf-dirigenta český umělec Jiří Habart.
5: Dobrý den.
4: Co jste říkal na to, když vás Filharmonie oslovila právě pro tento post?
5: No rozhodně jsem neříkal ne.
4: To je jasné.
5: Bylo to milé překvapení samozřejmě, opravdu překvapení, já jsem to nečekal. Zároveň jsem byl v období, kdy jsem si přál mít takový post a mít orchestr, o který se můžu starat a získat nové zkušenosti a něco budovat. Takže to přišlo krásně pravý čas.
4: Byl to třeba i čas na změnu, že jste si řekl, že je potřeba nějaká umělecká změna ve vašem životě?
5: Přesně tak to bylo. Já jsem v loňské sezóně ukončil angažmá v Národním divadle Moravskoslezském v Ostravě. A teď právě, a co dál? Samozřejmě člověk má nějaké koncerty nasmlouvané, ale taková ta trvalá práce nebo pravidelné angažmá vlastně přišlo tady díky Hradci, takže se to tak hezky překlenulo do nové etapy.
4: Jak jste měl možnost do té doby poznat Filharmonii Hradec Králové?
5: Já jsem znal Filharmonii díky jednomu CD, co jsem měl doma, když jsem jako mladší chlapec hrál na housle a kupoval ještě CDčka, že? Tak vím, že jsem měl doma Slovanské tance s Filharmonií, to si pamatuju, a pak jsem dlouho nějak o to nezavadil, o orchestr, až vlastně v loňské sezóně přišla první nabídka na to se seznámit a měli jsme první společný koncert někdy v dubnu až teprve. A už po tom prvním koncertě jsme začali tak nějak uvažovat a plánovat, že by z toho mohlo něco být.
4: Takže teď je to takové to seznamování, oťukávání.
5: No, to bylo vlastně, my se známe víceméně krátce, opravdu. Po tom prvním koncertě jsme měli ještě, tuším, 3 různé koncerty v rámci Smetanovy Litomyšle, České Třebové festival a různé další projekty. Takže to seznámení bylo v rámci asi 3 koncertů v minulé sezóně.
4: Pane šéf-dirigente, kdy se oficiálně ujmete funkce?
5: Oficiálně to bude od příští sezóny, ta smlouva započne, že my už samozřejmě plánujeme, my už diskutujeme, to není, že by se už nic nedělalo, nebo ještě nic nedělalo, ale to je vždycky rok dopředu s managementem a dramaturgem a panem ředitelem řešíme, co budeme hrát, koho oslovíme už teď samozřejmě, takže už se na všem pracuje, ale oficiálně to bude vlastně od září, kdy budu mít inaugurační koncert, někdy za počátku září, na který samozřejmě všechny zvu. Budeme tam hrát fantastickou věc, kterou ještě nebudu prozrazovat, ale určitě potěší všechny posluchače.
4: Budete navazovat na už vybudovanou tradici v Hradci Králové ve Filharmonii. Jaká výzva je to pro vás? Jaký nový impuls byste chtěl přinést orchestru?
5: Tak orchestr je ve velice, velice, velice dobré formě. Opravdu tam máme možnost pracovat, my jako dirigenti, teda myslím, máme možnost pracovat opravdu s výbornými hudebníky a skvělými lidmi především také, to je důležité. Ta aura toho orchestru je nebývale krásná, to nebývá často u českých orchestrů. Takže je to radost a samozřejmě ta moje práce spočívá v tom, je pokud možno umělecky posunout k přesvědčivější interpretaci všech možných slohových období, k barevnosti toho orchestru, k tomu je stmelit, aby opravdu ty hudební zážitky byly přesvědčivé a ty lidi, i když třeba hudbě moc nerozumí, tak aby opravdu cítili, o čem se hraje a mělo to co největší sdělení pro to publikum.
4: Jak to chcete udělat? Máte na to nějaký svůj vlastní klíč?
5: No, nemám, to jsem nečekal takovou otázku.
4: Nebo tak
5: to chci udělat, mám hodně, ale je to prací, je to muzikalitou, je to pracování s tím zvukem, který obdržíte od orchestru na zkouškách a teď ho modelujete, teď vlastně měníte kurz plavby, co se s těmi tóny všechno dá dělat, jakou atmosféru by mohli obsahovat, potom samozřejmě řešíte ty základní věci, jako je souhra, intonace a tak dále, takže já taky dost improvizuju. Já na to nemám nic připraveno, to je prostě, začne se hrát, něco slyším a s tím pak pracuju.

0: S Jiřím Habartem, novým šéfdirigentem Filharmonie Hradec Králové, o jeho plánech, životě i o tom, co ho těší. Karel Sladký přehrál, hezký poslech.
1: Jaká je podle vás nastupující dirigentská generace?
2: Já si myslím, že vůbec ta dirigentská škola česká je na fantastické úrovni. Odjakživa snad. Vůbec my čeští umělci, já to nejenom dirigenti, ale i instrumentalisté, skladatelé, to je úžasný, co my tady máme v té malé republice. A dirigentská škola, když to vezmu trošku obšírněji, samozřejmě pan Bělohlávek vychoval spoustu vynikajících dirigentů, kteří jsou i ve světě. Jeden z nich mě ji učil, takže jsem jakoby, nebo vlastně dva z nich Bělohlávkových žáků mě učili, takže jsem obdržel takzvanou tu českou školu, technickou, myslím, co se týče gestikulace a tak dále. Pak samozřejmě člověk musí najít sám sebe, nikoho nekopírovat, to je cesta nejtěžší. A vy jste se ptal na tu mladou generaci. My máme hromady dirigentů vlastně ve střední generaci a poměrně dost i v té mladé, nebo mladší, já nevím, jestli se mám počítat ještě, jestli tu mladou, a pak jsou ještě samozřejmě mladší, co jsou na školách a tak dále. Takže ano, my máme jich dost takových 4-5, řekněme, funkčních dirigentů, kteří už jsou nějak zaběhnutí a znovu zváni k orchestrům, operním domům. Potažmo třeba už se dostávají za hranice, tak to jsme asi v té mladé generaci, tak 3-4, no.
0: No já nevím, kam se počítáte, vy klidně řekněte, kolik vám je.
2: Mně je 33, tak to je taková ta ještě mladší asi generace, no, taková ta začínající, dá se říct. Hmm.
0: A v Kristově věku člověk přemýšlí i o té dosavadní umělecké činnosti, o svém uměleckém životě a působení, o tom třeba, co by ještě chtěl, co dokázal. Jak to máte?
2: No, tak to přemýšlíme od té doby, co jsme začali hrát na nástroje, nebo pak změnili profesi. Já jsem byl houslista, tak pak jsem přesídlil. A člověk přemýšlí stále pochybuje, stále nevíte, co život přinese, je to taková nejistá lávka, to dirigování může klidně skončit za pár let, může se stát, že to třeba jde, pak to nepůjde, že orchestry už s vámi nebudou chtít třeba hrát, nikdy nevíte, co se může stát, jo? Nebo samozřejmě asi se to nestane, ale není nic jistého, takže člověk přemýšlí, samozřejmě já přemýšlím neustále, co dělat lépe, začínám vždycky u sebe, i na těch zkouškách s orchestrem nebo kdekoliv, kamkoliv jedu, u své přípravy, u toho, to se těžko popisuje, ale to je tak na hlavu práce svým způsobem, ohledně psychologie, ohledně poradit si se všemi těmi aspekty, které se na vás hrnou od hráčů, potom ještě třeba v opeře, to je ještě diametrálně odlišné, takže já neustále přemýšlím, jak to dělat lépe, jak každá zkouška vlastně s orchestrem mi ukáže, co příště dělat jinak, líp. Naopak, co třeba už funguje, když něco řeknu, obdržím zvuk, se kterým jsem spokojen, tak ano, fixuju, tak tahle volba slov třeba zafungovala. A pak zase mě to ukáže, každá zkouška, tohle už příště říkat třeba nemusím, nebo to říct jinak, aby tomu porozuměl ten člověk. Je to neustálý hledání, to na celý život.

0: rozhlasové návštěvě představujeme Jiřího Haparta, nového šefdirigenta Filharmonie Hradec Králové.
1: Dá se stále to dirigování posunovat někam dál a dál?
2: Ano. Vy můžete těmi gesty neustále hledat. Já stejné místo nikdy neukážu stejně, vlastně i na zkouškách, i na koncertě, když ten koncert opakujeme, tak já nikdy neukážu nic stejně, většinou, jo? A nebo naopak zkouším vědomě opravdu nějaké místo, chci třeba, aby znělo například ostřeji, tak bez těch slov to zkusit ukázat, jestli ten hráč zareaguje. A v dalším místě si najednou vymyslím, že bych to chtěl jinak na koncertě, ale nenazkoušeli jsme to, tak to zkusím ukázat opravdu levou rukou, pravou, jiným gestem, jinak nějak si chytnu tu jejich pozornost a čekám, co se stane. Je to takové nepopsatelné řemeslo. Samozřejmě, no, takže stále člověk hledá a ta technika třeba u mě se mění a nemám hotový svůj dirigentský styl. Stále, po každý dirigu jinak. Jako nějaký základ tam je stále stejný, ale hledám a zkouším to uvolňovat, zkouším experimenty, někdy i šílené věci a čekám, co se stane, jaký zvuk se mi vrátí.
1: Zatím to vyšlo, předpokládám.
2: Jo, zatím to vychází.
1: Budete hodně experimentovat i tady v Hradci Králové.
2: No určitě ano, no vlastně má experimenty denně, takže a funguje to, vlastně se mi vrací to, co člověk by chtěl, ukážu a vrátí se, že opravdu jsou vnímaví. Takže pak se zase sklidním a zkouším něco jiného a vy těma rukama můžete docílit spousty věcí i právě té atmosféry. A to už potom do toho používáte, že i výraz obličeje, nebo důležité je to cítit vevnitř, to, co chcete slyšet. To jsou magické věci vlastně, jo, mezi dirigentem a orchestrem, nepopsatelné. A kolikrát, když je dobrý orchestr, tak vy máte jenom představu, třeba, že to chcete slyšet, já nevím, temně nebo mysteriózně a stačí to jenom cítit v těle, v představě a teď ty ruce vám to nějak sami udělají a ten hráč to, nevím jak, vycítí vlastně beze slov. Že vy se na ně jenom podíváte a oni pochopí z toho vnitřku, když to máte přesvědčivě v sobě, tak se to dá představit do těch hráčů.

0: rozhlasové návštěvě představujeme Jiřího Habarta, nového šéfdirigenta Filharmonie Hradec Králové.
1: Nakolik jste měl možnost seznámit se s Hradcem Králové, s městem pod Bílou věží?
2: No, zatím ne úplně důkladně. Základní budovy mám prochozené, i přírodu a centrum, ale ještě potřebuji na to mít víc volna, abych si to pečlivě ještě prošel.
1: Připomeňte, odkud pocházíte.
2: No, tak různě. Já jsem se narodil ve Frýdku Místku, takže tam jsem žil, teď žiju v Ostravě, zároveň jsem ale celé dětství vyrůstal v Litomyšli, takže tam jsem začal do Zrušky chodit, takže Litomyšl, potom byla i Kroměříž, škola, pak Brno a ty zase Ostrava, takže ty východní Čechy mám v krvi taky.
1: Také, ale bude to asi velká změna, ne, z Ostravy do Hradce Králové?
2: Tak já se stěhovat nebudu, to není potřeba. Mě to časově tak nevytíží, vlastně ta povinnost. Všechno vyřešíme maily, nebo samozřejmě pár schůzek bude, kdy budu muset sem přijet. Těch pár koncertů, které já mám v povinnosti, tak to stačí přijet na ty 3 dny, ale stěhovat se sem nemusím, protože to není vlastně každodenní práce od do. Takže já zůstávám pravděpodobně ještě v Ostravě teďka.
1: Co dělá Jiří Habart pro svůj životní styl? Proto, aby měl hodně energie, potom pro tu práci, činnost a mohl právě inspirovat i ostatní.
2: Tak Jiří Habart rád papá, spinka, a když už je síla, tak zase chodí cvičit. To jsem začal před 2 lety, už protože to tělo opravdu té 30, nebo to moje, které celý život nic nedělalo, tak začalo nějak chátrat a různě bolet a takové různé věci, takže jsem začal fyzicky cvičit a zlepšily se záda, všechno se spravilo, vlastně člověk je čerstvější, teď i ten alkohol člověk omezil. Takže já, když opravdu mám čas, tak opravdu relaxuju, protože potřebuji vypnout hlavu i to tělo. Když je opravdu i chuť, tak si čtu, nebo hodně jsem četl, teď moc na to není čas, takže cvičím a odpočívám, ale k tomu je vždycky neustále studium partitur, to tam je vždycky plný stůl not, takže člověk je furt v tom.
1: Jaká je to fyzická relaxace, jakému cvičení se věnujete?
2: No, vyloženě jakoby fitness cvičení, jo, jako to jsem zlomil ten odpor k tomu, ale už se nedalo nic dělat. Takže jakoby silový trénink dělám.
1: No, ale musíte dávat pozor, ne, na ruce, na prstíky.
2: To snese, ta taktovka, to je v pohodě. Dokud si vyloženě neurpu biceps, aby mě to ochromilo ruku, tak je to v pohodě.
1: Jste říkal alkohol, ne, takže no. To jste vyloučil teď.
2: No, tak ono za covidu snad by pil úplně každý, jak jsme neměli co dělat. Ne, samozřejmě, jako, že by to, aby to neznělo, že jsem nějaký alkoholik. Já jsem měl období, že vždycky trošku červeného vína na večer, tak potom z vína to přešlo na trošku piva na večer, jako jedno, maximálně 2, ale ono, když to máte opravdu denně, tak to tělo vám pak řekne, že už to stačí. Jo? Lehce se samozřejmě překyselí nebo zanese, takže i tohle jsem už vyloučil a je to znát.
1: Takže máte to tak, že posloucháte impulzy svého těla.
2: No, určitě, no. A intuici hlavně, že jo.

0: rozhlasové návštěvě představujeme Jiřího Habarta, nového šéfdirigenta Filharmonie Hradec Králové.
1: Co vám teď tělo říká v roce 2026?
2: Je poměrně v pohodě teďka. Neříká mi asi nic konkrétního, jenom že všechno pustit. Neřešit věci. Pustit je a ono to dopadne, jak má. Nemyslet na budoucnost, co bude, jak bude, jestli se mám obávat, ne. Teď mám nastaveno, že jsem tady a teď řeším tento koncert, pozítří budu řešit tento koncert.
1: A to jste neuměl dřív?
2: Uměl samozřejmě, uměl jinak, ale tento rok to mám úplně, že nechávám ten život plynout a ono se to samo vyvrbí.
1: Tak jak jinak, když je před vámi také důležitý rok, významný rok ve vašem životě, nová funkce, dirigování, šéf, dirigent Filharmonie Hradec Králové. Když jste zmínil i to jídlo, je to i ta zdravá strava, které se věnujete právě proto, abyste se cítil dobře, nebo co rád?
2: No, já jsem zmínil jídlo, ale ne, že zdravá strava. Ne, tak samozřejmě hlídám si, aby to byly normální věci, protože já, když jsem v zápřahu zkoušecího procesu koncertu, tak moc nejím, protože jak jsou ty nervy a není čas, tak to tělo to prostě do sebe nechce. Takže já když vypnu, tak se opravdu vždycky rád jako zase zharmonizuju a mám ten svůj režim toho cvičení, jíst, cvičení a studium a tak dále.
1: Vy jste řekl docela důležitou, myslím, významnou věc, kterou by si měl snad každý uvědomovat, že nechat ty věci plynout, asi tolik ty věci v tom našem životě neřešit, nebo to, co se nedá změnit.
2: Ono se to zhoršuje akorát. Když myšlenkou na něco stále tlačíte, chcete to nějak, to chcete, to vaše ego to nějak chce, čili myšlení, tak to krásně brzdíte a just to nedostanete. Takže to já jsem se za těch x let, co člověk dělá muziku, tak naučil. A vždycky, když věci nechám bejt, netlačím na ně ani představou, tak dopadnou, jak nejlépe mohou. Ono vždycky všechno dopadne, jak má, takhle já si to takhle já žiju. Že není špatná zkušenost, není špatný člověk. Vlastně všecko je přesně, jak potřebuju zažívat.
1: Můžete říct, že kolem sebe máte šarmantní osobnosti? Třeba i lidi, kteří vás inspirují?
2: Určitě ano. A měl jsem hlavně, a byli to i moji pedagogové hudby.
1: Jako?
2: No, ještě v Kroměříži, když jsem studoval housle, tak jsem měl úžasného pedagoga Karla Janečka. Jehož dědeček založil Javu motorky, to byl slavný rod. Oni tady měli
1: i hned. Máme to tady v Kvasinách na
2: tak,
1: zámku.
2: Oni tam mají zámek do dneška.
1: Ano.
2: No. A Karel Janeček byl pana muzea poslední.

0: teď jako šarmantní, co se týče nějakého vystupování noblesního, tak to asi ani nemám. Nebo musím si teda lépe všímat.
1: Představili jsme vám nového šéfdirigenta Filharmonie Hradec Králové Jiřího Habarta. Tak ať se vám ve všem, do čeho se pustíte, daří, ať inspirujete i lidi kolem sebe.
0: Moc děkuju a zvu všechny na Hradci Králové a jen na naše koncerty.
1: Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu vám přeje Karel Sladký.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám, přátelé, společnost dělá Dvojka, jsou 3 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu pořadu Českého rozhlasu Hradec Králové.
3: Hezký den, vážení posluchači. Z pořadu Desky, pásky, vzpomínky se hlásí dnes poprvé Milan Čepelka z Pohoří a z Opočna v Královéhradeckém kraji a z divadla Járy Cimrmana v Praze.

Pan redaktor Tomáš Kačner mě pozval, protože všechno žádané, desky, pásky i vzpomínky mám a můžu se o ně s vámi podělit. V jistém smyslu jsem totiž svůj život prožil s písničkami a právě ty budou v této hodince, pardon, doufám, že v řadě těchto hodinek hlavní. Bylo jich moc. Ať už jsem se s nimi jen potkal, nebo jsem jim pomohl na svět. Třeba téhle.

To je jedna z těch, které mám nejradši. Zpívali Iveta Simonová s Milanem Chladilem, hrál orchestr Karla Vlacha. Abych k téhle zahraniční lidové melodii napsal český text, k tomu mě asi tak před 40 lety vyzval tehdejší televizní dramaturg v redakci Zábavy a hudební skladatel Miloslav Ducháč, s nímž jsem se později zpřátelil. Směl jsem mu říkat Mílo a jeho jméno tady určitě nepadlo naposled. Ostatně můžeme si jednu z jeho vlastních písniček připomenout hned, kterému napsal slova a mnohem dávněji, brzy po druhé světové válce, Jiří Traxler, muzikant původem z Tábora, který skládal nejen hudbu, ale psal i texty. Uměl to výborně. A tahle, Ani ve snu bych se nenadal, byla první, kterou jsem si jako 13letý kluk přehrával na gramofonu, když jsem si ho na rodičích doslova vyžebral.

Musím vám vysvětlit, jak hodlám tyto pořady naplňovat hudbou. Řeknu to jednoduše, co nejpestřeji. Bez ohledu na hudební žánry a bez ohledu na módu, na tu, ať dbají jiní. Mě život přesvědčil, že co kdy bylo dobré, to dobré zůstává. Třeba že v tom, nebo právě proto, je pořád otiště na pečeť dnů, ve kterých to vzniklo. Soudnému, zvídavému člověku to něco prozradí také o té době, čili o historii. A zajímat se o to, co bylo a z čeho vyrůstal dnešek, ať už nás to těšilo nebo štvalo, ať jsme souhlasili nebo nesouhlasili, to je vždycky užitečné. Především nám samým, každému zvlášť a každému asi jinak, ale to nevadí. Byl jsem velký a vděčný konzument hudby. Už v kočárku, když jsme velmi často jezdili z Opočna do pohoří číslo 124 k babičce a k dědovi do typicky českého vesnického stavení, kde se žilo a přebývalo ve dne v noci hlavně v kuchyni, přivezla mě maminka nebo babička do zadní místnosti, abych měl klid na odpolední spánek. A zpívávali mě, uj ty bože, na mou duši si to pamatuju, zpívávali u kolébavku ze Smetanovy opery Hubička. I když jsem ještě nemohl vědět, kdo ji složil a že do opery. Poslechněme si, jaký poměrně nedávno naspívali Petra Černocká a její dcera Bára Vaculíková.

Jedním z klíčů hudebním vzpomínkám, a má to tak myslím každý, jsou zpěváci. Kdysi oblíbení, protože osobití, s jedinečnými hlasy, s určitým jen sobě vlastním způsobem výslovnosti, svébytní typem hlasu, svým zjevem, ženským půvabem nebo naopak mužností. Tak například už zmíněný Rudolf Cortés byl bezesporu mužný a přitom hezký, obr, ale krasavec. A brněcká Jarmila Veselá byla krásná, štíhlá a její hlas provokativně ostrý. Brněnský původ v ní byl jasný, ale jen co by se za nehet vešlo. Uměla se pohybovat, na tváři měla stálý úsměv, moc se mi líbila tím, jak vypadala i jak zpívala. V roce 1962 mě okouzlila písní, kterou převzala z divadla Semafor z jeho představení Šest žen. Už aby tady byl. Složil ji Jaroslav Jakoubek. Ten by si zasloužil širší vzpomínku, tak si ji schovám do budoucna. Slova napsal Jiří Suchý. Od té doby jsem ji neslyšel. A poznámečka. Podezírám se, že se mi tenkrát v duchu toužebně vnímal jaksi v jiném gramatickém rodě. Už aby tady byla.

Posloucháte pořad Desky, pásky, vzpomínky, dnes s Miloněm Čepelkou. Jak jsem si tak Jarmilu Veselou vybavoval, přišlo mi líto hned ji opustit. Pojďme si dopřát její ještě veliký, kdysi obrovitý hit Slunečný ostrov. Původně to byl velký úspěch Harryho Belafonta. Pro Jarmilu Veselou a orchestr Gustava Broma, počeštěný textařem Jiřím Štajdlem. Té nahrávce, to mi připadá až neuvěřitelné, je dnes 64 roků. Není to lehké být pamětníkem a nepodlehnout sentimentalitě.

Avšak nikoli dva, nýbrž tres faciunt collegium, tři dělají společnost. Když jsem v roce 1947 v září nastoupil coby primán do gymnázia v Dobružce, měl jsem mezi předměty i latinu. Klavikula, to je český klíční kost, klavikule, klavikulam a tak dále. Docela mě bavilo učit se tomu mrtvému, leč důstojnému klasickému jazyku. Jenomže týž muž, po němž se gymnázium v Dobružce jmenovalo profesor doktor Zdeněk Nejedlý, tehdy ministr školství, nám osmiletá gymnázia už o rok později zrušil. Tím padla i latina. Promiňte, tedy všecko souvisí se vším. Latinské rčení mě přivedlo k myšlence, že i písničky zpívané Jarmilou Veselou musí být tři, abych jí vzdal náležitou čest. Tak mi dovolte nabídnout vám český evergreen Václava Pokorného a Jiřího Mládka, ano, Jiřího s Ivanem Mládkem, na kterého někdy také jistě dojde, je to jen schoda men. Říkej mi to prosím potichoučku. Paní Veselá ho naspívala s orchestrem Karla Vlacha a je to nahrávka z 10. května roku 1957 z koncertu v tehdejším divadle Estrády a satyry v pražské Vodičkově ulici. Dnes je to divadlo ABC.

Tož to bylo okénko zpěvačky Jarmily Veselé. Její nahrávka téhle písničky mě ponouká, abych zdůraznil radost, že dávný foxtrot, říkej mi to prosím potichoučku, opakuji od Václava Pokorného a Jiřího Mládka, žije dodnes. A proto udělám něco, co se obvykle nedělá, že sem pozvu současný soubor Blue Star Václava Marka a dáme si s ním a se slečnou Zdeňkou Veselkovou repete. V novém provedení, ale v původním aranžmá autora Václava Pokorného. Trochu jsem ho znal, nebo líp. Párkrát jsem se s ním setkal. Byl to ohromně milý pán, ale to si taky schovám na jindy. Teď poslouchejme.

Mimochodem Václav Marek, zakladatel a vedoucí Blue Star, je také východočech, původem z Vilantic, z obce za Jaroměří a za lázněmi Velichovky. Mimochodem, však ho dobře znáte, tady v pořadu Desky, pásky, vzpomínky byl nedávno také, a to několikrát. Je to vnuk všestranného muzikanta Blahoslava Blahovce, šéfa vlastní kapely a hráče celé řady někdejších slavných pražských orchestrů, například Jaroslava Maliny. To jen, abych nezanedbával souvislosti, ty jsou důležité. Vidíte, a teď by mě rádi vedli právě k orchestru Jaroslava Maliny, jenže já této návaznosti odolám, jenom mi slíbím zase do budoucna, poněvadž jakýmsi šestým smyslem cítím, že bych měl na chvíli obrátit pozornost k hudbě ještě dávnější, klasické. Často se jí také říká vážná, ale podle mého to je označení, které některé posluchače zbytečně odrazuje. Navíc i v ní, ve vážné, jsou kousky velmi populární, široce známé. Vzpomínám si, že i můj otec, jinak nepříliš muzikální, když měl dobrou náladu, zpívával si Stálo prase na terase, houpalo se na ocase, což je vlastně sprosto národně otextovaná melodie humoresky Antonína Dvořáka. A ta je parádní v jakékoliv podobě. I v orchestrální, připravené pro symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK dirigentem Václavem Smetáčkem. Tady je.

Posloucháte pořad Desky, pásky, vzpomínky s Miloněm Čepelkou. Babo, rač, co po Antonínu Dvořákovi? Přece jen je to naše hudební ikona, nemůžu po něm zařadit jen tak nějaký šlágr, i kdyby byl kdo ví jak oblíbený. No tak snad se hodí žánr, kterému u nás říkáme šanson, i když šanson znamená francouzsky prostě píseň. Ale tak se to vyvinulo, že pod tímto označením se ukrývají písničky, které nejsou jen nezávaznými popěvky, jako například někdejší šlágr Já mám 9 kanárů, ti mě nejdou do páru, ale jsou i k zamyšlení. Takže nedá se nic dělat, odvážně sáhnu do vlastního autorského archivu a zkusím to na vás písní, kterou jsme napsali s mým kamarádem, hudebním skladatelem Lubošem Slukou, rodákem z našeho domovského Opočna. Jemu vděčím za to, že mě ve studentských letech uváděl a zasvěcoval do hudebního a vůbec kumštýřského prostředí Prahy. Poslyšte náš posmutnělý protějšek jedné slavné písně Karla Haschlera. Ten zpíval o starých, my o nových zámeckých schodech, tedy my. Ne. My jsme o nich jen napsali pro zpěvačku Markétu Vankovou, kterou laskavě doprovodila skupina Jaromíra Klempíře.

Teď chtě nechtě podlehnu zákonu kontrastu. Po stezku vesele. Mám moc rád šansoniérku Janu Richterovou a považuji si za čest, že jsem s ní mohl dokonce několikrát vystupovat. Ona zpívala svoje chytré písničky, já jsem četl své verše, sonety nebo hajku a slíbili jsme si, že si to někdy zopakujeme. No nevím, roky mi přibývají pořád rychleji, ale teď vám i sobě předepíšu Janin účinný lék. Cituji předem z jejího dílka s názvem Chechtací. Tak říkám si, že na světě je mraků vždycky dost. Než odplujou, tak zasmějte se jen tak pro radost. Že písnička je přiblblá, to vůbec nevadí. Tak třeba úsměv vyloudí a třeba pohladí. S chutí souhlasím, protože ano, určitě jen to je rozhodující. Zpívá a na kytaru hraje Jana Richterová, na housle hezky přizvukuje Vladimír Iljič Pecháček. A vy se můžete přidat vlastním chechtotem.

a září jako sluníčko a nic mu nevadí. Já říkám, teď už přišel mráz a zleje, psali to. On smál se jako pitomej a to neměl na lito. A pak mi na to povídá.

A jeden malej prodavač se na mě usmíval. A fakt už nevím, kde to bral, že pořád se jen smál. Vždyť trčíš tady celý den, co ze života máš, a pořád běháš tam a sem a jen se usmíváš. A on mi na to povídá, já už

0: Bude to v příštím roce 20 let, co naše divadlo Járy Cimrmana vystoupilo v rámci pořadu 6 z 60. v pražské Lucerně spolu se Semaforem, s Radošínským naivným divadlem, s činoherním klubem, se studiem L plus S a se studiem Y, tedy se soubory a scénami vzniklými v 60. letech, plných nadějí. Mě tam potěšilo, kromě jiného, že Milan Lasica za doprovodu akordeonu Miroslava Kořínka z Ypsilonky zaspíval dvě slovenská tanga, nebo chcete-li slovenské tanga, z těsně poválečné doby. To bylo tehdy víc jak půl století po jejich vzniku. Autoři hudby Frank Zemplínsky a Gejza Dusík, autoři textů B. Boča a Otto Kaušic. Zmínil jsem se před chvílí o sentimentalitě, tak promiňte, teď se k ní přihlásím a prosím bez omluvy znovu.
1: Skôr než odjídeš, aspoň mi s Bohom daj. Skôr než odjídeš, aspoň ma poboskaj. Podaj mi růžku maličku.

0: rady, večná bude zase já. Mě čekaj, má už nikdy, moje děvčatko zalíbené, s úsmevom jsme sa zišli, aj sa rozídeme. Mirek Košina.
1: Tak, slabá hodinka je za námi. Neodolám dalšímu dobrému zvyku, že není nad to obsat kruh a uzavřít ho. Začal jsem vzpomínkou na Miloslava Ducháče, vzpomínkou na něj proto i skončím, vzpomínkou netypickou. Mila byl především swingař, pravá ruka dirigenta Karla Vlacha, ale když jsem ho jednou požádal, aby mi svižně zhudebnil text jiného žánru, napsal jsem ho do televizního pořadu s Laďkou Kozderkovou Čaje a bylinky od naší bábinky, tak vůbec neprotestoval a zhudebnil ho přesně, jak jsem si představoval. Melodie je okamžitě k zapamatování. Dodnes mám pochodovou písničku Zaspíval špaček rád. A že ji o pár let později nahrála také dechová kapela Veselka Ladislava Kubeše s Milanem Černohouzem, to mě těší dvojnásob. Mějte se prima, pokud jsem vám aspoň chvílemi padl do noty, přihlásím se vám v pořadu Desky, pásky, vzpomínky i za týden. Váš Milan Čepelka.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám, přátelé, společnost dělá Dvojka, jsou 4 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu pořadu Českého rozhlasu Hradec Králové.
3: Šarm.
4: Je tu první zářijový šarm a po týdnu vám příjemné chvíle při jeho poslechu přeje Lada Klokočníková. 9. měsíc roku je doslova nabitý událostmi a to je i příležitost setkat se na nich s řadou osobností a nabídnout vám krátkou sondu do jejich životního stylu. Dnes to například bude herečka Zdeňka Žádníková-Volencová, kterou pracovní povinnosti opět přivedly do Hradce Králové, kde řadu let žila. No a co dalšího vás čeká? Sezóna šatů s prvními zářijovými dny určitě nekončí a tak s čím je kombinovat, když se ochladí, povíme v módních trendech. Pokud uvažujete o tom, že s novým školním rokem začnete cvičit, dozvíte se, jaké jsou nové trendy ve cvičení a také v čem je význam silového tréninku. V pravidlech etikety odpovíme na otázky týkající se tykání, vykání a onikání a taky si připomeneme nedožité 92. narozeniny herečky Jany Štěpánkové, šarmantní osobnosti roku 2009. No a protože už známe jména některých dalších vítězů naší ankety, kteří přislíbili účast na gale večeru 23. října, tak v konci šarmu vám několik jmen odtajníme. Taky vám poprvé nabídneme možnost získat vstupenky na tuto pro nás výjimečnou událost. No tak ať už nás posloucháte kdekoliv, přeji vám příjemně strávený čas s šarmem.

0: Tak to byl Martin Maxa. Řeknu-li jméno Zdeňka Žádníková-Volencová, většině z vás se možná vybaví televizní seriál Velmi křehké vztahy, Davidské divadlo, také koncerty, moderace, ale možná i Hradec Králové, kde prožila dětství a kam se ráda vrací. A bylo tomu tak i minulý týden, kdy společně s houslistou Jaroslavem Svěceným vystoupila na koncertě Tango mezi dvěma světa díly. Ten se odehrál netradičně na golfovém hřišti a tam jsem s ní i natáčela. Herečka Zdeňka Žádníková se nám vrátila do Hradce Králové. Dobrý den.
1: Srdečně zdravím.
0: Jak často se do toho Hradce milovaného dostanete?
1: Ale já teď poměrně často, protože z tatínka se stal dědeček a opravdu takový dobrý a vyžaduje ty vnoučata a vnoučata vyžadují dědečka konečně v 74 letech. Ho to chytlo, takže já se snažím tady být a lifrovat ty vnoučata, jako co to jde?
0: Tím, že dědeček hlídá, tak je šance na to také dělat různé akce, koncerty. Já už jsem měla Jaroslava Svěceného, asi velká radost do Bříž dopadla na výbornou.
1: Bylo to skvělé, měli jsme rekordní účast, bylo to velký. Já teda musím říct, že vždycky, když se takhle namočím ten svůj herecký čumák do produkční práce, tak pak jako odpadnu na další 14 dní. A jako jsem velmi vděčná a všechny pořadatele a promotéry jako vzývám do nebe, jsem nechtěla bych to dělat na full time.
0: Kdybychom se podívali na celé to vaše léto, tak co ještě vás zaměstnávalo, nebo co vám dělalo radost?
1: A to nechcete vědět, paní Lado. Já jsem dělala scénáře 3 pro medailonky osobností pro ceny města Dobříše, takže ze mě byl ještě režisér, střihač a scénárista. Do toho mě moje kamarádka, ředitelka kliniky oslovila, abych je vymyslela sérii podcastů. Do toho mě kamarád požádal, že potřebuje udělat nutně retorický kurz v angličtině pro své zahraniční studenty jenom na hodinu a půl. A také bych jako mohla takhle jako pokračovat. Do toho Národní muzeum mě oslovilo se spoluprácí na moderaci k nedožitým 90. Václava Havla, takže teďka ležím v knížkách a studuju a dávám dohromady takový komponovaný pořad na 5. říjen. A tohle všechno dělám dohromady a do toho peru ty pračky, když přijedou děti z těch táborů. Dívám se kolem sebe a říkám si, binec v bytě šťastné dítě.
0: No já si myslím, ale že vy byste to ani jinak nechtěla, že vy jste živel, když to tak řeknu laicky, a máte to ráda. A
1: takhle ten uklizený dům bych chtěla. Ano, ano, ten bych chtěla, jo, to zase pojďme si říct.
0: Dobře, ale to široké spektrum vaší práce, které je, to si vám asi dělá velkou radost. No, my jsme dnes tady v park resortu golfovém. Co ten golf u vás?
1: Já jsem, co se týká fotbalu a golfu, v takové té stabilní začátečnické pozorovací fázi, ale moje rodina tomu absolutně propadla, jo. Takže moje nejstarší dcera tam má růžový bek. Chodí na odpaliště, mají s mým mužem udělané zelené karty a já tomu nerozumím. Já když už s nimi jdu, tak sedím, mám tu knihu, čtu a oni teda odpalují ty míčky a já teda marně zatím jsem jako nepropadla kouzlu odpalu. Ano, ale moje dcera mi říká, mami, já si pod tím míčkem představím všechno, co mě v životě štve a to bys viděla, jak je to úžasné.
0: No vidíte, toto je recept na dobrý život a nebo možná dobrá předsevzetí, ale já jak vás tak poslouchám, tak vy jste dobrý teoretik.
1: Ano, já jsem
0: Já něco růžové, co jste to říkala, ano, vůbec nevím, o čem mluvíte.
1: Ne, v pořádku, to je jako, když máte doma golfisty, tak se musíte částečně zorientovat, ano.
0: Pojďme se ještě dívat do toho podzimu, co vás čeká, na co se těšíte, my jsme magazín o životním stylu.
1: Já mám před sebou opravdu jako velké množství různorodých moderací, ať už je to 130 let výročí Olivovy léčebny, nebo jsou tam představení s Davidským divadlem, jsou tam koncerty s Jaroslavem, chystáme velký jeho koncert 21. ledna v Obecním domě a tohle všechno vlastně vyžaduje jako přípravu, detailní rešerše z mé strany, protože já když něco moderuji, tak já si to chci i sama užít. Jako mírný tlak, mírný adrenalin, ano, ale štěstí přeje připraveným.
0: Jste perfekcionista?
1: Jsem. Jako co se týká moderací, tak ano.
0: Takže ať vám to krásně dopadne. No a zase někdy v Hradci Králové. Naschledanou.
1: Naschledanou.

0: trendy.
1: A v modních trendech vítám návrhářku Jitku Šedovou. Dobrý den, ahoj.
2: Dobrý den.
1: Jitko, my jsme dnes zvolili téma co na letní šaty. Protože v létě jsou soběstačné, ale přece jenom teď už jsou třeba hezké odpolední dny, ale večer už to chce vzít něco na ně. Takže pojďme dámám poradit, co k takovým krásným letním šatům zvolit, aby nám to slušelo.
2: Myslím si, že tyhle ty dny vyzývají k tomu, aby jsme už trošičku pokukovali po těch podzimních trendech a něco si z nich klidně vyzobali. Já si myslím, že pokud zvolej nějaké krásné sako z lehčeného materiálu, nemusí to být nutně vlněné sako, nebo trench coat, nebo i bomber, popřípadě jinou bundičku, kardigan, tak určitě špatně neudělaj a naopak krásně propojej ten letní šatník stávající už s tím podzimním, na který se těšíme také.
1: Znamená to, že tady to sako by mělo být kratší nebo delší, když tady by bylo jako ideální doplněk k šatům?
2: V trendech teďka pro ten podzim jdou ty saka vyštíhlené a můžou být opravdu ty kratší trošičku s takzvaným zvýrazněným pasem a peplum dílem, můžeme si to představit, že tam je zkrátka buď ať skládaný díl kanírovej, je to opravdu taková ta princeznovská silueta, ale vypadá velice pěkně. A nebo to může být to sako lehce v oversize velikosti, takové to volnější, dvouřadové, jednořadové, podle toho, jaké ty šaty máme. Pokud to jsou šaty, které mají pevnou strukturu, pevný tvar, tam určitě vypadá dobře a krásně žensky, to sáčko, ten peplum. Pokud to jsou rozevláté šaty, šifonové a odpoledne opravdu je ještě hodně nad 25 stupňů, ale ten večer opravdu je už pod těch 20, tak já si myslím, že i když vezmeme jakoby splývavější dvouřadové sako, trošičku volnější a můžeme přes něj dát i pásek, nic proti tomu nebude. Ty šaty, když budou dlouhé, i to sako může být volnější.
1: Zmínila jsi se o trenčkotech, možná bychom je mohli také ještě připomenout, představit, jestli tady i ty se hodí.
2: Ty vypadají samozřejmě výborně na šaty také, že vlastně ono to je už takový trošičku kontrast, kdy máme ten plášť se zvednutým límcem, dejme tomu vyhrnuté rukávy, přepásaný v pase, tam ten pásek je velice důležitý a vlastně může být ta dílka vlastně dlouhá, teďka ty kabáty, čím delší, tím lepší, a nebo potom může to být krátká varianta, která nám končí někde na bocích. Ještě nám přetrvává i takový ten vliv těch pracovních kabátků, které už známe trošičku z jara, a to je vlastně volnější rovný kabátek, který je skutečně zapínaný na knoflíky, má jenom límec, většinou nakládané kapsy. Může vypadat takový jakoby sportovnější, takže třeba bych to zvolila přes džínové šaty, zkrátka k něčemu zase trošku sportovnější. Můžeme to vzít taky.
1: Co džínové bundičky, protože ty vypadají docela hezky k těm letním šatům, pokud si je vezmeme třeba do práce nebo odpoledne.
2: Na to denní nošení, na podvečer, když jdeme s přáteli si třeba někde posedět jenom ještě na zahrádku ven, tak úplně bez problému. Je to klasika, kterou vlastně jako nás doprovází už leta letoucí. Ta riflovina v současné době jde spíš ta nebělená, vyloženě v té základní barevnosti, ať už světle modrá, nebělená, nebo i tmavě modrá, šedá, hnědá. Tam už záleží na tom, je tam důležitý ty štepy a můžeme to klidně přes ty šaty vzít. Ono, pokud to bude přesně v té nebělené podobě, bude to vypadat zase úplně jinak a bude to mít trošičku ten punc té originality, něčeho takové té elegance. Můžeme na to zvolit i nějaké ty brože, pokud to chceme vzít třeba jakoby k šatům, aby to zase nevypadalo příliš sportovně a že to vypadá tak jako zajímavým způsobem.
1: A co svetry? Nosí se ještě svetry?
2: Svetry se nosí a letošní podzim nám budou jemné pleteninky a může to být buď přes hlavu převlíkací jako pulover, anebo třeba kardigany, anebo prostě nějaké takové ty pulovříky, vesty, jak se říká, propínací. Trošičku to může připomínat, že to je svetřík po babičce, může být jednobarevný, ale může být samozřejmě i vyplítaný vzor podle toho zase, jestli se nám to třeba líbí a hodí k těm šatům, které třeba máme, nebo k tomu outfitu. Ale můžeme i zároveň mixovat trošičku ty vzory, takže nebát se toho.
1: Nebát se. To je poslední rada Jitky Šedové. Mnohokrát děkujeme, no a těšíme se zase brzy v modních trendech. Nashledanou.
2: Děkuju všem, přeju krásný den a nashledanou.

0: Minulý týden jsme si s expertem na etiketu Danielem Šmídem povídali o oslovování. Dobrý den, Danieli.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Teď už vím, jak vás oslovovat i v našem vysílání. No a dnes se podíváme na tykání a vykání. Nejprve otázka. Myslíte si, že vykání má v Česku a na Slovensku budoucnost?
1: Patří k našemu jazyku. To rozdělení té formálnosti na tykání, které je bližší, mění vztahy, mění to, jak s lidmi mluvíme. A odlišení od té vyšší formálnosti vykání je součástí našeho jazyka a nemyslím si, že by mělo jen tak skončit. Jinak ke slovenštině ještě dodám, že slovenština v tom vykání oniká.
0: No v zahraničí se také hodně často tyká. A když tedy vyjedeme do zahraničí a tam tykáme, doma bychom měli vykat?
1: Neznamená to, že bychom měli návyky nebo etiketu jiné země třeba přenášet sem k nám. To ještě neznamená, že když jsem si teď 2 roky tykal, když jsem bydlel v Bavorsku, tykal jsem si víceméně se všemi, kromě úředníků, tak, že si teď budu tykat na Moravě nebo ve východních Čechách.
0: Někde si dokonce vykají ještě i u nás v rodinách. Znám jednu partnerskou dvojici, která si vyká.
1: To je neobvyklé až exotické, ale zároveň respektuje přání toho páru a to je stěžejní. Pokud se oni na tom takhle dohodli, tak je to krásné.
0: No ale pojďme k tykání, protože tady mám otázku, jestli je dobré odmítnout tykání v korporátu, kde je nařízené zhora.
1: Pokud je v korporátu nebo v jakékoliv firmě něco nařízené, nebo je to součástí směrnice, tak bychom to měli respektovat. Pokud nám to nevyhovuje, můžeme se samozřejmě s naším nadřízeným o tom bavit, jestli nějaká výjimka existuje, k někomu chováte velikou úctu, nechcete mu prostě jednoduše tykat, protože vám to nejde přes jazyk a kazí vám to vlastně ty vztahy. Nebo naopak jste třeba starší osobou a to, že vám budou lidé tykat, vám není příjemné, tak toto s vaším nadřízeným prohovořit a zeptat se, jestli nějaká výjimka existuje. Cestou je se na tyhle věci zeptat před přijetím té pozice a zvážit, jestli vůbec tu pozici přijmout, když mě budou všichni tykat.
0: No a co udělat, když šéf nabídne tykání, ale jeho chování tomu neodpovídá? To se také dost často stává.
1: Pokud vám někdo nabídne tykání, tak vždy máme možnost ho odmítnout. Pokud to teda není to ono nařízení, jak jsme mluvili před minutou, ale jakákoliv nabídka čehokoliv je k odmítnutí nebo k přijetí. Ty varianty máte. To, že se odmítá návrh na tykání špatně, je jenom váš pocit.
0: A může nést to odmítání nějaké následky? Měli bychom se toho
1: vždy bude opávat. Nést. Vždy bude nést, ale ne vždy negativní. Protože když dokážete říct to, co si o tom myslíte a odmítnete návrh na tykání, tak může přinést pozitivní výsledky. Za prvé, vydáte jasně najevo, že máte svoje hranice, které jsou nepřekročitelné vůči kolegům nebo nadřízeným a vůči sama sobě si řeknete ano, teď jsem to zvládla.
0: No a dovolí si lidé potykání víc, než by měli z vašeho pohledu?
1: Zatím jsem nepřišel na nic jiného. Ano, mění se rétorika, začínají se používat jiná slova, dokonce i jiné úkoly. A z mého pohledu se mění vztah.
0: Kdybychom se podívali do partnerského vztahu, mám partnera, který si tyká se všemi známými a mně se s jeho známými nechce si tykat. Měla bych to partnerovi říci? Nebo bych to měla přejít a respektovat jeho přání?
1: Partnerům říkejme prosím vše. Co máme na jazyku a co přispívá tomu partnerskému vztahu, prosím, mluvme o tom v partnerství. A i tohle poprosit, víš, ty mě představuješ tady každému tvýmu kamarádovi, se kterým já ale nechci, aby mi potom tykal. Nedělej to, já sama jako žena rozhodnu, s kým si chci tykat a ne, protože jsem společensky významnější. Vy jste jako dáma společensky významnější a je vaše role navrhovat tykání.
0: Víc otázek tady už dnes zodpovědět nestihneme, takže zase příště. Já děkuji Danielu Šmídovi za dnešní návštěvu a za týden opět naše pravidla etikety. Naschledanou.
1: Budu se moc těšit. Naschledanou.

0: se sportovní instruktorkou Gabrielou Baškovou. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Jsme minulý týden slíbili, že představíme nové trendy v cvičení postupně. Už jsme také řekli, že se zaměřujeme na ženy 40+, takže pojďme tedy dnes v tom našem miniseriálu poradit ženám, jak zvolit to správné cvičení a jaké cvičení je určeno právě ženám 40+.
2: Pro tuto věkovou kategorii bychom měli preferovat jemný silový trénink spojený s určitou mobilitou, protažením těla a určitě nezapomínat i na to, abychom se dobře cítili každý den a naše tělo udrželi co nejdéle funkční a zdravé.
0: Dá se říct, že po té 40 už přece jen pociťujeme určité bolesti, někdy nás bolí nohy, někdy bolí záda. Potom máme trochu obavu, abychom nezvolili cvičení, které může ještě tu naši bolest podpořit. Jak na to?
2: Tak často panují obavy, že pokud máme například bolavé rameno, že nám bude dělat nejvíc dobře necvičit, nechat ruku v klidu a čekat, až to samo přejde. Pokud samozřejmě vyloučíme jakýkoliv zánět nebo hlubší zdravotní problém, tak naopak rozhýbání našich kloubů, protažení našeho těla nám přinese pozitivní efekt. A pokud přidáme i jemný silový trénink, pak je tam úžasná věc a to je udržení hustoty kostí. Takže prevence proti osteoporóze. Svalová hmota nám po 40. roku věku ubývá a my ji potřebujeme udržet, aby se nám neměnila v tukovou vrstvu. Takže i jemná zátěž třeba s půlkilovými činkami nebo s dynamickou gumou, terabendem nebo jakýmikoliv zátěžovými třeba pomůckami, tak i jemná tato zátěž, se kterou cvičíme po krátkou dobu v určitých intervalech na určité svalové partie, může pomoci k tomu, že nám tělo zůstane pevnější a zároveň pokud udržíme svaly, tak nám lépe funguje i lymfa, lépe nám funguje metabolismus a nepřibíráme tolik na váze.
0: Hodně často si klademe otázku tedy, kolikrát cvičit, jak dlouho cvičit, aby ten efekt kyženy se dostavil. Tak poraďte.
2: Je ideální kombinace kardia s mírným silovým tréninkem. Kardio výraz znamená v tom našem fitness sektoru, že to je cvičení, které trošku podporuje naši kondici, působí na naše srdíčko i srdečně cévní systém. Takže třeba svižná procházka nebo fázovaný běh, že chviličku běžíme, chviličku mezi tím proložíme chůzí, nebo jízda na kole. Nebo když budeme v nějakém fitku, tak chviličku jízda na rotopedu, případně chůze na pásu a pak vhodný trénink, který nám třeba šikovný instruktor, trenér, trenérka sestaví přímo na míru našeho těla, tak bychom zapojili jak paže, tak dolní končetiny, střed těla a to je vlastně nejdůležitější. No a ten poměr, jak by ta aktivita měla trvat dlouho, může být třeba po 10 minutách. 10 minut v tempu, 10 minut silovější trénink a pak 10 minut věnovat stretchingu. Když si vezmeme třeba aktivitu sportovní dvakrát týdně, tak i půl hodinka je velkým přínosem, který už se na vás projeví. Když se dodrží ta pravidelnost, což nám možná dělá většinou problém přinutit se, tak přijdou právě ty pocity úlevy od bolesti. Najednou se cítíte jako protaženější a mě někdy říkají klienti, my po té půl hodince máme pocit, že jsme se narovnali a že jsme vyrostli třeba o centimetr a najednou jsme pružnější a méně bolavější.
0: Jíst před cvičením nebo ne?
2: Samozřejmě i to jídlo tam hraje roli. Někdy někomu nevadí, když si dá malou svačinku. Já zase říkám úplně nalačno cvičit. Když cvičíme po ránu, je to jiná věc. Může tam mít dobrý efekt i na spalování a na hubnoucí efekt, ale někdo se potřebuje dát malou svačinku i před ranním cvičením, aby mu nebylo špatně. A odpoledne bych doporučila jenom, pokud se potřebujeme najíst, tak jenom lehčí stravování, ne úplně si dát nějaké jídlo, které budeme dlouho trávit, protože by se nám špatně
0: těžko
2: cvičilo.
0: Těžko by se nám
2: bylo
0: cvičilo.
2: Těžko,
0: Dobře, to základní jsme dnes probrali, co příští týden?
2: Příští týden se zaměříme na kategorii lekcí Body and Mind, což znamená naše tělo, naši mysl, antistres techniky cvičení a takzvaného mindfulness, což je moderní pojem dnešní doby.
0: Tak se těšíme. Gabriela Bašková byla naším hostem Šarmu a my přejeme hezký týden.
2: Děkuji, naschledanou.

0: že jejich metoda nemusí mířit jen na bakterie, podobně by mohla pomoci třeba i v boji s rakovinou.
1: Nechceme vnášet špínu dovnitř a bakterie ven.
2: Robert Vácha z centra CEJTEC Masarykovy univerzity mě vede do speciální laboratoře, kde vědci testují nové látky proti bakteriím odolným vůči běžným antibiotikům.
1: Laboratoř byla vydezinfikována, jinak bychom sem ani nemohli.
2: Otvíráme dveře od laboratoře, nasazujeme si plastové návleky, jelikož se jedná o citlivé prostředí.
3: Protože testujeme bakterie, která můžou způsobovat onemocnění, tak s těmi bakteriemi pracujeme v laminárním boxu.
2: Říká laborantka Dominika Kubinová.
4: Chrání to i vzorek, i pracovníka.
2: Právě se otevírá box, ve kterém běžně jsou ty nebezpečné bakterie.
4: Máme růstové médium, do toho přidáváme peptidy.
2: A co ten peptid pro tu bakterii znamená?
1: Může pro ní znamenat, že je to normální jídlo, ale my se snažíme, aby to pro ně bylo jedovaté jídlo.
2: Cílem vědců je podle Váchy navrhnout takovou malou bílkovinu, aby zabila bakterii, nejlépe jenom při kontaktu.
1: Ty peptidy udělají díry do té bakterie. Tam má kolem sebe ochrannou obálku, která ji chrání, a ty peptidy přijdou a udělají do ní díry a ta bakterie vlastně vyteče a umře.
2: Laborantka z CEJTECu Masarykovy univerzity Aneta Pouková mi ukazuje destičky s 96 malými jamkami. Každé z nich vědci sledují, jestli jejich nově navržený peptid bakterii zahubí.
3: A ve chvíli, kdy máme ty peptidy otestované na bakteriích, tak je testujeme i na buňkách, abychom tedy zjistili, jestli jsou toxické nebo ne.
2: Takže tady máme další destičku, ale v té už se zkouší vyloženě ta funkce toho peptidu na lidských buňkách.
3: Nechali jsme to působit 24 hodin a přidali tento žlutý reagent, který umožňuje zjistit, ve kterých jamkách ty buňky přežily a ve kterých ne.
2: Když těm buňkám neublíží, tak to vlastně funkční, je to správně.
3: Ano, ano, přesně tak.
2: Tým má za sebou už i rozsáhlá testování, nejen v laboratoři na bakteriích a buňkách, ale povedlo se jim vyléčit už i myši, říká Vácha.
1: Tyhle testy jsme provedli vůči Acinetobacteru baumannii.
2: Tato velmi odolná bakterie může způsobit například infekci rány při kontaktu s půdou.
1: Což teď je například u vojáků na Ukrajině.
2: Zároveň si ale mohou podle Kubinové přinést lidé s oslabenou imunitou z nemocnic, například po dlouhé hospitalizaci.
3: Může být původce také nosokomiálních infekcí, což jsou vlastně infekce spojené s nemocniční péčí.
2: Peptidy navrhli uměle na počítači. Vědci ale potřebovali zjistit, jak molekuly poskládat tak, aby byly jedovaté pro bakterii, ale bezpečné pro lidské buňky.
1: My jsme navrhli jako ani desítky, ani stovky takových molekul. My jsme jich navrhli 10 na 13.
2: Tedy 10 bilionů nebo také 10 tisíc miliard. A vytvořili také návod, podle kterého lze navrhovat další.
1: Teď bude na nás a dalších vědcích, výzkumnicích, aby hledali mezi nimi a zkoušeli najít takové peptidy, které budou zabíjet selektivně některé špatné bakterie.
2: Výzkum ale nemusí přinést jen nová antibiotika.
1: My jsme otestovali některé ty peptidy vůči rakovinným buňkám a viděli jsme, že potenciálně by mohly najít uplatnění i v protirakovinné léčbě.
2: Antibiotická rezistence patří podle Světové zdravotnické organizace mezi největší zdravotní hrozby současnosti. Nová metoda by tak podle vědců mohla urychlit vývoj nových léčiv, aby lidstvo udrželo krok se stále odolnějšími bakteriemi. Z Brna Marek Hensel, Český rozhlas.

0: Český rozhlas Dvojka. Počasí.
1: Má být zpočátku převážně zataženo, východní polovině území bude většinou s občasným deštěm, během dne začne od západu oblačnost ubývat a odpoledne budou i srážky ustávat. V Beskydech ustane dešť až večer. Nejvyšší teploty ty vystoupí na 16 až 21 stupňů, na severovýchodě a východě bude 12 až 16 stupňů a v 1000 metrech na horách kolem 12 stupňů Celsia. Tolik tedy informace o počasí, pokračujeme s písničkou Oheň, voda, vítr. Na Dvojce přichází Dalibor Janda.

0: To byl Dalibor Janda. Posloucháte Dvojku za 11 minut, to už tu bude 6. hodina raní. Ještě předtím vás ovšem potěší také Halina Pavlovská. Je tu její další vzkaz, tedy něco pro radost. Koláček štěstí.
1: Koláček štěstí.
2: Vzkaz Haliny Pavlovské pro dnešní den.
3: Přesně před 50 lety jsem se vdala. Svatbu jsme měli netradiční. Naši rodiče o ní nevěděli a na obřad přišli sami naši kamarádi. Když jsme už oddáni opouštěli oddací místnost, zdržela jsem se tam se svou spolužačkou a můj čerstvý manžel vyšel na Vyšehradě z kostela jako první. Já se za ním objevila až po pár minutách. Zaslechla jsem přitom rozhovor dvou asi desetiletých holčiček. Ta jedna se té druhé zeptala, která je nevěsta? A ta druhá holčička s přehledem odpověděla, no přece ta černá. Jako svatební šaty jsem tenkrát použila černý model, v které má maminka v 50. letech promovala. S manželem jsem až do jeho smrti prožila hezkých 38 let. A prostě si myslím, ať si černá nebo blondýna, málo kdy ti štěstí sedne do klína.
1: Koláček štěstí.
2: Vzkaz Haliny Pavlovské pro dnešní den.
0: A teď už taky Jana Kirchner a Modrá a nebo Gazebo. To vše do 6. hodiny raní. Vláďa Slezák vám přeje krásný den. Za chvilku už startuje i Ranní dvojka.

0: Hezká setkání Marka Němce
1: na dvojce.
2: Tentokrát naproti mě u mikrofonu usedne herec mě velmi milý, ale nejen herec, ale i člověk mnoha dalších profesí, hudebník, textař, ale i výtvarník Igor Orozovič. Co ho dnes na herectví ještě dokáže překvapit? Kdy se cítí víc sám sebou, na jevišti nebo u klavíru? A do čeho by se nikdy nenechal obsadit? Nejen o tom s Igorem Orozovičem.
0: Blízká setkání Marka Němce
1: dnes po 11. hodině na dvojce.
3: Nenechte si ujít v České televizi.
4: Ten třídní sraz, to by byl Richard Luže.
5: Já jsem nikdy za sex neplatil.
6: To je to problém?
5: Zadrhávám.
6: Vy si chcete domluvit konzultaci?
4: Co to je?
6: Máma si odvezla lednici.
4: Ženské jsou miliony. Pokračuj, to je dobrý. Ještě něco dej.
7: Mně můžeš říkat všechno.
4: No, nechte mě bejt ženská.
6: Nemyslete si, že mi jednou polichotíte a já vám ve všem půjdu na ruku.
8: Nazdar, tati.
4: To teď budu chytat první třídou jak nějaký úplný loser.
9: Na tělo. Premiérový díl dnes večer na ČT1 a v iVysílání.
10: Bylo 6 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
10: Evropská komise zaslala oficiální dopis ohledně střetu zájmů premiéra Babiše na Ministerstvo pro místní rozvoj. Některé ústavy a katedry na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze se sloučí. Část studentů protestuje. Počasí bude převážně zataženo místy s deštěm, postupně se začne vyjasňovat a teploty do 21 stupňů. Zprávy přináší Naďa Procházková. Dobré ráno. Premiér Andrej Babiš hnutí ANO má podle Evropské komise stále osobní zájem na holdingu Agrofert. Vyplývá to z dopisu, který komise poslala Ministerstvu pro místní rozvoj. Přijetí dokumentu potvrdila mluvčí rezortu Veronika Lukášová. Náš zpravodajský server i rozhlas.cz má jeho obsah k dispozici. Komise v něm podrobně vysvětluje, proč převedení Agrofertu do fondu neřeší Babišův střet zájmů. Zmiňuje třeba vliv premiéra na rozhodování státu i nastavení samotného fondu. Ten má po Babišově odchodu z vlády přejít do rodinné správy. Komise kvůli tomu už začátkem týdne pozastavila proplácení části dotací. Babiš i Agrofert střet zájmů dlouhodobě odmítají. Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze bude mít nové ústavy archeologie a asijských studií. Schválil to akademický senát. Rozhodl taky o sloučení kateder filmových a divadelních studií s ústavem hudební vědy. Všechny navrhované změny ale senát nepodpořil.
11: Samostatné zatím zůstanou katedra pedagogiky a katedra andragogiky a personálního řízení. Co s nimi bude dál, popisuje děkanka Eva Lehečková.
12: Se musíme ve vedení i s katedrou andragogiky a personálním řízením katedrou pedagogiky zamyslet, jak dál povedeme ta jednání a jestli budeme pokračovat v těch přípravách té integrace nebo půjdeme nějakou jinou cestou.
11: Část akademiků a studentů zachování kateder vítá. Vzhledem k plánovanému propouštění zaměstnanců se obávali dopadů na výuku. Škola podle vedení potřebuje změny i vzhledem k ekonomické situaci. Může tak ušetřit desítky milionů korun ročně. Tereza Hybšerová, Český rozhlas.
10: Policie navrhla obžalovat bývalého soudce Romana Kafku z podvodu. Českému rozhlasu to potvrdil mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu Jaroslav Ibehej. Jestliže Kafku státní zastupitelství obžaluje, u soudu mu hrozí trest až 10 let vězení. Podle kriminalistů připravil podvodem desítky lidí o víc než 20 milionů korun. Kafka aktuální vývoj nechtěl komentovat, protože se prý připravuje na jednání se státním zastupitelstvím o uzavření dohody o vině a trestu. Kanada pomůže Ukrajině posílit protivzdušnou obranu. Balík pomoci v přepočtu za víc než 5 miliard korun oznámil kanadský premiér Mark Carney po schůzce s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským v Calgary. Kanada taky plánuje v příštích 2 letech posílit výrobu dronů. Třetinu produkce bude podle Carneyho dodávat na Ukrajinu. Obě země zároveň podepsaly několik dalších dohod o posílení ekonomické nebo energetické spolupráce. U budovy městského úřadu ve Friedlandu bude dnes policejní cvičení zaměřené na mimořádnou situaci. Policisté tam budou od 8 do 13 hodin trénovat zajištění ozbrojeného pachatele. Větší počet policistů se zbraněmi bude i v okolí budovy. Lidé musí v blízkosti úřadu počítat s omezením. Týkat se to může i dopravy.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
10: Zpočátku bude převážně zataženo, v jihovýchodní polovině území většinou s občasným deštěm. Během dne začne od západu oblačnost ubývat, odpoledne budou i srážky ustávat. Teploty 16 až 21 stupňů, na severovýchodě až 16, na horách kolem 12.
0: Doprava.
10: Na D5 se ve směru z Plzně do Prahy u sjezdu na Zdice na Příbram je čerstvá nehoda na 28. kilometru. Srazila se tam dvě osobní auta. Na Pražském okruhu ve směru z letiště na D1 popojíždí fronta u Jesenice. Za sjezdem je omezení, v pravém pruhu stojí navíc nepojízdné auto. Zdržíte se asi 10 minut. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy. Teď už ranní dvojka.
0: Startuje ranní dvojka.
2: Hezké dobré ráno, dnes je pátek 11. září. Zdravíme vás, zdraví vás Regina, která právě dojídá banán. V klidu dokousej. Jakube, ty máš připraveny své ovesné vločky.
8: Ano, banán, jogurt, ovesné vločky, ano. Dobré ráno.
13: Dobré ráno, dobrou chuť.
8: Dobrou chuť.
2: No a jak jste na tom, vy, milí posluchači? Regina prozradila, že ranní špek, neboli ta první půl hodinka, bude trošku těžká. A že až na to přijdeme, že nás to bude bavit, ale do té doby ne.
13: Když se na to tak dívám a čtu si to, tak si myslím, že bych na to nepřišla. Bych nevěděla, co je to za odpověď.
8: Jestli ani ty, tak to máme dobré vyhlídky.
2: To je hezký, vidíš, že zadavatel ani sám neví,
8: jaký je výsledek.
13: Ale já to tady naštěstí mám napsané, takže když budeme v koncích všichni, tak to přečtu a bude to.
2: Jinak bys to prostě nevěděla.
13: Myslím, že horko těžko, no asi by mě to nenapadlo.
2: No skvělý.
13: Promiňte.
2: No tak jdem na to. Tak začít, to se teda moc těším. Jo?
8: A co jsme tam měli? Bastilu, Nora, co ještě?
13: Klopáhat.

0: Pátkové ráno na Dvojce.
1: Zpěvačka Natálie Imbruglia nám otevřela naše ranní vysílání. A teď to, jak si v tom bude pokračovat, další žena, Regina Květoňová. A to je asi tak všechno, co bych k tomu řekl, protože už se bojíme společně s vámi, milí posluchači.
2: Já se taky bojím.
3: Já doufám, že nezavřeme to vysílání hned.
2: Ne. Já mám potom úplně takovou poslední nápovědu, která myslím, že je tak návodná, že už to lepší být nemůže, takže se zachráníme všichni.
1: A my to slovo nepoužíváme nebo neznáme ho?
2: Ale my známe ho, moc dobře ho známe a docela ho i používáme. Není to nic, co by vás překvapilo, zaskočilo, nebo byste si s tím dlouho nesetkali.
1: Dobře.
2: Jsem krátký, ale účinný. Někdy vzbuzuji obdiv, jindy podezření. Já nejsem ani pravda, ani lež. Přesto ovlivňuji vaši mysl. Funguji často jenom tehdy, když mi věříte. Lež nejsem, to už jsem říkala, ale můžu vás přivést k mylnému závěru. Mohu být součástí umění i manipulace. Vyvolám úžas i rozpaky. Tady je ticho.
3: Jako v kostele, jak ve studovně vy. Ale to je...
1: se studuje. A co myslíte, že tady děláme my?
3: Dobře jsme si vybrali. Počkej.
2: Tak já to přečtu ještě jednou. A pak mám vlastně totéž jiný vyslov.
3: To je nějaký jako úkaz zázrak.
2: Jsem krátký, ale účinný. Někdy vzbuzuji obdiv, jindy podezření. Já nejsem ani pravda, ani lež. Přesto ovlivňuji vaši mysl. Funguju často jenom tehdy, když mi věříte. Lež nejsem, ale můžu vás přivést k mylnému závěru. Mohu být součástí umění i manipulace. Vyvolám úžas i rozpaky.
3: Je to má furt zázrak.
2: No, to je pravda, to by všechno na to taky sedělo.
1: Zázrak.
2: Ale je to...
1: Já měl teda útok.
2: Útok?
3: No, ten je velmi pravdivý.
1: Jsem krátký a účinný.
3: Může je facan, tak nevím.
2: To slovo je vlastně daleko jednodušší a daleko míň zastřené nějakou vznešeností. Já vás svedu na falešnou stopu. Ale to je správně. Tak to má podle mého řádu věcí být. Jsem chytrý. Nebo spíš vychytralý. A protože si myslím, že jsou všechno to velmi jako obecná konstatování, tak mám jednu konkrétní teď, jo?
1: Jsi nějaký darebák?
2: Ne, nemusím být. Tak. Umím propojit čínské kruhy, ohnul žíci silou myšlenky, nebo nechám z ruličky vylétnout šátek.
3: Aha. Tak já budu mlčet radši, ne?
2: No pak už jsou tady dvě takové jako tutovky. Mám je říct.
1: Máš cylindr?
2: Ne nutně. Protože já nejsem člověk.
3: It's a kind of magic.
1: To je tvůj...
3: Já, no, je to ten... Nejseš člověk, ale je to to, co ten člověk
2: ano,
3: umí.
2: Ale nejen... ten člověk s tím cylindrem, protože já patřím k hlavní výbavě kouzelníka, ale taky sportovce a filmaře.
1: No to...
3: Tak to já jsem teda mimo teď.
1: No, já jsem taky myslel, jestli se narodil v Kutné Hoře, ale to ne. Teda tvůj syn.
2: Nejenom.
1: Kouzelníka, filmaře a sportovce.
2: Ano.
1: Jenom?
2: No tak...
1: No dobře.
2: Hlavně, zejména. Čekajte, já se podívám zatím, jo? Jo, tady toho přišlo mezi tím, no a jo, už a
3: správně,
2: to chodí.
3: Jo.
2: Matura 76.
3: Počkej, já jsem byl u nějakého...
2: Lenka.
3: Kouzla, výkonu.
2: Jardo, dojem to
1: ty
2: není.
1: Ty máš pořád zázrak a kouzlo, ale co to může být?
2: Zuzka to má správně. Tak, co tam ještě je?
4: No co, sportovec podává nějaký výkon, ne?
2: Je to takový možná jenom určitý druh sportovce. Třeba, já vím, že to používají i moji synové, když jezdí na skejtu, tak se naučí něco nového.
4: Já už vím. Počkej, teda vím.
1: No.
2: Ano. Hurá.
1: Ty jsi na to přišel.
4: Myslím si, že... No tak teda takhle myslím si, že... A je už to, mě to došlo, ano.
1: Je to R? Na R?
2: Ne, ale R tam je. Ale ne na začátku.
4: Jo, ještě se říká i Ček. Jo, hodil...
2: No ano, ano, Ček. ano. Tak zdrobně linka. No tak já vám dám tu poslední. Chcete, abyste se chytli už teď?
4: A není to míček.
1: No.
2: A taky jsou ve mně ti tři bratři.
4: Mám jich hodně, že jo, vlastně. Hmm. Nebo jo.
2: Jiří Trnka.
1: Jo. 6 hodin 15 minut. Studio. Dvojka zavináč rozhlas.cz. Zdraví vás raní trojka.

0: Ranní dvojka na Špeku.
1: Je 6 hodin 19 minut a hledáme jakési slovo, o kterém jsem přesvědčen, že vy už přemýšlíte, anebo to možná i víte. A já jenom, jak jsi říkala, že v tom jsou ty bratři,
2: to.
1: Tak to je nápověda, která vám nemůže nijak napovědět, protože je jenom jako interní, ale my jsme ve Špeku natáčeli asi 10 let Loskutáka a Snídaně s Novou se tam vysílala. To bylo na Barandově, bylo studio takzvaná Trojka a tomu se říkalo takhle, protože se tam točily ty špekové scény.
3: Jinak šel kolem Patrik a říkal, že taky ví. Kolega tady.
1: Patrik?
3: No.
1: 3, 2, 1. Prostě sejdeme se v triku, tam točíme to dneska v triku. Takže jsi slovo trik?
2: Ano.
3: A mně se to zadání líbilo? Ty jsi měla obavu, že nás nebude bavit, nebo že nás bude nudit, nebo že nás naštve?
2: Že to bude příliš náročné.
3: Ne, dobrý.
1: Napsal Vládě Duben, je to jasný, je to rozum.
2: Vidíš, to dá rozum.
1: Potěšil.
3: Dá rozum.
1: Počkej, trik, ještě jednou to projď rychle.
2: Jsem krátký, ale účinný.
1: Ano.
2: Někdy vzbuzuji obdiv, jindy podezření.
1: Ano.
2: Já nejsem ani pravda, ani lež.
1: To je pravda.
2: Přesto ovlivňuji vaši mysl. Funguju často jenom tehdy, když mi věříte. Lež nejsem, ale můžu vás přivést k mylnému závěru. Mohu být součástí umění i manipulace. Vyvolám úžas i rozpaky. Svedu vás na falešnou stopu, ale to je správně. Tak to má podle mého řádu věcí být. Jsem chytrý, nebo spíš vychytralý. Umím propojit čínské kruhy, ohnul žíci silou myšlenky nebo nechám z ruličky vylétnout šátek. Patřím k hlavní výbavě kouzelníka, sportovce a filmaře. A taky jsou ve mně ti tři bratři.
1: V triku.
2: Jo. A jak napsal Richard, dnes jsem se stal obětí triku.
1: No on je to, co to vlastně je? To je podvod? Ne. Nebo je to jenom...
3: Nějaký ekvilibristický kousek.
1: Ono se to používá v různých významech, že přece ty, jak si říkala ti sportovci, na těch, třeba na motocyklech nebo na tom skateboardu, to dělají triky.
3: No, přesně, anebo tríčky se říká, to byl hezký tríček.
2: Já jsem se naučil nový tríček.
3: Nový tríček.
2: No, je to nějaká dovednost udělat věci překvapujícím způsobem, si myslím, teda takhle jednoduše bych to řekla, ne?
1: Ale v té angličtině se to používá ještě trošku jinak, ne? Že to je triky.
3: A pověry.
1: Jo. To jsme vlastně zapomněli na tuhle nápověd.
3: To jsme zapomněli možná. Jirka napsal, a vidíte ten rozptyl, jo, Regi? Instinkt a nebo trik?
2: Hezky.
1: Počkej,
3: dobrý.
1: A Eva ze Sušice napsala sice něco úplně jiného, ale to je tak krásné slovo. Palouček.
3: Jo. Počkej, ale já jsem měl,
2: ty
3: myslím,
2: měl
3: palouček. Ty jsi měl palouček.
2: Ano. Podle toho síru jsme to pak nějak odhalili. Já teda.
3: Ano. Palouček.
2: Dnešní špíček je tríček, trikolora, Petr 56.
1: Jo, takhle. Ona napsala Eva ze Sušice, že to je palouček, ale 11. srpna.
2: A teď to přišlo. No tak
3: to je v pořádku. Za to nemůžeš. Tak konečně ti naskakuje e-mailová schránka, se aktualizuje asi. Teda to je dobrý. Dobré jít.
1: Takže i Vládě Duben, prosím, Vláďo, to jste psal před měsícem, to se moc omlouvám.
3: Dobré jítro, nerfíci, tak tento týden píši poprvé a zkouším trik, píše Mirka.
2: Špek je trik, kruhy mě osvítily v souvislosti s vystoupením Rajiho Tamila, alias Mrázka, alias Petra Čepka ve filmu Obecná škola, kde mu kluci ukázali svůj trik zmizení kruhu. Pokuston Havran 72 polna.
3: On na ně pak poslal ty dogy, že jo?
1: Strašně naštval, hrozně.
2: Já prosila vrátit kruhy zpět.
3: Já prosila, ano.
1: Raji Tamil.
3: Napsal Vladimír, a to je na tobě, Regi, jestli mu to uznáš, optický klam.
2: No tak je to taky, to je takový svým přírodní způsobem trik, no, ne?
3: Může být, no, i rukou.
1: Napsal Pepa. Ne, Pepa, asi Pepa, protože píše, dobré ráno, tak jsme se dneska s mužem, jsme to neuhodli. První, co nás napadlo, totiž byl út a dál jsme se nedostali, ale dost jsme se nasmáli, děkuji vám.
3: A to je z června, jo?
1: Ne.
3: Krásné páteční ráno, je to klam? Píše Kačka.
1: No, je to,
2: no,
1: klam.
2: Vidíš, tak vlastně jako svým způsobem taky,
3: kolem, no.
2: Trik je dnešní špek, krásný den, Iva ze Zlína.
1: A Jirka 53, že to je dnes zamotané jako hrom, tak nakonec to snad dám. I když si nejsem jistý, trik je to dost krátké. No, je to pravda, trik je velmi krátký.
3: Filip napsal nezávisle asi na Anetě a Aneta na Filipovi, že by to mohl být úsudek. Vidíš to, ty první nápovědy asi, že jo, že
1: no,
3: vedli
1: to, no, že by to byla iluze. Ten krásný pocit, který se po svatbě často rozplyne. Ana, ročník 89.
3: To už rychle ztrácíte naději.
1: Iluze, ten krásný pocit, který se po svatbě často rozplyne.
3: Ale Zuzka napsala drp. Tak podle těch prvních nápověd, ne, jsem, jak to je?
2: Krátký, ale účinný. To by mohl být. Vzbuzují obdiv, jindy podezření.
1: Jo,
2: tento, drbár. Ten je ředitel. Někdo vnímá to obdivně a někdo podezřele. Tohle je ředitel.
1: 6 hodin 25 minut, za chviličku jsou tady pro vás připraveny zprávy. Po zprávách se opět vrátíme a budeme pokračovat společně s mámy. V té nádherné iluzi toho krásného rána.

0: je naprosto nezbytné.
1: Český rozhlas Dvojka uvádí koncertní poctu k nedožitým kulatým narozeninám milované zpěvačky.
2: Hana Zagorová 80.
0: Rybičko zlatá, přej si.
1: Největší hity Hany Zagorové v podání Moniky Absolonové,
2: Marty Jandové,
1: Evy Burešové,
2: Kateřiny Marie Tiché,
1: Terezy Maškové,
2: Veroniky Kek-Kubařové,
1: Jitky Boho a dalších za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
2: 24. listopadu v pražské Lucerně.
1: Více na www.zagorova80.cz.
3: Bylo 6:30.
2: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
3: Dobré ráno. Poslanci se dnes v závěrečném třetím čtení budou věnovat pravidlům pro povolování pobytu cizinců v Česku. Jeho schvalování, ale i rušení by mohlo být rychlejší. Je to součást návrhu cizineckého zákona, který předložilo ministerstvo vnitra. Návrh taky zavádí digitalizaci a změny v evidenci cizinců. Podle šéfa rezortu Lubomíra Metnara z hnutí ANO je cílem efektivnější a modernější systém, který přispěje k bezpečnosti státu. Přijetí zákona podporuje i opozice. Před 75 lety přejel přes hranice komunistického Československa do západního Německa vlak se 110 cestujícími. Takzvaný vlak svobody unesli protikomunističtí odbojáři, kteří chtěli zemi i se svými rodinami opustit. Režim akci označil za terorismus a po úspěšné emigraci začal pronásledovat příbuzné i známé únosců. Výslechy ale absolvovali i ti lidé ze soupravy, kteří o únosu předem nevěděli a do Československa se následně dobrovolně vrátili. Polští strojvůdci dnes budou demonstrovat za zlepšení bezpečnosti na přejezdech. Vlaky v zemi budou přes přejezdy jezdit jen rychlostí 20 km za hodinu. Podle policejních statistik se na nich totiž stane nehoda v průměru jednou za dva dny. Jak jen tento týden se v Polsku srazily 4 vlaky s nákladními auty. Po celé zemi se kvůli protestům očekávají velká zpoždění. V Mikulově dnes začíná pálavské vinobraní. Součástí 79. ročníku akce bude i hudební a kulturní program. Kromě historického centra Mikulova je návštěvníkům vinobraní otevřený i zámek a zámecká zahrada. V sobotu projde průvod krále Karla Václava IV. A královny Žofie. Letošní novinkou je například druhá scéna v amfiteátru pro menší kapely nebo ulička historických řemesel. Pálavské vinobraní potrvá do neděle. Fotbalisté pražské Slávie vstoupili do nového ročníku Ligy mistrů porážkou. Na úvod ligové fáze v Edenu podlehli francouzskému Lens 2-3 a čeští volejbalisté budou hrát svůj první zápas na mistrovství Evropy v Itálii. Od 16 hodin se utkají s Řeckem.
2: Počasí.
3: Zpočátku bude převážně zataženo, v jihovýchodní polovině území většinou s občasným deštěm. Během dne začne od západu oblačnost ubývat a odpoledne budou i srážky ustávat. Teploty 16 až 21 stupňů, na severovýchodě a východě jen 12 až 16, na horách kolem 12.
2: Doprava.
3: Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy za sjezdem na Poděbrady v omezení na 30. kilometru stojí nepojízdné nákladní auto v pravém pruhu a zpomaluje se tam. Silnice 3 mezi Prahou a Českými Budějovicemi je neprůjezdná, mezi Mličínem a Voticemi je těžká nehoda. Srazila se tam dvě osobní auta, provoz zastavili. Dá se objet přes Ješetice a Smilkov. Na dálnici D1 je silný provoz na příjezdu do Brna z Prahy před omezením u sjezdu na Brati. Slavu. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy, teď už opět ranní tým.
4: 6 hodin 33 minuty, hezké dobré ráno. Hledali jsme slovo trik, ale byla to dnes fuška. Zdraví Hanka 1953. Byla to fuška. Hledali jsme slovo trik.
5: A napsal nám Petr rehabilitace, vy jste se nám tady, Petře, docela hodil. Dobré ráno, dneska to bude dobrá vůle, doufám, že ten pátek zahájím dobře.
4: A Tomáš z Plzně, krásný ročník 81, potvrzuje tvoje slova, Jakube, že to je trik nebo triček. A já to krásné ráno díky vám mám. Triček.
5: Ale to asi používají puboši, ne, puberťáci.
6: Já to znám opravdu v souvislosti s tím skejtem. A napsal taky Tomáš, 23 let. Po dlouhé době jsem se odhodlal vám napsat. Moc se mi líbil složitější středeční špek. To, když jsem se dívala, tak to byl had ve středu. Dnešní špek mi připomněl jeden vtip. Víte, čím se utírá kouzelník na toaletě? Trikem. A ani nevíte, Tomáši, jak jste mi nahrál na čtení z dnešního tisku tímto žartem.
4: Aha.
6: Tak ještě to musím ještě poslat.
5: Dobře, jsme šli nás na toalety.
6: Skoro.
4: A když
6: skoro.
4: Jsi říkala, že ve středu byl had. Ve středu bylo 9., jestli se nemýlím?
6: Je to možný.
4: Měli jste výročí?
6: Jo.
4: Píše Táňa. Když už jsme tento týden u těch výročí, tak my jsme spolu 39 let. Hezký víkend, mám vás ráda. Táňa, ročník 65, to je teda paráda. Týniště na Torlicí.
5: No ještě zpočátku, když si zadávala špeky, tak napsal Josef, že by to mohl být nadpis.
4: Počkej, zpočátku, počátky, tam jsme až na konci září.
5: Jo, tak.
4: Teď jdeme do České Lípy, dobře. Potom Kroměříž a potom počátky.
5: Vítku, pokud jste České Lípy, zdravíme, ale Vítek napsal placebo.
6: Aha, jo, to je pravda, to taky pomine, jakmile už víš, co si, že jsi smět lentilku.
5: Že to byla lež.
4: Libor Földváry napsal, typoval jsem pohled a z Brna, z deštivého Brna nás zdraví. Ono je to uskupení tří bratří v triku, pomocí trikova triku. Ano, správně. To je vlastně takový dvojvtip, ne? Bratři v triku, oni jsou v triku, ale zároveň, že jo.
5: A trik by měl vyvolat i iluzi.
4: Ano, je to tak.
6: A napsal Milan, málem jsem propotil triko, byť je chladno, ale zadání mě dovedlo k triku. Trik to je. A také Zlatouš, krásný víkend, Milan z Horních Počernic.
4: Ano, úplně skvělý. Je pátek 11. září, 6 hodin 36 minut. Posloucháte ranní vysílání Českého rozhlasu 2.

0: Pane profesore, dobrý den, vítejte.
1: Příjemné ráno.
0: Právě vám odzvonilo.
1: Teď jsem si říkal, právě, jestli to je pro mě vzkaz. Je.
0: Ano, ano, ano. Dobře. Byl to vzkaz pro vás. Chtěl bych vás také představit našim posluchačům, kteří nás třeba poslouchají úplně poprvé. Vy jste člověk, který k nám začal z nějakých naprosto nejasných důvodů chodit a už jste tady u nás zůstal.
1: Zůstal a dnes to mám obzvlášť dlouhé.
0: Ano.
1: Ten text.
0: Mohl by nám všem pan profesor Dálněba vysvětlit příčinu opakovaných kolon na dálnicích? Teď jsme to slyšeli také ve zprávách. Jedete po dálnici, všechno funguje, žádná nehoda, žádná uzavírka, žádné zúžení. A pak najednou brzdíte a jste součástí 2-kilometrového štrůdlu. Díky, posluchač, čekal zacpálek.
1: No, ale je to tak, to jako řidiči známe, že mnohdy nevíme proč. Před námi brzdí usilovně několik aut a proč jsme vlastně v koloně, přestože nemáme třeba navigací hlášenou žádnou dopravní kolizi nebo nehodu. Auto před vámi tedy také ne a řidič před ním už vůbec ne. No a za chvíli stojí celá dálnice, vepředu přitom nikdo neleží v příkopu, nic nehoří, žádný kamion nepřeváží Eiffelovu věž na ležato a vy jste se právě ocitli nebo stali účastníky takzvané fantomové kolony. Ono vlastně stačí, aby jeden řidič nepatrně přibrzdil. Zhruba třeba ten kilometr před vámi nebo 500 metrů před vámi. No a buď před ním jedu já s povozem slámy, což bych pochopil, to samozřejmě ta auta zbrzdí, nebo jiný řidič zrovna telefonuje, ale handsfree je pro něj přežitkem. No a nebo protože se na chvíli řidič zamyslel, jestli má vůbec správně zařazenou rychlost. A opravdu tyto momenty stačí.
0: A jestli teď jezdíte s povozem slámy, případně sena, tak jste asi bohatý člověk.
1: No právě, že převážím a už samozřejmě obchoduji se slámou a se senem, zvláště se senem, toho je málo. Ale řidič pochopitelně za tím řidičem, který přibrzdí z nějakého důvodu, které jsem teďka třeba vyjmenoval, ale zcela jiného, třeba se maluje zrovna, no tak zareaguje pochopitelně o něco později, může se to stát, a zabrzdí víc. Další řidič za ním zabrzdí ještě víc, no a další už skoro zastaví. A ten k tomu má samozřejmě důvod, ten, co zastaví, protože chce přežít nebo nechce si poškodit vůz. No a tak vzniká ta řetězová reakce. My matematici ji popisujeme rovnicí Q rovná se rho krát V. Kdy? Přičemž to Q je intenzita toho dopravního proudu, typický jako vozidel za hodinu, kolik projede, pak je rho, to je hustota vlasů řidiče, ne, hustota dopravy, to mě zas Marunka tady špatně napsala, hustota dopravy a současně tedy údaj o počtu vozidel na tom určitém úseku silnice. A V je průměrná rychlost vozidel.
0: A ten Q, to je váš kolega z Jamesa Bonda.
1: Ano, ano, správně, velmi chytrý chlapec. Teď mi udělal zrovna propisku s vodotryskem, mi vyrobil. No, takže například, když je na jednom kilometru silnice 30 aut a jedou průměrně 90 km hodině, no tak je to Q rovná se rho krát V, což odpovídá zhruba 2700 vozidel, které projedou za hodinu ten úsek daný. No a dopravní proud závisí samozřejmě na té hustotě aut a jejich rychlosti. Laicky, když je aut moc a všichni chtějí jet rychle, začne být aut ještě více a jedou ještě pomaleji. Je to vlastně logické, přestože je to paradox. No a tu situaci navíc zhoršuje to přejíždění mezi pruhy, že každý řidič, který jede v nějakém pruhu, tak má pocit, že jede v tom nejpomalejším a snaží se přejet do toho zdánlivě rychlejšího. Ano. Ovšem to přejíždění do těch pruhů, i přesto, že je to zipování, tak ta auta zpomaluje, protože abyste tam mohl vjet, tak to auto, které vás pouští, musí logicky zpomalit. A už se děje ta samá situace, která se děje, když zabrzdí nějaký člověk, který třeba se hledá rychlost, nebo mu spadne mobil pod plyn. No.
0: Pane,
1: jak bych vám to ještě vysvětlil?
0: Pane ŘSD, chtěl jsem se ještě...
1: Musíme to opravit, no, hlavně.
0: Musíme to opravit, no.
1: Takže já mám samozřejmě nějaká řešení. Velmi slibně se jeví pruh hanby. Kdo během 5 kilometrů vystřídá více než 3x jízdní pruh, musí dalších 10 kilometrů jet s rozsvíceným nápisem Jsem vůl, který bohužel myslel. Mm-hmm. Ano? Nebo, kdyby...
0: Počkejte, já myslím, že to je pruh hanby. Jo, pruh jako...
1: Ano.
0: Tak. Myslím, že vystavíte nové dálniční pruhy. Jeden bude rychlý a druhý bude...
1: Pruh hanby.
0: No.
1: A to by nebylo špatné, možná dobrý nápad. No, kdyby ani to nepomohlo, nasadil bych dopravní dirigenty, to už jsme odzkoušeli v Zimbabwe. Každých 5 kilometrů by stál na vyvýšené plošině člověk s taktovkou a řídil provoz. To mi přijde docela i jako kouzelné, že? No a kdyby všichni jeli plynule, mával by do rytmu, kdyby někdo začal brzdit bez důvodu, dirigent by prudce udeřil taktovku třeba do stojanu a vyhodil řidiče z orchestru. Není problém, prostě by nikam nedojel. No, samozřejmě by to bylo, mělo jeden problém, lidé by asi se začali soustředit podobně, jako to děláme, soustředit na billboardy, tak by se soustředili na dirigenta a mohlo by dojít opět k zápchě. No a možná největší dopravní revoluce ze všech, opět můj nápad, méně aut na silnicích. To by znamenalo, že lidé by více využívali vlaky, autobusy, lodní dopravu, MHD, kola, motorová rogala, já nevím, trebuchety, nebo mangonely, pardon. No, takže pokud budeme dál jezdit v kolonách, brzdit bez důvodu, předjíždět sami sebe a pak stát 20 minut na dálnici a přemýšlet, proč doprava nefunguje, tak bychom se v prvé řadě měli zamyslet sami nad sebou. A já už se nebudu rozčilovat.

0: Je 6 hodin 48 minut, už připravujeme přehled tisku. Regina našla krásný článek, ale na vteřinku se prosím ještě zastavíme u vašich odpovědí na téma trik a triček, protože slovo triček, Jakub říkal, že používají takzvaní tuboši, ale píše Martina, ročník 1975. Dobré ráno, pane Dalibore. Vy máte rád české filmy a seriály, pamatujete si, jak v Plechové kavalerii udělá podle jeho slov Víťa takový triček, aby dostal kombajnéra straku z kombajnu? No jasně, takže triček není úplně jen slovo dnešních pubošů, používal už ho pan Jaroslav Dietl v seriálu Plechová kavalerie, myslím, že ho teď opakují, jestli se nemýlím. Na nějaké televizi jsem ho zahlédl.
1: Já nevím, u nás je televize okupována dětmi, ano. Kteří na ní mají připojenou PlayStation, takže...
0: Počkej, ale pozor, říkala si, že se dívají na sanitku, nebo dívali.
1: To už mají dokoukáno, to bylo... To se dívali se na Netflixu, na sanitku. Tam se mi to líbilo mnohem víc, než když to dávali v televizi.
2: Já jsem nevěděl, že tvým potomkům je 63 a 62.
1: já taky ne. Ale k tomu triku napsala i včera ročník 68. Já vlastně špek používám při každém podpisu. Trikalová. Asi jsem kouzelnice. Pojďme spolu.

0: máme tady, milí posluchači, ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka další slovo, které jsme objevili v dnešní Mladé frontě dnes. Prý ho mám říkat pouze já. Je to smrskflace.
1: Ano, nejsem to schopná říct. A já bych navázala na ten vtip kouzelníka na toaletě, který se utírá trikem. Tak na to navazuje článek v dnešní Mladé frontě dnes s titulkem Zmenšují se i toaleťáky, skrytě ubývají útržky.
0: Ano. Smrskflace, tedy snižování objemu zboží při stejné ceně, je to typicky třeba pro bramburky, se nemusí týkat jenom potravin, zmenšují se také role toaletního papíru. Říká v rozhovoru s Mladou frontou dnes generální ředitel největšího českého výrobce papírové hygieny Moracel Andrej Zimány.
1: Za poslední dva roky se objevil trend, že se začaly prodávat papíry s menším počtem útržku. Máte například balení 24 nebo 32 rolí, ale ubralo se papíru na každé rolce. Zákazník opticky dostává velké balení za příznivou cenu, ale uvnitř je více vzduchu a dutinky a papíru je méně, vysvětlil.
2: To je rolka? To jsem nevěděl, že to je rolka.
1: Šunková.
0: Ona mi tam chybí, rolka, prosím vás, jestli můžete na tohle tu mi dodat. Lidé si často neuvědomí, protože si pouze spočítají právě počet ruliček. Přitom je to podle něj nevýhodné z logistických i ekologických důvodů. Konkurenční prostředí je podle něj tvrdé a v akcích se prodává 80% zboží této kategorie.
1: No a dále v tom rozhovoru se pokračuje například otázkou, lidé už si zvykli kupovat papírovou hygienu, hlavně toaletní papír v promo akcích. A samozřejmě všichni dodavatelé chtějí být v akcích, aby měli objemy, s tím už musíme pracovat. Budu rád, když se to časem změní. Takže je to taková cenová válka mezi řetězci a zákazník si přitom kupuje stále větší balení. Právě tady se za poslední dva roky objevil zajímavý trend. Začala se prodávat balení s menším počtem útržků, to jsem tady vlastně už říkala. To už jsem vlastně říkala.
0: A je tady...
1: To nevadí. A to tak zajímavé, že jsem si to chtěla přečíst.
0: Ještě jednou. A je tady vlastně taková otázka, takže větší balení ještě nemusí znamenat víc toaletního papíru. Ano, je to tak. Je tam méně papíru a mnohem dříve ho spotřebujete. Že se to jenom tváří jako větší balení.
3: Ale víte, co z toho pramení? Že oni, ti výrobci, myslí i na naše zdraví. Protože obecně Češi, Američani, tam je to úplně patrný, prostě přibírají na váze, tloustnou, protože víc žerou. Víc jedí, pardon. Když budeme méně jíst, nebudeme spotřebovávat tolik toaletního papíru. To znamená, že nám vydrží stejně jako dříve těch původních 29 metrů, co jsem spočítal. Já si ho vždycky přeměřím. Toaleťák. Teď už je to pouhých 17 metrů.
0: Počkej, abych to pochopil, jako přímá úměra. Méně jím,
3: spotřebuješ méně toaletního papíru.
1: Tak něco na tom je. A teď ještě jako jedna taková zajímavost pro tebe. Dříve byla balení, kde bylo 160 útržků.
3: Až 250.
1: Ideálně třeba 200. Dnes jsou papíry, které mají 120 útržků. To je trend, který se objevil v posledních dvou letech.
3: No, tak to stále souvisí, nebo ta moje odpověď bude stejná. Jeste míň. Ušetříte na toho leťáku.

Milujete koně? Pak si nenechte ujít mezinárodní výstavu Kůň 2026. Od 18. do 20. září v Lysé nad Labem vás čekají přehlídky plemen, drezura, parkour, western a bohatý program. Vrcholem bude večerní koňská gala show s 10 lipicány ze slovinského hřebčína Lipica. Vstupné na výstavu je 200 korun. Vstupenky na vll.cz. Se slevovým kódem Kůň 26 získáte 25% slevu. Kůň 2026 na výstavišti v Lysé nad Labem. Zážitek pro celou rodinu.

0: Bylo 7 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Česká vláda zatím nevidí možnost navýšit obranné výdaje až na 5% HDP. Rodičům dětí na vozíku chybí přehled, které školy jsou skutečně bezbariérové. Změnit to má nová celostátní databáze. Počasí bude převážně zataženo, místy s deštěm. Postupně se začne vyjasňovat, teploty do 21 stupňů. Zprávy má pro vás Naďa Procházková. Dobré ráno. Cíl vydávat v roce 2035 5% HDP na obranu je podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO nereálný. Závazek na to schválily členské státy předloni v nizozemském Hágu. 3,5% má jít přímo na obranu a 1,5% na související výdaje. Podle vicepremiérky by to znamenalo vzdát se s ohledem na objem povinných výdajů téměř všech ostatních investic.
2: 97% máme mandatorních výdajů, 74% jsou ty mandatorní, jako jsou důchody, sociální dávky, a ten zbývající prostor, který máme, tak je právě na všechno ostatní investice a tak dále. Takže pokud nechceme tu ekonomiku vyloženě zaškrtit, tak já nevidím moc reálné, že bychom mohli mít 5%.
0: Česko by podle návrhu rozpočtu mělo v příštím roce poprvé splnit závazek vydávat na obranu 2% HDP. V Severoatlantické alianci je mezi posledními. Závod japonské společnosti JTEC v Plzni propustí zhruba 300 lidí. O práci tak přijde polovina z celkového počtu zaměstnanců. Podle odborového svazu Kovo jde o první oficiálně nahlášené hromadné propouštění v autoprůmyslu v plzeňském kraji. Jak bude propouštění probíhat, popisuje personální ředitel společnosti Jan Jiřík.
3: Plánované hromadné propouštění se bude týkat přibližně 300 zaměstnanců, to je zhruba polovina. Ukončování pracovních poměrů nebude jednorázové, ale bude probíhat postupně v řádu několika měsíců. Je to zhruba do jara, co se týká toho koncového data, zatím ještě není potvrzeno, bude záležet na konkrétním vývoji přesunu jednotlivých výrobních linek.
0: V Česku chybí celostátní přehled bezbariérových základních a středních škol. Informace musí rodiny zjišťovat přímo u jednotlivých zařízení. Vlastní databázy proto spustila iniciativa Výtahy do škol.
4: Tak, aby se mohli jednoduše podívat, která škola je na tom jak s přístupností, protože takové informace se jinak velmi těžko dohledávají.
5: Říká zakladatelka iniciativy Výtahy do škol Jindra Landová.
6: Ucelený přehled o bezbariérovosti škol v České republice bohužel stále k dispozici není.
5: Potvrzuje dětský ombudsman Martin Beneš.
6: Je ale zřejmé, že skutečně bezbariérových škol je jen málo. Velmi dobře víme, že by taková databáze žákům s postižením i jejich rodičům velmi usnadnila situaci.
5: Ombudsman proto s odborníky připravil vlastní dotazník pro celostátní mapování. Stát chce přístupnost škol zmapovat do konce roku 2029. Z Českých Budějovic Eva Marvanová, Český rozhlas.
0: Divadlo Bolka Polívky a Divadlo bez zábradlí pokračují ve sdílení scén. Spolupráci představili na začátku roku. Do Prahy během září a října zavítá 5 inscenací, mezi nimi třeba Rebelky, Oheň a popel nebo Anděl v lihu. Poslední jmenovaný titul měl premiéru právě letos v lednu. Krátce na to se představil divákům Divadla bez zábradlí v Paláci Adria a dnes odstartuje také aktuální sérii představení.
7: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
0: Zpočátku bude převážně zataženo, v jihovýchodní polovině území většinou s občasným deštěm. Během dne začne od západu oblačnost ubývat a odpoledne budou i srážky ustávat. V Beskydech bude pršet večer, teploty 16 až 21 stupňů. Na severovýchodě a východě 12 až 16, na horách kolem 12.
8: Do Brna, do Prahy.
9: Jedu moderním vlakem Českých drah, i když auta stojí. Do Brna, Olomouce, Ostravy i Prahy. Pohodlně a rychle. České dráhy. Sponzor programu.
1: Doprava.
0: Silnice 3 mezi Prahou a Českými Budějovicemi zůstává neprůjezdná, mezi Miličínem a Boticemi odklízí těžkou nehodu, dá se objet přes Ješetice a Smilkov. Na D11 Hradce Králové do Prahy za sjezdem na Poděbrady v omezení na 30. kilometru stojí nepojízdné nákladní auto. Fronta z kilometru 34 vás zdrží asi 20 minut. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy. Posloucháte Ranní dvojku.
10: 7 hodin 5 minut v pátek 11. září. Vítám u mikrofonu Karolínu Dobešovou. Dobrý den, Karolíno.
11: Dobrý den, dobré ráno.
10: Tak koho už jste naverbovala za svůj život?
11: Zapaď pambu nikoho.
10: A naverboval někdo vás?
11: Taky ne.
10: To je slovo zvláštní, verbuník.
12: Krásný. To jsme ještě, myslím, ve špeku neměli a teď nám Karolína možná za chvilku řekne pár věcí, které nás obohatí o znalosti o verbuňku a pak ho můžeme směle šoupnout do špeku.
10: A my nepůjdeme na vojnu, ale překvapivě budeme tancovat.
12: Ok, jo.

0: Když se v minulosti povinně verbovali chlapci na vojnu, byla to spíš, dalo by se říct, smutná záležitost. Ale i ze smutných věcí někdy může vzejít něco hezkého. A tak se zrodil kulturní poklad jihomoravského regionu, tanec Verbuňk. A víc nám o tom řekne Karolína Dobešová. Karolino, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Co to tedy přesně Verbuňk je?
1: Je to český lidový tanec, který pochází ze Slovácka. To je oblast na jihovýchodě Moravy. Tančí ho pouze muži. Vypadá jako série poskoků, výskoků, podřepů, otoček a tleskání. Těmto tanečním figurám se říká cifry. Tanečník, v případě verbuňku verbíř, se doprovází vlastním zpěvem a má na sobě bohatě zdobený kroj, který odkazuje na oblast jeho původu. Zajímavé je, že verbuňk nemá přesně danou choreografii a každý ho tančí tak trochu jinak. V roce 2005 byl jako nehmotné kulturní dědictví Česka zapsán na seznam UNESCO.
0: Než naši posluchači uslyší ukázku, protože Jakub si připravil svoji verzi verbuňku, tak si budeme ještě chvilku povídat, jak může být v UNESCO něco, co pokaždé vypadá trochu jinak.
1: To je velice dobrý postřeh. Přestože verbuňk je hodně kreativně svobodný, tak nějaké společné znaky přece jenom má, kterým ho můžeme definovat. Každý verbíř začíná zpěvem, potom následuje pomalá taneční část, která se postupně zrychluje a končí nejrychlejší pasáží, ve které tanečník předvádí to nejlepší, co umí. Je na každém verbíři, jaké figury ve vystoupení zatančí a právě ta rozmanitost toho osobního projevu, to je to, co je na verbuňku tak hezké a cenné. Říká se, že v každé regionální oblasti mají verbíři, tanečníci jiný temperament. Třeba na slováckém Hanácku je tanec spíš jemný, decentní a elegantní. Ale třeba naopak nejtvrdší, tak jsou prý na Horňácku a jejich verbuňk je typicky plný vysokých výkopů, prudkých pokleků a úderů do země.
0: To je právě, protože Jakub je Horňák, tak právě ta ukázka za chviličku. A teď pojďme se dostat ještě k tomu, kdy a jak tedy ten verbuňk vzniknul.
1: První doložená píseň pochází z roku 1819, ale odborníci se domnívají, že tanec vznikl přece jenom trochu dřív. Pravděpodobně někdy v polovině 18. století, kdy na našem území probíhaly mocenské boje o habsburské území. Název Verbuňk pochází z německého Werbung, to znamená ucházet se, najímat, ale také verbovat. Bylo zvykem, že armáda si najímala profesionální tanečníky, kteří chodili od vesnice k vesnici a svým veselým představením lákali mladé chlapce na vojnu. Samozřejmě to bylo spojeno i s alkoholem a s finanční odměnou, takže rázem odchod na tu vojnu nevypadal jako tak smutná záležitost. Později muži na Slovácku verbuňk tančili jako projev vzdoru a vložili do něj svůj žal z odloučení od rodiny. Takže tato kombinace dělá z verbuňku hodně emočně silné představení.
0: Já předpokládám, že se ve verbuňku konají nějaké soutěže a teď si říkám, jaká jsou kritéria, jestli hluk anebo zpěv se řeší.
1: Je to tak, soutěže se skutečně pořádají. Každý rok se koná mistrovství republiky, které pravidelně vrcholí na konci června na Mezinárodním folklorním festivalu ve Strážnici. Výkony těch nejlepších verbířů tam posuzují dvě odborné poroty. A teď k tomu hodnocení. To má objektivní a subjektivní část. Objektivně se hodnotí pestrost a návaznost cifer, čili těch jednotlivých tanečních prvků, intonace ve zpěvu, cit pro rytmus a jestli také tanec zapadá do regionálního stylu. Subjektivně se potom hodnotí umělecký dojem a originalita provedených prvků. Verbíři si samozřejmě mohou vymyslet nové a dosud neokoukané figury. Ale pozor, kdyby tam některý z účastníků rozjel velký kreativní parkour, který by připomínal spíš gymnastiku než verbuňk, tak to by určitě neprošlo.
0: To víme, Jakub nic takového předvádět nebude. Tam myslím, že bude ta právě série vysokých výkopů, prudkých pokleků a úderů do země.
1: To se velmi těším.
0: V jeho případě a k tomu i nějaký náznak zpěvu. No a teď, co potřebuji, když chci tančit ten verbuňk? Jo? Tak já se tady taky...
1: Tak v první řadě si, Dalibore, připravte dobrou fyzičku.
2: Tak to myslím, že zvládneme asi se
3: kubu. Aha, já myslím, že už jdeš sednout právě.
1: Ono totiž tančit a zpívat zároveň je hodně náročné. Otylý tanečník, pozor, nikoli však opilý, bývá ve figurách méně obratný než štíhlejší švarný šuhaj. Velmi důležitou součástí je také samotný kroj. Ten se skládá z bohatě vyšívané košile, vesty, takzvané kordulky, tak se jí říká, potom kalhot s výrazným opaskem, podkovaných bot a klobouku s pírkem, lidově řečeno s pérkem. Barvy, pentle, korálky, krajka a další ozdoby se potom liší podle regionu. Kroj musí být vždy perfektně čistý a verbíři musí dobře padnout.
0: Já pírkou jsem si tady našel.
1: Ano, ano, vidím. Máte na hlavě klobouček s pérkem. No ale pak v neposlední řadě potřebujete dobrou vůli dát lidem kus sebe, jako při každém dobrém představení, ale věřím, že to vy, Dalibore, velmi dobře umíte.
0: Může verbuňk tančit nebo naučit se i někdo, kdo není ze Slovácka? Mm-hmm. Jako například někdo je, nevím...
1: Na Ranní dvojce třeba?
0: Ze Sokolova třeba, no.
1: To je trochu ošemetná otázka, jestli se to může naučit někdo další, protože na tomhle se ani odborníci často neshodnou. Někteří zastávají názor, že kulturní dědictví by se mělo předávat z generace na generaci a že nikdo cizí by se verbuňk učit neměl. Ale jiní zase říkají, že závan čerstvého větru by byl dobrý, protože by to mohlo tanec obohatit. No, takže uvidíme, jak se verbuňk bude do budoucna vyvíjet a jak se budou vyvíjet i názory lidí, kteří ho tančí.
0: Karolina Dobešová, děkujeme.
1: Také děkuji.

0: Je 7 hodin 19 minut. Posloucháte Ranní dvojku a my tady pro vás něco připravujeme. Retro kousek, který se dnes bude týkat hudby, respektive jedné velké hudební osobnosti, kterou bez pochyby znáte, i když třeba na její koncerty nevím, nechodíte úplně tak často.
1: Nebo tam chodíte z povinnosti.
0: Ano, jako tady Regina tam byla jednou. No, je to zahraniční hvězda a my jsme objevili v jednom časopisu, který už nevychází, rozhovor z roku 1998, tuším. A Jakub Kaluč ho tady louská a zjišťuje teda věci, které jste o Rodu Stewartovi určitě nevěděli.
2: Nevěděli.
0: Už za chviličku.

0: Ano, to bylo v podstatě pokračování Verbuňku. Vytáčím tě dokola, Verbuňk. Ale teď se na chviličku chceme věnovat Rodu Stewartovi, protože jsme si řekli, že do retrokousku vždycky v pátek budeme dávat nějakou takzvanou starou pecku. Teď jsme se věnovali takovým těm českým kapelám, třeba některým zapomenutým. Ale tohle je moc fajn spojení, protože Rod Stewart někdy loni nebo předloni natočil písničku z roku 1947, tedy původně Almost Like Being in Love, kterou naspíval Nat King Cole. Já vám potom pustím obě vedle sebe, abyste viděli ten rozdíl. Ale Jakub objevil rozhovor z roku 1998, to znamená 28 let starý, že?
1: Ano, ano. No objevil si ho ty, ale říkal si, prosím tě, zkus z toho vyzobat alespoň nějaké zajímavé záležitosti, protože ten článek je velmi obsáhlý, každopádně ten život Roda Stewarta je velmi zajímavý. Narodil se v Londýně v roce 45, 10. ledna, to znamená těsně před koncem druhé světové války, ale byl považovaný za Skota, protože oba rodiče byli Skotové. A nejdříve jako správný Skot se zamiloval do fotbalu a chtěl hrát fotbal profesionálně, chtěl si tím fotbalem vydělávat a tak nastoupil v roce 1961 do Brentfordského fotbalového klubu, ale tam vydržel 3 týdny, prý mu to moc nešlo a stále ho táhla hudba. Takže se zkoušel prosadit jako pouliční hráč. Jsem trošku Jaroslav, ale Šupák, prosím vás, ne Špulák. A odjel do Španělska a tam se snažil vydělávat pouliční hrou, akorát, že byl vyhoštěn za potulky. Prostě se moc potuloval, zjistila to policie a vyhnala ho zpátky do Británie. A pak tedy, pak nastoupil v roce 63 do Five Dimensions, kde zpíval a hrál na harmoniku. Akorát ta kapela se rozpadla asi po 2 měsících. Pak se zase dali dokupy, ale to už tam nebyl. A pak tady je docela zajímavý článek o tom, jak on nastoupil k Jeffu Beckovi, Jeff Beck Group. Tam nejdříve naspíval vokály, ale na desce nebyl vůbec uveden, přestože to byl hit, takže si prý vydělal jenom na nové potahy do automobilu. A stále ho to táhlo k té solové dráze. A pak pak odletěl jednou na zkušenou do Spojených států, tam moc neuspěl, ale seznámil se tam se švédskou herečkou Britt Ekland. A byla to prý velká láska, alespoň z její strany. Z jeho tam se o tom pochybuje, protože on do těch států pak musel odjet a žádal o občanství a ten důvod prý byl jasný, on dlužil v Británii 750 tisíc liber na daních. Takže utekl tam, no a pak už samozřejmě v těch 70. letech, respektive rok 75, co jsem alespoň vyčetl, tak už pro něj byl fakt úspěšným a zlomovým rokem, protože už se začaly poslouchat jeho desky, dokonce i v Británii, tam mu snad ty daně i odpustili.
0: No a teď pustím původní verzi. What a day this has been, what a rare mood I'm in, why it's almost like being in love. Jo, víme, melodii jsme si zapamatovali, Nat King Cole, rok 1947, respektive 54. A teď se pojďte podívat, jak to naspíval Rod Stewart v této době. To opravdu stojí za poslech. Trošku volnější tempo a jiné frázování, ale to moc dobrý. Tak doufám, že se vám to bude líbit.

0: asi tak to je. Jako se sešel Rod Stewart s nějakou partou na nádraží a prostě to tam zaspívali a hotovo. Dobrý.
1: Víš, proč my se nescházíme na nádraží a nespíváme tam?
0: Proč to neumíme?
2: Ceny Národního památkového ústavu. Restaurátoři, archeologové, kasteláni, majitelé památek. Kdo si letos odnese prestižní ocenění Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro? I vy můžete rozhodnout o jednom z vítězů. Hlasujte o držiteli ceny Památky děkují. Do 20. září. Více na npu.cz. Kdo ocenění získá, se dozvíte 20. října. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
3: Bylo 7:30.
4: Český rozhlas dvojka. Zprávy.
3: Dobré ráno. Povolování, ale i rušení pobytu cizinců v Česku by mohlo být rychlejší. Počítá s tím návrh zákona, který jde dnes ve sněmovně do třetího čtení. Zákon předložilo ministerstvo vnitra. Jeho přijetí podporuje i opozice. Jeho součástí je třeba digitalizace pobytového řízení, změny v evidenci cizinců nebo povinná registrace občanů z unijních zemí, kteří v Česku pobývají déle než 90 dní. Američané si připomínají 25. výročí teroristických útoků z 11. září. Národní památník a muzeum na Manhattanu v New Yorku uctí památku tisíců obětí 7 minutami ticha. Piety se zúčastní všichni 4 žijící bývalí prezidenti Joe Biden, Barack Obama, George W. Bush a Bill Clinton, nebo bývalá senátorka Hillary Clintonová. Pietní ceremoniál pořádá taky Pensylvánie a Pentagon. Pentagonu se svým projevem vystoupí prezident Donald Trump. Indický premiér Narendra Modi se v Novém Dillí setká s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Podle Kremlu budou jednat hlavně o obchodu a hospodářství. Nové obchodní dohody by se měly týkat například důležitých nerostů. Indie chce v Rusku nakupovat suroviny pro výrobu elektromobilů, obnovitelných zdrojů energie, elektroniky nebo obranných systémů. Lázeňská města Karlovarského kraje tento víkend slaví 5 let od zápisu na seznam světového dědictví UNESCO. Oslavy dnes zahájí Mariánské lázně. V sobotu na ně navážou Karlovy Vary a v neděli Františkovy lázně. Jejich součástí budou přednášky, odborná setkání, komentované prohlídky nebo otevření vybraných objektů. Například Mariánské lázně dnes také nabídnou speciální vydání Lázeňských novin. První den nového šampionátu pro vybrané atlety v Budapešti se představí i dva čeští reprezentanti. Halová mistryně světa v běhu na 400 metrů Lourdes Gloria Manuel bude usilovat o postup do finále. Kladiváře Volodymyra Myslivčuka čeká rovnou boj o medaile. O víkendu bude v Maďarsku startovat i výškař Jan Štefela.
4: Počasí.
3: Zpočátku bude většinou zataženo, v jihovýchodní polovině území s občasným deštěm. Během dne začne od západu oblačnost ubývat a odpoledne budou i srážky ustávat. V Beskydech bude pršet večer. Teploty 16 až 21 stupňů. Na severovýchodě a východě 12 až 16, na horách kolem 12.
4: Doprava.
3: Na D1 na příjezdu do Brna z Prahy jsou dlouhé fronty hlavně kamionů. V pravém pruhu se zastavuje už za sjezdem na Velkou Bíteš až do Brna. Osobní auta zastaví před Kývalkou na kilometru 179. Na dálnici D11 Hradce Králové do Prahy čekejte fronty za Poděbrady. Projíždí se omezením a na 30. kilometru navíc stojí v pravém pruhu kamion. Na silnici 50 z Brna do Uherského Brodu je u Starého Města zavřená. Po dálnici uklízejí po nehodě. Objížďka vede přes Staré Město. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy, teď už opět ranní dvojka.
0: Sedm hodin 33 minuty, hezké dobré ráno vám přejeme. Regina, Jakub a Dalibor, celá ranní dvojka, která se rozšíří ještě o jednoho hosta, bude to Klára Badinková-Mráčková. A dokonce společně ochutnáme nápoj, který se smí prodávat od 1. srpna do...
5: A taky do někdy.
0: No to asi do listopadu.
4: Jo, super. Tak dlouho?
0: No, no jasně. Nebo do konce října, ne, do konce října.
4: Já myslím, že to je kratší.
1: Má kratší životnost, ne?
5: Do září, jako konec září, do začátku října.
0: Tak jo,
4: zase. Ty bys taky pil ten burčák pořád, prosím tě.

0: chrám.
1: Od 1. srpna se může prodávat burčák. Burčák v Česku, Federweisser v Německu, burčiak na Slovensku. To jsou názvy z tohoto jednoho ze symbolů konce léta a začátku podzimu. Tento oblíbený nápoj je neodmyslitelně spojený s vinobraním, logicky, a pro vinaře představuje takovou první ochutnávku toho aktuálního ročníku. Jak je burčiak vnímán ale na Slovensku a čím je výjimečný? Co bychom o něm měli vědět? Jaké druhy burčiaku známe? To všechno nám řekne Klára Badinková-Mráčková. Klárko, dobré ráno.
2: Vítejte. Krásné dobré ráno.
1: Tak jak to je na Slovensku? A jestli se třeba liší ten slovenský burčiak od toho českého?
2: Burčiak a burčák. A v názvu sloví ano, trošičku, ale v zásadě je to úplně stejné a rovnaké, keď si to povieme. A je to vlastně skvasený hroznový mušt, teda je to taký medzistupeň medzi čerstvým muštom a vínom. A keďže to tam všetko búrli vo kvasí, tak sa to bublá a volá sa to preto a burčí, tak je to burčiak.
1: A vy máte mušt?
2: Áno, my máme mušt. Ano, hroznový
1: mušt. To jsme taky zapomněli.
2: Ano.
1: Mušt?
2: No,

0: Ranní dvojka.
1: Jak bude?
2: Kromě toho, že vás čekají informace o počasí pro dnešní den, tak bychom se sobecky zeptali i na zítřek v České Lípě, ale to je zatím ještě...
3: A ještě jestli mohu sobecky promluvit za Bohumilu, protože ta by poprosila Jakuba o tu nejlepší předpověď počasí na dnešní odpoledne, protože budeme u nás pod pergolou slavit hudbou a tancem moje osmdesátiny. Jsem totiž jen o 5 dní mladší než Hana Zagorová a o 10 dní starší než Daniela Kolářová.
4: A pardon, kde?
3: Prosím tě, jo, to tady není. Mm. Tak všude.
4: Aha, tak to tam budete mít tak nějak.
3: No tak to je v pořádku.
4: Tam někde. Ale já začnu tím, jak je aktuálně, a to je ta Morava, Slezsko, opravdu s docela výraznými srážkami.
2: Se ti moc povedlo, Rik.
4: A jinak zatažená obloha na většině území, v Čechách zatím bez deště a teploty mezi 9 až 13 stupni Celsia.
3: Ty už dnešní... vím z Vysočiny.
2: Jo, už víš.
4: Vysočina není jednoduchá.
3: Právě.
4: Ale každopádně já ještě zkusím teda ty obecné informace nějak poskládat. Tak ten dnešek 16 až 21 stupňů Celsia, východ malinko chladnější 12, 16, na horách kolem 12. A teď k té noci. Já jsem včera říkal, a to opravdu ze srandy, Josefovi Maršálovi, říkám, ono bude mrznout. Na horách bude v noci. Kolem nuly má být. No, těch mrazivých kotlinách a na horách teda minima kolem 2 stupňů.
3: Počkej, tak na horách nebo v kotlinách?
4: V kotlinách.
3: Na horách.
4: Pardon. Na horách.
3: Vzduch je prýma.
4: V kotlinách kolem 2, na horách kolem 0. Tak abych to upřesnil. Takže noc chladnější, ten zítřek, sobota, 18 až 23 stupňů, to znamená lehké oteplení, tam můžeme najít, očekávají meteorologové polojasno, výjimečně se mohou vyskytnout přehánky, ale opravdu výjimečně, zejména na Moravě ve Slezsku. Neděle s podobnými teplotami 19 až 23 stupňů Celsia, ale už bude deštivější ta neděle. To znamená, že i v té České Lípě dnes bude zataženo a možná místy sprchne. V neděli bude pršet na většině území České Lípy, ale v sobotu bude nádherně.
3: No, tak to si tam musíme sejít.
2: Za takovouhle předpověď musím Jakube nejenom poděkovat, ale poslat i Petru Janu.
4: Za to děkuji. Dnes vám zaprší. Přesuňte to na sobotu.

0: 7 hodin 53 minuty, dnes je pátek 11. září a já ještě připomenu, protože jsme se tady bavili o tom, jaké bude počasí v České Lípě. Proč o tom vlastně hovoříme? Protože je to další z našich, já nevím, jestli se tomu dá říct výjezd nebo zájezd nebo výlet za vámi, milí posluchači, tak jestliže budete v té oblasti, tak my už tam vlastně od dnešního dne budeme natáčet, připravovat věci a zítra tam budeme úplně celý den na tom hlavním náměstí v České Lípě, v tom středovém, tam je myslím nějaká Kašna nebo co, Morový sloup Kašna, nevím, možná v obojí. A tam budeme mít to naše městečko, kavárničku, ve které bude jako vždy obsluhovat Regina Květoňová. Jakub Kaloč se bude starat o chod celého toho.
1: O pípu.
0: Protože tam, ano, bude tam česká pípa, to je pravda. To jsme zapomněli přiznat, ale pozor, bude to nealkoholická pípa. Bude se tam čepovat, nebo budou se tam čepovat nápoje, které souvisejí s tím místním programem.
2: No taky by tam měla být Pipi dlouhá punčocha, co říkal tam, Jakub?
1: Ano, měla, ano.
2: No.
1: Já nechci víc prozrazovat.
0: Ne, nebudem. Napsala Renča, včera jsem přišla zapalat dvojku a dostala jsem hlad. A dneska mám žízeň na burčák. Tak jo, děkuji. Děkujem, vidíte? Máme radost, že i k tomu slouží naše ranní vysílání. Teď si dáme YouTube.

0: Vlka letos přijede za vámi.
1: Od dubna do října. 13 sobot, 13 krajů, 13 náměstí.
2: Pokračujeme už tuto sobotu v České Lípě.
3: Koná se tam totiž setkání legend.
4: A že jich tam bude.
2: Setkáme se buď v naší už legendární kavárně na náměstí, nebo se uslyšíme ve vysílání.
3: Ve 14 hodin.
1: Protože ranní dvojka nikdy nespí.
0: Celý rok jsme s vámi.
2: A někdy i u vás. Dalibor,
4: Regina,
3: Jakub.
4: Bylo 8 hodin.
1: Český rozhlas dvojka. Zprávy.
4: Policie podle zjištění Českého rozhlasu navrhla obžalovat bývalého soudce Romana Kafku. Viní ho z podvodu za desítky milionů korun. Spojené státy si připomínají 25 let od teroristických útoků z 11. září. Počasí bude převážně zataženo místy s deštěm. Postupně se začne vyjasňovat, teploty do 21 stupňů. Zprávy a Naďa Procházková. Dobré ráno. Kriminalisté navrhli obžalovat bývalého soudce Romana Kafku z podvodu. Českému rozhlasu to potvrdil mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu Jaroslav Ibehej. Pokud Kafku státní zastupitelství obžaluje, u soudu mu hrozí až 10 let vězení. Podle kriminalistů připravil podvodem desítky lidí o víc než 20 milionů korun. Podle Ibeheje policie návrh státnímu zástupci poslala v srpnu.
5: Mohu uvést, že náš útvar podal ke krajskému státnímu zastupitelství v Ostravě návrh na podání obžaloby na jednu osobu pro trestný čin podvodu.
4: Kafka aktuální vývoj nechtěl komentovat, protože se prý připravuje na jednání se státním zastupitelstvím o uzavření dohody o vině a trestu. Na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy vznikne od ledna nový ústav archeologie, ústav asijských studií a také společné pracoviště pro muzikologii, divadelní a filmová studia. Rozhodl o tom akademický senát, který schválil 3 ze 4 navrhovaných změn. Nepodpořil sloučení katedry pedagogiky s katedrou andragogiky a personálního řízení. Studenti a někteří akademici sloučení kritizovali s tím, že by mohlo ohrozit budoucnost andragogiky a jejich studijních programů. Vedení fakulty tak bude znovu řešit budoucnost obou pracovišť. Američané si připomínají 25 let od teroristických útoků z 11. září. Piety na místě původního světového obchodního centra se zúčastní všichni žijící američtí prezidenti, kromě toho současného. Donald Trump pronese projev u Pentagonu.
6: Američané dnes budou držet při vzpomínkové akci celkem 7 minut ticha za oběti 11. září. Dosud to bylo vždy 6 minut. Přidaná minuta patří všem, kteří zemřeli později na zdravotní následky, popsala zpravodajka ve Spojených státech Jana Ciglerová.
7: Poprvé se vůbec ohledňují záchranáři, hasiči a dobrovolníci, kteří pracovali na sutinách v Grand Zero a vdechovali toxický prach.
6: U památníku v centru amerického Manhattanu přečtou organizátoři jména všech téměř 3 000 obětí. Jiří Chábera, Český rozhlas.
4: Pořadatelé znojemského historického vinobraní varují diváky před falešnými vstupenkami. V posledních dnech zaznamenali několik případů podvodných nebo umělou inteligencí vygenerovaných vstupenek. Návštěvníci tak mají být při nákupu obezřetní a údaje ze vstupenek nikde nezveřejňovat. Platné vstupenky zájemci můžou koupit jen na oficiálních platformách, upozorňuje za pořadatele Kristýna Musilová.
8: Správná cesta, jak zakoupit vstupenku, je přes portál GoOut a nebo v turistickém informačním centru ve Znojmě. Tam máte opravdu jistotu, to jsou naše oficiální platformy, které využíváme a samozřejmě bude možné zakoupit i vstupenku na místě na vstupních branách festivalu.
0: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
4: Zpočátku bude převážně zataženo, v jihovýchodní polovině území většinou s občasným deštěm. Během dne začne od západu oblačnost ubývat a odpoledne budou i srážky ustávat. V Beskydech bude pršet večer. Teploty 16 až 21 stupňů, na severovýchodě a východě do 16, na horách kolem 12 stupňů.
1: Doprava.
4: Na dálnici D11 Hradce Králové do Prahy za Poděbrady v omezení na 30. kilometru stojí nepojízdné nákladní auto a je tam kolona asi na 25 minut. Silnice 3 mezi Prahou a Českými Budějovicemi je opět průjezdná, u Miličína nehodu odklidili, fronta se rozjíždí, asi 30 minut se stojí od Votic do Miličína. Na D1 zůstává silný provoz na příjezdu do Brna směrem z Prahy před omezením u sjezdu na Bratislavu před kilometrem 196. Stojí kamiony od Velké Býtyše. Osobní auta postávají od Kývalky. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy. S vámi stále Ranní dvojka.
2: Je 8 hodin 4 minuty a dnes v pátek 11. září vítám ve studiu Kateřinu Radhouskou, kreativní producentku. Dobrý den.
9: Dobré ráno.
2: Vy kromě toho, že připravujete rozhlasové hry a vůbec celkově tvorbu pro Český rozhlas, konkrétně třeba pro Dvojku, tak také chodíte do divadla, zabýváte se nejenom samotným sledováním, ale myslím si i třeba děláte si nějaké zápisky.
9: Zápisky?
2: No protože filmový kritici,
9: je to pravda, publicist, že třeba náš Vojtěch Rinda i v přítmí toho kina má poznámkový blok a píše si poznámky.
10: Tak ještě, když jsem psala hodně těch recenzí divadelních, tak jsem si taky dělala někdy zápisky a pak jsem to doma luštila a vůbec jsem to nemohla po sobě přečíst.
2: Klasika, když režisér dělá připomínky, to nepřečte. Je 11. září. Kolik jste viděla představení v září?
10: Tak to vám teď úplně z hlavy neřeknu, ale chodila jsem do divadla téměř každý den. Ale já už jsem tady minule říkala, že v srpnu jsem viděla 28 představení.
2: No, právě proto mě to
10: takže
2: zajímá.
10: V podstatě jsem jenom plynule navázala. Ano, hned 1., 2., 3., 4. jsem byla a tak dále. Dneska je 11.
9: Takže 10.
10: Jdu taky.
2: Takže 10. Výborně. A předpokládám, že už jste viděla i nějakou premiéru.
10: Ano, za chvilku si k tomu něco řekneme.

0: Mediálním partnerem divadelního představení v Hybernii, které se jmenuje Saturnin, je Český rozhlas Dvojka. Tím skončila propagace tohoto představení a pokračovat bude Kateřina Radohouská. Ještě jednou dobrý den.
1: Dobrý den, no počkejte, ale to musíme říct.
0: Premiéra bude teď v sobotu.
1: Ano, a vy jste součástí toho představení, klidně můžeme to znovu připomenout.
0: To jste řekla krásně, jsem součástí. Ku podivu tam nejsem jako kulisák, ale hraju tam doktora Vlacha. S Brňou Kotišem se alternujem a myslím si, že pod režijním vedením Tomáše Dianišky a s hudbou Romana Říčaře to vypadá, že to bude moc hezké představení. Tak.
1: My se s Reginou těšíme. Pořád, už dlouho.
0: Už aby to bylo. Dobře. Ale vy jste navštívila nějaká jiná divadla a představíte nám jiné premiéry.
1: Ano, můžu zmínit váš domovský činoherní klub. Teď jste si tady tak sedl ke mně, že mě úplně sledujete napjatě.
0: To chci.
2: Jste vám zertu, Kateřina.
1: Tak ten činoherní klub, tam byla premiéra 4. září, protože ano, někteří začínají takhle z ostra a hned ten první týden už nasadili nějaké novinky. Tohle bylo konkrétně tango polského dramatika Mrožka. Návštěvu můžu doporučit v činoherním klubu, byť inscenace možná bude pro někoho taková trošku divoká. Je to takové svérázné, ale mě zaujala. No, ale já bych teď víc promluvila o jiné premiéře, a to sice v divadle V Dlouhé, protože minulé jsme tady měli fotbal, Ostravu, Baník a tak dále, a že to není pro děti vhodné, tak dneska jsem zařadila něco, co je pro děti i pro dospělé. Inscenace se jmenuje Samá voda a spíš než teda inscenací je potřeba to nazvat divadelní bojovkou, protože se odehrává na různých místech v divadle V Dlouhé, takže se dostanete i tam, kam se za běžných okolností nepodíváte a rozhodně si teda neposedíte v hledišti. Není to určitě vhodné pro lidi, kteří by třeba nemohli chodit nějaké desítky minut. Takže na různých místech v divadle se projdete. Režisérkou je Antonie Rašilovová a tu já sleduju už delší dobu. To je podle mě velmi šikovná, talentovaná herečka i tvůrkyně. Ona dělá právě i inscenace pro děti. A celý ten projekt vlastně odkazuje k roku 2002, kdy přišly do Prahy velké povodně a tehdy teda voda bohužel se dostala i do divadla V Dlouhé, které v podstatě zatopila. V té budově, když jdete po schodech dolů, tak si můžete na zdi cestou všimnout takové značky nebo rysky, kam až se dostala ta voda. Z toho je znát, že to divadlo bylo v podstatě zatopené. No, prostory to zničilo, takže obnova nějakou dobu trvala. A tady ten projekt Samá voda pracuje s takovou myšlenkou, že tehdy se v divadle usadil vodník a ten je tam až do dnešních dnů. Teď jsem prozradila něco trošku z děje.
2: Ty hraješ toho vodníka.
1: Mohl byste hrát vodníka.
2: Jo, taky myslím.
0: No a počkejte, teď mě ještě napadá, vy jste říkala bojovka. To znamená, to si máme představit jak?
1: Ano, tam se totiž aktivně pracuje s tím publikem. Ono se hned na začátku rozdělí. Čili i já jsem viděla jen část a budu na to asi muset jít znova v budoucnu, protože vy projdete jako divák nebo návštěvník jenom jednu trasu. Čili diváci se rozdělí, v závěru se zase potkají. Je tam ještě jeden takový hezký moment, kdy jsou všichni diváci na balkónech, které jsou nad hledištěm naproti sobě a přes to hlediště si v takových malých lucerničkách něco posílají. Ty lucerničky jsou tak, takových provázcích a tím si, ano, takže je to velmi takové komunikativní a interaktivní.
0: Podle jakého klíče se rozdělují diváci?
1: Naprosto náhodně. Prostě řeknou, tady je čára a
2: vy sem a vy tam.
1: Ano. Ano, přesně tak. A moje trasa teda byla vedena dvěma krysáky, to jsou kamarádi vodníka, no a prolezli jsme právě různá ta zákoutí divadla, používali jsme baterky a třeba jsme se schovávali v šatně, myslím teda v té šatně, kam si lidi odkládají kabáty, tak tam jsme seděli vlastně u toho pultu, jsme se tam schovávali, tak tam normálně si podle mě teda neposedíte, když přijdete do divadla.
0: No,
1: děti byly nadšené.
0: Do zadních částí se asi, tam se totiž velmi špatně jde do hereckých šaten, tam jste také šli.
1: Tam jsme taky byli, ano, byli jsme taky. Právě na webu jsou určitá upozornění, že třeba kdyby trošku měl někdo klaustrofobii, tak možná by taky měl zvážit návštěvu, ale na druhou stranu, já jsem takovýchto představení zažila už víc a tohle zase není tak extrémní, protože je pro děti od 7 let a to myslím, že je v pořádku. Úplně zas třeba malé děti, 2leté, 3leté, asi není vhodné tam brát, ale myslím si, že takhle ty školou povinné, tam už je to v pořádku. A musím říct, že se teda pobaví i dospělí, nebo mě to dost bavilo.
0: No a kam se chystáte o víkendu?
1: O víkendu se chystám na několik představení, protože v těchto dnech se koná Mezinárodní festival divadlo v Plzni, takže Plzeň tím žije už od středy. Já tam nejsem, protože mám natáčení v Karlíně, ale víkend v Plzni strávím a samozřejmě zvu posluchače a posluchačky také, pokud by měli čas, informace najdete na webu festivaldivadlo.cz.
0: Tak už nám v tom kalendáři, protože ho známe téměř celý, zbývá jenom, co budete mít k obědu a k večeři dnes.
1: No, já myslím, že dneska oběd ani večeři moc nestihnu teda. Mám svačinu tady to, v tašce.
2: To bude až večer chlebíček v divadle.
0: Ah,
2: to myslím, že to bude.
1: No, to je hrozná životospráva. Ano, ty chlebíčky divadelní, to je mnoho mých večeří během roku. Je to tak a je to strašně nezdravé.
2: Ale dobré.
0: Tak to je. Tak děkujeme, to byla Kateřina Radehuská v našem ranním vysílání. Hezký den přeju.
1: Děkuju, pěkný víkend.

0: Tři tečky raní dvojky.
1: Ano, je to tady, tři tečky, já se postarám asi o tu první. Těšíme se na vás zítra, jak v České Lípě, tak ve vysílání od 14.00. Jakub tady má ještě Renču, si říkal?
2: Mám tady zprávu od Renči, e-mail od Renči. Milá raní dvojko, včera jsem přišla a zapnula dvojku a dostala hlad. Včera jsme mluvili o konzervách a vzpomínali na ty konzervy, které nás provázely dětstvím, a dneska mám žízeň na burčák. A naštěstí vím už, jak chutná, ale když jsem ho jednou kdysi ještě, nebo když jsem to nevěděla, a jeli jsme se sestrou na Moravu, ona slibovala, že mají výborný burčák a že je to taková skvělá limonáda. Pak nastala ta situace, ochutnávali jsme s přáteli víno, bavili se o tom, jak se burčák letos vydařil, tak paní majitelka tajemně prohlásila: moment, já vám něco přinesu. Co si přinesla? Ale strašně to pálilo v krku. A když jsem sestře řekla, že přece má být ten burčák taková spíš limonáda a on zatím pěkně pálí, tak se všichni rozesmáli. Ano, byla to slivovice. Tak to už teď v seniorském věku vím, už jsem vzdělaná, že? A taky vím něco o burčáku a burčáku od vás. Zdraví Renča.
3: Hezký.
2: Takže jestli jste pila slivovici jako burčák, Renčo, tak to asi muselo být slušné ráno.
3: Přesně tak, úplně mi bereš myšlenky z hlavy. A já jsem tady našla takový, už jsme jednou se zmiňovali o tom, co znamená žít po italsku. A přišlo tady na Instagramu, jsem našla dalších sedm italských tajemství, která ti navždy změní pohled na život. Tak já zkusím, jo? Aha. Dolce far niente, sladké nic nedělání. V Itálii tě naučí, že chvíle, kdy nic neděláš, jsou často ty nejdůležitější. Když se zastavíš, začneš slyšet sám sebe. Slunce na tváři, šálek kávy, klid v duši. Nejde o lenost, jde o život. Protože právě když nic neděláš, cítíš všechno. Fare una passeggiata, jít na procházku. V Itálii je procházka životní styl. Není to sport, není to povinnost, je to rituál. Po obědě nebo po večeři, perla digestione, se celé město vydá ven. Lidé kráčí pomalu, povídají si, smějí se, pozdraví sousedy, zastaví se na zmrzlinu nebo skleničku vína. La passeggiata je chvíle, kdy si čistíš hlavu a zároveň srdce. Objevuješ uličky, vůně, sebe. Jsi venku, mezi lidmi a přitom sám v sobě.
2: A já tu mám život po Česku. Ponožky v sandálech, kdysi módní hřích, dnes národní uniforma a symbol absolutního pohodlí. Správný Čech neřeší, co si myslí lidé v Paříži. Uh-huh. Chataření a chalupaření. Každý pátek probíhá velký exodus z měst. Cílem je odjet na venkov, kde se dva dny dře na zahradě, aby si člověk v neděli večer mohl v zácpě na dálnici odpočinout. Houbaření. Česko se na podzim mění v zemi tichých lovců. Najít praváka je národní sport a místa výskytu se utajují přísněji než státní tajemství. Pivo je lék, tekutý chléb národa. Pivo se v Česku nepije jen na chuť, ale řeší se jim politika, fotbal, vztahy i špatné trávení. Kdo nepije, je podezřelý. Svíčková a řízek v chlebu, vrchol české gastronomie. Pravý český cestovatel se pozná podle toho, že sotva překročí hranice, vytáhne z alobalu řízek mezi dvěma krajíci chleba. A pak typické věty, buď to se podělá, anebo to nedáš. To nikde jinde ve světě prý neuslyšet.
1: Jo.
2: No.
1: Tak jako zdravý pesimismus.
2: Ano, takový veselý pesimismus.
1: To nedáš tohle.
2: To nedáš.
1: No, ale on to je zároveň šprajc.
2: A nebo výzva k nějakému
1: výzva,
2: výkonu.
1: Ano, že jo.
2: To nedáš, to na to nemáš. Tak se dívej.
1: Já jsem nedal generální zkoušku divadelního představení, jak jsem vyhrál válku v roce 1994, protože jsem podobně jako Renča nevěděl, že burčák má nějaké ještě jiné účinky, kromě radosti z toho ochutnání. To jsem netušil.
3: Ale ty jsi nebyl pod vlivem.
1: Ne, já jsem se jenom ráno probudil a myslel jsem, že se mi žaludek vyměnil s hlavou třeba, nebo jo, to bylo tak něco neuvěřitelného, co se dělo, že tenkrát kvůli mě posunuli generální zkoušku a chtěl bych se po těch letech, to rok 94, panu režiséru Milanu Schejbalovi omluvit, protože jsem tenkrát řekl, že mi bylo špatně, že jsem něco špatného snědl. Já jsem mu neřekl, že jsem něco špatného vypil.
2: A ty jsi přistoupil na to, že burčáku se má vypít tolik, kolik máš krve v těle?
1: To mi řekl můj kolega starší, kolega herec Marek Tomažič, a já jsem mu uvěřil. Už jsem to od té doby nikdy neudělal.
2: 5 litrů není málo.
1: Pět litrů. Loučí se raní dvojka, moc se na vás těšíme. V pondělí tady a zítra
3: tam.
2: V České Lípě.
1: V České Lípě.
2: Tam.

0: Rozhlas jede za vámi.
1: Zábavná show Aleše Cibulky a jeho hostů.
0: Potkejte se s rozhlasovými osobnostmi, moderátory a autory vašich oblíbených pořadů přímo u vás.
1: Rozhlas jede za vámi.
0: Každý měsíc se na vás těšíme v jednom z regionů Česka.
1: Už 17. září v 19 hodin v muzeu RAF generála Emila Bočka v Ivančicích.
0: Pozvání přijali moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral.
1: Rozhlas jede za vámi, tentokrát do Ivančic.
0: Více na www.rozhlasjede.cz. Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
0: Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Jak to vidí. Osobnosti z různých oblastí přinášejí názory a komentáře v souvislostech.
2: Co říkáte této myšlence?
1: Jak to vidí?
0: Novinářka a moderátorka Zita Senková a její host.
3: Dobrý den, vítám vás u poslechu rozhovoru na témata, která hýbou společností. Následující minuty věnujeme čtvrtstoletí od teroristických útoků na Spojené státy. Mým hostem je Miroslav Mareš, profesor katedry politologie Masarykovy univerzity Brno. Přeji vám, pane profesore, dobrý den.
4: Dobrý den vám i posluchačům.
3: Odborníka na bezpečnostní politiku a extremismus se zeptám především na to, jak útoky islamistických sebevražedných atentátníků z Al-Kaidy 11. září 2001 změnily Ameriku a svět. Jaké otázky dodnes zůstaly nezodpovězené? Jakou cenu má obrazně i doslova naše svoboda? Jaká je bilance boje proti terorismu? A v čem se změnily život a myšlení západní civilizace? Nerušený poslech přeje Zita Senková.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Jak to vidí?
3: Den, který změnil svět, tak se často označuje 11. září 2001. 19 členů teroristické organizace Al-Kaida podniklo největší teroristický útok nevídaných rozměrů v dějinách lidstva. Sebevražední atentátníci unesli 4 dopravní letadla a použili jako řízené střely. Zahynulo 2977 lidí. Více než 25 tisíc lidí se během útoku zranilo. Přímé majetkové škody činily 21 miliard 800 milionů dolarů. Pane Mareši, co se vám vybaví, když se řekne 11. září 2001?
4: Tak určitě asi jako většině posluchačů se mi vybaví ty hořící záběry hořících dvojčat. Samozřejmě ten den proběhl tedy útok na Pentagon, takže se mi vybaví tento obrázek z hlediska nějakého dlouhodobého hodnocení. Je to určitě zlom v tom, jak je terorismus vnímán jako bezpečnostní hrozba, a určitě i z hlediska mého profesního vývoje vidím jako výrazný zlom to, že se začal klást na terorismus začal se klást důraz tedy i v českém akademickém a bezpečnostním prostředí. Neznamená to, že by do té doby tento fenomén nebyl zohledňován bezpečnostními složkami nebo nebyl reflektován v akademickém výzkumu, ale obrovským způsobem to akceleroval.
3: První dva stroje narazily do takzvaných dvojčat, tedy mrakodrapu Světového obchodního střediska v New Yorku, třetí do budovy Pentagonu ve Washingtonu, čtvrtý letoun se zřítil v Pensylvánii poté, co se pasažéři vzepřeli únoscům. Na mnoho otázek dodnes nemáme odpovědi, jak je například možné, že o tom monstrózním útoku, do něj už byly zapojeny stovky lidí, nic nevěděli americké zpravodajské služby. Tak co si o tom myslíte?
4: Tak ono se tam ukazuje, že došlo k selhání toho amerického zpravodajského systému, protože existovaly indicie, existovala hlášení o tom, že se něco takového chystá, existovala i varování od spojeneckých služeb, ale protože tam nedocházelo k koordinaci jednotlivých složek a k vyhodnocení těch jednotlivých zpráv, tak došlo k trestuhodnému podcenění. Samozřejmě od té doby se také zpřísněla opatření na letišti, která ale už tu dobu byla taková, že v případě, že by bylo tedy známo, že se něco takového chystá, tak je bylo možné zpřísnit. Takže to, k čemu došlo, řekl bych, že z USA sledovali vývoj, no Spojené státy a jejich bezpečnostní složky sledovali vývoj Al-Kaidy, konec konců třeba po atentátech v Africe na konci 90. let, kdy byly zasaženy americké cíle, tak se na to soustředila pozornost, ale nebyli si zřejmě schopni připustit ti vedoucí činitelé, že by k takovému útoku mohlo dojít na americké půdě. A znovu říkám, v té bezprostředně před útokem došlo k nevyhodnocení některých varovných signálů.
3: Současný newyorský starosta Zohran Mamdani s odvoláním na nově zveřejněné dokumenty tvrdí, že tehdejší vedení města po útocích z 11. září 2001 tajilo škodlivost vzduchu v okolí zříceného světového obchodního centra, že je toxický, nebezpečný pro lidské zdraví, přesto ujišťovali veřejnost o opaku. Může to mít ještě zpětně, pane Mareši, třeba nějakou dohru?
4: Nemyslím si, že to bude mít nějakou závažnou dohru. Tam to samozřejmě může mít nyní tu dohru, když v Americe je tedy poměrně hojně využíváno právě k těm politickým bitvám, že tedy někteří třeba lidé, kteří měli zdravotní potíže nebo dokonce třeba zemřeli v důsledku, nebo že oni se budou domnívat, že zemřeli v důsledku tady těch škodlivin, tak mohou třeba ještě se snažit podat žaloby, to nemohu vyloučit, ale nemyslím si, že to má v tuto chvíli až tak silný dopad. Je to, řekl bych, už do určité míry i součást politického soupeření v USA a samozřejmě potřeba vymezit se třeba, nebo snaha vymezit se i vůči tehdejšímu newyorskému starostovi Giulianimu.
3: Jinak o průběhu útoku, pozadí celé akce na Al-Kaidi se dodnes šíří mnoho nepravd, mýtů i konspirací. Co je živý?
4: Tak toho, co je živý, je spousta. Je to, řekl bych, takový hodně sdílený antiamerikanismus, který tedy je snaha vlastně právě posunout zodpovědnost na americké vedení tehdejší. Je to ale i právě snaha třeba očistit islámské politické proudy od toho, že jsou spojeny s terorismem, proto je vlastně snaha poukázat na to, že to bylo zmanipulované a že tedy za tím terorismem stály Spojené státy a konec konců to může být šířeno i právě různými nepřáteli Spojených států ve světě k oslabení jejich politického vlivu, zvláště pak k oslabení politického vlivu Spojených států v zemích s dominujícím islámským obyvatelstvem a konec konců je tam v řadě těch konspiračních teorií je přítomný i antisemický prvek, protože se poukazuje na to, že tedy to bylo nějakým svým manipulováno Mossadem, nebo když teď naběhnu na retoriku těch konspirátorů nějakými židovskými kruhy, proto aby se vlastně posílilo spojenectví USA a Izraele a omezila se expanze islamismu.
3: Pane Mareši, víme, co dělal v Praze terorista Mohamed Atta? Vedl skupinu únosců s letadlem, narazil do severní věže WTC.
4: Já samozřejmě jsem odkázán na mediální zdroje a na tom, co o tom zveřejnili české bezpečnostní složky a tam se to, co zveřejnili, postupně měnilo. Čili jednu dobu se uvádělo, že se měl v Praze setkat s iráckým konzulem tehdejším a údajně plánovat útok na redakci Rádia Svoboda, tedy Rádia Svobodná Evropa, redakci, která vysílala do Iráku. To se nicméně nepotvrdilo, že by se setkal setkal s konzulem, co potom zveřejnila BIS, byl skutečně plánovaný útok pomocí raketových střel, který ale plánovala údajně teda čistě irácká zpravodajská služba. Ale není tam jasná vazba na Attův pobyt. Jinak tedy se Atta tady prokazatelně pobýval, pokud je mi známo, tak se právě neví jednu noc, co tady během jednoho ze svých pobytů strávil, tak není jasné, co dělal, ale vlastně spíš tedy se do světového veřejného mínění dostaly ty informace, které potom posloužily i třeba americké administrativě k odůvodnění útoku na Irák v roce 2003 a poté, co byl vyslýchán tedy ten předchozí irácký konzul, tak se to vlastně nepotvrdilo ani po jeho výsleší, že by se tady s ním emisarem Al-Kaidi setkal.
3: Vysvětluje Miroslav Mareš, profesor katedry politologie Masarykovy univerzity Brno.
0: Jak to vidí?
1: Host Zity Senkové na Dvojce.
3: 11. září 2001 byl v úřadě relativně krátce prezident George W. Bush. Zpráva o útocích ho zastihla na pracovní cestě na Floridě. Ve večerním televizním projevu národu i teroristům zkázal, cituji, teroristické útoky mohou otřást základy našich největších budov, ale nemohou se dotknout základů Ameriky. Tyto činy drtí ocel, ale nemohou rozdrtit ocelově pevné americké odhodlání. Tolik citace administrace George Volkera Bushe. Pane Mareši, jak útoky přetvořily americkou politiku?
4: Že výrazně, a to jak do, z hlediska vnitřní bezpečnosti, tak z hlediska vnějšího působení USA. On potom později, tak George W. Bush, vyhlásil tu známou válku proti terorismu, nebo War on Terror, jak on to nazval, pod kterou se pak dali skrýt různé akce USA ve světě, i když právě otázka, zda třeba, když už jsem hovořil o tom Iráku, zda souviseli s tím, co se stalo 11. září. A to určitě změnilo. Změnilo vnímání USA ve světě, zvláště potom ta expanze v první dekádě 21. století. To je něco, co vlastně dodnes velmi silně působí na Spojené státy. A také vlastně bezprostředně po 11. září byla zahájena operace Trvalá svoboda, včetně útoku na Afghánistán.

0: nebo Jemen vyžádali v součtu přes 900 tisíc mrtvých. A když jste se, pane Mareši, zmínil o operaci Spojených států do Afghánistánu Trvalá svoboda, tak vlastně ti spojenečtí vojáci opustili Afghánistán za vlády Joea Bidena na konci srpna 2021 a moci se i hned znovu chopil Talibán. Tak jaká je bilance z vašeho pohledu boje proti terorismu?
1: Ono samozřejmě je složité říci, že ten boj je pouze úspěšný, protože konec konců vidíme to, co se stalo v Afghánistánu, vidíme v podstatě to, že se k moci třeba v Sýrii dostali síly, které ještě krátce předtím byly na americkém teroristickém seznamu. Nebo dokonce nejenom na americkém, ale dokonce třeba Hayat Tahrir al-Sham byla i na seznamu Organizace spojených národů. Na straně druhé vidíme, že k tak masivním teroristickým útokům, jako se tomu stalo třeba 11. září, a nebo i pokud třeba podíváme na evropskou půdu do Madridu, tak v Evropě v posledních letech nedochází, myslím teďka v tom západním světě, byť se samozřejmě se odehrála celá řada tragických incidentů, včetně třeba loňské střelby v Austrálii a dalších, které mají řadu obětí, ale nejsou to tak masivní útoky a podařilo se některé ty struktury toho džihadistického terorismu rozkrýt. Zároveň v podstatě došlo k tomu, že jedna taková ta generace džihadismu, dokonce možná dvě generace džihadismu, myslím teď hlavně ty takzvané zahraniční bojovníky, kteří odcestovali do míst některých konfliktů a tam nakonec zahynuli, přestože byli připraveni vrátit se a šířit ten militantní džihadismus i na půdě západních zemí, tak se je tam vlastně podařilo zlikvidovat. Takže my sice vidíme, že vlna islamistického teroru stále pokračuje, ale řekl bych, že pokud by třeba nedošlo k tomu, že řada těch džihadistů v mladém věku byla zlikvidována, tak mohla být ještě větší. Ale označit celý postup proti terorismu za úspěch to nelze, právě protože i ten terorismus je vlastně mnohovrstevný fenomén. Doteď se bavíme pouze o džihadistickém terorismu, kterého se to 11. září týkalo dominantně, ale pokud bychom se podívali i třeba na samotné používání pojmu terorismus, tak jak se vyvíjelo před po 11. září, tak to také může být zajímavé a vidíme vlastně, že se nedaří odstranit terorismus jako metodu prosazování zájmu.
0: Mimochodem o život pod Hindukušem přišlo i 14 českých vojáků. Existuje, pane Mareši, ještě Al-Kaida?
1: Al-Kaida existuje, byť už není tak silná jako v tom roce 2001, nebo dokonce ještě po první dekádu 21. století. Stále se tedy uvádí, že existuje takovéto jádro Al-Kaidy, které zřejmě působí na tom afgánsko-pakistánském pomezí. Jsou stále ještě některé organizace regionální, které se k Al-Kaidě hlásí a stále je relevantním hráčem třeba takzvaná Al-Kaida islámského Magrebu. Stále ještě některé aktivity vyvíjí třeba i Al-Kaida na arabském poloostrově.
0: No a jaké podoby má tedy terorismus v současnosti?
1: Tak když hovoříme o vývoji toho, teďka se ještě zůstanu pouze u toho džihadistického terorismu, tak tam samozřejmě došlo k výrazné změně v tom, že už v průběhu operací v Iráku vznikl islámský stát, napřed v Iráku, pak tedy rozšířil svoje působení jako islámský stát v Iráku a Levantě a následně expandoval do různých částí světa a stal se konkurentem Al-Kaidy, přestože on se hlásí třeba těm kořenům, i vlastně v materiálech třeba islámského státu je oslavován Usama bin Ládin. No a v současné době vidíme tedy stále ještě poměrně silné takzvané ty vilajáty toho takzvaného islámského státu nebo Daesh, jak je nazýván v oficiálních dokumentech OSN. Například se jedná o islámský stát Chorasan. Vidíme stále pokračující vlnu útoků i v Evropě, ale řekl bych, že to jsou takové ty útoky low-cost terorismu, těch nízkonákladového, které mohou mít určitě tragické následky, pokud je třeba použít automobil a vjede do lidí, ale často to jsou spíš takové ty útoky nožem, samozřejmě s tragickými následky, ale ne s tak vysokým počtem obětí. Na straně druhé také se daří složkám bezpečnostním západních zemí odhalovat celou řadu útoků, což je důležité také zmínit, že ta ochota k páchání teroristických útoků stále v tom spektru existuje, ale také pokročili bezpečnostní

0: v tom, že jsou schopny některé ty případy odhalit. Co je ovšem alarmujícím trendem posledních let, tak je to, že se k tomu, řekl bych, skoro primitivně násilnickému džihadismu hlásí velmi mladí lidé, už třeba ve věku od 12, 13, 14 let a jsou schopni některých těch násilných akcí. Případně dochází k takovému zmixování násilí v tom, čemu se odborně někdy říká hybridní terorismus nebo salát bar terorismus nebo ideologicky fluentní terorismus, extremismus, kdy vlastně jsou schopni smíchat nějaké násilné prvky neonacismu, džihadismu, satanismu a tím pak odůvodňují třeba nějaké vlastní násilné brutální aktivity.
1: Často jsou to takzvaní osamělí vlci, jak se jim říká. Jsou to často i takové takzvané solo akce. Co vede, pane Mareši, mladé lidi k tomu, aby vlastně se stali teroristy, aby zaútočili na lidi?
0: Tam právě v odborné sféře se samozřejmě hodně diskutuje o tom pojmu osamělý vlk, protože se poukazuje na to, že vlastně nejsou osamělí, ale jsou napojeni na ty virtuální komunity a třeba je právě nějaká ta osoba, ten operativec z té teroristické organizace zrekrutuje nebo zmobilizuje k tomu, aby provedli ten násilný útok, ale oni v podstatě potom skutečně jednají jako relativně autonomně. Co je k tomu vede? Těch příčin tam může být celá řada, může to být právě určitá frustrace z toho, v jakém prostředí žijí, snaha ukázat, že jsou třeba nadřazení svému okolí, které se nad ně povyšuje, může to být právě vliv třeba z někoho, s kým se seznámí při hrách na internetu, dneska právě jako velká možnost pro rekrutování těchto lidí se nabízí na různých chatovacích fórech propojených s různými teda s hrami z pravidla, střílečkami, ale nejenom. A to potom může toho mladého člověka vést, že vlastně získá jakýsi pocit důležitosti tím, že najednou on je pověřen tím, že může šířit nějakou propagandu. Sociální sítě dnes umožňují 1,5minutová videa, která pak získávají lajky, on tím získává popularitu a někdo ho potom může ještě dále posunout k tomu, že potom provede ten útok ve fyzickém světě.
1: Konstatuje Miroslav Mareš, odborník na bezpečnostní politiku a extremismus.
2: Jak to vidí?
3: Host Zity Senkové na Dvojce.
1: Tisíce lidí, zejména v New Yorku, Washingtonu a Pensylvánii, dnes uctí památku téměř 3000 obětí teroristických útoků z 11. září 2001. U příležitosti 25. výročí zazní jména zemřelých. Poprvé se také bude držet minuta ticha za lidi, kteří později podlehli nemocem spojeným s následky atentátu sebevražedných islamistů. Pane Mareši, jak důležitou roli představuje ta připomínka teroristických útoků v životě Američanů nyní? Nakolik se jim vůbec Spojeným státům podařilo zpracovat to trauma?
0: Tam samozřejmě záleží také na části společnosti, o které se bavíme, protože pro část té společnosti samozřejmě zůstává trauma, zůstává to třeba ale také pocitem národní hrdosti, nebo je to spojeno s pocitem národní hrdosti ohledně vzepětí po tom teroristickém útoku. Třeba ty obrázky a heroizace záchranářů z 11. září, případně třeba tehdy se skutečně mobilizovala i část veřejnosti v tom, že vznikaly hlídky proti džihadismu i třeba nebo proti terorismu i třeba na místech, která se nejevila jako bezprostředně ohrožena a to si samozřejmě někteří Američané v sobě nesou. Na straně druhé Amerika je dnes, no, Spojené státy jsou dnes hluboce rozpolceny ohledně politického boje, ohledně kulturních válek a to se samozřejmě do těchto debat také prolíná, ať už se to týká přistěhovalectví, vztahu k islámu a to slovenskou souvisí právě i s tím, jak je třeba částí za toho MAGA hnutí porýmán třeba současný newyorský starosta, případně co se děje v některých amerických státech, kde může docházet ze strany třeba části muslimské populace k relativizaci toho, co se stalo 11. září. A to jsou všechno věci, které pak ovlivňují tu americkou intropolitickou debatu, kde samozřejmě dnes bude soustředění se na tu pietu za mrtvé oběti, které si nikdo nedovolí napadnout, ale celé to zpracování, včetně toho, o čem jste mluvila, včetně třeba přítomnosti těch konspiračních teorií nebo poukazování na neschopnost tehdejší republikánské vlády, to bude hrát dlouhodobě roli v historické paměti týkající se 11. září 2001.
1: Projevují se, pane Mareši, dopady těch atentátů z roku 2001 v současné zahraniční politice Spojených států?
0: Tak částečně ano, protože samozřejmě poukaz na to, že se nesmí opakovat 11. září 2001 je takovým motem americké protiteroristické politiky na tom poli toho domácího boje i vnějšího boje. Něco se projevuje, něco méně. Třeba bych připomněl, že právě po tom 11. září tady byla snaha minimálně ze strany tehdejšího nového ruského prezidenta Putina vlastně propojit USA a Rusko na poli boji proti terorismu, kdy vlastně se z ruské strany ozývalo, že vlastně součástí Al-Kaidy jsou, napojení na Al-Kaidu mají i z jejich pohledu čečenští teroristé a skutečně třeba se vycházela, vydala ruská pošta poštovní známku ke světovému boji proti terorismu a podobně. To jsou věci, které třeba dneska už jsou upozaděny, ale jinak ve Spojených státech řekl bych, že trvává tady ta snaha o neopakování 11. září a trochu vlastně se to dá dát jako taková ta paralela, aby se už neopakoval nový Pearl Harbor, tak aby se už neopakovalo nové 11. září.
1: Pociťujeme podle vás, pane Mareši, i v současnosti vlastně dopady těch útoků na našich svobodách, možná na pohybu, cestování, hovořili jsme o bezpečnostních opatřeních. Změnily se v důsledku toho 11. září 2001 naše smýšlení, život západní civilizace, hodnoty?
0: Myslím, že dopad na to veřejné mínění je poměrně silný a že také vlastně došlo v tom období po 11. září k širokému akceptování těch bezpečnostních opatření ze strany veřejnosti, že vlastně od 11. září je i zpochybňování letišních kontrol k tomu v podstatě na nějaké výraznější politické a společenské úrovni tomu nedochází, takže určitě se zvýšila i ta akceptování toho, co si mohou vlády vůči občanům dovolit v důsledku boje proti terorismu. Ano, vzniklo také třeba širší hnutí i proti, nevím, právě posilování z těch sledovacích zařízení a kamerových systémů a podobně, ale jinak bych řekl, že nejenom 11. září, ale vlastně potom celý vývoj terorismu po něm přispívá k tomu, že dochází k tomu přeplnění přeplnění společenského prostoru a těmi bezpečnostními opatřeními. A není proti tomu vlastně nějaká jakoby až tak relevantní opozice, protože ti, co proti tomu vystupují, tak nemají sílu vlastně tato opatření zvrátit.
1: A jak byste ohodnotil ta opatření, když hovoříme o boji proti terorismu?
0: Ono to možná trošku souvisí s tím, co už jsem říkal, jsem hovořil o těch amerických úspěších či neúspěších. Ono právě na boji proti terorismu je složité vyhodnotit, jestli je zcela efektivní, protože k těm teroristickým útokům stále dochází. Ti teroristé mají takovou tu výhodu toho prvního úderu, ale už se právě méně hledí na to, kolik se podaří odhalit těch teroristických plánů a také, jak vlastně ta bezpečnostní opatření odradí teroristy od toho, aby něco takového udělali. Takže já samozřejmě chápu, že pro spoustu lidí může být nepříjemné, pokud se musí, nevím, na letišti sundat boty nebo vyndat laptop ještě z tašky, ale zároveň prostě nevíme, kolik teroristů teda by spáchalo teroristické útoky, kdyby člověk mohl do letadla pronést cokoliv. Jo. Takže to je potom problém vyhodnocení těch opatření, která se zatím jeví jako relativně efektivní. Na straně druhé prostě ten terorismus si stále samozřejmě hledá nové možnosti, jak se adaptovat na novou situaci. Do budoucna se třeba obávám většího nasazení dronů ze strany teroristů, které samozřejmě zase vyžadují tyto věci, které hrozí, tak zase vyžadují nové adekvátní způsoby obrany.
1: Konstatuje Miroslav Mareš, profesor katedry politologie Masarykovy univerzity Brno. Já vám, pane Mareši, děkuji za váš čas, za vaše vysvětlení a přeji vše dobré. Mějte se hezky.
0: Také se mějte hezky a přeji vám i posluchačům, aby nebyli zasaženi terorismem v takovém, tak jak se to bohužel stalo 11. září 2001.
1: Já se mohu k tomu jenom připojit a zároveň ještě pozvat posluchače k nedělnímu. Jak to vidí, sestra Angelika si pozvala Annu Svobodovou z projektu Máme vybráno. Nerušený poslech dalších pořadů Českého rozhlasu.
2: Jak to vidí?
3: Další vydání pořadu si můžete poslechnout na webu Dvojky nebo v aplikaci Můj rozhlas.

0: Příběhy z kalendáře.
1: Představujeme vám významné osobnosti a zásadní objevy.
0: Připomínáme historické události a bereme vás na zajímavá místa.
1: Vydejte se s námi do historie, která zaujme, překvapí i pobaví.
0: Příběhy z kalendáře.
1: Každý den po 17. hodině.
0: Na Dvojce.
2: Dnes večer v České televizi.
3: ČT1. Nové cesty, staré hříchy a tajný deník. Premiérový seriál Na tělo. ČT2. Aby unikla trestu smrti, stane se mladá žena strojem na zabíjení ve službách tajné vládní agentury. Premiéra filmu Zabiják. A ČT Art uvede jako vzpomínku na frontmana, zpěváka a textaře Richarda Tesaříka koncert legendární kapely Jojo Band 50. Páteční večer s Českou televizí.
4: Bylo 9 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
4: Česká vláda zatím nevidí možnost, jak zvýšit obranné výdaje až na 5% HDP, jak stanovilo NATO. Knihovna Václava Havla mění název. Jméno prvního českého prezidenta ponese jiná instituce. Počasí bude převážně zataženo, místy s deštěm, postupně se začne vyjasňovat, teploty do 21 stupňů. Zprávy přináší Naďa Procházková. Dobré dopoledne. Česká vláda zatím nepočítá s vydáváním celkem 5% HDP na obranu v roce 2035. Jde přitom o závazek, který mají splnit všechny členské státy Severoatlantické aliance. Podle ministryně financí je to nereálné.
5: V návrhu rozpočtu na příští rok počítá vláda se 2% HDP na obranu, dávat 3,5% přímo do obrany a 1,5% na související výdaje za necelých 10 let, ale podle ministryně financí Aleny Schillerové z ANO bude problém.
6: Pokud nechceme tu ekonomiku vyloženě zaškrtit, tak nevidím moc reálné, že bychom mohli mít 5%.
5: V roce 2028 a 2029 je teď plán navýšit výdaje o 0,15% bodu. To je podle Ivana Bartoše z Pirátů málo.
7: Jsem viděl ty investiční plány armády, tak si modeluje, jaké projekty zastaví.
5: Spojené státy vyzvaly další členské země na to, aby urychleně posilovali obranu kvůli možným bezpečnostním hrozbám. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
4: Rusko v noci znovu zaútočilo na Kyjev. Letecké údery zranily nejméně 2 lidi a způsobily požár 9-patrového bytového domu. Informovali o tom úřady ukrajinské metropole. V ruském městě Saratov na řece Volze ukrajinské drony poškodily civilní infrastrukturu. Oznámil to tamní guvernér s tím, že útok nemá žádné oběti. Knihovna Václava Havla ponese nové jméno První prezidentská knihovna. Respektuje tak přání vdovy po ex-prezidentovi Dagmar Havlové. Ta odvolala souhlas s užíváním Havlova jména. Předcházely tomu spory mezi zaměstnanci a tehdejším ředitelem knihovny Tomášem Sedláčkem. Podle Havlové teď bude jméno Václava Havla používat jiná instituce.
8: Licenci jsem už bezúplatně svěřila jinému subjektu, kterému důvěřuji. Projekt plánujeme slavnostně představit na křtu lavičky Václava Havla 21. září.
4: Kromě Havlové spolupráci ukončili i donoři Zdeněk Bakala a Karel Komárek. Podle vedení bude první prezidentská knihovna pořád pokračovat v Havlově odkazu. Program se má dál soustředit na ochranu lidských práv nebo literaturu. Knihovna se už nebude podílet na organizaci ceny Václava Havla. Radnice v Hradci Králové nechá ve čtvrti Svobodné dvory znovu změřit hluk z dálnice D11. Chce zjistit aktuální zvukovou zátěž a výsledky využít při jednání s ředitelstvím silnic a dálnic o případném doplnění protihlukových stěn. Dálnice je v provozu od konce roku 2021. Stěny za 100 milionů korun u Svobodných dvorů silničáři postavili o 2 roky později.
9: Nové měření, ke kterému dala podnět místní samospráva, potrvá nepřetržitě celý týden a uskuteční se na 7 místech. Radnice ho chce stihnout do konce října. Výsledky by měla mít do konce roku. Měření bude podrobnější než to z roku 2024 a zahrne taky hygienické vyhodnocení a sčítání dopravy na dálnici. Město za něj zaplatí 310 tisíc korun. Adéla Kavříková, Český rozhlas.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
4: Zpočátku bude převážně zataženo, v jihovýchodní polovině území většinou s občasným deštěm. Během dne začne od západu oblačnost ubývat, odpoledne budou i srážky ustávat. V Beskydech bude pršet večer, teploty 16 až 21 stupňů, na severovýchodě a východě do 16, na horách kolem 12 stupňů.
0: Doprava.
4: Na dálnici D1 z Brna do Prahy jsou komplikace v omezení na mostě Šmejkalka. Na 25. kilometru stojí nepojízdné osobní auto v pravém pruhu. Je tam fronta asi na 10 minut. Na D7 vázne provoz na výjezdu z Prahy do Chomutova. Před omezením u letiště je kolona od Evropské asi na 20 minut. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy. Teď už 2 na dvojce.
10: Dobrý den, zdravíme vás 9:05 a u mikrofonu dnes jsou Jiří Holoubek a Patricie Strouhalová a o čem si budeme povídat?
11: No budeme těch následujících téměř 60 minut, lépe řečeno právě teď, když vteřinu počkám 55,
10: ano.
11: Včetně písniček, věnovat dětem.
10: Šílené číslo 55.
11: No v tomto případě a v těchto souvislostech je to šílené číslo, ale možná bychom našli v historii někoho, kdo v těch souvislostech se k takovému číslu dopracoval.
10: Podíváme se do historie, ale mluvit budeme i o současnosti. Když bychom použili 2-3 slova, tak myslím, že na prvním místě by byla láska, pak by byla odpovědnost a děti.
11: A pevné nervy. My to samozřejmě za chviličku upřesníme. V tuto chvíli vám přejeme krásný pátek, příjemný poslech.
10: Dobrý den.
0: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.

0: Patricie Strouhalová a Jiří Holoubek.
1: Dva na dvojce.
2: A dnes tedy budeme mluvit o dětech, jak už jsme před chvilkou naznačili. Já teď budu pozorně sledovat Patricii, protože já jsem nikdy nerodil, to je pravda. Patricie rodila, takže si dokáže představit, co to je, když řeknu, že Marie Terezie měla dětí 16.
3: Do dospělosti se
2: jich sice dožilo 10, ale 16 dětí, Patriku.
3: Já si nedovedu představit.
2: Dobře, jdeme dál.
3: 4 si nedovedu představit, natož 16. A když se díváme do historie, tak Karel IV. Zvládl 11, Jan Lucemburský 8 nebo 9. Když se namátkou podíváme do světa, tak takový král slunce, tedy Ludvík 14. splodil včetně i těch nemanželských. Něco mezi 20 až 40, to přesné číslo neznáme.
2: To jsou samozřejmě na dnešní dobu těžko představitelné počty, aspoň pro většinu z nás. Ještě si k tomu můžete říct, že přeci jen to byla jiná doba, šlo také o panovníky, tedy měli jiný servis, měli jiné podmínky. Ovšem, i v dnešní době se najdou rodiny opravdu mimořádně početné.
3: Nás třeba zaujala zpráva o jedné americké rodině, ve které rodiče vychovávají hned 14 dětí a všechny jsou vlastní. Rodiče prý nikdy nenapadlo, že by to nebyl dobrý nápad.
2: Nejstaršímu z jejich potomků je 25, nejmladšímu 5. Jenom jídlo na rok je přijde v přepočtu asi na 1 000 000 korun a stojí za zmínku, a to mi přijde velmi zajímavé, že rodina funguje bez jakékoliv podpory od státu. Mají prostě šikovného tatínka, ten podniká kdesi v oblasti nemovitostí. Jeho příjem prostě zvládne všechno pokrýt.
3: No, my už jsme to tady asi naznačili dost výrazně, že takovou hromadu potomků a starosti hlavně s tím a ta odpovědnost si nedovedeme představit. No, ale i proto taky, že v poslední době se mluví o zásadním poklesu porodnosti tady u nás v České republice. A tak se vás tedy při tom dnešním vysílání při pátku ptáme, kolik dětí podle vás je tak akorát?
2: Nám to přijde trochu úsměvné, ale samozřejmě i trochu vážné vzhledem k té porodnosti, o které mluvila Patrika, protože ta situace opravdu není veselá. Napište nám tedy o tom, kolik dětí je tak akorát. Také můžete připsat, z kolika vy jste sourozenců, nebo jestli jste vyrůstali jako jedináčci, jak to prostě bylo u vás doma?
3: Můžete nám psát na dvojka@rozhlas.cz nebo posílat SMSky na 702-222-220 a moc na ty vaše zprávy se těšíme.
2: A když popustíte úzdu fantazii, dokážete si představit, že byste měli 6, 7, 8, 9 dětí?
3: Ne.
2: Třeba máte. Ty ne, Patrik.
3: Ne, ale sestřenice má 6, kamarádka má 5, tak já jenom smekám.
2: Odvážné to ženy.

0: No a po tomhle gongu můžeme pokračovat už i s vašimi zprávami, ale nejen o tom, kolik dětí je podle vás tak akorát. Já mimochodem vím, Patriko, ty máš jednu sestru, pamatuju ano, si ano. Správně. Tedy jste dvě.
1: Jsme dvě, osm let mladší než já.
0: Dokázala by si představit, že by vás jako sourozenců bylo o něco víc, o jeden, dva, tři kousky a vlastně nejenom s ohledem na to, jak by se tam vyrůstalo vám, ale jak by to dávali a zvládali rodiče?
1: Já si myslím, že by to zvládali oba velmi dobře. Maminka byla učitelka. A
0: no tak to je.
1: Ta zvládne. Ta nás srovnala do latě všechny. Ale táta byl prostě neuvěřitelný. Myslím si, oba milovali děti a my jsme chtěli třetího sourozence. Myslím si, že rodiče se o to snažili, ale nevyšlo to. Jo, dovedu si to představit.
0: Nám jedna z prvních zpráv, která přistála nejdřív, jako zněla trochu úsměvně, ale tady je důležitý dodatek. Myslím to úplně vážně na konci té zprávy a je tu psáno: dobrý den, jsem ze tří dětí, je mi 40 a nemám žádné, což považuji za ideální počet a to myslím úplně vážně.
1: Napsal nám Mirek z Mladé Boleslavy, no kolik dětí je tak akorát, no nakolik dokáží vydělat a mít nervy, na to je mít rád. No a další zpráva od Zdenky. Dobrý den, já mám 4 děti, všechny chtěné, v plánu jsem měla 5 nebo 6, ale páni doktoři řekli, že dost, tak ze zdravotních důvodů jsem je poslechla.
0: V plánu 5 nebo 6 dětí. No. To už mě trochu děsí, musím se přiznat. Ale samozřejmě proti gustu žádný. Když putá, tady to člověk zvládne úplně v pohodě. Já jsem ze 3 sourozenců a naši, myslím, to taky jako dali tak nějak se ctí a kdyby na to došlo, jak by ještě jednoho jako zvládli, no. Zvládli 3 kluky, proč by nezvládli třeba jednu holku k tomu ještě?
1: Natož vás, že, holoubkovi.
0: No my jsme byli...
1: Holubci.
0: No, ale teď jsem chtěl říct, že jsme byli úplně jako nekonfliktní, ale pak jsem si to rozmyslel, když jsem si vzpomněl na některé příhody z dětství. Nebudeme sami v našem dnešním vysílání. Za chvíli budeme mít velmi zajímavého hosta.
1: Bude to maminka 5 dětí, která svoje zážitky a taky zkušenosti nejen ze společného cestování sdílí na Facebooku a taky Instagramu pod jménem Rybičky na cestě.
2: Patricie Strouhalová a Jiří Holoubek.
3: 2 na 2.
4: Pokým krásně svítá.

0: Kolik dětí je tak akorát? Inspirovali jsme se příběhem ze Spojených států, kdy rodina má 14 dětí. No a nám píše Věrka, moje spolužačka, ta má 7 dětí. Vysokoškoláci jsou, všichni hrají na hudební nástroje a jsou naprosto úžasní.
1: No, opět se jenom podivujeme s Patrikou a obdivujeme, dá se říct, ale teď už k našemu avizovanému povídání. Naším hostem je teď po telefonní lince maminka 5 dětí a ta své zážitky a zkušenosti nejen ze společného cestování, ale možná především sdílí na Facebooku a Instagramu, najdete to pod jménem Rybičky na cestě a tou maminkou je Ivana Rybová. Hezké dopoledne.
2: Hezké dopoledne, zdravím.
0: Dobrý den, no sama o sobě píšete, že když někomu řeknete, že vyrážíte na dlouhé pěší túry sama s 5 dětmi, takže si většinou ten člověk klepe na čelo. Ten váš letošní dlouhý trek je za vámi. Klepala jste si na čelo někdy sama?
2: Asi ano, ale spíš až zpětně. Protože vlastně, když jsme na té cestě a přijde nějaká překážka, což je pro nás třeba opravdu velký kopec, prší, nebo někdo s dětmi má špatnou náladu, tak v ten moment moc není prostor si to pouštět k tělu. Prostě funguju, protože musím. Hmm. A pak zpětně, když píšu večer ten deník, nebo po návratu, tak mi pak prolítne hlavou, že jak jsme to vlastně jako třeba mohli dát, ale na té trase naopak jako přicházejí okamžiky, kdy jdeme tu přírodou, děti si povídají, hrají, pomáhají si a to jsou chvíle, kdy si naopak právě říkám, právě proto tu jsme a právě proto to děláme, za to to stojí.
0: Kdo vás nezná jako Rybičky na cestě, tak jaké je věkové rozmezí vašich dětí?
2: Máme teda 5 dětí v rozmezí od 2 do 12 let. Hmm.
1: Povězte, když teď někdo slyší nebo si přečte, že prostě chodíte s 5 dětmi na výlety, tak ono to jako nezní zas tak, jako jak si říká, no tak se jdou v sobotu podívat na křivoklát. Ale přibližte to, kolik jste toho letos v létě ušli a za jak dlouho prostě, jak vypadaly ty letošní prázdniny vaše a vašich dětí?
2: Tak naše letošní prázdniny nebyly teda jenom jako ochození. Děti mají i klasicky jako asi běžní děti příměstské tábory, třeba s keramikou, fotbalový kempy, jsme u bazénu, ale převážnou část prázdnin bylo právě chození. Letos jsme strávili například 19 dnů na jihu republiky, kde jsme šli po trasách Stezky Českém a Via Čechy a za 19 dnů jsme ušli 458 kilometrů. Já, děti, 6 batohů, 6 spacáků, stán, naložený vozej.
1: Bez tatínka, rozumíme tomu správně.
2: Bez tatínka, tatínek zajišťuje to zázemí doma.
0: Vozík jste táhla vždycky vy?
2: Vozík tahám já.
0: Kolik má kilo takový vozík?
2: Dostali jsme se, atakovali jsme 100.
0: No, pane jo, a podle těch reakcí na vašem facebookovém profilu vás očividně hodně lidí sleduje, nachází inspiraci. Našli se třeba už i následovníci? Víte o někom, že by ho to inspirovalo tak, že s vlastní početnou rodinou by podnikal něco podobného?
2: Našli a právě to mi přijde jako jedna z nejhezčích věcí, které se kolem toho jako mýho psaní jako dějou, když mi pak někdo napíše, že ho ta naše cesta inspirovala, že vyrazili poprvé třeba pod stán nebo na nějaký větší výlet, tak z toho mám opravdu radost. Hmm.
1: Ivano, řekněte, mnoho lidí se vás ptá určitě na to, kde berete energii, jak to všechno zvládáte. Kde tu energii berete? Prozraďte to i nám.
2: Tak na samotný třeba té stezce nebo té trase, když takhle jdeme, tak tam energii problém nemám, tam spíš naopak, protože tolik toho jako na stezce ve stanu děti běžně nenaspí, přece jenom po těch kilometrech jsou fakt unavený. Ale doma využívám hlavně potřebu dobrý kafe, hodně sladkýho, zejména různý dortičky a pak chůze. Prostě každou možnou příležitost, kdy můžu, tak prostě tu chodit.
0: No a když děti zlobí, takové to trucování, dělání na schválu sami sobě nebo i vám rodičům vzdorují, tak jak to zvládáte?
2: No, asi jak kdy. Záleží na situaci, ale snažíme se s tím jak poprat.
1: No ať se vám to daří i nadále.
2: Děkuji.
1: To vám přejeme. Rybičky na cestě, můžete se podívat na tenhle profil na Facebooku nebo na Instagramu. Autorkou těch příhod, které si tam přečtete a maminkou té rodiny, o které je řeče Ivana Rybová, ta s námi právě teď byla ve vysílání. Moc děkujeme, přejeme hodně štěstí vám i celé vaší rodině, ať se daří.
0: Naschledanou.
2: Naschledanou, děkujeme.
3: Český rozhlas 2.

0: o dětech, o tom, kolik podle vás dětí v rodině je tak akorát, si dnes s vámi povídáme. No a píše třeba Martin z Brna, děkujeme moc. No, já ani nevím, jaký je ideální počet dětí, ale my jich máme 11. Z toho je 6 kluků a 5 děvčat, jsou v rozmezí dnes už 30 let a 6 měsíců. No a nemůžu říct nic špatného proti takovému počtu dětí. Je to zřejmě na tom, jak si to každý udělá a jak si děti vychová. Tak děkujeme moc, Martina, zdravíme.
1: S mojí milovanou ženou máme 3 děti a jsem tomu rád, píše Lukáš. Každé je jiné, všechny máme rádi a také nás každé nějak formuje. Já bych bral děti ještě víc, ale manželka už nechtěla rodit a nedivím se, také dodává Lukáš, klobouk dolů před všemi ženami. A tak jsem si pořídil bez ní něco přes 150 dětí. Založil jsem a vedl dětský basketbalový oddíl a byli jsme taková velká rodina. Takže za mě, čím víc dětí, tím líp. My Lukášovi děkujeme za zprávu a ještě jsem si tady vybral SMSku, kde je na konci také jedno starší doporučení, protože v té SMSce stojí od Václava. Mám 2 bratry, vyrůstal jsem ale téměř jako jedináček, byli o dost starší. S první manželkou jsme měli 8 dětí, bylo to náročné, ale jsou už dospělí. A kolik dětí by mělo být v rodině? Kdysi se říkalo, jedno dítě za tatínka, jedno za maminku a jedno pro stát. A to je asi moudré.
0: No a píše tady, ale to je taky hezký, jedna vzpomínka. Jedna psycholožka kdysi prohlásila, že nejlépe vychovávané je 5. a další dítě v rodině, protože ho vychovávají starší sourozenci a rodiče to nemohou kazit.
1: Na to možná taky něco bude, ale dobrat se až k tomu 5. a dalším dětem.
0: Je to tak. No děkujeme moc, že se svěřujete i s tím, z kolika dětí pocházíte vy a jaké to byly ty rodinné příběhy. Děkujeme za to.
2: Rozhlasová hra na dvojce.
3: Být deník je někdy opravdu těžké.
4: Milý deníčku. Něco končí a něco začíná.
5: To nemyslíš vážně.
3: Zvlášť, když se jeho majitelka snaží najít opravdovou lásku.
4: Budu se asi muset rozejít s Pavkou. Jako, mám ho ráda. Ale láska to asi není.
2: Au. Láska je dobrý matroš.
3: Třídílná rozhlasová hra Petra Vodičky v neděli ve 20 hodin na dvojce.
6: 16. září od 16 hodin se ve Valštinské zahradě v Praze uskuteční Festival paměti národa. Přijďte s námi oslavit 25. narozeniny paměti národa. Čeká vás hudba, příběhy pamětníků, debaty, živé podcasty nebo vystoupení orchestru Ježkovy stopy. Těšit se můžete na program pro celou rodinu. Více informací na pamětnároda.cz. Generálním partnerem je Český rozhlas.
2: Český rozhlas 2.
3: Rádio, které vás baví.

0: Kolik dětí je tak akorát? Z kolika dětí jste? Kolik dětí jste vychovali vy sami? A všechno, co vás okolo toho napadne, píšete. Mnoho zpráv, za všechny děkujeme. Honza se také přidal, píše, jsem ze 4 sourozenců, mám 4 děti, poslední studuje, mám 6 vnoučat. Myslím, že pokud to zdravotně je možné, ideální jsou tak 2 děti, možná 3. S odstupem je často problematické, ochablá výchova, odlišné vlastnosti od 2 mladších. To mluví o tom třetím dítěti s tím odstupem. No a když máte jen jedno dítě, tak je riziko, že jako jedináček bude ta výchova složitější, má to v životě těžší, může vás potkat nějaká nehoda, nemoc. Ve stáří je větší naděje, že vám také některé z dětí pomůže. Musím ale chápat, že společnost dělá málo pro dostupné bydlení pro mladé. O tom všem píše Honza a tam se skrývá mnoho témat, která by se dala diskutovat, protože například to, že spoustu dnešních mladých lidí kvůli těm důvodům, které jsou na snadě a jsou jasné, rodičovství odkládá nebo ho neplánuje. Možná nemyslí na to, kdo se o ně postará, až nebudou mladí a zdraví. Ale je to obtížné.
1: No, věrná posluchačka, jak se podepsala, píše, dobrý den, já mám 5 dětí a vůbec bych neměnila. Jsou už dospělé a všichni vystudování, no prostě je to super.
0: A my jdeme o krůček dál, i když s dětmi samozřejmě nekončíme.
2: 2 na dvojce.
3: Vaše přání na naši hlavu.
0: Někdy z jara, když jsme začali s vašimi přáními, se také objevilo jedno, kterým jsme se nechali od té doby inspirovat pro každý týden alespoň jednou, a šlo o básničku. Šlo o několik slov, která nám byla zaslána posluchačkou, tuším tehdy, abychom na ně vymysleli básničku, a my si to v poslední době jaksi otáčíme směrem k vám.
1: Takže vemte si tušku a papír a poznamenejte si slova, ze kterých bychom byli rádi, kdybyste nám napsali básničku. Ta slova jsou kočka, déšť, samorost, polévka a zapadákov.
0: Pokud se vám povede krátká básnička, říkanka s použitím těchto 5 slov, kočka, déšť, samorost, polévka a zapadákov, budeme rádi, když se s námi podělíte o svůj výtvor, a samozřejmě jednoho z vás i dnes odměníme ponožkami.

0: Ještě se zastavíme u vašich zpráv, které nám posíláte k dětem, ale před chvilkou jsme vám s Patricí zadali 5 slov, pomocí kterých, anebo s jejich použitím, byste měli vytvořit krátkou říkánku, básničku, pokud máte chvilku času a chce se vám takhle laškovně se pustit do veršování. A Patrika svým, teď úplně vidím, jak si na začátku hodiny mluvila o tom, že maminka byla učitelka, teď úplně vidím ten pohled, s jakou přísností kontroluješ, jestli v těch zaslaných básničkách jsou obsažena všechna zadaná slova. Na co si přišla?
1: No, bohužel Petr z Prostějova vynechal slovo pole.
0: A tak dávej pozor teď, jestli je správně ta následující od Věry, která je stručná, ale snad je tam všechno. Samorost v Zapadákově s kočkou si v dešti polévku dává. Veršům budiš sláva.
1: Ano.
0: Je tam všechno.
1: Ano.
0: No, ale to mě tedy baví od Věry, protože to je opravdu jaksi zhuštěno do 4 verší a všechno se vešlo.
1: No, píše tady další posluchačka Zuzana. Našel jsem drahý kov ve vsi jménem Zapadákov. Že jsem ale samorost, nemám zlata nikdy dost, tak si říkám ještě mezi kapkami deště. Co kdyby ještě zlatá vločka a ejhle ona černá kočka a snědla mi mrška polívku. Tak co s ní? Do chlívku.
0: Tak já myslím, že dnes básničky nám chodí další, jak vidím, ale dnes pošleme ponožky minimálně 2 z vás.
1: A to přimlouvám.
0: Já se přimlouvám za Věru, mně se líbilo opravdu to, jak to pěkně stručně pojala. A ty myslíš, že tou druhou odměněnou by mohla být Zuzana, nebo si ještě necháme chvilku na výběr?
1: No, počkáme chvilku.

0: Před chvilkou jsme se rozhodli, že přeci jenom ještě chviličku počkáme, jestli nedojde nějaká další básnička, kterou bychom mohli odměnit. A stalo se.
1: Stalo se a přišla opravená básnička, takže jako ve škole neuspěl jste, ale chtěl jste si to opravit, což se cení, je to Petr z Prostějova. A posílá tedy tu opravenou básničku, kde vypadlo to jedno slovo. A ta básnička je takováhle. Za oknem se spouští, déšť už spouští, i kočka zalezla si do houští. Přesně tak si já připadám, samorost, co v zapadákově žije sám. Nemám tu už ani polévku k snědku, můžeš si za to sám, ty starý dětku. Tak snad se bude trochu líbit. Líbí se moc, takže čekejte ponožky.
0: A i ten nadhled, se kterým je napsaná, nás pobavil. Petře, moc krát děkujeme. Ponožky poputují za vámi do toho Zapadákova, jak jste sám napsal tedy, ale Prostějov je krásné město.
1: To je nádherné město. Děkujeme moc. No, básniček přichází hodně další. Tak já mám velkou radost, že z takových jako poměrně opravdu těžkých slov kočka, déšť, samorost, polévka, Zapadákov, to si vymýšlel ty, Jirko?
0: Jsem vymýšlel já, ale já jak si musím smeknout klobouk před každým, kdo se do toho pustí, protože já třeba, když píšu písničkový text, tak jak víme, jak je to jako bolestivé, nebo pro mě, jak to jde obtížně, aby to fungovalo, aby to dávalo nějaký smysl. No, jako velký obdiv pro
1: Který
0: vás všechny.
1: Který text ti dal třeba nejvíce zabrat?
0: Každý.
1: Každý. Nějaké slovo, které nemáš v těch textech rád?
0: Je. Ale většinou tam zůstane prostě proto, že si, že už si jako nevím rady, čím bych ho nahradil.
1: A které to
0: ale,
1: je?
0: To ti teď nepovím. A kromě toho, i kdybych jmenoval píseň, tak to vlastně nemá moc smysl, protože jestli něco, co se našich písniček týče, tak z rádia je neuslyšíte tedy. Takhle to je. My se teď, ale když jsem mluvil o tom, že psaní textu je porod pro mě někdy, že to je bolestivé, tak se můžeme vrátit ještě jednou k těm dětem. Dušan napsal například, proč mají někteří rodiče spoustu dětí, protože o tom neuvažují. A jak dokážou uživit a ošatit děti, zase protože o tom neuvažují. A dokážou je všechny vychovat, protože o tom neuvažují. Všechno jde, když se o tom moc neuvažuje.
1: No, píše nám posluchačka Věra, že sama je jedináček a že celý život tím trpěla a také trpí, že tatínek byl skoro 50 letý, když jsem se narodila a další děti nechtěl. Maminka byla o 20 let mladší, ta by děti ještě chtěla, ale obě jsme prostě měli smůlu. Já sama mám teď 3 děti a kdyby se zadařilo, tak by byly i další. Je to báječné mít velkou rodinu, i když není vždycky jenom to slunečno. Hlavně nemějte nikdo, prosím, nikdy jedináčka, to je opravdu moc smutné.
0: A to je několikrát zmíněno v různých vašich zprávách. Děkujeme za všechny, za každou jednotlivě i za všechny dohromady. Díky za to, že jste i při pátečním dopoledni s námi a že jste se zapojili do toho našeho dnešního povídání o tom, kolik dětí je tak akorát. Blíží se ale 10. hodina a my musíme postoupit o krok dál, tedy k tomu, co se bude dít po 10.
1: Bude tady poradna a dnes bude naším hostem Tomáš Sisel z Institutu zdravého bydlení. Tedy budeme si povídat o jakési falešné mantře udržitelnosti. Tak otázky, které vás v souvislosti s tím budou napadat při prvních minutách rozhovoru po 10. můžete posílat na naší známou adresu dvojka@rozhlas.cz anebo SMSky.
2: Český rozhlas Dvojka.

0: čeká setkání Marka Němce
1: na Dvojce.
2: Tentokrát naproti mě u mikrofonu usedne herec mě velmi milý, ale nejen herec, ale i člověk mnoha dalších profesí, hudebník, textař, ale i výtvarník Igor Orozovič. Co ho dnes na herectví ještě dokáže překvapit? Kdy se cítí víc sám sebou? Na jevišti nebo u klavíru? A do čeho by se nikdy nenechal obsadit? Nejen o tom s Igorem Orozovičem.
0: Blízká setkání Marka Němce
1: dnes po 11. hodině na Dvojce.
3: Bylo 10 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
3: Poslanci dnes mají rozhodnout o novém cizineckém zákoně. Strojvedoucí v Polsku protestují proti nebezpečným přejezdům. Počasí bude převážně zataženo, místy s deštěm postupně se začne vyjasňovat. Teploty do 21 stupňů. Zprávy má pro vás Naďa Procházková. Dobré dopoledne. Poslanci by dnes měli rozhodnout o novém cizineckém zákoně. Vládní návrh zákona o vstupu a pobytu cizinců čeká ve sněmovně závěrečné třetí čtení. Norma by měla zrychlit povolování a rušení pobytu cizinců v Česku. Pomoc k tomu má digitální informační systém. Zákon taky počítá s povinnou registrací občanů zemí Evropské unie, kteří v Česku pobývají déle než 90 dní. Teď je pro ně registrace dobrovolná. K zákonu nemá výhrady ani opozice, říká poslanec ODS Pavel Žáček.
4: Je to zjednodušení celého toho mechanismu, je to získání větší jistoty pro ty orgány, které to řeší, ministerstvo vnitra, cizinecká policie, úředníci toho celého aparátu, a to zrychlení veškerého vztahu je zase signál, abychom někoho odradili, kdo by chtěl sem nelegálně přijít.
3: Podle ministra vnitra Lubomíra Metnara z hnutí ANO je cílem zákona vytvořit modernější a efektivnější systém. Policie navrhla obžalovat bývalého soudce Romana Kafku z podvodu. Českému rozhlasu to potvrdil mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu Jaroslav Ibehej. Jestliže Kafku státní zastupitelství obžaluje, u soudu mu hrozí trest až 10 let vězení. Podle kriminalistů připravil podvodem desítky lidí o víc než 20 milionů korun. Kafka aktuální vývoj nechtěl komentovat, protože se prý připravuje na jednání se státním zastupitelstvím o uzavření dohody o vině a trestu. Vlaky v Polsku budou dnes celý den před železničními přejezdy zpomalovat na 20 km za hodinu. Strojvedoucí tak chtějí demonstrovat za zlepšení bezpečnostní situace na přejezdech. Podle policejních statistik se na nich totiž stane nehoda v průměru jednou za dva dny. Jen tento týden se v Polsku srazily 4 vlaky s nákladními auty.
5: Polský odborový svaz vlakových strojvůdců přistoupil k protestu poté, co ve středu řidič nákladního auta způsobil na železničním přejezdu u obce Sokolníky suché nehodu, při které vykolejil vlak. Jedna cestující nehodu nepřežila, 7 dalších lidí utrpělo těžká zranění. Tato nehoda nebyla podle odborového svazu pro strojvůdce překvapením, ale byla překročením červené linie. V roce 2024 došlo na železničních přejezdech v Polsku k asi 140 nehodám. Loni to bylo 180 nehod. Jen letos odboráři registrují 130 nehod na železničních přejezdech. Z Varšavy Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
3: Inscenace Anděl v lihu dnes zahájí v Pražském divadle Bez zábradlí přehlídku brněnského divadla Bolka Polívky. Na scéně se objeví jak Bolek Polívka, tak jeho synové Vladimír, Jan a František. Polívkovo divadlo uvede v Praze do 22. října celkem 5 her. Třeba v sobotu to bude další autorská hra Sága aneb Vizovský zázrak. Čeští volejbalisté vstoupí v italské Modeně do mistrovství Evropy. V 16 hodin rozehrají duel s Řeckem. Ve skupině se pak svěřenci trenéra Jiřího Nováka střetnou ještě se Švédskem, Slovenskem, Itálií a Slovinskem.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
3: Zpočátku bude převážně zataženo, v jihovýchodní polovině území většinou s občasným deštěm. Během dne začne od západu oblačnost ubývat a odpoledne budou i srážky ustávat. Teploty 16 až 21 stupňů na východě a severovýchodě do 16 stupňů, na horách kolem 12.
6: Do Brna, do Prahy.
7: Jedu moderním vlakem Českých drah, i když auta stojí. Do Brna, Olomouce, Ostravy i Prahy. Pohodlně a rychle. České dráhy. Sponzor programu.
0: Doprava.
3: Na dálnici D1 je silný provoz na příjezdu do Brna. Směrem z Prahy se zpomaluje u Velké Býteše na kilometru 165 a pomalu se pokračuje do Brna do zúžení na kilometr 196. Pro osobní auta je zdržení kolem 25 minut v levém pruhu. Na D7 vázne provoz na výjezdu z Prahy do Chomutova. Před omezením u letiště je kolona od sjezdu na Horoměřice na 15 minut. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy. S vámi stále 2 na 2.
8: Ano, a zdravíme vás i teď. 5 minut po 10. Před námi poradna. Před chviličkou jsme mluvili téma falešná mantra udržitelnosti. No, udržitelnost se vlastně stala, řekněme, všudy přítomnou marketingovou nálepkou, kterou dneska najdeme na obalech, reklamách, developerských projektech, ale k čemu slouží a neslouží třeba jenom právě ty zelené symboly a recyklační kódy jako omluvenka pro nadprodukci a krátkou životnost výrobků. O tom za chvíli se budeme povídat se zakladatelem a představitelem Institutu zdravého bydlení, který se právě zabývá testováním nezávadnosti jak bytového vybavení, tak stavebních materiálů a také kvalitou vnitřního prostředí.
9: Je to tak, ve kterých případech dává smysl dbát na taková upozornění, že to či ono je udržitelné a že tím uděláme dobře přírodě. O tom všem bude řeč. Vy se také, tak jako vždy v našich poradnách, můžete zeptat na to, co vás k tématu bude zajímat. Cesty budou otevřeny opět všechny tři, tedy SMSková, e-mailová i telefonická. Zůstaňte s námi.
0: Český rozhlas 2.
1: Rádio, které vás baví.

0: Dva na dvojce.
1: Poradna.
2: A já jsem velmi zvědav, kam se dostaneme v povídání nad tématem dnešní poradny. Takový pracovní nadpis jsme zvolili: mantra udržitelnosti, ale vlastně falešná mantra udržitelnosti. O tom všem budeme mluvit. Naším hostem je Tomáš Sisel z Institutu zdravého bydlení. Hezké dopoledne.
3: Dobré dopoledne vám i posluchačům.
2: Cítil byste tam také to falešná? Nebo ne?
3: To falešná by jsem tam cítil, shodou okolností mi k tomuto tématu dovedlo to, že jsem si zařizoval nyní svoji vlastní novou kancelář a hledal jsem kancelářské křeslo a teďka, když jsem prohlížel tu nabídku těch e-shopů, tak najednou na mě vyběhl udržitelný design. Říkám, tak to jsem ještě neslyšel v tom všem, co jako je dneska udržitelné. A na konci jsem zjistil, když jsem pročet tu hroznou dávku textu z umělé inteligence, že tam o té udržitelnosti není nic, ale to křeslo má údajně tvar listu. A tam jsem právě už si říkal, že by bylo dobré o tom začít mluvit, protože dneska je udržitelné všechno, až je to neudržitelné.
4: Podle čeho poznáme, že se vlastně z té ekologie stala jenom taková ta prázdná nálepka a obchodní kulisa třeba teď ve formě toho listu ve tvaru židle, jak jste o tom mluvil.
2: Nebo židle ve tvaru listu.
3: Ono je to hodně o tom, že ten dnešní marketing použil tu mantru udržitelnosti k tomu, nebo to slovo udržitelnost k tomu, aby zbudil ten dojem, že cokoliv si nového koupím a je jako udržitelné, takže jako vlastně dělám něco dobrého. My neřešíme vůbec tu nadprodukci zbytečných, levných a nekvalitních jako produktů, které si pořád dokola kupujeme, aniž by nám vydrželi. My vlastně jsme se stali totálně konzumní společností a my jsme ty konzumenti bez konce. Je to jasné, ta společnost je na to nastavená. Já nemyslím, že bychom měli odmítat jakýkoliv pokrok, ale měli bychom si dávat pozor, že ne vše, co je, na čem je napsáno bio, eko nebo udržitelné, opravdu udržitelné je. V poslední době zajímavé téma jsou třeba madrace. To, na čem trávíme 80% našeho života, je prostě postel. A já jsem dělal teďka test vlastně madrací a zjistil jsem, že jakákoliv madrace, která má v sobě 3% biologického materiálu, se dá označit jako přírodní. 3% mi přijde docela málo.
2: Když jste zmínil ta slova, kterými se takové výrobky označují jako udržitelné, eko, bio, a ještě bychom možná našli další, ono to není nějak, tedy teď jste zmínil ta 3%, ale není nějak jako legislativně jaksi přísněji ukotveno, kdo to může používat a za jakých podmínek, aby se to nemohlo stát jenom takovouhle lacinou nic neříkající nálepkou.
3: Ona, tahle laciná, nic neříkající nálepka, již dostala jako své jméno, říkáme tomu jako zelené vymývání, greenwashing, a Evropská unie se proti tomu chce jako nějak vymezit, dokonce nastavila nějaká pravidla a bude velmi těžké, nebo je těžké prakticky od 27. září tohoto roku používat tady ty výrazy zelený, ekologický, šetrný k přírodě, aniž by se to nedalo dokázat. Otázka bude té vymahatelnosti, ale jsem rád, že vůbec tady k tomu, jak já říkám, zdviženému prstu jako došlo, že někdo už začal upozorňovat nás, běžné spotřebitele, že mnohdy je to pouze marketingový, nijak neomezený tah, moto, které využíváme, aniž by opravdu mluvilo o nějaké kvalitě.
4: Můžeme se třeba inspirovat i ve Francii, protože ta vlastně nedávno zavedla takový ten index opravitelnosti, který hodnotí třeba vybrané elektrospotřebiče a tam je ta stupnice od 0 do 10.
3: My jsme včera v rámci nějakého setkání na ministerstvu průmyslu a obchodu diskutovali právě o tom francouzském modelu. Tam je zajímavá jedna věc, že prakticky existuje asociace nebo sdružení Right to Repair a my jsme vlastně řekli v rámci Evropské unie, že třeba mobilní telefony musí být opravitelné. Teď se udělal výstup, zhodnotili se všechny ty data, která máme, a zjistili jsme, že z 2334 modelů, které jsou na trhu v Evropské unii, pouze 18% z nich obsahuje minimálně informaci o tom, že by se opravit dali. Dost tragické je, že 5% z těch 18 odkazuje na náhradní díly na těch známých zahraničních nebo čínských e-shopech, ale ta skutečná opravitelnost je pak tak ekonomicky neudržitelná, že to vlastně nedává smysl. Ten francouzský příklad je velmi markantní v tom, v čem jsou Francouzi nejsilnější, to je móda. v té Francii opravdu po těch zásilkových obchodech z Číny jdou velmi, udělují jim velké pokuty. My legislativu v rámci České republiky i v rámci Evropské unie máme velmi silnou. Chybí však ta vymahatelnost.
2: Děkujeme. První část poradny, velmi zajímavé téma, falešná mantra udržitelnosti. S naším hostem a tím zůstává Tomáš Sisel z Institutu zdravého bydlení.
4: No a pokud chcete, ptejte se, můžete buď volat na 22 155 25 25, anebo můžete svoje otázky posílat SMS-kou, anebo i na e-mail dvojka@rozhlas.cz.

0: Dva na dvojce. Poradna.
1: No a my si povídáme s Tomášem Syslem z Institutu zdravého bydlení o tom, co vlastně kupujeme, co doma dýcháme, jak stavíme, a na téma udržitelnosti nám můžete posílat i svoje otázky nebo telefonovat na 22 155 25 25. Já se zeptám teď na bambus, protože ten byl svého času velmi oblíbený u lidí, kteří právě přemýšleli ekologicky a řadu let kupovali rodiče svým dětem bambusové nádoby, misky, dozy, kelímky a tak dále. Jakože přírodní, ekologické, bezpečná alternativa k tomu běžnému plastu. Je bambus a nakolik je problematický s ohledem na udržitelnost?
2: Děkuji za ten dotaz. Asi všichni máme doma něco bambusového, protože ta vlna té bambusové ekologie, jak ji nazveme asi v uvozovkách, byla obrovská. Ono se časem přišlo na to, že se vlastně jedná pouze o plast, který je smíchaný s nějakou bambusovou drtí. Krásně to vypadalo, my jsme měli ten pocit, že děláme něco pro sebe. Byla to spousta kuchyňských prkének, dozy pro děti, různé kelímky. A to je obrovský problém, protože vlastně nejde o to, že ta moučka nebo ty vlákna nebyly ani schváleny pro ten prodej, pro ten styk s potravinami. Jde právě o to, že je to další nepovolený materiál, který vlastně představoval opravdu riziko pro veřejné zdraví. Tam tím nosným materiálem byl opět plast a my bychom si vždycky měli jako rozmyslet, co kupujeme, protože každý náš nákup je hlasování. My rozhodujeme o tom, jaké výrobky ty firmy na konci budou vyrábět, jaké materiály budou používat a zda budou investovat do té životnosti, opravitelnosti, anebo budou dál stavět biznis tady na té rychlé odměně a na těch, řekl bych, až černých jako praktikách, kdy se nám snaží namluvit, že právě bambusová moučka zamlčí nám vlastně ten původ v tom plastu a že je to hrozně zdravé. My jsme oběti, na druhou stranu máme obrovskou sílu tu ekonomickou rozhodovat o tom, co chceme a co nechceme.
3: Mě zaujalo to, jak jste říkal, že ty materiály ani nebyly jaksi určené k tomu, aby například byly používány v kuchyni nebo prostě s potravinami. Jak je vůbec možné, že se, dejme tomu, miska nebo kuchyňské prkénko, když nemá tyhle certifikáty nebo prostě nesmí být pro to použito, na tom trhu objeví právě k takovému používání?
2: To jsou ty černé praktiky, které na tom trhu jsou. Je to množství různých dodavatelů, dovozců, kteří nemají třeba sídlo v Evropské unii nebo jsou těžce vymahatelní.
3: Já se omlouvám, ale taková prkénka můžeme koupit i v největším obchodním domě tady s nábytkem.
2: Budeme předpokládat, že jsou opravdu bambusová, že nejsou, nemají to materiály složení, které mají mít. Tam je to pak otázkou vždycky těch testů a je pravda, že nějaký masivní prkénko asi poznáme. Jde právě o to, jak byly různé dózy, byly kelímky na pití a podobně.
1: No, my máme často pocit, že na nás to největší nebezpečí číhá někde venku, ale opak může být často pravdou, protože hodně věcí v našich domovech je problematických, tak co třeba takový formaldehyd, který se uvolňuje z nábytku desek, podlah a nebo nových textilií?
2: Formaldehyd je velmi zajímavé téma, ono, my ho mnohdy přecházíme takovým mávnutím ruky, protože jsme o něm už slyšeli hodně. V poslední době se hodně diskutuje o parapolyfluorovaných alkylových látkách, takzvaným PFAS, což jsou ty věci, které můžou za to, nebo chemické látky, které můžou za to, že máme nepromokavé oblečení a podobně. A to je zpátky krok k tomu formaldehydu. My jako muži máme rádi nemuchlavé nebo málo žehlící se košile. A to je prakticky košile, která je napuštěná formaldehydem. To je to, co z ní dělá to, že se lehce žehlí a moc se nemuchlá. A zpátky k tomu dotazu, který měl vlastně Jiří. Ono je to o tom, že zrovna košile je v normě braná tak, že pod ní vždy máte spodní triko, takže nikdy není v kontaktu s tou kůží tak dlouho, jak ve skutečnosti je, protože zrovna v tom létě, které máme za sebou, jsme všichni s radostí ta spodní trika vynechali a ty košily jsme hrdě nosili na těch propocených tělech.
3: Děkujeme. Kam až jsme se dostali s naším tématem udržitelnosti, respektive falešné mantry udržitelnosti? Na co si dávat pozor, na co všechno můžeme narazit? O tom mluvíme. Tomáš Sisel z Institutu zdravého bydlení s námi zůstává ve studiu. Vy se stále můžete ptát.
1: Posílejte otázky, pokud chcete, tak využijte buď SMS-kovou bránu 702 222 220 nebo dvojka@rozhlas.cz nebo můžete i volat na 22 155 25 25.
0: Patricie Strouhalová a Jiří Holoubek.
4: Dva na dvojce.

0: Dva na dvojce. Poradna.
1: Z Institutu zdravého bydlení je s námi ve studiu Tomáš Sisel a píše Libor, který se vás, Tomáši, ptá. Když si člověk doma regály vyplní pěknými krabicemi z obchodu a rozstřídí si do nich věci a žije s nimi, není to dlouhodobě škodlivé? Jsou prý napuštěny látkami proti hoření?
2: Jestli se bavíme o papírových krabicích, tak určitě si nemyslím, že by to mělo být, předpokládám, že to bude v nějakém skladu nebo v nějakém sklepě, tak by to nemělo být úplně jako problematické. Musíme si uvědomit, že každý materiál, i ten přírodní, má nějaké emise nebo imise nějakých škodlivých látek, formaldehy, tak jak jsme o něm mluvili, je třeba klasickou doménou vlastně dřeva. A jde o to, aby jsme v těch látkách, aby jsme jich neměli přes příliš. Neznamená, že cokoliv, co je moderního, nebo že by se měli všechno zakázat, nebo cokoliv, co je moderního, že je špatné. Jo? To je rozhodně ne. Určitě by se asi lépe hodily dřevěné krabice, vypadalo by to lépe, ale chápu, že jejich pořizovací cena je asi vysoká, takže ve sklepu nebo v nějakém skladu by se vůbec nebál papírových krabic z obchodu. Pro mě jsou lepší zase než plastové.
3: Jsme v poradně. Kdybychom měli prakticky poradit každému, kdo nás teď poslouchá a to téma ho zajímá, jak se vlastně orientovat při tom nákupu, když se chceme chovat udržitelně, ale máme pocit, no nemůžu věřit ničemu, co na tom výrobku píšou. Tak čemu věřit můžeme? Případně jak vybírat, když už nakupujeme?
2: Když nakupujeme, tak bychom se drželi jedné věci a to, že ten nejudržitelnější výrobek je ten, který nemusím vyrobit a nemusím koupit. Dával bych si pozor právě na opravitelnost. To je vlastně velmi zajímavá věc, na kterou zapomínáme. Možnost opravit a ta životnost je hrozně důležitá věc. Když se na to kouknu optikou třeba nemovitostí, ze kterých já pocházím, tak vždycky říkám, pokud mám mít hypotéku 30 let, a stavím nějaký dům, tak ten dům by se měl vybavit i postavit z materiálů, který v době, kdy dostavím a doplatím ten úvěr, budou pořád fungovat. Mm-hmm. Je to třeba příklad výplní otvoru oken, kdy já říkám, nemůžu v době té hypotéky dvakrát vyměnit okna, protože mi to pak dělá vlastně úplně jinou cenu té nemovitosti. Důležité je vždycky zajímat se o místní parametry třeba u interiérových materiálů. Důležité je trvat na tom, aby jsme věděli, z čeho ten materiál je. Důležité je taky apelovat na vlastně zákonodárce nebo na ty orgány, které můžou kontrolovat, aby ten trh byl opravdu kontrolovan, dostávali se tam jenom materiály, které se smí dostávat, aby jsme znepříjemnili cestu tím levným náhražkám, padělkům z různých asijských zemí. Jde o to, aby jsme opravdu si dali pozor na to, že jakákoliv směs plastu, pryskyřice nebo čokoliv má nějaké zdravotní důsledky, vliv na naše zdraví. A pak jde o ten dlouhodobý vliv na naše zdraví. My prostě jsme příliš mnoho doma.
1: No, telefonický dotaz teď máme pro vás. Dobrý den.
4: Tady Bětí, Děčín, dobrý den. Já bych chtěl dotaz na pana hosta ohledně tlakový láhve kempingový, která má tak asi půl kilogramu, když je prázdná, do kterého odpadu jí má vlastně vhodit. Je mi líto jí dát do směsného, ale nejradši bych jí hodil do kovovýho odpadu, ale nejsem s tím jist, jestli tam patří, takže si můžete poradit.
3: Děkujeme za zavolání. Šťastnou cestu.
2: Já vás zdravím do Děčína na cestu. Musím říct, že nejsem odborníkem na tlakové lahve a myslím si, že se dají plnit a rozhodně by se mě nevhazoval do přírody, protože tlaková lahev je jedna z těch, nebo tady ta kempingová lahev je jedna z těch, která má na sobě ty znaky toho, že opravdu přírodě škodí a že sotva ho jí potká ryba, tak to není dobré.
3: Typuji, a to
1: možná do sběrného dvora.
3: Možná do sběrného dvora, anebo hádám tam, kde jsem jí koupil, by asi měli být schopni odebrat.
2: Asi ano.
3: Děkujeme.
1: Martin se vás ptá, jestliže je košile 100% z bavlny a je uvedeno, že je nežehlivá, tak to znamená, že je ošetřena formaldehydem. Podle čeho zjistím, jestli tam ten formaldehyd je nebo není?
2: To je zajímavý dotaz. Já jsem sám příznivcem košel těch nežehlivých, ano, z 99% případů tam je formaldehyd nebo nějaká jeho sloučenina. Velmi zajímavé bylo teďka zjištění, když jsem si chtěl koupit nepromokavou bundu a ptal jsem se právě prodavačky nebo prodávající v nějakém velmi kvalitním jako obchodě, jestli si vůbec uvědomuje, že to vlastně použitá ta chemie, tak oni to vlastně ani neví. Tam je důležitá ta edukace těch lidí, ale opravdu 100% bavlněná košile nežehlivá je vždy ošetřena chemickou látkou v 99% případů na bázi formaldehydu.
1: Píše posluchačka, že tím, jak jsme mluvili tady v poradně o nemačkavých materiálech, že by se chtěla zeptat ohledně funkčních oděvů. Tam je to jak?
2: Funkční oděvy, to jsou ty oděvy, které hodně mají problém s PFAS, tedy s těmi per- a polyfluorovanými alkylovými látkami. A to je právě věc, která nám dělá tu nepromokavost toho slavného materiálu začínajícího na G, končící na X. Neznamená to, ale neměli bychom podléhat panice. Ne každý vodoodpudivý výrobek je automaticky plný PFAS a ne každý kontakt znamená, že zemřeme.
3: Naštěstí. To je vše z dnešní poradny. Z Institutu zdravého bydlení za námi přišel pan Tomáš Sisel. Moc děkujeme za další zajímavé povídání a těšíme se na příští přínosnou a užitečnou poradnu. Mějte se hezky.
2: Děkuji moc, úspěšný den.

0: Patricie Strouhalová nás teď pozve k odpolednímu poslechu Káva o čtvrté a téma?
1: Budeme si povídat o švestkách, udělám to moc ráda, to pozvání na 16. hodinu, protože švestky patří k nejstarším pěstovaným vlastně ovocným druhům nejenom u nás, ale na celém světě. Dokonce prý existují 2000 odrůd od žluté po tmavě fialovou, ale dokonce i zelenou. A tak já se budu ptát, protože mým hostem bude pan inženýr Martin Lípa, který se zásadním způsobem zasloužil o záchranu starých krajových odrůd švestek a také dalších ovocných dřevin tady u nás v České republice. Jaké rozdíly právě mezi těmi švestkami jsou, co to je pološvestka, co je to slíva a nakolik, když bychom si chtěli zasadit jeden strom, dva, anebo celý sad, jak na to?
2: Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Žárovky.
3: Mladí vědci a vědkyně mění svět.
4: O mozku, o tom, co se v něm děje. A proč někdy přestane fungovat tak, jak bychom chtěli, víme stále překvapivě málo. Neurovědkyně Kristina Kekrtová se rozhodla to změnit. V dalších žárovkách nám proto poví, jakou roli hraje střevní mikrobiom ve stárnutí mozku a o výzkumu schizofrenie.
3: Žárovky.
2: Už tuto sobotu po 18. hodině na Dvojce. Radioservis představuje
5: audioknihu Doroty Ambrožové Na háčci.
6: Můj drahý synu, tento text není ničím jiným než mojí omluvou tobě.
5: Palčivý i něžný příběh o mateřství v podání Terezy Dočkalové.
6: Panika, která ve mně den za dnem narůstala, se koncentrovala do jediné hysterické otázky. Co budeme dělat?
5: Na háčci. Nová audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
3: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.

0: Na červeném koberci.
1: S Alešem Cibulkou.
0: Na dvojce.
2: Tak důmám, čím jsme si to zasloužili, že dnes Aleš Cibulka osobně a nikoli na dálku. Hezké dopoledne.
3: Když jsem ráno zaslechl, že jste tu opět v takovémhle složení, tak jsem nelenil, vyběhnul, sprchu si dal a jsem tady.
4: No tak to je dobře, ale často nás zveš do kina, na výstavy, do divadla. Ale teď máš tady něco třeba i pro mě, pro milovnici a milovníky květin. Co to je?
3: Je to pozvánka na Jiřinkové dny. A zvu pravidelně každý rok, protože ve Slovči u městce Králové je zahradnictví Dália manželů Brzákových a oni mají takovou libůstku, že každý rok vyšlechtí jednu speciální novou Jiřinu. Ta nová Jiřina je opravdu zapsaná, má samozřejmě svůj původ, není nikde jinde na světě. No a oni těm Jiřinkám dávají zajímavá jména po nejrůznějších slavných osobnostech. Takže první byla v roce 2011 Jiřinka a ta nese jméno Dana Medřická. Tu křtil
2: Jiřinka
3: Václav
2: Dana.
3: Vidra. Ano, Jiřinka Dana. Jiřinku má Uršula Kluková, Jirka Krampol, Pavlína Filipovská, existuje Jiřinka Pilarka, Jiřinka Mánička.
2: Je Jiřinka Krampol?
3: Jiřinka, ano, ta Jiřinka se jmenuje Jiří Krampol.
2: Jo,
3: to jde, všechno je možný. Je Jiřinka Keliška. Jo, podle slunce seno. A dokonce, když slavil Český rozhlas z té narozeniny, tak existuje Jiřinka Rozhláska. Tenkrát jsme ji křtili ve složení Tereska Kostková, Adela Gondíková, Vasil Fridrich, Michal Jagelka. Já jsem tam byl a existuje i Toboganka. Toboganka, která byla ke 33 letům toboganu, takže šlechtí se. No a 12. a 13. tedy teď o víkendu ve Slovči u městce Králové jsou Jiřinkové dny a další osobnost, která se, protože má kulatiny, dočká své Jiřinky, a to bude ještě zajímavější, je Jiřinka Naďa Konvalinková. Takže Konvalinka, Jiřinka, sloučí se to krásně dohromady. No a my už pomalu začneme vybírat, kdo se v příštím roce dočká své Jiřinky. Pokud se budeme jmenovat příští rok. Velká sláva celý víkend, samozřejmě k tomu je výstava begonií, mečíků, chryzantém, růží, čarovníků, kaktusů a tak dál a tak dál. Hrají tam kapely, zpívá se tam, takže zajděte se tam podívat a mrkněte se, jak krásně kvete toboganka a rozhláska.
2: No, ne, já jenom se chci zeptat, Aleši, počítám, že ano, když před sebou ty vidíš třeba 150, 200, 250 různých Jiřin, toboganku poznáš na první dobrou.
3: Samozřejmě, no, toboganku a
4: rozhlásku. Jak vypadá?
3: No. Krásně. Je taková krásná, veliký květ má, který má opravdu asi 22 cm, taková rozprská, no, vypadá úplně jako tobogan. Ale vím, že když... ne, ale když třeba přezimujete ty Jiřinky, ty hlízy, a v loni jsem říkal, sousedce říkal, ona se ptala, říká, jak vám přežili Jiřinky? Já jsem říkal, zmrzla mi Pilarka. Tak se malinko orosila, takže my už tento žargon jiřinkářský samozřejmě běžně používáme.
4: Takže toboganka bude na výstavě, tobogan u nás v Obřím studiu vlastně S1. Co se bude zítra dít?
3: Zítra první vlastně živý tobogan 37. sezony a připomeneme si ještě 80. Freddyho Mercuryho. Dorazí Peter Freestone, jeho tajemník, letitý přítel. Odtajníme v premiéře jednu píseň, která vznikla, a dorazí také Milan Devin, což je mladý muž zpěvák, údajně podle Petra Freestonea z těch všech, nechci říkat napodobovatelů, ale pokračovatelů Freddie Mercuryho má k němu nejblíž. Pokud tohle mladého Čecha, on to jméno klame, protože je to pseudonym, ale až ho uslyšíte zpívat, budete mít pocit, že vidíte, slyšíte Freddyho, vidíte ani ne, ale slyšíte, ale zpívá to po svém. A k tomu ještě dorazí Petr Janda a Pavel Šporcel. A ti souvisejí s tou novou písní, která vznikne a my zítra odtajníme. Takže buďte u rozhlasových přijímačů, S1 už je úplně vyprodaná, takže si to poslechněte, bude to stát za to.
2: V zítřejším tobogánu pozvánka, která stála za to, a závěr červeného koberce, dnešní výročí a jedna píseň, kterou si objednal, budou to narozeniny, počítáme.
3: Ale no, to je vlastně zajímavý. Mohli jsme hrát Ivon Přenosilovou, dneska jsou to 3 roky, kdy odešla. Pozor, dneska slaví narozeniny Karmenka Majerová, naše pravidelná posluchačka.
2: Karmenko,
3: všechno nejlepší. Zdravíme, máváme. Ovšem, my si zahrajeme dámu. která bude mít narozeniny zítra. Zítra není Červený koberec a byla by to škoda, 70. bude mít Marika Gombitová. Takže slovenský vítěz ankety Hit století, jedna z nejemotivnějších písní československé populární hudby, Janko Lehocký, Kamil Peteraj, rok 1979 a Vyznaně. Krásný kousek, zgustněte si na ně.
2: Aleši, děkujeme za Červený koberec, dnešní i pondělní, úterní, středeční, čtvrteční a v tobogánu.
4: Už zítra,
2: tvůj.
3: Už Vyznaně, už se bírá.

0: To byla tedy Marika Gombitová. No a protože dnes večer na dvojce začínáme s novou četbou na pokračování, tak jsme moc rádi, že vás můžeme pozvat k jejímu poslechu. Autorem je Guy de Maupassant a ta hra se jmenuje Jeden život.
1: Režie se ujal Lukáš Hlavica a u mikrofonu seděla Dana Černá. Tak vám přejeme hezký poslech. U nás na dvojce si tuto četbu na pokračování můžete poslechnout dnes už od 22 hodin, tedy její první část.

0: A od nás už jenom loučení a přání krásného víkendu, ale rychlou pozvánku k blízkým setkáním stihneme.
1: No, protože Igor Rozovič vydal svoje druhé studiové album Sisyfa, tak předpokládám, že i o něm si bude v blízkých setkáních povídat moderátor Marek Němec.
0: My vás tedy zveme k poslechu, ještě jednou děkujeme za společnost v celém tomto týdnu, no a budeme se těšit zase po víkendu na slyšenou. Je to tak, Patriko?
1: V pondělí.
0: Já se těším.
1: Já taky? Tak se mějte moc hezky a užijte si víkend.
0: Loučí se Patricie Strouhalová
1: a Jiří Holoubek.
2: I tuto skladbu jste mohli slyšet živě v pořadu
3: Dvojka u piana.
4: Na dlání jednu z tvých řas do tmy se koukám, hraju si písničky tvý, co jsem ti psal. Je skoro půlnoc a z kostela zvon mi noc připomíná. Půjdu se mejt,

0: Děkujeme.
1: Milujete koně? Pak si nenechte ujít mezinárodní výstavu Kůň 2026. Od 18. do 20. září v Lysé nad Labem vás čekají přehlídky plemen, drezura, parkour, western a bohatý program. Vrcholem bude večerní koňská gala show s 10 lipicány ze slovinského hřebčína Lipica. Vstupné na výstavu je 200 korun. Vstupenky na vll.cz. Se slevovým kódem Kůň 26 získáte 25% slevu. Kůň 2026 na výstavišti v Lysé nad Labem. Zážitek pro celou rodinu.

0: Bylo 11 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: V Česku ubývá lidí, počet obyvatel se meziročně znovu snížil. Čínský soud uložil tresty aktivistům kvůli připomínání masakru na náměstí Nebeského klidu. Počasí bude převážně zataženo místy s deštěm, postupně se začne vyjasňovat, teploty do 21 stupňů. Zprávy Anaďa Procházková, dobré dopoledne. Za první polovinu roku v Česku ubylo meziročně zhruba 12 000 obyvatel. V zemi teď žije přibližně 10 milionů 900 tisíc lidí. Ukazují to data Českého statistického úřadu. Zemřelých bylo o 21 tisíc víc než nově narozených. V Česku podle statistiků už pátým rokem klesá porodnost i plodnost. Úřad naopak registruje vysoký počet uzavřených manželství, říká za statistiky Michaela Němečková.
2: V první polovině letošního roku bylo podle předběžných údajů uzavřeno 18,5 tisíce nových manželství, o 500 více než o rok dříve. Jen v průběhu měsíce června bylo zaznamenáno 9,5 tisíce sňatků, vůbec nejvyšší měsíční počet za poslední 4 roky.
0: Celkový úbytek obyvatel trochu zmírnil počet lidí, kteří se do Česka přistěhovali. Bylo jich o 9 tisíc víc než těch, kteří ze země odešli. Převažovali mezi nimi Ukrajinci a Filipínci. Závod japonské společnosti J-Tect v Plzni propustí zhruba 300 lidí. O práci tak přijde polovina z celkového počtu zaměstnanců. Podle odborového svazu Kovo jde o první oficiálně nahlášené hromadné propouštění v autoprůmyslu v plzeňském kraji. Jak bude propouštění probíhat, popisuje personální ředitel společnosti J-Tect Jan Jiřík.
3: Plánované hromadné propouštění se bude týkat přibližně 300 zaměstnanců, to je zhruba polovina. Ukončování pracovních poměrů nebude jednorázové, ale bude probíhat postupně v řádu několika měsíců. Je to zhruba do jara, co se týká toho koncového data, zatím ještě není potvrzeno, bude záležet na konkrétním vývoji přesunu jednotlivých výrobních linek.
0: Soud v Hongkongu udělil tresty aktivistům připomínajícím masakr na pekingském náměstí Nebeského klidu v roce 1989. Informovala o tom agentura AP. Tři organizátoři vzpomínkových akcí dostali tresty 5 až 7 let ve vězení. Viní jsou z podněcování ke svržení čínského režimu. Ve vazbě byli aktivisté už od roku 2021, kdy museli zároveň rozpustit své sdružení pro podporu demokratických hnutí v Číně. Reagovali tak na nový Pekingem prosazený zákon o národní bezpečnosti. Fotbalisté Slávie rozehráli Ligu mistrů porážkou. Na úvod hlavní fáze prestižní soutěže podlehli v Edenu francouzskému Lens 2-3.
4: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
0: Zpočátku bude převážně zataženo, v jeho východní polovině území většinou s občasným deštěm. Během dne začne od západu oblačnost ubývat a odpoledne budou i srážky ustávat. V Beskydech bude pršet večer. Teploty 16 až 21 stupňů, na severovýchodě a východě 12 až 16 a na horách naměří kolem 12.
1: Doprava.
0: Na dálnici D1 je silný provoz na příjezdu do Brna směrem z Prahy, zpomaluje se u Velké Býteše na kilometru 165 a pomalu se pokračuje do Brna do Zúžení. Pro osobní auta je v levém pruhu zdržení asi 25 minut. Na D7 vázne provoz na příjezdu do Prahy z Chomutova, na druhém kilometru už nehodu odklindili. Je tam fronta, která se pomalu rozjíždí. A na D11 z Prahy do Hradce Králové jsou potíže v omezení u Chlumce. Na 63. kilometru chybí poklop kanálu. Jezdí se jedním pruhem a naberete asi 10-minutové zdržení. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy. Teď už blízká setkání a Marek Němec.
5: Krásné páteční dopoledne, vážení a milí posluchači. Herec, zpěvák, skladatel, pianista, ale také výtvarník a muž, který se zjevně odmítá rozhodnout, jestli bude stát na jevišti činohry nebo za mikrofonem. Igor Orozovič je mým dnešním hostem. Vítej u nás ve studiu.
6: Dobrý dopoledne. A to říká ten pravý teda zrovna, který se nemůže rozhodnout, jestli bude na jevišti nebo za mikrofonem.
7: Igor právě vydává své druhé autorské album Sisyfa a je to právě dnes, to znamená dnes má Sisyfa křtiny.
6: Je to tak.
7: Si budeme povídat nejen o jeho novém albu, ale i o albu Muž svléká tmu, to je to jeho první album, opět s podmanivým názvem. No a mě bude zajímat, proč Sisyfa, jaký to má vztah k sisyfovskému paradoxu, ale taky si budeme povídat o herectví, o projektu Moniova a o všech protiúkolech a všech kamenech, které táhneme vpřed a snad ne marně. Igore, jaký kámen táhneš teď právě vpřed?
6: Já teď táhnu zářijový kámen. Zářijový kámen, protože samozřejmě jsem šťastný, že mám hodně práce, která mě baví, ale nějak se mi urodilo asi 28 představení a koncertů během září, trojáky během víkendu a do toho tady jedeme samozřejmě bomby kolem vydání alba, z čehož mám taky radost a do toho jedu bomby doma s dcerkou, takže mám takový září jako rovnou, jak se tomu říká, no nohama rovnou do vody. Rovnejma nohama, nebo se říká. Do toho. Už bych se dal dovoleno.
7: Každopádně o to větší radost mám, že chvilku pojedeš bomby i tady s námi. Po písničce si budeme povídat o tvé tvorbě. Igor Orozovič.
1: Český rozhlas Dvojka.
4: Rádio, které vás baví.

0: blízká setkání Marka Němce na dvojce.
1: Herec Igor Orozovič je tady s námi dnes na blízko. Igore, ještě jednou vítej u nás ve studiu, já jsem moc rád, že jsi přišel.
2: Ahoj, dobrý dopoledne.
1: Přes ten nabitý program. Dneska máš skutečně křtiny svého druhého alba, vychází právě dnes, 11. září. Jmenuje se Sisyfa a mě by zajímalo, jak jsi dospěl hravě k tomuto názvu, proč jsi to nakonec překlopil do toho ženského rodu. Pověz nám o té genezi.
2: Jo, no ta geneze je jednoduchá. Já jsem se trápil někde o prázdninách, minulý prázdniny, teda už ty, co byly před těmahle prázdninama, s nějakýma písničkama, pořád mě nic nenapadalo. Tak jsem byl strašně naštvaný a říkal jsem si, tak já se jdu projít, tam si prostě cigáru na pobřeží, to bylo někde na dovolený jako u moře a prostě na to kašlu, to nemá smysl, tady turisti nějaký řvou pořád, prostě neměl jsem ten klid na tu práci a pak jsem si, když jsem až šel cestou jako zpátky, tak jsem si říkal, tak já teď prostě budu házet takový volný asociace, jenom slova prostě, co mě napadají, bez nějakého jako ambice. A to najednou za mě začal padat ten text jako a fakt slovo po slově přímo takhle, jak to tam je, tak to bylo jako z čistý vody úplně.
1: To znamená, promiň, to byl text teda úvodní
2: úvodní písničky Sisyfa, ano. Takže jsem si spíš jako broukal tady o ty nějaký starý, že něco nese ten kámen a vlastně se nad tím tak usmívá, i když je to těžký a zpívá si to Sisyfa. Jako, že vlastně takový popěvek její, ona se tak možná jmenuje, anebo si to jenom zpívá, to já sám nevím. A prostě si zpívá to Sisyfa. A tak mě to toho napadlo, že to je jako, že ten ženský rod od toho Sisyfa, jednoduše prostě, no. No a pak vlastně, když jsem měl na hromádce písničky, které jsme dávali, jako, které budou na albu, tak tahle písnička nějak mi byla jako jasným favoritem, že bude ten otvírák, jako, i tou jako hudební, jako má takovou atmosféru, takový mood, prostě na jednom akordu v zásadě, tak jsem si říkal, že takový dobrý otvírák a pak vlastně mě napadlo, že by to mohlo být hezký název toho alba. Je to takový slovo, který neexistuje vlastně, prostě s tím dlouhým áčkem na konci je to prostě asi blbost, ale mně se to tak líbilo a prosadil jsem si to, i když hodně lidí se mě ptalo, proč zrovna to dlouhý áčko na konci a co to znamená. A já tak Sisyfa prostě, no. Takže tak, no.
1: Jaké to je vlastně si takhle obhajovat nějakou svoji myšlenku, nějakou svoji maníru, nějaký svůj pokus něco pojmenovat nově, když ti pak do toho začnou vstupovat producenti a přátelé, kteří se najednou přerodí někoho, kdo ti bere tvoje dítě.
2: Oni naštěstí se na mě začínají jako to moje pracovní okolí zvykat, ta parta prostě, kterou mám Suprafonu a muzikanti moji, kámoši a tak, takže vlastně už vědět většinou do čeho se jde, takže když prostě jsem šel za grafikem, že budem dělat, tak už ho všichni varovali, ale Igor jako má dost jasný vize a chce si to jako hodně ti do toho bude kecat a stejně tak, když jsme šli za producentem Arminem Effenbergerem, tak vlastně dostal rovnou od začátku informaci, že on pak i říkal při tom natáčení několikrát, jako já nejsem žádný producent, já jsem tady jenom terapeut prostě, jo, protože ty se všechno produkuješ sám, jakože já jsem vždycky věděl tohle, jo, tohle ne, tohle tam. Ne, ale on přines strašně moc dobrý nápad, je to skvěle podle mě vyprodukovaný díky němu, takže k tomu se třeba dostaneme, ale to bylo jako skvělá práce. Ale je to tak bohužel... A nevím, jako jak to vnímají lidi, pro mě jako zábava to hraní a ta tvorba, že jo, vím, že ty písničky a hrát to pak před lidma, ale jako udělat to album, to je prostě technikálie, která je pro mě jako fakt ten porod, je to fakt bolestivý, protože přesně jdete do studia, tam vám to všichni jako začnou do toho, ne, kecat to ne, ale jako by má to spoustu úskalí, že jo, technických, najednou prostě se musí řešit spousta věcí, nejsou peníze na ten čas, nemůže tam strávit měsíc ve studiu jako Nick Cave nebo já nevím kdo, jo je to mnohem náročnější v tomhle tom a samozřejmě mě spousta do toho jako nějakých názorů přichází a samozřejmě...
1: Musíš se rozhodovat teď a tady, že jo?
2: A je to taky, no, někdy je to právě, já říkám, no to přesně to, co říkáš, že zrovna dokonce Armin jako mi řekl, jako když už jsem naspívával ty texty, který, tak mi řekl třeba jako, no a tady ty slova nějaký, he, to vyměň. A já, jak vyměň, to je báseň, kterou jsem psal prostě tady 2 měsíce, jsem to lopotil každý slovo, já nemůžu tam jen tak vyměnit nějaký slovo
1: tak,
2: teď. A je to strašné, ale vlastně už jsem na to byl trochu připravený z minulého alba, že jakoby to bolí a že ty kompromisy jsou dobrý, protože často ty lidi mají taky dobrý názor, jako a jo, vlastně přijímá a učím se to a budu se to učit celý život, protože jsem trošku v tomhle paličatej a zároveň myslím, že v tom je i ta síla autorství, že si člověk trochu tu paličatost s sebou nese, protože má svoji vizi, kterou nikdo jiný nemá, třeba nikdo jiný nechápe, tak já jim třeba musím vysvětlit. A je tam třeba zrovna taková věc, na kterou jsem hodně pyšnej, že jsem si prosadil, protože já jsem, tam je píseň Chlapec a moře, to je taková úplně nová, tu ještě nikdy nikdo neslyšel a je to o tom, jak jsou Benátky pod vodou už a jak to ten dědeček vypráví o tom starém světě operním a že ty velryby jsou ty divy, které zpívají ty árie staré prostě. To je zase fakt moje tak oblíbená nová píseň a na konci už, když jsem psal to demo, tak jsem tam na konci zpíval prostě na piano, jsem tam řval ho, že se najednou vyroste ta obyčejná písnička do toho a do té árie operní. Všichni říkali, no to bude kýč, tam nemůže být opera. Já jsem říkal, tam bude ta opera na konci a všichni, no to víš, že jo, tam žádná opera nebude samozřejmě. A já jsem říkal, no bude. Já si tam přivedu tady tu Janu Kačírkovou jsem oslovil. No a nakonec tam ta opera na konci je a je to podle mě úplně, tak teda, ať posluchači pak posoudí, až si to pustějí někdy, jestli to teda jsem prosadil dobře nebo ne. Já myslím, že jsem to prosadil dobře, já jsem na to pyšnej.
1: My si každopádně Chlapce a moře teď nepustíme, budeme si pouštět ukázky z tvého nového alba, ale teď zabrousíme trošičku do vod hostů, které většinou na svých albech máš, nebo o kterých zpíváš. Na tom novém albu je jich jako velká plejáda, ale my si teď pustíme písničku Madame Jeanjour z tvého prvního alba. Tak posluchači, posuďte sami. Igor Orozovič.

přichází, vychází ze tmy. Zasvítí mrknutí letmý, perfektní vzhled, navzdory let mi nedá spát, hádám. Kde se ta osoba vzala, je pravá nebo se zdála, vitální tělo čistá.

de Jeanjou, kdo do ní vidí. Madame de Jeanjou miluje lidi. Madame de Jeanjou celá se lidem dá. Madame de Jeanjou řídící legenda zbožňuje nemožné výzvy. Líčidlem zamázne jizvy kvůli všem hrám.

0: Igor Orozovič je mým dnešním hostem v Blízkých setkáních. Igore, tak to byla ukázka a podsta Ivy Janžurové za její účasti samozřejmě. Teď v novém albu Sisyfa, které právě teď tady propagujeme a které dneska vlastně má svůj křest, který také proběhne velkým koncertem v paláci Akropolis 16. října, tak ty spolupracuješ s celou řadou dalších hudebníků na tomto albu. A já teď budu trošičku citovat. Igor Orozovič představuje výrazný posun na jeho autorské a interpretační cestě, tedy v tomto druhém albu. Působí vyzrálej, uceleněj a sebevědoměj jak po skladatelské, tak po zvukové stránce. Písně stojí na silných textech, neotřelé stavbě a interpretačnímu detailu, který umí vytáhnout význam i z drobných momentů. A alba samozřejmě obohacují spolupráce s Martou Kubišovou, Jindrou Polákem ze skupiny Jelen nebo Simonou Levandovskou, hereckou kolegyní. Tak jak hledáš vlastně ty hosty a jak se to tak stane? Ty napíšeš píseň a pak si řekneš Marta. To musí zpívat Marta.
1: Že se to vyjeví, ve snu se mi vyjeví. Ne, je to tak, že většinou napíšu píseň a protože vím, že na koncert s kapelou hraju, já zpívám teda, tak to takhle neberu od začátku, protože většinou ty písničky hrajeme nejdřív naživo a třeba až tak se, a pak se dostanou na album. Jediná výjimka je u písničky z Hrušní, kterou jsme naspívali s Jindrou Polákem a ta vlastně tu jinak zpíváme na koncertech s klávesy s tou Frantou Boříkem, který i napsal tu píseň a zpíváme jako pánský duet jako od začátku a to je jako, myslím, že to je takový, jako, že to je fakt síla, že to je ten pánský duet, že to není úplně běžný samozřejmě. Ale jinak ty hosty většinou hledám až při tom albu, při nahrávání, kde vím, že by to chtělo nějaký, stejně jako vlastně hudbu, hledáš tam nějaký nástroj, který by to ještě pozvedl, který by doplnil tu vlastně atmosféru té písničky, protože mám v hlavě nějakou vizi, co má ta písnička vyprávět a sdělovat a nemůže tam být jako najednou elektrická kytara, když to je prostě o Benátkách, nebo může, ale muselo by to být jako záměr, jo. Mám rád, když to prostě všechno spolu pasuje. A stejně tak musí pasovat i ten pěvecký host, dodat tomu tu energii, kterou já potřebuju, i lidskou energii, to vždycky říkám, že pro mě je zásadní, aby ten člověk byl mi jako lidsky sympatický, protože nechci si zkazit písničku někým, kdo má sice třeba hodně sledujících, ale je to plný blb. Tak jo, prostě musí to být jako lidská a lidsky mi to musí konvenovat. A každá písnička si takhle o někoho říká, o nějaký jeho výraz, o to, jaký třeba dělá v hudbě žánr, nebo naopak třeba můžeme jít do kontra, jako proti tomu klidně, jako můžu oslovit někdy Pam Rabbit, jako když se do nějaký písničky bude hodit, nebo jakože musí to jenom prostě zaklapnout, no. A tady samozřejmě u tý Sisyfa, tam to se jako, to byl takový jako nápad, který jsem ani nevěřil, že vyjde teda popravdě, no, i když se s Martou známe.
0: Marta už nevystupuje, že nenahrává.
1: Už ukončila, no, kariéru. Je to tak,
0: Jak to probíhalo, když si jako zavolal, nebo měl si ostych, nebo...
1: Ostych jsem jako, my se známe jako lidsky, takže to je v pohodě, jako osobně, takže to jsem se nebál, ale jako spíš jsem počítal s tím, že mě pošle s úsměvem do háje, že už na to kašle, že už má právě klídeček a že nechce. A ku podivu neposlala a jako říkáme vlastně, že si ta písnička asi našla nějak, protože ten text vlastně vypadá, jak by byl psaný pro ní, jako o té ženě, která měla ten život, ne úplně snadnej, vůbec snadnej, těch kamenů se tam táhla hodně, ale zároveň vždycky s nějakým jako úsměvem nebo jako s takým nadhledem to dokázala jako zvládnout ten život, no. Takže jsem rád, že to nakonec vyšlo a doteď jsem z toho paf.
0: A jak to probíhá? To znamená, že ty jí zavoláš, oslovíš jí s tou nabídkou a teď ona řekne, no tak mi to pošli.
1: Jo,
0: ty pošleš text. A je tam hudba zároveň. Možná to jako naspíváš celý.
1: To už tak mě naučili teď mý profesionálnější kamarádi a kolegové tady, co když nahráváme, že nemám posílat takový ty demáče od piana, což já mám vždycky chuť to poslat rovnou, že jo, takhle v tom špinavém stavu. Ale že jako profesionálnější je poslat jako už tu nahrávku v nějakém stavu, aby to opravdu ten, protože ne každý má, já v hlavě mám pocit, že to každý ví, jak to bude potom znít, ale ne každý má v hlavě tu představivost, že jo.
0: No právě.
1: A kam až se to může vyvrbit, takže je lepší posílat už tu profesionální, jako na to demo vlastně nějaký, aspoň demo, anebo už třeba jako hotovou nahrávku, kde už jenom chybí ten host třeba, no.
0: Propadáš někdy téhleté marnosti, když jsi teď zmínil, že ty máš tu nahrávku samozřejmě, nebo to ten ideální stav, ten krystalický už máš v hlavě, ale zároveň je potřeba ho sdělit ven,
1: to je moje celoživotní, jako...
0: teda všichni.
1: No ani nejde tak, jako ty producenti, to je jedna věc asi a s tím zatím tolik těch zkušeností nemám, že dělám druhý album, že, a tak a bylo to vlastně v pohodě, i díky tomu, že jsme s kapelou už dlouho některé ty písničky hráli, nebo už nějakou dobu, takže už jsme měli jako s kapelou na to jako jasný hudební názor, nebo dalo se s něčím pracovat, říct si tohle vyhodíme, tohle trochu změníme, ale kor dřív, ještě když jsem měl ještě jakoby první partu muzikantskou a já jsem byl úplně nezkušený. A mám to divadelnické přemýšlení úplně jiný, ty muzikanti prostě jim jedou v hlavě jiný věci, jo, potřebují jenom informaci dostat, jo, a já vždycky to bylo strašný, protože já jsem, že jo, přišel s tím, s tou klavírní to, a měl jsem, já tam slyšel vzadu v ten symfoniák, co tam může hrát, ta kytara, já to, všecko člověk to jako cítí nějak, no ale teď jako
0: to musí předat.
1: Teď jim to zahraje a oni, no a tak to je hezký na to piano, takhle, tak to hraje takhle, a já ne, to musí prostě tohle bude, a tak jsem jako fakt, jako vždycky cituju třeba, jak jsem na toho bubeníka mu říkal, no ale to musíš jako ty křídla tam rozpřáhnout, to jako rozumíš se mnou, a jako tam jako co, tak mám hrát teda trioly, nebo co mám hrát, že jo, jako, nebo jako jak, že jsem na něm mluvil hodně tím jakoby pocitovým divadelnickým jazykem, což je úplně samozřejmě na prd, jako, nebo tak už třeba, nebo pak podstupně třeba člověk s nima tu řeš najde a oni to třeba pochopí, už vědí jako trošku, co je bude čekat a co tím myslím, což se nám třeba s touhle kapelou teď děje, že už dokážou chápat můj svět a nabízet ty hudební nápady tak, aby konvenovali trochu tomu vlastně, jak přemýšlím, no. Takže to je podle mě taková celoživotní jako práce, no. Jako nepřijde. A ještě jsem začal teda dělat teď posledních pár písniček už vlastně a vždycky to vyjde docela, že udělám jako nějaký demo v počítači, i když to úplně nesnáším, nějakým prostě garážbenu nebo logiku a fakt velmi špatně, ale vlastně vlastně je to mnohem jako pro ně lepší představa, když už tam naznačím ty bicí, naznačím tu basu, co si jako představuju, jak to bude znít, než když no, to je to peklo.
0: Jsou to taková fakt sisyfovská tvůrčí muka trošičku. A taky je skvělé, že ten kámen si evidentně dovalil a
1: zatím
0: to,
1: ještě určitě, se nesvalil.
0: Těžíme, zatím se nesvalil. Každopádně po písnici si budeme povídat jak o hudbě, tak zároveň o poezii a jestli také dokážeš třeba v té poezii a v těch textech vyjádřit víc než ve skutečném životě běžnou mluvou. Tak i o tom si budeme povídat s mým dnešním
1: hostem. Já si tím zamyslím během té písničky.
0: Ano, máme na to zhruba 4 minuty. Igor Orozovič je v Blízkých setkáních mým hostem.
2: Český rozhlas 2.

0: Hudebnická setkání Marka Němce
1: na Dvojce.
2: Povídáme si o hudbě s mým dnešním hostem Igorem Orozovičem. Igore, je druhé tvoje album Sisyfa je osobnější výpovědí pro tebe než album Chlap svléká tmu?
3: Jo, tak asi úplně ne osobnější v tom, že já vlastně každou písničku potřebuji mít jako osobní, od jak živá, a vlastně i ty písničky, které tady vlastně paradoxně jsou asi dvě nebo tři, které jsem nenapsal vůbec ani hudbu. Aha. Pak tam mám nějaký hudebněný básně, ty, jako, takže to už jako beru jako že autorská nějak věc moje. Ale i ty, které jsem třeba nenapsal, mi musí tak strašně sedět, abych nebyl jenom interpret, to bych mohl zpívat jako hromady písniček jiných, že jo. Musí to být jako vlastně mi tak konvenovat a sednout, že mám pocit, že to je jako kdybych to napsal já. Takže osobní jsou všechny, ale samozřejmě tady je třeba na konci ta písnička pro moji dceru, což je jakoby už hodně osobní, hodně ze života. To už nepopřu prostě, no. Takže jo, ale já mám v každé písničce já mám v každé písničce zakomponovaný spoustu osobních věcí, ale obecně zase nemám rád, když někdo vlastně si z toho dělá stejně jako na divadle, jako nějakou terapii nebo vnucuje lidem svoje jako pocity nebo co prožívá. Úplně to nemusím, jako je to někdy hezký a určitě to taky někdy udělám, že jako a používám ty tam svoje ty emoce a zážitky, ale snažím se vždycky, aby ta písnička fungovala v obecném mm-hmm. smyslu. Mm-hmm. Tady teda zazní to jméno Ellen, ale i tak se snažím, aby to Ellen znělo tak jako až jako anticky nebo takovým jako zvukomalebný slovo vlastně téměř, jako jak kdyby bylo vymyšlený. A obecně to nemám moc rád u básniček, třeba když je tam moc jako konkrétnosti, aktualit, ono to vlastně, mm-hmm. když máš aktualitu, to se říká i v humoru, že jo. Když je tam moc aktualit, tak ona za 10 let to nemusí fungovat, tak, už ta tak, písnička. Tak. Nebo si říkáš, a tam byly nějaký odkazy a já nevím, na co to je. A už začneš přemýšlet, už je to přestane trochu bavit. Takže no, to je tak.
2: To právě, že když jsi zmínil tu antiku, tak ti, kteří nás sledují prostřednictvím webových kamer, tak mohou teď nahlédnout na opravdu krásně. Tak pojďme to tak otočit úplně všude.
3: Já mám točící židli, tak se můžu tady točit.
2: Tak Igor právě provádí 360 stupňový manévr tady ve studiu. Teď ho chvilku neuslyšíme, ale každopádně to album má takový mlžný, lehce antický odkaz. Je tam vejce, jsou tam sochy antické. No pověz o tom, kdo to album.
3: Jsem tam v sukni, musíš
2: říct. A ty jsi v sukni samozřejmě. Ano, ty jsi táta v sukni. Ale každopádně mě zajímá ten přebal fotila Alžběta Jungrová.
3: Ano.
2: Přední česká fotografka, nositelka několika ocení, která navíc teď vystavuje ve Wollmerově vile nádhernou výstavu. Já tam vidím drobnou inspiraci. To samozřejmě ale celé je ve tvé dikci, je to tvůj nápad.
3: Jo,
2: a ona zase jenom technicky držela fotoaparát.
3: Ne, ona je úplná bohyně. Ale zároveň jsem hledal někoho z těch, protože jsem dlouho řešil, kdo by to mohl fotit a hledal jsem někoho prostě, kdo přesně bude tvárnej v tom smyslu, že tvořivej, jakože kreativní a protože hodně fotografů vidím, že má nějaký svůj styl a vlastně už dopředu člověk trochu ví, jak to bude vypadat, protože si ho jako dost budujou třeba, jo. A já jsem měl, a u Alžběty, když jsem vlastně, já jsem možná měl štěstí, že jsem ani nevěděl, jak strašně dobrá a slavná, že jako jsem ji sledoval už dávno na Instagramu, pak jsem si ji znovu jako objevil a říkal jsem si, že ona prostě tam má reportážní fotky, beauty fotky, prostě artovky rozmazaný nádherně, což já mám rád, že je takový špinavější, to tady jako uvidějí lidi na tom albu. Ale jakože jsem cítil, že se dokáže právě naciťovat na to prostředí nebo na tu situaci, nebo na ten žánr, který zrovna je potřeba udělat, jako což je hrozně vzácný, že jo, a je to potřeba. A ještě k tomu je hrozně fajn a ještě jako úplně úžasná jako osobnost, která nic nebyl problém a když byl nějaký problém, tak se hned vyřešil a vlastně jsem měl, ani neměl, já vždycky se bojím, že někoho budu obtěžovat, že jo, po něm něco chci a z ní jsem tenhle ten pocit neměl a já jsem tady tu vizi měl vlastně v hlavě dost dlouho, už asi rok a půl jsem měl takovýhle podobný obrázek nakreslený tuškou prostě někde jako v takovém diáříčku, kam si píšu nápady. Ale samozřejmě to bylo všechno trošku jinak, ale ona to dokázala vlastně udělat a samozřejmě, ale právě ne jenom to, ale přetavila to do umění, teda jako opravdu.
2: No, je to takové dervišovské trošičku až, derviš vejcem. Doporučuji se minimálně podívat na ten přebal, pokud jo.
3: A ještě tady, jestli teda máme čas, než zase nějaká další písnička,
2: no,
3: jo, tak tady bych upozornil, ještě tam máme úžasný půjčený sochy, aha, který jsou od Jiřího Kiliána, což jako nevím, jestli všichni posluchači budou vědět, ale to je náš nejslavnější prostě choreograf
2: mistr pohybu.
3: Teda je to opravdu, já nevím, kolik má řádů různých a v Dánsku nebo kde a Francii. A ne, je to prostě je to jedna z našich největších osobností vůbec jako podle mě kulturních i. A já jsem náhodou zjistil, že má takovýhle krásný sochy, který dělal to bylo Moving Steel, se jmenoval ten projekt prostě. A on udělal svoje, nechal vytisknout sochy svých kolegů, tanečníků v různých polohách v 3D tiskárně. A vlastně je skvělý, že to působí, to nevidíte, je takový alabastrový, bílý, plastový vlastně sochy, ale vypadá jak z alabastru. Takže se mi líbí to spojení, jak, že to působí jak antika, mm-hmm. ještě ty tanečníci v sobě mají prostě tu prostě nějakou,
2: nějakou
3: energii, něco, co prostě mm-hmm. neuvěřitelný. A zároveň je to úplně moderní dílo. No. Tak to jsem byl, protože nám to zapůjčil jenom pro tenhle projekt, tak jsem mu moc vděčný.
2: Každopádně ještě pojďme předtím, než si pustíme další píseň, pojďme si popovídat ještě chvilku o tom vystihnutí nějaké atmosféry nebo nějakého životního pocitu nebo stavu mysli v té básni. Je to pro tebe nějaká forma i pojmenovávání sebe sama, napsat něco ve zkrácené formě, protože báseň je vlastně zkrácená forma nějakého záznamu duševního. Vnímáš to taky, tak je to nějaká hygiena pro tebe, nebo je to ani čistá tvorba a radost, jenom pouštět ven
3: je to, no, jako
2: tak, emoce?
3: Jo, je to spíš, většinou musí přijít nějaký nápad, co chci vyjádřit, nebo co chci vyprávět. Já spíš nejsem, moc já nejsem úplně rozervaný jako citově člověk, jo.
2: Pokud no, promiň, dobře, ale zmínil jsi, jak jsi generoval text první písně, jak jsi chodil... uzoufalý někde jo, po kamenech.
3: Ale nebylo to tak, že bych chudá, potřeboval. Nebylo to tak, že bych potřeboval. No právě, ale že mě často inspirují vnější věci hodně. Jo? Nějaký nápad jakoby svýš zvnějšku. Jakože rád vyprávím příběhy, které se nemusí týkat mě. A samozřejmě pak tam člověk dosadí svoje zážitky. Ale není to, že bych potřeboval říkat, tak jsem strašně nešťastný, tak jsem strašně zamilovaný. Teď prostě se bojím, že svět končí, což teda mám taky písničky o tom. Ale musí přijít nějaký jako nápad, o čem ta písnička bude. Ten většinou fakt bývá spíš jako zvenku, nebo třeba nějaký verš mě napadne. A nebo samozřejmě, nebo si řeknu, napíšu pro dceru asi písničku nějakou, ale jako pak se teprve do toho vpravu, do toho pocitu a začnou mi ty asociace. Takže si dám spíš jako úkol, napíšu teď písničku o tomhle, nebo jako vyjádřím tohle, ale není to, že bych prostě to nemohl prostě už sobě uníst. Jako
2: skvěle. No tak s Igorem Orozovičem o hudbě, ale zároveň tentokrát i o herectví.
1: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
4: Jsem trošku rebel.
1: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
4: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si přece vzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
1: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
4: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
1: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
5: Česká centra vás zvou na noc literatury. Již 20. ročník literárního festivalu nabídne výběr ze současné evropské i mimoevropské scény v netradičních prostorách Prahy 7 a ve více než 90 českých městech. Přijďte 16. září od 18 do 23 hodin. Vstup je zdarma. Více na nocliteratury.cz. Nespěte, čtěte. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
6: Český rozhlas 2.
7: Rádio, které vás baví.

žena nese kámen velký, bílý, s otiskem mlže. Stará žena, vrásky, úsměv.

0: Sisyfa,
1: Sisyfa,
0: pomodlí se,
1: amen,
0: to se má.

0: Tak to byla poslední degustace z nového alba Sisyfa, píseň Sisyfa. A tímto uzavíráme svým dnešním hostem Igorem Orozovičem téma hudba a otevíráme téma herectví. Igor, ale já musím samozřejmě, se tě zeptat na tvou roli v projektu Moniová, který sám o sobě rezonuje. Já myslím, že ta tvá role rezonuje velmi výrazně, protože otevírá témata, která zůstávají normálně pod pokličkou, ale vyhřezávají ve společnosti čím dál tím více. Je to nějaká toxická maskulinita, řekněme, a možná i nějaký způsob, jak se vyrovnávat s tím, že taky máme úspěšné ženy konečně. A jak vůbec s touhle nepříjemnou okolností nakládat v tomhletom doznívajícím mužském světě. Jakým způsobem vlastně ty si akceptoval nebo neakceptoval tu nabídku? Bylo to hned jako jasné? Nebo možná bychom měli představit tu roli ještě pro ty, kdo to neviděli.
1: Jo. Tak já tam vlastně stvárňuji nebo odkazuju spíš k manželovi Simony Moniové, brněnské spisovatelky, která byla jim zavražděna svým manželem. A vlastně to hlavní téma je, který se tam táhne, hlavně ta toxicita těch vztahů a vlastně nějaká tady ta manipulace a domácí násilí teda samozřejmě, domácí násilí. Takže to není úplně pozitivní postava a pozitivní téma, ale má to jako vlastně dobrý dopad na to, že se vlastně to téma otevřelo a hodně to rezonuje, no. A jak jsem se tam na to, jak jsem to přijal, tak já jsem to nejdřív přijal, to člověk vždycky hned přijme, protože ti volají prostě 3 roky před tím, nebo 2 roky před tím projektem, že budou dělat nějaký projekt, jestli by si z toho chtěl začít, tak samozřejmě řekneš jako herec, jako určitě moc rád, protože si stejně nečí žádný scénář a nevíš, jaký to bude. Ale já jsem věděl, že to chci jít, protože vlastně jsem věděl, že to už je pod, když přešel na novu Reitler, takže že tam vznikají strašně zajímavý projekty. A ještě k tomu samozřejmě tady to téma, když je to true story, když to je prostě nějaká herecká výzva, tak je to vždycky zajímá. Samozřejmě jsem měl jako pochybnosti nebo spíš respekt, velký respekt z toho, že stvárňuji nebo odkazuju k reálné postavě, která žije, tehdy byl vlastně ve vězení, její manžel, teď už je puštěn. A

0: výsledek za něco, co třeba předčilo to očekávání, protože přesně jak jsi zmínil u filmu, když stvárňujeme něco, co vlastně výsledek neznáme a nevíme, no, protože film se dělá ve střížně,
1: no,
0: ale nedělá se na tom place, tak překročilo to nějakým způsobem nějaká tvoje očekávání, nebo jsi se musel vyrovnat zkrátka s něčím, co jsi nechtěl úplně, aby třeba bylo tak moc viditelné,
1: jo,
0: nebo
1: ne,
0: tak moc
1: explicitní. Co se týče toho, jako, co se týče toho vyznění toho příběhu, tak to jsem byl spokojený. Jak to. Já jsem samozřejmě byl hrozně nervózní z té hrany, jak právě pro některé situace prostě nevíš, jak to zahrát, aby to, nevíš, co leze do té kamery, jak to pak bude přesně sestříhaný, jaká u toho, tato změní ta hudba. A my jsme se Zuzanou Kirchnerovou, s režisérkou, dokonce některé scény točili, jako ty niance jsme měnili, jo, jakože já jsem říkal, jo, nebo jsme zkoušeli jako tady, jako být drsně, jako, jo, protože ta skládačka toho manipulativního člověka, který jako tohle dělá, jako, tak je vlastně strašně složitá a přesně dalo by se to velmi snadno jako přepálit a mohlo by to být jako karikatura a to jsme nechtěli. Takže tam jsem se trochu bál, jak prostě z toho poleze čistě tady ten příběh, jako, nebo jak to bude. A to myslím, že zaznělo a myslím, že to přečilo naše očekávání všech v tom, jak to zarezonovalo tou společností, což je na jednu stranu skvělá zpráva, na druhou stranu hrozná zpráva, protože fakt se ukázalo, že to je velmi přítomný jako v mnoha vztazích, no, a je potřeba s tím něco dělat.
0: Považuješ svoji účast v projektu Moniová za, řekněme, třeba přelomovou nebo v něčem, že ta výzva tě posouvá někam dál, teď nemyslím stran poptávky, ale myslím teď tebe osobně, že člověk vlastně mohl promluvit nějakým jazykem, kterým ještě nepromlouval.
1: Jo, hrecky. Jo, to asi říkáš správně, no, jako je to asi fakt takhle v tomhle smyslu největší nějaká věc, co jsem kdy dělal. A jako, a herecky to bylo příjemná práce, tam jako necítím, že bych se nějak jako změnil, ale jako, nebo že prostě jsem šel na maximum jako vždycky, samozřejmě na 100% jako vždycky, ale fakt v té komplexnosti toho projektu a co znamená pro společnost a jak na to reagují lidi, jak vlastně najednou, ještě myslím, že je hrozně důležitý pro mě, jako že to je důkaz zase po dlouhý době vždycky, že pro umělce potřebnej, že to umění, i když je to jako dejme tomu seriál televizní nebo jako písnička, taky jsem to zažil s Hippokratovou armádou, že dokáže vlastně měnit lidský životy, že dokáže oslovit tu společnost, zarezonovat, dát nějakou katarzi nebo nějaké přemýšlení, nastolit, jo, jo, rozvibrovat nějaký téma, že to není jenom zábava k žehlení nebo jako odpočinek po práci. A zároveň to nemusí být jako pořád všechno zadumaný a nějaký angažovaný. Prostě jenom, že ta věc dokáže tak rozvibrovat nějaký strony. Protože když jsi v tom vztahu toxickým, tak většinou tomu jako sám nevěříš, nikdo ti to nevymluví, rodina ti to nevymluví, naopak bráníš toho partnera. Jako je to logický, máš pocit, že jsi zamilovaný, že to je v pořádku, že to trošku jako skřípe něco, nebo že se to můžeš sám nebo sama. Jako většinou si to fakt je strašně těžký vlastně ty lidi přesvědčit, že to není dobrý to, co žijou teď zrovna, jako, že to skončí špatně, nebo že to může skončit špatně, nebo prostě, že budou mít nešťastný život. Ale když to vidějí tak on najednou zvenku, takhle jakoby vlastně ten modelový příklad, který vlastně je velmi podobný po každý, tak najednou jim to otevře oči, jako, a to je vlastně hrozně velká, jako, velký zázrak. No.
0: Já určitě doporučuji posluchačům, aby si ten seriál pustili. Je bolavej, ale je důležité, myslím, ho vidět. Každopádně po písnice si budeme povídat ještě s mým dnešním hostem Igorem Orozovičovým o věcech, které nám dělají v životě radost, ať to rozsvítíme.
1: Méně bolavý.
2: Český rozhlas 2.

0: Setkání Marka Němce
1: na dvojce.
2: S Igorem Orozovičem si povídáme o hudbě, o umění, ale teď to byl taky takový menší exkurs do projektu Moniova, bolavého tématu. Každopádně někde taky je potřeba potom po těchto těch bolavých zkušenostech hereckých, které jsou samozřejmě pro herce příjemné, ale stojí nás zkrátka duševní síly, kde dobíš baterky? Co je pro tebe nějaký čistý výtrysk nějakého životního proudu? Je to cvikov, je to rodina?
3: Jo. No, rodina je to samozřejmě teď, protože mám malou dcerku, která je strašně zábavná, teda, nebo moje žena by asi řekla možná něco jiného, protože se samozřejmě tráví mnohem z toho času, já jsem na to hraní. Ne, ale je to fakt super a vlastně to člověku dá takový nadhled nad těma pracovníma právě strastma, že to nejsou zase takový strasti a neřeší blbosti už, no, jako.
2: Seš patetičtější teď? Nebo lítostivější, jako, nebo jsi naladěný na ten mikrokosmos toho dítěte?
3: Když tak nepůsobím, tak jsem byl vždycky cítě, samozřejmě, jo, jakože jsem citlivý, já jsem brečel u animáků vždycky, jako Walt Disneyho, ale ne, jako, jo, myslím, že, jako, že jsem, jako, ne, skřehnul, ale jako, tak změknul, no, jako, tak jo, je to takový příjemnější, tak ta existence v něčem, protože to fakt dá. Je to hrozně hezký, no. Že... Takže tohle to je dobrý, to mě, ale zároveň mě to i vybíjí, jako jo. Protože fakt nemám čas vůbec na nic, teď ani na tu tvorbu, která mě třeba jako často nabíjí, ale když si jako napíšu písničku, což není úplně často, protože fakt toho času mám málo, hraju skoro každý večer, že jo, představení a tak dále. Takže, a to mi, když napíšu písničku nebo něco, jenom nebo text, tak fakt mám třeba z toho 2 měsíce, jako jsem jako že fakt vytryskne nějaký, jako...
2: Euforie
3: z tvorby, ale až potom, co ji člověk dodělá. Ona ta euforie při té tvorbě není, to je spíš dřina, když to člověk se lopotí s tím textem, jo, nebo s tou hudbou, jako prostě je to, ale pak, když se to jako nějak všecko zapadne, tak najednou se to všecko rozsvítí. Tak to mám rád a to bohužel jako nezažívám tak úplně často, ale měl jsem to štěstí, že jsem v létě si mohl, protože mám úžasnou ženu, tak mě pustila, i když neříkám tohle to rád, protože se mi vadí, jak o tom všichni mluví, to tě žena pustila. My jsme prostě normálně k tomu dospěli, že můžu dát 14 dní dovolený a samozřejmě se budeme snažit navzájem, aby ona taky měla někdy dovolenou. A pustila mě do Indie, byl jsem v Indii sám. Což
2: to já, už po několikáté, ne?
3: Po druhý a já rád takhle cestuju a sám, protože to je úplně něco jiného. Prostě člověk je svobodný a zažije ty věci jako úplně nějakým tisícinásobným fokusem. Mm-hmm. Každá věc je strašně intenzivní.
2: Máš deník? Píšeš si deník?
3: Jo, vždycky asi první 2 dny, pak už to nestíhám. A hlavně jako já fakt tam, to je vždycky ta taková cesta, která člověka spíš ještě vyčerpá. Tyhle ty cesty člověka spíš unavějí, protože každou volnou chvíli řeším spíš, co budu dělat dál, kam se pojede jinam, nebo jak to jo, že není to, že by člověk zevlil 2 dny někde prostě a psal si deník, nebo já takhle nefunguju, spíš jakoby to mám, spíš se pořád někam posouvám.
2: To znamená, že promiň, nemáš to připravené dopředu, ale
3: ta místa
2: se rodí na místě.
3: Spíš tak jako, to no, mám nějakou jako velmi hrubou kostru a právě nemám nakoupený ubytování na celou dobu, takže jedu ze dne na den prostě a což je trošku náročnější, člověk je někdy unavený, ale pak zpětně zjistí, kolik toho zažil a že to vlastně bylo krásný dobrodružství, který mu ten mozek vyčistil.
2: Já to dělám taky a myslíš si, že to souvisí s tím, že máme jasně v diáři napsáno na 2 roky i v podstatě, kdy si můžeme odskočit na toaletu.
3: Je to taková revolta. Jako,
2: taková drobná
3: svoboda,
2: revolta.
3: Prostě chci být tak svobodný.
2: Ano, nechat to na hodilosti.
3: To je pravda, to mi nenapadlo nikdy. No.
2: Já to tak
3: já nemám terapeuta, ale kdybych ho měl, tak bych se ho na to zeptal.
2: umíš nic nedělat? A pokud ano, tak kde to děláš, to nic nedělání?
3: No, jako moc to vlastně neumím, protože já mám pořád jako nějaký resty, který potřebuji a neumím to a zároveň jako to znáš taky, že my máme díky bohu a zároveň na neštěstí práci, která nás baví a je pro nás tím koníčkem, takže jako pro mě je opravdu odpočívání, že dělám nějaký to výtvarný dílko nebo si hraju nějakou tu písničku, vymýšlím, z čehož se pak ale stane vlastně zase práce, kterou člověk dělá do 4 do rána, protože to nechce opustit, dokud to nedodělá, protože se na to totálně upne a už je to úkol vlastně. V ten moment. A z toho úkolu se stane zase práce, i když je to zábava, no, takže je to takový ten Sisyfos zase.
2: Kdybych se tě měl zeptat ještě na nějaký duševní nebo myšlenkový posun, tak co jsi si třeba o sobě myslel ve 30?
3: Neboj,
2: ve 30 a co už teď třeba není pravda a víš, že jsi totálně mýlil.
3: Jo, co jsem si o sobě myslel, ne, nic, já jsem pořád takový asi, já jsem sám sebe dost znám, mám pocit, já se vůbec nepřekvapuju.
2: Takže já si tě takhle ale pamatuju jako člověka, vlastně, který už na domu byl strašně starý.
3: Jo, je to tak, ano, smáli
2: se trošičku byli takový jako dětci.
3: Stará duše, to zní stará elegantně. Duše. Nic, jsou...
2: ale vlastně mládneš, mě připadá stejně jako na tom pravda. Albu. Hej, to je nějaký regresu, že se vrací zpátky do toho mládí.
3: Že se i vědomě snažím si to udržovat, stýkat se s mladýma lidma, i co se teda odráží i v té tvorbě, v hudbě a tak, abych právě... Takže v tomhle tom se měním, to je pravda. Já mládnu, já jsem jako ten Benjamin Button.
2: Já ti samozřejmě děkuju moc za dnešní návštěvu a přeju ti, ať nám mládneš, ale ne zas tak moc, aby si byl schopen ještě trošičku artikulovat. Igor Orozovič, dnešním hostem.
3: Děkuju moc za povídání.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: Nechám vám tu všechny materiály, ať si to můžete v klidu prostudovat.
2: Pořád tady máme dva podezřelí. Policie.
3: Sepíšeme to u nás. K tomu nemáte důvod.
4: Myslíte, že se něco najde?
2: Máme problém.
4: Proto je...
5: šéf Gipsu.
6: Další díl kriminální minisérie Jiřího Stracha. Docent.
7: Dodržete pořadí otázek.
6: Premiéra v neděli večer na ČT1 a v iVysílání.
8: Bylo 12 hodin.
9: Český rozhlas Dvojka. Hlavní zprávy.
8: Vláda zatím neplánuje postupně navyšovat výdaje na obranu až na 5% HDP a začíná znojemské historické vinobraní. Program potrvá do neděle. Bude nejprve zataženo, později odpoledne od západu ubývání oblačnosti a nejvyšší teploty do 21 stupňů. Krásné poledne vám přeje Josef Maršál. Česká vláda zatím nepočítá s vydáváním celkem 5% HDP na zbrojení v roce 2035, jde přitom o závazek, který mají splnit všechny členské státy Severoatlantické aliance. Podle ministryně financí je to nereálné.
10: V návrhu rozpočtu na příští rok počítá vláda se 2% HDP na obranu. Dávat 3,5% přímo do obrany a 1,5% na související výdaje za necelých 10 let, ale podle ministryně financí Aleny Schillerové z ANO bude problém.
11: Pokud nechceme tu ekonomiku vyloženě zaškrtit, tak nevidím moc reálné, že bychom mohli mít 5%.
10: V roce 2028 a 2029 je teď plán navýšit výdaje o 0,15% bodu. To je podle Ivana Bartoše z Pirátů málo.
12: Jsem viděl ty investiční plány armády, tak si modeluje, jaké projekty zastaví.
10: Spojené státy vyzvaly další členské země na to, aby urychleně posilovali obranu kvůli možným bezpečnostním hrozbám. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
9: Český rozhlas Dvojka. Posloucháte hlavní zprávy.
8: Zemědělci a zpracovatelé řeší nízké ceny mléka. Litrová výkupní cena od farmářů klesla od loňska ze 13 korun a 40 haléřů na 9,70. Obchodní řetězce ale podle šéfa Českomoravského svazu mlékárenského Jiřího Kopáčka tlačí ceny i pod tuto hranici.
13: Konzumní mléko se v akcích prodává i za 5,90 korun z daní. Naprostý nesmysl. Kosku másla v akcích koupíte i za 17,90 korun, když jen surovina na tu kosku másla přijde na více než 30 korun. To je opravdu naprostá cenová deformace.
8: Turecká skupina Pegasus může koupit české aerolinie a s nimi i dopravce Smartwings. Spojení povolil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Podmínkou spojení je to, že se Pegasus vzdá části letních slotů na lince Praha-Antalya ve prospěch jiného dopravce. Rozhodnutí zatím není pravomocné, protože dosud neuplynula lhůta pro podání rozkladu. Akademický senát Filozofické fakulty Univerzity Karlovy odsouhlasil návrh na vznik tří nových ústavů archeologie a asijských studií a také sloučení kateder filmových a divadelních studií s Ústavem hudební vědy do jednoho pracoviště. Všechny navrhované změny ale akademický senát nepodpořil.
14: Samostatné zatím zůstanou katedra pedagogiky a katedra andragogiky a personálního řízení. Co s nimi bude dál, popisuje děkanka Eva Lehečková.
15: Se musíme ve vedení i s katedrou andragogiky a personálním řízením, katedrou pedagogiky zamyslet, jak dál povedeme ta jednání a jestli budeme pokračovat v těch přípravách té integrace nebo půjdeme nějakou jinou cestou.
14: Část akademiků a studentů zachování kateder vítá. Vzhledem k plánovanému propouštění zaměstnanců se obávali dopadů na výuku. Škola podle vedení potřebuje změny i vzhledem k ekonomické situaci. Může tak ušetřit desítky milionů korun ročně. Tereza Hybšerová, Český rozhlas.
8: V Litoměřicích začíná jubilejní 50. ročník veletrhu Zahrada Čech, který potrvá do středy 16. září. Řidiči musí při průjezdu městem i v okolí počítat s mimořádně hustým provozem i možným kolapsem dopravy. Parkoviště jsou plná a zájem návštěvníků obrovský. Ucpané jsou příjezdy od Prahy a Lovosic, zdržení v kolonách desítky minut. Ve Znojmě dnes začíná 41. ročník historického vinobraní. Připraveny jsou třeba koncerty Ohňostroj, historický šerm, rytířské turnaje a také tradiční průvod o 400 členech. Městem projde dvakrát dnes večer a zítra odpoledne. Ústřední postavy Jana Lucemburského a Elišky Přemyslovny letos nově doplní postava princezny, vysvětluje ředitel pořádající organizace Znojemská beseda Jaroslav Chaloupecký.
5: Bude uzavřena celá městská památková rezervace, kde najdete na 14 různých programových scén, které se budou věnovat historickému programu, nebo jsou to scény vyloženě hudební. Ve městě narazíte i na Maashausy v průjezdech a dvorech měšťanských domů.
8: Letošní vinobraní připomene zároveň i 800. výročí povýšení Znojma na královské město.
0: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
9: Počasí.
8: Bude nejprve zataženo v jihovýchodní polovině území s občasným deštěm. Během odpoledne a večera bude oblačnosti i srážek od západu ubývat. Nejvyšší teploty je 16 až 21 stupňů, na severovýchodě a východě kolem 13 a v 1000 metrech na horách většinou 12. Zítra bude polojasno až oblačno, zejména v Čechách čekáme ojediněle přehánky. Ráno se na Moravě a ve Slezsku místy objeví mlhy. Nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů, na severovýchodě a východě kolem 17. a v 1000 metrech na horách většinou 13.
9: Doprava.
8: Na D1 cestou z Prahy už sílí provoz před omezením na 24. kilometru, tedy na mostě Šmejkalka. Teď je tam kolona asi na 10 minut a příliš se to zlepšovat nebude. A potom na D1 na příjezdu do Brna od Prahy se osobním autem zdržíte asi půl hodiny. Kamiony popojíždějí podstatně déle, do kolony brzdí od Velké Bíteše a jedou v nesouvislé koloně do Brna. To byly zprávy, po nich Honza Kovařík.
16: Je pátek 12.06. a my se můžeme znovu vydat do minulosti. Je 11. září, tak rovnou říkám, že ten nejlogičtější rok, který by se dnes hodilo hádat, hledat nebudeme, ale zase nebudeme od něj ani tak moc daleko. Je to rok, kdy v naší zemi žilo 10 milionů 300 tisíc obyvatel a nějaké drobné k tomu a za rok se narodilo přes 90 tisíc dětí. České dráhy zavedly první spoj kategorie Supercity, jmenoval se Manažer a jezdil mezi Ostravou a Prahou. A televizní manažéři byli zvědaví, co přinese dubnová novinka. Začalo se se zkušebním provozem People metrů. Osobně říkám, že mě kdysi na šéfovské židli ve studiu 6 mrzelo, že jsem se People metrů nedočkal, protože jsme vlastně nikdy nevěděli, pro kolik lidí po ránu vysíláme. To se ovšem v našem roce změnilo. Který rok by to mohl být? Tipněte si SMS-kou nebo mailem, třeba hned po úvodní písničce.
9: Byl jednou jeden rok.
0: Cesta časem a vašimi vzpomínkami s Honzou Kovaříkem
9: na dvojce.

0: Necelých 12 minut po 12. při pátku doznívá úvodní hudební nápověda v podání Savage Garden. Vy jste nastavili základní rozpětí od 1994 po 2004. Jsou to typy od Michala a Jany a mezi tím se pohybují nějaké další 97, 98, 2001, 2002. Markéta píše, řekněte ciferný součet a bude to jasnější. To teda neřeknu, ale můžu říct, že ciferný součet je jeden z vyšších, nikoli však nejvyšší možný, alespoň pokud jde o ten náš interval, v kterém se běžně pohybujeme. Snad pomůže nápověda pro televizní fanoušky seriálů. Na našich obrazovkách se poprvé objevil americký seriál Přátelé. Asi víte, že má spoustu řad, konkrétně 10, 236 dílů. Rachel, Monica, Phoebe, Joey, Chandler a Ross. To je těch 6 hvězd, které nás od toho roku bavily i v češtině. Kdo se o to postaral?
1: V hlavních rolích v českém znění.
2: Miriam Chytilová. Pavla Rychlá.
3: Stanislava Jachnická.
4: Petr Rychlý.
5: Rostislav Čtvrtlík.
6: A Daniel Rose.
0: Česká televizní premiéra byla pochopitelně o dost později než ta americká. NBC vysílala první pilotní díl seriálu Přátelé v září 1994. Jak dlouho to asi mohlo trvat, než se seriál dostal na naše obrazovky? Třeba vám pomůže, že to bylo 4. ledna našeho roku na kanálu ČT2 o 15:30 odpoledne. Úplně vás vidím, jak z hlavy vylovíte, kde jste tou dobou byli. Tohle je další muzika s další hudební nápovědou. Je tu Lenka Filipová. Tou dobou byla maminkou relativně malé slečny. No, dál bych to asi nerozpitvával, abyste neřekli, že napovídám moc. Chcete mi napsat váš tip? No tak se nerozpakujte.
7: Byl jednou jeden rok.
8: Už víte, na který rok dnes vzpomínáme?
7: Napište nám.
8: SMS na telefon 702 222 220 nebo e-mail na adresu dvojka@rozhlas.cz.

0: Takže 1994 to asi nebude. Je polovina jedné SMSky, která není bohužel podepsaná. Zkusím zatipovat dál 1996. Jiní míří na 1997, odvolávají se na Lenku Filipovou a právě doznělou píseň. Jsou tu i tací, kteří tvrdí, že by to měl být 98. rok kvůli tomu cifernému součtu. Když jsem chystal následující fotbalovou nápovědu, tajně jsem doufal, že budeme mít za sebou úspěšný fotbalový večer, že pogratuluji slávistům, a zas to včera nevyšlo, tak se aspoň bavme o jednom tak trochu českém fotbalovém úspěchu, i když řeč bude o německém týmu. Schalke 04 je fotbalový klub z Bundesligy, už zase. V našem roce zvítězil ve finále poháru UEFA nad Interem Milán. Kolega z radiožurnálu Sport Tomáš Petr před časem vzpomínal, že to bylo naposledy, kdy se finále poháru UEFA hrálo systémem doma venku.
1: Úvodní duel v Gelsenkirchenu vyhrál německý klub nad Interem 1-0 v odvetě v Miláně, ale stejným výsledkem zvítězili domácí a rozhodovali tak penalty. V obou zápasech byli v základní sestavě Schalke i čeští reprezentanti Jiří Němec a Radoslav Látal.
2: Pro mě určitě největší úspěch je vítěz poháru UEFA ze Schalke, protože já jsem v obou dvou finále nastoupil a finále bylo na San Siro v Itálii před 90 tisíci diváky a to bylo něco úžasného.
0: Vzpomínal Radoslav Látal. Pro klub Schalke 04 toto vítězství zůstává dodnes jediným triumfem v evropských pohárech. Aktuálně se klub se slavnou historií vrátil po 3 letech mezi německou fotbalovou elitu a znovu hraje Bundesligu. Já se ptám, v kterém roce Schalke vyhrálo pohár UEFA. Pokud to víte, nebo máte chuť si prostě jenom tipnout, vemte telefon a volejte 22 155 25 25. Rád si s vámi o tom popovídám přímo do vysílání.
3: Byl jednou jeden rok. Cesta časem a vašimi vzpomínkami.
4: Na dvojce.

0: Na hodinách 12.24 na obou telefonních linkách netrpěliví posluchači, kteří chtějí říct svůj tip veřejně. První se dovolala Eva. Já vás zdravím, Evo, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Jak pak to tipujete?
1: Já bych to tipovala, že to je někdy zima rok 64.
0: Zima 1964?
1: No.
0: Opravdu? A podle čeho?
1: Myslím si, no, protože jsem si pamatuju, že mi ten seriál zaujmul. Neviděla jsem sice ty první díly, nebo ten první dva díly.
0: Přátelé.
1: Ale jsem to sledovala. Jo, přátelé.
0: Seriál Přátelé.
1: Dobře. Jo.
0: Ještě jednou se zkusím ujistit. 64?
1: Myslím si 64.
0: Dobrá, beru to na vědomí, ten tip si samozřejmě píšu a hlavně děkuju, že jste s námi na jedné vlně. Mějte se prima, Evo. Nashledanou.
1: Ještě bych vás chtěla pozdravit z Plzně.
0: Děkuju.
1: Rodina Dobriciusů. Pavel,
0: ano.
1: A Eva, maminka.
0: Ano, rozumím, zdravíme lakrosáky z mládí.
1: Tak.
0: Děkuju, mějte se hezky, Evo, nashledanou.
1: Nashledanou.
0: No, tak víte co, jít proti proudu, to se dneska cení. Na druhém telefonu Martin. Zdravím vás, Martine, dobrý den.
2: Honzo, dobrý den, u telefonu Martin Šimunek, Modřice.
0: Zdravím vás, Martine, z Modřic. Jak to tipujete vy?
2: Já teda Kopanou nesleduji, takže kdyby bylo Šalke úspěšné, netuším.
0: Ano.
2: Ale podle Lenky Filipové a její písničky, kterou jste hráli, typuji rok 1997. Toto CDčko jsem si koupil a doteďka ho vlastním.
0: A přehráváte si ho i na cestách? Vy jste někde na cestě?
2: CDčko fyzicky, které mám, už si nepřehrávám, ale Lenku Filipovou si pouštím rád.
0: Dobře děláte. Taky mám rád, děkuju za tip a děkuji, že jste se ozval, Martine. Nashledanou.
2: Děkuji taky, nashledanou.
0: Teď budeme hrát z CDčka, které jsem já vozil v autě, dokud moje auto přehrávač mělo. Skupina Činasky, píseň stejně jako já, celkem generační výpověď, řekl bych.
3: Byl jednou jeden rok.
4: Na dvojce.

Minutu před půl jednou, píše Pavel z Židlochovic, myslím, že si paní spletla seriály a zaměnila Přátele za kamarády, proto ten typ pro rok 1964. Zajímavé, Pavle, totéž si myslí i dlouholetý scénárista. Pořadu byl jednou jeden rok Lukáš Barcaj, který se před malou chvílí mihl v naší režii. Tak co jsme nespochybnitelně řekli? Že na našich televizních obrazovkách byl poprvé k vidění americký seriál Přátelé, že Schalke 04 i díky českým fotbalistům vyhrálo poprvé a naposledy pohár UEFA. No a další nápověda, půjdeme si pro ní za chvíli do kina. Otázkou je, jestli si budete z toho filmu něco pamatovat. Ono totiž vymazávání paměti se v tom filmu dělo poměrně často. Ale nejdřív Spice Girls a po nich Mekyš Birka.

0: Dvojka uvádí koncertní poctu k nedožitým kulatým narozeninám milované zpěvačky.
1: Hana Zagorová 80.
2: Rybičko zlatá, přeji si.
0: Největší hity Hany Zagorové v podání Moniky Absolonové,
1: Marty Jandové,
0: Evy Burešové,
1: Kateřiny Marie Tiché,
0: Terezy Maškové,
1: Veroniky Kekubařové,
0: Jitky Boho a dalších za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
1: 24. listopadu v pražské Lucerně.
0: Více na www.zagorova80.cz.
1: Český rozhlas Dvojka.
0: Rádio, které vás baví.
1: Pokračuje cesta časem a vašimi vzpomínkami.
0: Byl jednou jeden rok.
1: Na Dvojce.

0: V hledaném roce jste mohli v ulicích Prahy potkat mladé muže v černých oblecích s tenkou černou kravatou a tmavými brýlemi. Beze slova putovali metrem, chodili po náměstích a upoutávali pozornost na filmovou premiéru akčního snímku Muži v černém. Možná si vzpomenete Tommy Lee Jones a Will Smith. Jak to souvisí s tím vymazáváním paměti? No přece každý, kdo zjistil, že existují mimozemšťani, musel čelit té věcičce.
1: Tomu se říká neuralizér. Tahle rudá tečka gumuje elektrické impulzy ve vašem mozku, konkrétně i ve vaší paměti.
2: A kdo jste?
1: Jsem jenom výplod vaší fantazie.
0: Pamatuju si jako dneska premiéru toho filmu. Já dělal Tommy Lee Jonese, Ray Koranteng, Willa Smithe. Slušelo nám to parádně a u východu z kina stáli mladí muži v černém a blikali lidem do očí neuralizérem, aby kompletně zapomněli, o co jde. Některé vtipy ovšem zlidověly, třeba ten o Elvisovi.
3: Víš, že Elvis je mrtvej, ne?
1: Ne, Elvis není mrtvej, odletěl domů.
0: Ano, Elvis je nepochybně také z jiné planety. Mrtev není, odletěl domů a já se ptám, kdy do českých kin přiletěli muži v černém. Kdybyste mi to chtěli říct, volejte 22 155 25 25 a nebo svůj tip můžete poslat.
4: Už víte, který rok dnes hledáme?
5: Napište nám SMS na telefon 702 222 220 nebo e-mail na adresu dvojka@rozhlas.cz.

0: 12 hodin 48 minut. V pátek se zvolna schyluje k závěru. Pořadu byl jednou jeden rok, už nás čeká jen jedna věcná nápověda. Když jsem na ní narazil při přípravě tohoto pořadu, došlo mi, jak relativní je staré známé rčení, co je psáno, to je dáno. Žijeme totiž v době, kdy papír nebo dokument, o kterém bude následující zmínka z rozhlasového archivu, už dávno proměnila jedna smluvní strana v cár bezcenného papíru. Já hned budu konkrétnější. 31. května hledaného roku uzavřeli Rusko a Ukrajina smlouvu o strategickém partnerství. Kdo podepsal, co obsahovala a co měla zaručit, to všechno připomene ukázka z našeho archivu.
1: Prezidenti Ruska a Ukrajiny dnes podepsali v Kyjevě základní smlouvu o přátelství, spolupráci a partnerství. Moskva a Kyjev tak ukončili téměř pětileté období vzájemných vztahů. Více k tomu moskevský zpravodaj Českého rozhlasu David Šťáhlavský.
2: Prezidenti Boris Jelcin a Leonid Kučma ohlásili novou kapitolu rusko-ukrajinských vztahů, kterou otevřel podpis smlouvy o přátelství. Moskva se navíc oficiálně vzdala nároku na navrácení původně ruského poloostrova Krym a přístavu Sevastopol, ve kterém po dobu nejméně 20 let bude nadále kotvit ruské námořnictvo. Také proto Boris Jelcin považuje Ukrajinu za prioritní stát kremelské zahraniční politiky. Obě země pak podporují rostoucí roli Organizace spojených národů, OBSE, a vytvoření komplexní bezpečnosti v Evropě.
0: No ano, komplexní bezpečnost v Evropě bychom docela ocenili. Přitom by stačilo jen dodržovat smluvní závazky. Tak v kterém roce byla tahle mezinárodní smlouva podepsána? To je poslední nápověda, teď už jenom ta hudební. Tu nabízí Hanson.
3: Byl jednou jeden rok. Cesta časem a vašimi vzpomínkami.
4: Na dvojce.

12:53, budu muset s pravdou ven. V posledních minutách našeho pořadu už přicházely samé správné tipy. Podepsali je třeba Kateřina, Renata, Michal, Nina, Petr, Tom, Dana, Jindra a takhle bych mohl pokračovat do nekonečna. Vezmu si zprávu od Petra z Teplic nad Metují, který mi napsal: Zdravím, pane Kovaříku, v tom roce jsem byl ještě 5 let na houbách. Dnes jsme opět na houbách a opět máme plný košík. Petře, my vám to samozřejmě přejeme. A ještě ten tip. Petr tipoval 1997 a tipoval správně. Pokud se chystáte o víkendu na houby, ať vám štěstí přeje, ať nedostanete pokutu za neoprávněné parkování nebo za rychlost. Teď už Petr Habka, Lucie Bílá.

0: Rozhlas jede za vámi.
1: Zábavná show Aleše Cibulky a jeho hostů.
0: Potkejte se s rozhlasovými osobnostmi, moderátory a autory vašich oblíbených pořadů přímo u vás.
1: Rozhlas jede za vámi.
0: Každý měsíc se na vás těšíme v jednom z regionů Česka.
1: Už 17. září v 19 hodin v muzeu RAF generála Emila Bočka v Ivančicích.
0: Pozvání přijali moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral.
1: Rozhlas jede za vámi, tentokrát do Ivančic.
0: Více na www.rozhlasjede.cz.
2: Bylo 13 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
2: Od teroristických útoků na Spojené státy z 11. září je to dnes 25 let a v Česku ubývá lidí, počet obyvatel se meziročně znovu snížil. Bude nejprve zataženo, později odpoledne od západu ubývání oblačnosti a nejvyšší teploty do 21 stupňů. Dobré odpoledne vám přeje Josef Maršál. Američané si připomínají 25 let od teroristických útoků z 11. září. Piety na místě původního světového obchodního centra se zúčastní všichni žijící američtí prezidenti. Vyjma toho současného, Donald Trump pronese projev u Pentagonu.
3: Američané dnes budou držet při vzpomínkové akci celkem 7 minut ticha za oběti 11. září. Dosud to bylo vždy 6 minut. Přidaná minuta patří všem, kteří zemřeli později na zdravotní následky, popsala zpravodajka ve Spojených státech Jana Ciglerová.
4: Poprvé se vůbec zohledňují záchranáři, hasiči a dobrovolníci, kteří pracovali na sutinách v Grand Zero a vdechovali toxický prach.
3: U památníku v centru amerického Manhattanu přečtou organizátoři jména všech téměř 3000 obětí. Atentátníci z teroristické Al-Kaidy unesli ráno 11. září 2001 celkem 4 letadla. Dva stroje narazily do mrakodrapů Světového obchodního centra, třetí do Pentagonu a čtvrtý se po souboji pasažérů s teroristy zřítil do pole. Jiří Chábera, Český rozhlas.
2: Policie navrhla obžalovat bývalého soudce Romana Kavku z podvodu. Hrozí mu až 10 let vězení. Podle kriminalistů připravil podvodem desítky lidí o víc než 20 milionů korun. Kavka se chystá na jednání se státním zástupcem o dohodě o vině a trestu. Za první polovinu roku v Česku ubylo meziročně zhruba 12 tisíc obyvatel. V zemi teď žije asi 10 milionů a 900 tisíc lidí. Zemřelých bylo o 21 tisíc víc než nově narozených. V Česku podle statistického úřadu už pátým rokem klesá porodnost i plodnost. Úřad naopak registruje vysoký počet uzavřených manželství, řekla za statistiky Michaela Němečková.
5: V první polovině letošního roku bylo podle předběžných údajů uzavřeno 18,5 tisíce nových manželství. O 500 více než o rok dříve. Jen v průběhu měsíce června bylo zaznamenáno 9,5 tisíce sňatků, vůbec nejvyšší měsíční počet za poslední 4 roky.
2: Do Česka se přistěhovalo o 9 tisíc víc lidí než těch, kteří ze země odešli. Lékaři letos zachytili první případ nákazy tetanem od roku 2022. Za posledních 20 let se nemoc vyskytla jen 5krát. Onemocnění není přenosné z člověka na člověka. K nákaze může dojít při poranění a zanesení spor bakterií do rány. V Česku se proti tetanu povinně očkují děti, dospělí ale podle odborníků často zapomínají na přeočkování. Ověřit si vše mohou na webu e-zdraví anebo v mobilní aplikaci e-zkarta.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
2: Bude nejprve zataženo v jihovýchodní polovině území s občasným deštěm. Během odpoledne a večera bude oblačnosti i srážek od západu ubývat. Nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů na severovýchodě a východě kolem 13 a v 1000 metrech na horách většinou kolem 12.
6: Do Brna, do Prahy.
7: Jedu moderním vlakem Českých drah, i když auta stojí. Do Brna, Olomouce, Ostravy i Prahy. Pohodlně a rychle. České dráhy. Sponzor programu.
6: Jedu vlakem Český.
0: Doprava.
2: Na příjezdu do Brna po D1 od Prahy počítejte se zdržením minimálně půl hodiny před omezením na 196. kilometru. V opačném směru je omezení na 64. kilometru, tady je to na 10 minut. Na 63. kilometru D11 směrem od Prahy se jezdí jen jedním pruhem a tady je to až na 20 minut. Zprávy končí, za chvilku Jan Rosák.
1: Šťastnou cestu!

Zdravím vás všechny, kdo se s námi rádi vydáváte na předvíkendovou šťastnou cestu. Každý pátek společně cestujeme, a to nejen prstem po mapě, ale všemi dopravními prostředky. Někdy je dobré sbírat příběhy a postřehy, které přitom potkáváme. Tak třeba ve vlaku z Bratislavy do Prahy oslovil jeden cestující druhého. Poslyšte, co to pořád žvíkáte? To jsou jablečná jaderka. Jo, a k čemu je to dobré? Podporuje to inteligenci. Aha. A mohl byste mi tak třeba 4 dát? Samozřejmě, ale 4 kusy stojí 8 euro. Aha, tak cestující zaplatí, dostane jaderka a po chvíli žvíkání povídá: helejte se, ale za 8 euro jsem si mohl koupit celou hromadu jablek. No vidíte, už to začíná zabírat. Tak, přeju hezkou chvilku rádia.

0: Když jsem v úvodu zmínil, že cestujeme všemi dopravními prostředky, tak mezi ně teď zahrneme i tramvaje. Dojedete-li v Praze tramvají na stanici nazvanou příznačně Hlubočepy, může to být začátek velmi zajímavé procházky. Většina turistů asi zamíří do nedalekého Prokopského údolí, to je skutečně čarokrásné a jeho návštěvu můžeme jen a jen doporučit. Ovšem, opomenout bychom neměli ani staré Hlubočepy, které leží mezi oběma body. Jde o půvabné sousedství, navíc doslova protkané zámečky. O nich a o jedné nezrovna čítankové osobnosti si budeme vyprávět s naším stálým průvodcem, spisovatelem a cestovatelem Josefem Pepsonem Snětivým.
1: A tou osobností je muž nedlouhého života, oslnivého vzestupu a charakteru, který byl schopen snad úplně všeho. Pavel Michna z Vacínova se narodil do středostavovské, ale zatím nikoli šlechtické rodiny. Povýšení mezi nobilitu dosáhl jeho otec, budyňský notář Martin Michna, až za Pavlova života. Ten dostal kvalitní vzdělání u jezuitů a záhy ho vidíme mezi úředníky Rudolfova dvora. V úvozovkách vynikal naprosto bezohledným dosahováním stanovených cílů, čímž si na jednu stranu získal dvorskou přízeň, na druhou celý zástup nepřátel v české stavovské obci. Během povstání musel uprchnout a jeho majetek byl zkonfiskován. S o to větším apetítem se vrhl na zabavený majetek poražených vzbouřenců a v jeho získávání si nezadal ani se slavnějším Albrechtem z Valdštejna. Však ti dva také čile spolupracovali v neblaze proslulém mincovým konzorciu, čímž jejich aktiva znatelně nabobtnala. Dalším nezanedbatelným přínosem pro něj byla výnosná funkce proviantmajstra císařského vojska, které využíval především pro vlastní obohacení. Seznam panství, která postupně tvořila Michnovo dominium, by zabral celý dnešní výlet. Majitel si je ostatně dlouho neužil. Umírá už v roce 1632 na Úplavici a snad příznačně ve stanu vojenského tábora Valdštejnova vojska nedaleko Norimberka. Nejznámějším stavebním počinem tohoto zbohatlíka je rozsáhlý Michnův palác na Malé Straně. My ale zůstaneme v Hlubočepích, které zakoupil v roce 1627. První zámeček na nás čeká hned na stejnojmenné stanici tramvaje. U zámečku Perkutov na adrese na Zdýchově 18 stojíme před zajímavou budovou, o níž jsem coby spisovatel navzdory velké snaze vypátral jen velmi málo. Více víme o překrásném, byť téměř neznámém dvojzámčí Slovanka a Patricie jižněji v Hlubočepské ulici. Spjaté je mimo jiné s rodinou stavitele Františka Antonína Hergeta a vidět je můžete i z tramvaje jedoucí nahoru na Barandov, pokud tedy nevystoupíte dole na Zlíchově. Na procházce Hlubočepy dále uvidíme moderní budovu domu s pečovatelskou službou Michnovka. Půvabný je nedaleký Michnův mlýn, do nějž je vsazena krásná pamětní deska. Výmluvné jsou i uliční názvy Michnovka a Malá Michnovka. Právě tady se zastavovali poutníci ke svatému Prokopovi, aby se občerstvili mlékem a chlebem s máslem. Jen o pár kroků dál vidíme další historické objekty spjaté s Pavlem Michnou z Vacínova. Hansfalkovský dvůr a Raunicův dům. Horlivý schromažďovač peněz i panství Michna se ke svému štěstí nedožil konce nabitého domínia. Pro samé transakce a machinace zřejmě nestačil vychovávat svého syna Václava Jana a už vůbec mu nedával dobrý otcovský příklad. Nebo se vykutálený synáček naučil spoléhat na to, že peníze prostě vždycky od někud potečou? Chyběly mu však otcovi schopnosti a ostré lokty, navíc se v jeho neprospěch změnila doba, která už přece jen přišla s alespoň povšechnou kontrolou státních financí. O druhorozeném synu Pavla Michny z Vacínova, který se jmenoval Karel, toho příliš mnoho nevíme. Zemřel v dosti mladém věku, protože z tohoto světa odešel už v roce 1641. Za to prvorozený Václav Jan sepsal testament až v roce 1658 a žil ještě 9 let. Především ale stačil přivést obrovské dominium k naprostému úpadku či bankrotu, chcete-li. Ve snaze alespoň umenšit své dluhy zastavil Hlubočepy za 3000 zlatých staroměstským jezuitům. Ti přestavili Hansfalkovský dvůr na zámeček, zatímco Raudnicův dům se dočkal přestavby během držby rodem de Fourů. Pod dvěma viadukty pražského Semeringu nás tedy čeká spousta přírodní i architektonické krásy. Věřme, že bude uchována pro další pokolení. A na dnešní tramvajový a posléze pěší výlet se určitě vydejte, nebudete litovat.

0: příštích minutách se budeme zabývat něčím, co byste ve šťastné cestě asi nečekali. Těhotenstvím. Ne, nepropadejte panice, hned to vysvětlím. Asi jste to taky zaregistrovali, milí posluchači, že porodnost v České republice se prudce propadá, takže třeba dneska někoho namotivujeme. V dnešním slovu na zlato totiž bude řeč o slovech, jimiž lze označit těhotenství. Ve studiu vítám Michaelu Liškovou z Ústavu pro jazyk český. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Řekl bych, Míšo, že těhotenství je téma, u něhož je třeba projevovat trochu taktu, vidíte?
1: Rozhodně. Ne jako já, když jsem se jednou na dětském hřišti zeptala nějaké maminky, kdy čekají to druhé miminko. Paní mi s kamenou tváří odpověděla, že není těhotná, ale jen tlustá.
0: Safra. To je, jak se hezky česky říká, foupa. Ale aspoň jste to formulovala slušně, samospojení čekat miminko totiž moc urážlivé není. Ale ne všechna označení jiného stavu se třeba na dětské hřiště hodí.
1: Zcela jistě ne. Taky lze zhruběle říci být zbouchnutá nebo nabouraná. Nastávající matku jistě nepotěší ani to, když jí někdo řekne, že má buben nebo že má naštěkáno v boudě.
0: Tak to určitě ne tedy. Řada nespisovných označení těhotné ženy je ovšem odvozena právě od přídavného jména těhotná, třeba těhule, těhulka nebo dvojtěhule, to když se mají narodit dvojčata.
1: Ano, na portálu Čeština 2.0, kde je zaznamenávána nekonvenční čeština, nacházíme také výrazy jako těhotka nebo těhuška. A je zde i slovo těhoťák.
0: A prosím vás, to je těhotný muž? Jako byl třeba Arnold Schwarzenegger ve filmu Junior?
1: Těhoťák by podle mě mohlo klidně být expresivní označení těhotného muže, kdybychom takovou skutečnost potřebovali označovat. Ale čeština 2.0 slovo těhoťák vykládá jako těhotenský test. Například, jsem v tom, těhoťák to potvrdil.
0: Tak to ano. Mě zaujalo ještě slovo těhudemence. Co to má být?
1: To je součást mateřského slengu. Sami nastávající maminky těhudemencí odlehčeně označují stav, kdy jim to hůř přemýšlí. Zapomínají slova, mají mozkovou mlhu. Zkrátka, když se tvoří nová lidská bytost, někdy už příliš energie nezbývá.
0: No, teď mi došlo, že ve slovech souvisejících s těhotenstvím máme jednou O, ale po druhé U, tedy vyslova těhotka, ale těhudemence. Čím to je?
1: Poprvé jde o obměnu slova těhotná, podruhé pravděpodobně o zkrácenou podobu slova těhulka nebo těhule, které se užívá ve slengu maminek. V této sféře se také říká být těhu, mít těhu břicho nebo těhu průkazka.
0: Existují i starší výrazy označující těhotenství, které dnes už asi ne všichni znají.
1: To je pravda. Můžete se zkusit zeptat mládeže ve svém okolí, jestli ví, co znamená chodit s outěžkem nebo být samodruhá. Já jsem to zkusila se svými dcerami a ani jeden z výrazů neznali.
0: No, to je pravda. Outěžek je velmi zastaralé slovo. Co to přesně znamená? Něco, co člověka zatěžuje?
1: Je to tak. Outěžek či útěžek znamená břemeno, zátěž a přeneseně tedy plod, budoucí dítě.
0: A co to druhé slovo? Samodruhá. Určitě se vás u lékaře před rentgenováním nezeptají, jestli náhodou nejste samodruhá.
1: To by se pacientky asi lekly. V ritualizovaných situacích, jako je dotaz zdravotníků před některými výkony, je vhodné mít jedno slovo, abychom snadno a rychle pochopili, co se po nás v dané situaci chce. Takže nepadne dotaz, jste v požehnaném stavu, budete chovat, jste v očekávání a už vůbec ne, jste samodruhá, ale jednoduše nejste těhotná.
0: A je ten výraz samodruhý složený ze slov sám a druhý? Já myslím, že to je docela zvláštní.
1: Ve slovníku se dočteme, že zastaralé přídavné jméno samodruhý má význam sám s někým, přestože v dané situaci by bylo případnější, kdyby tam bylo více lidí. Například, co já počnu s tebou samodruhý proti celým městům. A později se přídavné jméno samodruhá začalo v lidové mluvě užívat ve významu těhotná.
0: No ovšem těhotná nemusí být ale jen žena, nebo jako v případě Arnolda Schwarzeneggera muž, tedy osoba, víte.
1: Přeneseně můžeme také říct, že například atmosféra je těhotná očekáváním, doba je těhotná revolucí nebo pole jsou těhotná úrodou. Tedy, že je jasně patrné, že se něco chystá, je ve vzduchu, že se něco brzy stane.
0: Dnešní slovo na zlato je na světě, porod proběhl bez komplikací a vy, ať už čekáte dítě, úrodu nebo lepší zítřky, tak hlavně ať to dobře dopadne.

0: Meteor na dvojce.
1: Kam se stěhují motýly? Co prozrazují pravěké jeskyní malby? A proč vorvani vypouštějí bubliny?
0: Meteor.
2: V sobotu po 8 hodině raní
0: na dvojce.
3: Přihlaste se do 61. ročníku Dvořákovy mezinárodní rozhlasové soutěže pro mladé hudebníky Concertino Praga a otevřete si cestu na významná koncertní pódia. Soutěžit můžete ve dvou samostatných kategoriích, pro dechové nástroje a pro klávesové a strunné nástroje. Přihlášky přijímáme v průběhu března 2027. Podrobné podmínky a přihlášku najdete na webu Concertino Praga. Soutěž pořádají Český rozhlas a Akademie klasické hudby.
2: Český rozhlas dvojka.
0: Rádio, které vás baví.

0: Davidem Vávrou se procházíme slavnými pasážemi, a to nejenom v Praze, ale už jsme byli i v Pardubicích a teď jsme vlastně v Brně. Už jsme některé pasáže v Brně navštívili, ale historické centrum Brna skrývá řadu průchodů, které vznikly dávno předtím, než se začalo mluvit o pasážích v moderním slova smyslu. Renesanční domy, měšťanské dvory a paláce tu dodnes propojují náměstí a ulice takovým způsobem, který je spíš intuitivní než plánovaný. A právě tady má procházení pasážemi nejblíž k objevování. Nikdy nevíte, jestli vyjdete na klidné náměstí, na dvorek s kašnou nebo rovnou do dveří kavárny. Takže kam nás vezme David Vávra, tak to teď opravdu netuším, to nám prozradí už sám. Ahoj Davide.
1: Ahoj, dobrý den.
0: Tak co máš plán?
1: No tak bude to taková typicky brněnská architektura na Dominikánském náměstí. Je to Palác Jalta a jestli jsme v minulých setkáních mluvili o přesné brněnské architektuře, tak tento Palác Jalta od Jaroslava Polívky z konce 20. let je toho typickým příkladem. Dole je veliký formát, který znázorňuje, že na úrovni přízemí je kavárna. Pak jsou pětidílná okna, která zřejmě hovoří o tom, že mohla tam být administrativa. V dalších dvou patrech jsou trojdílná okna, která jsou vyzněním bytů. A pak je ustoupené podlaží, které má terasy a je tam krásné bydlení s výhledem na panorama střech. Takže to je taková ta typická brněnská, jednoduchá, nesmírně elegantní a k bydlení velice příjemná architektura. A myslím, že zrovna v této úrovni někdy říkám, že Brno je dál než Praha. Že vlastně v té jednoduchosti je to město ke skvělému bydlení a není tak zatížený v centru tím turistickým ruchem, jako je Praha. A když jsem tady procházel ty pražské pasáže, tak vlastně jsem narážel do těch houfů, těch valících se turistů a vlastně jsem tu pasáž ani nemohl vychutnat.
0: Ano, tomu se říká fenomén doby a nedá se s tím zatím
1: vůbec nic dělat. Ne, vůbec nic dělat, samozřejmě. A jinak v této pasáži ještě Paláce Jalta bylo i Pio, Moderna a restaurace.
0: No ale další slavná pasáž brněnská, to já vím, to je Typos.
1: Ano, ty jsi ho možná navštívil, ano, protože tam sídlilo brněnská televize až do roku 2015, která sice tu pasáž teda udusila, protože se stala součástí zázemí televize, ale ta odešla do nových prostor v Brně v Líšni a myslím, že už 10 let je to zase ta elegantní prvorepubliková pasáž. Navíc od teda mimořádného architekta Eduarda Cahy z přelomu 20. a 30. let. A já jsem si pak hledal jiné stavby architekta Cahy a jsou to ty zase krásné brněnské, typické, funkcionalistické obytné domy.
0: Já si myslím, že ty někdejší pasáže vznikaly velice jaksi tak spontánně, to znamená postupně, tak jak se přistavovaly domy a podobně, ale ty moderní jsou asi výsledkem nějakých promyšlených postupů. Jsou takové i v Brně?
1: Ano, je to pasáž Špalíček, vystavěná těsně v konci 90. let. Je to teda pasáž v samotném historickém centru. Je to pasáž, která vznikla po té době socialismu, který tak toužil po nějaké zajímavosti a jakoby v tomto domě Špalíčku, který vznikl proti souhlasu památkářů, těch motivů je příliš moc, zdají se trošku prvoplánové a lehce falešné. Čili je to pro mě ne tak hodnotná architektura, jako je například současná Vaňkovka, která vznikla v místě bývalé průmyslové výroby Vaňěka, proto tak jako počeštěno Vaňkovka, Vaňek, která dokázala zachovat jak tu kvalitu té minulé architektury průmyslové těch historických litinových sloupů nebo režného zdiva a k tomu dostavila to, co současná společnost potřebuje, to jsou nějaké ty nákupní prostory. I když teda já radši nakupuju v malých obchodech na náměstí menších měst a chodím podloubím, takže nemusím do toho divadlem různého propletence obchodu, kde většinou se ztratím a pak si nepamatuju, kde jsem zaparkoval. Takže radši mám ten klasický obchod, kde člověk ještě ruščí za své výrobky, protože ví, že si ho zapamatujete, kde jste se ho koupili. No a tato architektura je od známé brněnské dvojice Petr Pelčák, Petr Hruša. Součástí toho je i mimořádná galerie, kterou zřídil Kunsthistorik Fight, a kde jsem třeba zažil úžasnou výstavu kamaráda Františka Skály a dodnes mám v paměti ty obří jeho plátna, které jsou malované přírodní technikou, které právě v těchto halách jako vyzněly.
0: Prosím tě, tam se nějakým způsobem, tuším do nějaké lávky, podepsala taky slavná Eva Jiřičná.
1: Ano, Eva Jiřičná je autorka jedné lávky, která propojuje komplex IBC vlastně s kolištěm. Hmm.
0: No, v Brně mají napilno, to je dobře. Samozřejmě ne všechny pasáže jsou dnes v dobré kondici nebo otevřené veřejnosti, některé se zmenšily na pár roků, jiné zůstaly jen v paměti Brňanů a v historických záznamech. Přesto stojí za zmínku jako doklad toho, jak se město proměňovalo a jak různé podoby mohly pasáže mít. I desetimetrový průchod nebo zavřená myší díra pod hlavním nádražím s bohatou minulostí patří samozřejmě do mozaiky brněnského centra. Děkuji Davidu Vávrovi za tu krásnou exkurzi a za týden opět naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Auto kamery se staly hitem posledních let. Počet aut na silnicích každým rokem samozřejmě stoupá a přestože počet dopravních nehod je relativně stabilní, jejich celkový počet je vysoký a kamery do auta slouží k záznamu jízdy, čímž pomáhají chránit řidiče v případě dopravní nehody či sporu, nabízejí přehledný záznam trasy i okolí vozidla a mohou posloužit jako důkazní materiál. Moderní modely navíc disponují funkcemi pro zvýšení bezpečnosti a komfortu a díky příslušenství je lze snadno přizpůsobit individuálním potřebám. Tak když individuálním potřebám, tak mě samozřejmě zajímá, kterým. A to už nám prozradí Jiří Machovec. Jiří, zdravím vás, dobrý den.
1: Krásné odpoledne všem.
0: Tak povídejte, jak mohou pomoci individuálním potřebám řidiče?
1: Začne jenom krátce a rychle. V roce 2001 začali na Tajvanu vyrábět první menší, nebyly to tak malinké jako dnes, menší kamery, které mohl koupit kdokoliv z řidičů. Prvním řidičem, který si to koupil před, řekněme, 20 lety předtím, nějakých 80. letech, byl mexický policista, kterého štvali lídři, kteří tam byli, a tak tam dal ještě s kazetou VGA, tou velikou.
0: Ano.
1: Nainstaloval to na přední okno, ale to pomiňme. Dnešní kamery, máte pravdu, je možno uspůsobit, je možno koupit spoustu kamer a výrobci, jestli se nemýlím, 8-10 let zpátky dokonce začali instalovat i sami do aut kamery, takzvané crash kamery, které dělají smyčku, řekněme, 3-minutovou a v případě crashe jsou schopny ty 3 minuty zamknout a uložit. Takže potom, a teď řeknu, policista, soud, anebo i přímo automobilka, si tento záznam stáhne a zjišťuje, co v té době fungovalo, nefungovalo, zda brzy byly v pořádku a tak dál. Takže to jsou ty dobré a kladné věci.
0: No a
1: na druhou stranu, kdybych si měl já dnes koupit kameru, tak jejich nepřeberné množství. Jsou kamery, které mají dokonce 2 objektivy, jeden dopředu a jeden dovnitř do vozidla. Samozřejmě většina těch kamer už dnes umí zaznamenávat zvuk. A velké rozlišení je v tom, jaký úhel pohledu ty kamery poskytují a hlavně, jakým způsobem pracují se sníženou viditelností. Tam bych si vybíral, tam je ta individualita. Pokud jezdím, jak se říká, trvale v noci nebo večer, tak si určitě pořídím kameru, která asi bude dražší, ale už umí to krásné infrapřisvětlení a funguje za všech podmínek.
0: Jiří, říkal jsem, že mohou jaksi pomoci při posuzování, dejme tomu, viníka dopravní nehody, ale jsou jaksi průkazné ty záznamy z nich?
1: Ústavní soudy, a tady řeknu ve všech evropských zemích, berou to jako nepřímý důkaz. A musím říct si, že jsem nedávno hovořil s jedním ze soudních znalců, mimochodem kamarád, není podstatné, který mi sám přiznal, že zhruba 20% věcí, které veme a dává jako podklady pro soudní řízení, získává právě údaje z těch palubních kamer. A že si je mnoho řidičů neuvědomuje, že vlastně i oni, jakožto majitelé té kamery, může být potrestáni za něco, co ta kamera ukáže. Takže to je ten problém, kdy si říkám, dám, nedám, mám anebo nemám. Jo? Takže pozor na to.
0: Samozřejmě, když někdo projede křižovatku na červenou a je to zaznamenáno a potom to policie dostane jaksi do rukou, tak pochopitelně malér, to je jasné.
1: Tak je to jasné. Když jsme u té policie, jenom poslední, než bude písnička, v České

0: či zavolat a podělit se tentokrát s námi o to, jak se na kamery dívají oni. To znamená, jestli ano, jestli ne, jestli jim pomohli, ublížili a podobně. Spojení k nám je pořád stejné, 22 155 25 25. No, já jsem si koupil autokameru, abych měl důkaz, že za ty nehody můžou ostatní. A zatím jsem zjistil jenom to, že nadávám v průměru 45krát za minutu a taky, že neumím parkovat.
1: Český rozhlas Dvojka.

0: Tak zatím se nám nikdo z našich posluchačů řidičů nepřihlásil se svými zkušenostmi s palubní kamerou, ale možná, že dejme tomu se ještě někdo připojí, každopádně máte příležitost, my si budeme teď povídat dál s Jiřím Machovcem a mě zajímá, jak třeba se dá pomoci policii při použití naší kamery. To znamená, dejme tomu, je někdo jaksi hledán, myslím tím nějaká ztracená osoba a policie vyzve řidiče, aby poskytli svoje záznamy. Čili si myslím, že to je docela dobrá pomůcka.
1: Policie hledání realizuje většinou pomocí, a teď řeknu, kamer, které jsou exteriérové ve městech a tak nějak okolo. Na druhou stranu, na Instagramu a na Facebooku Policie České republiky už hodněkrát bylo, že žádají řidiče, kteří se v uvedený čas na uvedeném kilometru uvedené silnice pohybovali a měli palubní kameru, aby poskytli záznam. Takže to jsou ty okamžiky, kdy já si říkám, k něčemu to je, protože to potom pomůže daleko rychleji a lépe vyřešit problém na té silnici, kdy se něco stalo a není o tom žádný záznam z těch, řekl bych, z těch mostů, co jsou nad dálnicemi. Takže potom to je na jejich sociálních sítích celkem častá věc. Na druhou stranu, když jsme u těch sociálních sítí, veme to tak, že dneska internet je většinou obrázkový, mladí a všichni, kteří jdou na internet, sledují YouTube, Instagram, TikTok, jsou tam shorty, jsou tam reely a když vám řeknu, když se podívám na vietnamské křižovatky, případně indické silnice nebo Čínu, jsem velice rád, že jsem v České republice, protože troubením dávat znamení o změně směru jízdy, aspoň tady, jak jsem to pochopil, je neskutečná kakofonie a nedá se to poslouchat ani koukat. Takže
0: rozumím.
1: To je opravdu hezký.
0: Jiří, tak zatím moc děkuju. Těším se na to příští povídání a tohle bude zase až za týden. Teď vás samozřejmě ještě odměním jedním úplně novým. Ptá se manžel manželky. Miláčku, nevíš, prosím tě, kde se můžu podívat na záznam z té nové autokamery z tvého auta? No, vím, drahý, na YouTube už má momentálně přes 100 000 hlédnutí. Mějte se hezky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
4: Bylo 14 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
4: Turecká skupina Pegasus může koupit české aerolinky i Smartwings. Děti z rodin ohrožených chudobou získají finanční podporu na kroužky od České rady dětí a mládeže. Bude nejprve zataženo, později odpoledne od západu ubývání oblačnosti a nejvyšší teploty do 21 stupňů. Dobré odpoledne vám přeje Josef Maršál. Turecká dopravní společnost Pegasus může odkoupit české aerolinie a Smartwings. Rozhodl o tom antimonopolní úřad. Společnosti dosud provozovaly hlavně v letní sezóně na trase Praha-Antalya stejné lety, které se překrývaly. Spojením by ovládly naprostou většinu trhu v této oblasti. Pegasus proto musí umožnit, aby na trhu bylo zachováno konkurenční prostředí, pokračuje mluvčí úřadu Martin Švanda.
5: To spojení jsme povolili až poté, co společnost Pegasus navrhla, že nabídne převod letištních slotů některému z konkurenčních dopravců a ti potenciální konkurenti tedy budou moci rychle získat přístup k letištním slotům, a to v časech, které jsou vhodné pro provozování přímých pravidelných letů.
4: Rozhodnutí zatím není pravomocné, běží totiž lhůta pro případný rozklad. Prezident Petr Pavel příští neděli zahájí návštěvu Spojených států. Informoval o tom Hrad na svém webu. Pavel ve státech povede českou delegaci na valném shromáždění OSN. V New Yorku se chce mimo jiné setkat s vrcholnými činiteli OSN a navštívit památník obětem teroristických útoků z 11. září 2001. Organizace Česká rada dětí a mládeže rozdělí 4 miliony korun na kroužky dětí z rodin ohrožených chudobou. V rámci projektu Darujeme kroužky dětem podpoří i přes 1000 dětí ve Zlínském kraji. Za poslední 4 roky už získali přes 1,5 milionu korun na zájmové aktivity. Podle ředitele rady Ondřeje Šejtky výzva pro letošní rok začne 16. září.
6: Ve Zlínském kraji rodiny podporu Darujeme kroužky dětem využívají nejvíce na umělecké aktivity, a to z více než 60%. 33% putuje na hudbu, dalších 28% potom na kroužky výtvarné, dramatické nebo taneční. Následuje z 25% sport a tu poslední desetinu tvoří tábornické aktivity.
4: Skupina nadšenců dokončila obnovu památníku v zaniklé obci Výškovice u Mariánských lázní. Pietní místo upozorňuje na padlé vojáky v první světové válce. Slavnostní odhalení pomníku začíná v blízkosti staré Výškovické kaple zítra v 10 hodin dopoledne.
7: Památník se jmény padlých a nezvěstných vojáků objevila skupina nadšenců před více než 20 let v Mrázově u Teplé. Na jeho obnovení a usazení do bývalé obce upozorní slavnostní program, kterého se kromě historiků a badatelů zúčastní členové klubu vojenské historie. Z Výškovic u Mariánských lázní Zdeněk Trnka, Český rozhlas.
8: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
4: Bude nejprve zataženo, v jeho východní polovině území občasný déšť. Během odpoledne a večera bude oblačnosti i srážek od západu ubývat. Nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů na severovýchodě a východě kolem 13 a v 1000 metrech na horách většinou 12.
0: Doprava.
4: Na D1 směrem od Prahy se popojíždí od okruhu k omezení na 24. kilometru asi 25 minut a pak na příjezdu do Brna pojedete od stého 79. kilometru k omezení na stém 96. asi 50 minut. A na 63. kilometru D11 směrem od Prahy se jezdí jedním pruhem, tady je to až na 20 minut. To byly zprávy, slovo má opět Jan Rosák.

Zatímco severní Afriku řada z nás už přece jenom zná z osobní zkušenosti, třeba Tunis, Egypt nebo Maroko jsou časté destinace našich turistů, tak jižní Afriku, konkrétně Jihoafrickou republiku, ještě přece jenom tak moc neznáme. Tak to dneska napravíme.

0: Tak přestože se písnička Mikea Oldfielda a Maggie Reilly snažila nás nasměrovat směr Francie, jmenovala se Tu France, my máme naši destinaci zcela jasnou. Jižní Afrika, známá kdysi uplatňováním rasové segregace, je dnes jednou z předních světových turistických destinací, a to díky nádherné krajině, bezpočtu druhů velkých savců, ptáků, bohaté rostlinné říši a také kulturnímu dědictví, které sahá svými kořeny na tři různé kontinenty. Díky vynikající síti afrických národních parků a dalších rezervací můžeme zakusit zrušení pozorování zvířat v jejich těsné blízkosti. No, a kdo by o tom měl vědět víc než náš dnešní host, redaktor časopisu Země světa, průvodce Jaroslav Hofmann. Já vás vítám, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak jak byste tu Jižní Afriku, respektive Jihoafrickou republiku, abychom si to nepletli, jednou větou doporučil k návštěvě?
1: Já bych využil asi slogan, který používá Jihoafrická turistická organizace už přes 30 let, a to je slogan Celý svět v jedné zemi.
0: A dá se to nějak rozšířit a vysvětlit?
1: Dá se to vysvětlit. Jižní Afrika má, já jenom tady asi řeknu, já se snažím používat Jižní Afrika, protože oni sami, oficiálně ten stát se jmenuje Republic of South Africa. Republika, která se jmenovala South African Republic, existovala od poloviny 19. století do začátku 20. Byla to vlastně burská republika ve východní části dnešního území a ta sebou nese to označení, sebou nese trošku tu tíhu minulosti a anglobůrské války a tak dále. Takže raději jsou i jeho Afričané, když se používá to označení Republika Jižní Afrika, nebo tedy u nás Jižní Afrika, ale my máme ten problém, že když vyslovíme Jižní Afrika, tak nevíme, jestli to říkáme s malým nebo s velkým na začátku, tak, což je trošku problém. Takže Jižní Afrika má na svém území, kromě polárních oblastí, v podstatě jakýkoliv biotop, který si představíte, protože má kousíček i tropů, má hodně subtropů, má mírné oblasti, má savany, má křovinaté stepy, má polopouště, pouště, mořská pobřeží s dlouhými písečnými plážemi u Indického oceánu, divoká skalnatá u Atlantiku, a i když nemá tedy polární krajinu, tak na jejím území najdete i vyslance, které spojujeme s chladnými oblastmi si zpravidla, to jsou lachtani a tučňáci.
0: No, tak tohle to všechno zní, tedy Jaroslave, jako v podstatě ráj turistů, ale někdo třeba zapochybuje, protože samozřejmě, už jste to taky malinko zmínil, ten malinký stín, který na té zemi ležel, je v tom regionu opravdu bezpečno?
1: Takhle, ono opravdu bezpečno vlastně není vůbec nikde.
0: To je
1: a vždycky existuje šance, že se ocnete ve špatnou chvíli na špatném místě. Určitě je potřeba být v Jižní Africe opatrní, tedy hlavně pokud se týká měst, ale zase na druhou stranu do měst se příliš, do Jižní Afriky se kvůli městům moc nejezdí, ale pokud jste ve městech, tak tam se opravdu vyplatí dbát doporučení místních, ať už třeba místních průvodců, nebo opravdu místních obyvatel, nějakých známých, nebo třeba doporučení z turistických informačních kanceláří, kam rozhodně nechodit samostatně, natož večer. Je lepší ve městech chodit vždycky ve dvou nebo v nějaké skupince, než samostatně, ale ono se to i v čase vyvíjí. Třeba Kapské město bylo dlouhá léta považováno za nejbezpečnější z těch velkých jihoafrických měst. Dnes už to není pravda. Naopak v Kapském městě jsou místa, kam se vůbec nedoporučuje chodit. Takže určitě být opatrný. Určitě je tam trošku méně bezpečno než v nějakých evropských městech, ale není to země, kde byste se museli obávat o život. To jako rozhodně ne.
0: Já si myslím, že jste to řekl velice jasně, že kde je úplně bezpečno. Mimochodem, před chvilkou jsem viděl tady na internetu záběry z nějaké divoké rvačky nějakých dvou skupin na Hlávkově mostě v Praze. Tak co si budeme povídat?
1: Ano.
0: Ale já si myslím, že Jihoafrická republika a vůbec Jižní Afrika zaslouží, abychom šli po těch krásách. Takže za chviličku se tomu budeme věnovat víc.
2: Jan Rosák vám přeje
3: šťastnou cestu
2: na dvojce.

0: Velkou atrakcí regionu, o kterém si tady dneska povídám s Jaroslavem Hofmanem, tedy Jihoafrická republika, jsou národní parky. Mám takový pocit, že pojem Krugerův park někdy někdo určitě slyšel, pakliže tam přímo nebyl, ale který vy byste, Jaroslave, doporučil zvlášť a proč? Bude to Kruger?
1: Tak Kruger to asi musí být. Mm. Už jenom proto, že je nejznámější, ale on je taky zdaleka největší. On si to málo kdo uvědomí, ale Krugerův národní park má přes 19,5 tisíc čtverečních kilometrů, což je rozloha téměř totožná se Slovinskem, nebo si to můžeme představit jako 2/3 Belgie. A to je oblast opravdu obrovská, takže samozřejmě vzhledem k té rozloze tam vlastně početně taky žije nejvíce zvířat, je tam vlastně největší šance, i když to je otázka, vidět velkou, tu takzvanou velkou pětku, protože zase někdy, když teda je ta rezervace menší, tak i když je tam těch zvířat podstatně méně, tak tím, že je to na menším prostoru, tak ta šance může být taky velmi dobrá vidět tu velkou pětku, tedy bavíme se o slonech, nosorožcích, lvech, buvolech a levhartech. Ale ta pětka, ten poslední člen, ten levhart, to není úplně jednoduchého vidět. Já jsem vlastně ve Krugerově jsem ho, mám pocit, snad při 4 návštěvách neviděl ani jednou, viděl jsem ho ve Šlušluve. Ale ten Kruger zcela určitě. To je národní park, který má řadu vlastně takových ekozón, kde v závislosti na různém složení geologického podloží je trošku odlišná vegetace, vypadá ta krajina trošku jinak, ale co převládá, a to pro někoho může být trošku šok, pokud někdo zná a představuje si divoká africká zvířata na základě filmů, obrázků z východní Afriky, ze Serengeti, z Masai Mara a tak dále, tak tohle v Krugerovi neuvidí. Kruger nejsou nekonečné travnaté savany. V Krugerovi převládá křovinatá buš. To znamená, že tam často vidíte zvířata až docela na poslední chvíli, když se k ním přiblížíte opravdu nablízko. Platí to pro nejrůznější antilopy, mimochodem nejhojnější zvíře vůbec v Krugerově národním parku je impala. Ale to množství těch zvířat je tam opravdu obdivuhodné. Takže Krugerův park, navíc Krugerův park má taky nejlepší infrastrukturu v tom smyslu, že tam je řada kempů uvnitř parku, kde se můžete ubytovat, což zase má své výhody oproti tomu výjíždět do parku vždycky ráno zvenčí a bydlet někde mimo ten národní park. Ten Krugerův park je známý hlavně v jižní polovině, kde ta infrastruktura je hustší, kde je to taky blíž k těm hlavním trasám, po kterých se do Krugerova parku jezdí, to znamená z Johannesburgu z Pretorie na východ. Zatímco ta severní polovina Krugerova národního parku, ta je známá daleko méně. Pokud někdo má tu možnost, tak doporučuji si vyšetřit čas a tak, aby se mohl podívat i do té severní poloviny, což už je provincie Limpopo, zatímco ta jižní polovina je v provincii Mpumalanga jihoafrické. Ale Krugerův park není zdaleka jediný. V jižní Africe je celá řada dalších zajímavých, krásných parků, kdy já bych teda z nich zmínil to, co už jsem nakousl, park nebo rezervace Šlušluví Imfoloci. To jsou vlastně původně dvě rezervace, které pak byly spojeny v jeden celek, takže zvířata mohou volně přecházet. Turista si musí vybrat, jestli tam vjede ze strany Šlušluví nebo ze strany Imfoloci. To je park, který je známý především nosorožci. Tam v přepočtu na plochu je největší populace nosorožců tuponosích, teda v jižní Africe, ale bylo mi smutno. Když jsem tam byl naposled předloni, tak mi bylo smutno, protože všichni ti nosorožci mají uřezané rohy, což je obrana proti pytláctví. Nosorožci v Africe, nejenom v jižní, ale i ve východní, obrovsky trpí pytláctvím, kdy je pytláci zabíjejí proto, aby jim uřízli ten roh a prodali ho do jihovýchodní Asie.
0: No a tímhletím je samozřejmě znehodnocen ten roh a zachráněný nosorožec.
1: Přesně tak. Bohužel ten pro mě, jako já znamenám s původním teda vzděláním biolog a vždycky jsem miloval zvířátka a pro mě teda ten pohled na ty nosorožce s těma uřezanýma rohama je strašně smutný, ale je to vlastně jediná šance, jak zajistit, že budou opravdu opravdu živí a že se je nikdo nebude pokoušet zabít, protože bez toho rohu pro ty pytláky nemají cenu. Takže to je šlušluvý umfoloci, ale je tam třeba park, který se jmenuje Simangaliso Wetland Park, bývalá svatá Lucie, to je na pobřeží vlastně Indického oceánu v provincii KwaZulu-Natal, park, který má hodně mokřadů, bažin, mořské pobřeží, žije tam velká populace hrochů, velká populace krokodýlů, jezdí se tam na člunech za těmito zvířaty, takže zase něco úplně jiného.
2: No, já jsem zažil v Kenii takovou tu velikou atrakci, že jsme měli možnost dokonce přenosovat u takového napajedla a tam se ta sice ne kompletní velká pětka scházela, je to opravdu zážitek, který bere dech.

0: Když líčil můj dnešní host Jaroslav Hofmann, jaký to je velký zážitek vidět v Národním parku v Jihoafrické republice velkou pětku, nebo alespoň třeba některá zvířata z toho, konkrétně třeba ty nosorožce, tak já jsem si to tak představil, že bych, dejme tomu, stál proti takovému nosorožci. Což není asi zase až tak úplně jaksi bezpečno. Čili mě zajímá, jakým způsobem se po tom parku turista vůbec pohybuje.
1: Tak stát proti nosorožci, to bych vám nepřál, to opravdu není bezpečno. Ono, konec konců, stát proti slonovi taky nic moc. Konkrétně v Krugerově národním parku se pohybuje každý v tom vozidle, v kterém k němu přijede. To znamená, když tam přijedete osobákem, jezdíte ve svém osobáku. Když tam přijedete, taky jsem to zažil, 45-místným autobusem, nejlépe již moderním, bez otvíratelných okének a se zatmavenými skly. Jezdíte tam 45-místným autobusem bez otvíracích okének a se zatmavenými skly, což mají velkou radost fotografové. Samozřejmě existuje alternativa, že vy si můžete objednat, koupit, ale to není v ceně vstupného do Národního parku, výjezd otevřenými vozy. To jsou takové ty terénáky, které mají na kapotě udělané sedačky pro turisty. A můžete takhle vyjet buď to z toho ubytování uvnitř Národního parku, což má navíc ještě tu výhodu, že třeba můžete na speciální hodně brzké ranní safari nebo naopak na safari za soumraku se západem slunce nebo dokonce přímo na noční safari, kdy zase uvidíte úplně jiné druhy zvířat, poloopice, nějaké plazy, noční hmyz a podobně. Ale můžete, i když bydlíte mimo Národní park, tak turistické agentury nabízejí tyhle ty safari, buď to polodenní nebo celodenní, v těch otevřených vozech. Ale platí se to zvlášť.
0: No tak z toho mají samozřejmě jaksi místní určitě radost, když je zájem o tohleto. Mimochodem, jak se vlastně k turistům staví místní obyvatele?
1: Já si myslím, že obecně pozitivně, mnoho z nich ví, že ten turistický ruch jim přináší peníze, a to docela zajímavé peníze, takže po této stránce to není problém, že by někde dávali turistům najevo, že tam překáží, to není ono. Rozhodně tam nedochází k tomu, co známe z některých evropských metropolí, že trpí overturismem a že místní ty turisty nechtějí a dělají všechno pro to, aby jich tam jezdilo méně, tak to v Jižní Africe nehrozí.
0: No a jak se tam domluvíte, respektive domluvíme?
1: No, to je zajímavá otázka. Když bychom to vzali úplně od lesa, tak v Jižní Africe existuje 12 oficiálních úředních jazyků. Ten 12. tam byl přidaný asi před 3 roky a je to znakový jazyk afrikánský, ale 11 je normálně mluvených, přičemž z těch 11 jazyků je 9 jazyků původního černošského obyvatelstva. Protože každá ta etnická skupina, ať jsou to Kozové, nebo Zuluové, Sotové a tak dále, tak má svůj jazyk. A pak jsou 2 jazyky, jejichž původ je teda u bílých obyvatel Jižní Afriky, a to je angličtina a afrikánština. Afrikánština je zajímavý jazyk, to je jazyk, který vznikl skutečně na území Jižní Afriky a začal se vyvíjet z nizozemštiny, protože vlastně první trvale usedlí běloši na území Jižní Afriky byli pracovníci spojené východoindické společnosti, založené v roce 1602 v Nizozemí, a ti tam, Jan van Rébek a jeho kolegové, tam přistáli ve Stolové zátoce v roce 1652 a vybudovali tam první stanici té východoindické společnosti, která měla pěstovat ovoce, zeleninu a zásobovat lodě společnosti plující okolo. A tak, jak se tam postupně dostávali příslušníci dalších národů evropských, tak se ta původní nizozemština začala obohacovat o různá slovíčka a výrazy z těch jiných jazyků, hodně z němčiny, ale i z dalších. Začali se tam objevovat také lidé z Asie, Indové, Malajci a tak dále. A vznikla afrikánština jako samostatný svébytný spisovný jazyk. Dokonce v Párlu, v západním Kapsku, v té vinařské oblasti, v městě Pár má svůj pomník. Je to jediný jazyk na světě, který má pomník.
0: Jazyk má pomník?
1: Jazyk má pomník v Párlu, ano. A to je tedy afrikánština. Takže když to vezmu z pohledu turisty, tak v zásadě mu stačí angličtina. Tou se domluví jakž takž na celém území Jižní Afriky. Jenom je potřeba si uvědomit, že pokud mluví angličtinou Afrikánec, tedy ten původem vlastně Holanďan, Nizozemec z té oblasti západní části Jižní Afriky, tak ta výslovnost angličtiny je trošku zvláštní. Přinejmenším do té doby, než si zvyknete na toho mluvčího, protože oni mluví anglicky, ale mají v podstatě takovou tu výslovnost a přízvuk té nizozemštiny.
0: No mimochodem, angličtina v různých zemích a regionech světa je různá. Třeba Australani, jak se nemusí úplně rozumět třeba Skotům. A Skotům v podstatě nerozumí někdy ani Angličani.
1: Že? Ano, to je, a to se nakonec netýká ani angličtiny, protože vezměte němčinu a švýcarskou němčinu.
0: Přesně tak.
1: Švýcarské němčině normální Němec taky nerozumí.
0: Švýce teď je něco
1: tak,
0: jiného.
1: Tak.
2: Stříbrný vítr na dvojce.
3: Návštěvou nás poctí mistr grafik a maleb, slova mluveného i psaného, náruživý bubeník a ctitel každé životní vteřiny Jiří Anderle. Proč se drží Hrabalova moudra, že je třeba tlumit svůj lesk? Kde byla tvorba v čase, kdy se loučil se ženou, která ho provázela téměř 70 let? A co se dozvěděl o lásce ve svém druhém manželství?
2: Stříbrný vítr s Jitkou Novotnou.
4: V sobotu po 9. hodině na dvojce.
5: Radioservis představuje
6: audioknihu Pavlíny Křivánkové Příbuzní.
7: Víš, proč tě nikdo nebere vážně? Proč do té vaší super rodinky nezapadáš?
6: Mia chce vědět, odkud pochází. Olina by raději zapomněla, odkud odešla.
7: Pozoruju žíly na svém zápěstí a dojde mi, že mám vadnou krev, že z celé poloviny jsem z růda.
6: Anna Kameníková a Anita Krauzová v příběhu ohledání kořenů. Příbuzní. Audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
2: Český rozhlas dvojka.
4: Rádio, které vás baví.

0: Přede mnou na stole ve studiu je otevřený časopis Země světa, jehož redaktor Jaroslav Hofman je dnes mým hostem a mám tady zrovna otevřenou stránku, na které je nádherná fotka lanovky, která vyváží cestující nahoru na Stolovou horu v Kapském městě. A to mě přivádí k takovému dotazu. Pochopitelně lanovkou se dá jet jenom tam na tu Stolovou horu, ale jinak, jak se dá cestovat po Jižní Africe nebo po Jihoafrické republice? Dá se cestovat třeba jen tak s baťohem, což je teď nesmírně populární způsob cestování?
1: Tak teoreticky dá, otázka je, asi je to závislé na typu cestovatele. Pokud jedu do Jižní Afriky třeba hlavně za pěší turistikou, což se taky dá, protože Jižní Afrika má na svém území dračí hory. A to je pohoří, které v nejvyššími vrcholy dosahuje přes 3000. Úplně nejvyšší leží teda v království Lesotho, to je taková ta kuriózní malá země, kam vede jedna silnice a je obklopená ze všech stran územím Jihoafrické republiky. Ale je tam je řada turistických cest, trekových cest a tak dále. Tak v takovém případě si dovedu představit, že tam někdo jede opravdu teda s tím batohem jedním. Pokud jedete do Jižní Afriky s tím, že ji chcete projet, pokud možno celou a vidět tedy, jak tu východní část s těmi parky a rezervacemi, o kterých jsme zatím mluvili, ale i tu západní část, o které jsme zatím moc nemluvili, která je zase zajímavá botanicky a jsou tam ty vinice a tak dále.
0: V podstatě, když chceme vidět ten celý svět v jedné zemi, jak jste říkal.
1: Tak potřebujete asi trošku víc věcí a to se tam spíš jezdí s tím kufrem nebo s nějakým podobným zavazadlem. A dá se tam jezdit samozřejmě individuálně a v takovém případě je nejlepší si půjčit auto a jezdit pronajatým autem, protože v Jižní Africe prakticky nejsou železnice. Tam je jedna železnice, po které jezdí takový slavný luxusní historický vlak, modrý vlak, ale jinak tam vlastně veřejnou dopravu reprezentují pouze autobusy, a to dálkové, a takovou tu dopravu vlastně příměstskou, tu tam zajišťují vany. Ty 9-11 místná auta, která znají místní a která staví na určitých místech nějak označených, namávnutí někde zastaví a tak dále, ale to asi není úplně ten typ dopravy, který by mohl využívat turista, který přijede poprvé do Jižní Afriky. Takže pokud jede individuálně, což se dá, tak půjčit auto, jezdit půjčeným autem, zamykat se v autě, zejména ve městě, tak se zamykat, nic v autech nenechávat, když ho nechává někde teda odstavený na parkovišti, tak nenechávat nic viditelného v autě a tak dále.
0: No, my si tady často povídáme právě o způsobu cestování po těch kterých zemích nejrůznějších. To znamená, že jak vypadá ta silniční síť, jaké jsou tam silnice, jestli jsou v nádherném stavu.
1: Ta silniční síť, pokud jezdíte po těch hlavních trasách, tak je velmi dobrá. Jsou tam velmi kvalitní dálnice, klasického evropského střihu, bych řekl. Samozřejmě pokud pak jedete někam stranou do nějakých odlehlejších oblastí, tak už ty silnice mohou být horší, ale vesměs všechna běžná místa, i třeba, já nevím, cesty na pštrosí farmy v oblasti Karů, zvládnete tím půjčeným autem, nemusíte mít žádný speciální terénák. Taky záleží trošku samozřejmě na ročním období, kdy tam jedete. Jižní Afrika na jižní polokouli má převrácené měsíce, takže vrcholné léto je tam od listopadu do ledna. Naopak v našem létě je tam zima, kdy tam poměrně dost prší, alespoň v některých oblastech, takže v takovém případě, pokud se chcete pohybovat v těch oblastech, kde víc prší, tak je lepší teda si půjčovat teda 4x4, čtyřkolku, ale jde to. No a druhá možnost je jet tam na nějaký zájezd cestovní kanceláří, ale v tom případě bych doporučil zvážit si, opravdu porovnat si programy, vybrat si to, co mě opravdu vyhovuje. Já vím, že jsou u nás na trhu třeba zájezdy, které víceméně dělají z Kapského města hvězdicovitě jenom tu západní část nebo jihozápadní část Jižní Afriky poměrně omezenou. Mně by to přišlo líto jet do Jižní Afriky jenom na takovýhle kousek té země, protože zase je to destinace, kam asi člověk jako většinou jezdí jednou za život.
0: No, vy jste zmínil už třeba Lesotho, dá se zmínit určitě Tanzanii, Tanzánie. Dá se říct, čím se třeba Jihoafrická republika od těch sousedních zemí, anebo i od těch severních, myslím severoafrických, liší?
1: Takhle, severoafrické země, to je úplně jiný svět, řekněme od Sahary na sever.
0: Ano.
1: To je úplně jiný svět, to je svět arabský, arabské kultury, islámu. Co se týká subsaharské Afriky, tak tam Jižní Afrika pořád je zemí, která je nejrozvinutější, má nejširší, nejpropracovanější infrastrukturu i turistickou, což je pro turisty podstatné, ale některé země v regionu ji pomalu začínají dohánět, protože tak, jak Jižní Afrika teoreticky v tom 94. roce, kdy byly první multirasové svobodné volby v Jižní Africe, a stal se prezidentem Nelson Mandela, tak jak měla našlápnuto k tomu, že kdyby využila ten potenciál, který zdědila vlastně v té své zemi z té doby apartheidu, tak by dnes asi mohla být daleko dál, než ve skutečnosti je, ale to je na jiné povídání. Nicméně, co se týče toho, té dopravy po Jižní Africe a vůbec toho rozhledu po ní, tak bych doporučil jet tam tak, abych viděl co nejvíc na všechna možná místa. A zase ta výhoda té Jižní Afriky, kromě toho, že má tu bohatou infrastrukturu, tak je ta, že ona opravdu je nesmírně pestrá. Je pestrá krajinově, je pestrá tím, co tam můžete vidět z fauny, z flóry, je pestrá i tím etnickým složením těch 11 hlavních etnik.
0: A taky je pestrá tím, co tam všecko můžete ochutnat. A o tom si budem povídat teď.

0: Takže ještě chviličku si budu povídat s Jaroslavem Hofmanem o Jižní Africe, o Jihoafrické republice a samozřejmě, kdo o tom ví alespoň trošku, tak mi dá za pravdu, že Jižní Afrika je taky zemí vína a to velmi dobrého, skvělého vína. Takže zajímá mě, jestli je, Jaroslave, víno i součástí místní kultury, tak jako třeba, dejme tomu, v některých evropských zemích. A co vám konkrétně třeba chutnalo? A taky pozor, gastronomie, jestli se tam dobře jí.
1: Začnu úplně od konce. Jeden můj kolega, s kterým jsme byli v tom první moje vůbec cesta do Jižní Afriky v tom 94. roce, tak ten na schůzce s účastníky tuhle poslední věc, kterou jste nakousl, charakterizoval větou: prosím vás, připravte se na to, že v Jižní Africe se nejí, v Jižní Africe se žere.
0: Jo.
1: Takže to je, ale k tomu se vrátíme. Já bych začal...
0: Ale bylo to velmi nadějný teda.
1: Ano. Já bych začal tím vínem. Ten vinařský příběh Jižní Afriky je velmi zajímavý a je strašně dlouhý. Já jsem říkal, že v roce 1652 přijel Jan van Riebeck do Stolové zátoky a on si nechal 3 roky potom, si nechal přivést z Evropy první sazenice vinné révy, zasadil je a 2. února 1659 si do deníku zapsal větu: dnes, chvála Bohu, bylo poprvé vyrobeno víno z kapských hroznů. 1659. A potom guvernér kapské kolonie Simon van der Stel, ten v roce 1685 koupil takový obrovský území, kde vysadil 10 000 hlav vinné révy a založil vinařství Chrod Constantia, které existuje dodnes. A to je v okolí města, které se jmenuje Stellenbosch, potom Stélovi. Je to univerzitní město, třetí nejstarší město v Jižní Africe. A ta kapská vinařská oblast, západní Kapsko je největší z vinařské oblasti v Jižní Africe, tam se odehrává většina toho vinařského příběhu Jižní Afriky. Ovšem nebyl to příběh jednoduchý, protože potom v 19. a ve 20. století kapské vinařství šlo takovou tou cestou, řekl bych, kterou my trošku známe od nás z doby socialismu a takových těch pražských sklepmistrů a ostravských kahanů a tak dále.
0: Ano, nitranské kněže.
1: Ano. Kdy ta výroba vína byla zaměřená na objem a nikoliv na kvalitu. A začalo se to zlepšovat až v 80. letech a úplně na takovou tu cestu toho vinařství, které známe z Evropy, se vydalo jihoafrické vinařství teprve po tom roce 1994 a dnes vznikají, nebo v nedávné minulosti vznikla v Jižní Africe velmi zajímavá malá vinařství, butiková vinařství, říkám, to, co známe od nás i z jiných evropských zemí. Jinak v Jižní Africe se dlouho pěstovaly převážně bílé odrůdy. To sice platí dodnes, pořád převažují, ale už ne zdaleka tolik, protože se ukázalo, že v Jižní Africe jsou podmínky k tomu, aby tam vznikala i velmi dobrá, kvalitní, ba velká červená vína. Takže z bílých vín takovou nejtypičtější odrůdou je Chenin Blanc. S velkým odstupem za ním pak se tam pěstuje Sauvignon a Chardonnay. A z modrých odrůd tam je teda na prvním místě Pinot Noir, za ním Cabernet Sauvignon, ale na třetím místě je odrůda, která stojí za zmínku, protože oni, Jihoafričané, jsou na ní nesmírně hrdí, že ona vznikla v Jižní Africe křížením, a to je odrůda Pinotage. Takže oni nejdřív uvítali Pinotage jako úžasnou věc a potom přišlo takové období trošku frustrace, protože se začalo ukazovat, že ale Pinotage, což je kříženec Pinot Noir a Senzoltu neboli Ermitáže, od toho jméno Pinotage, takže to je odrůda, z které vyrobit kvalitní a velké víno není vůbec jednoduché, že hodně záleží i třeba jenom na konkrétním klimatu v jednom konkrétním roce, jsou prostě roky, kdy z Pinotage nic pořádného neuděláte a pak jsou naopak roky, kdy z nich uděláte naprosto skvělé víno a pokud tohle skvělé víno si koupíte, tak rozhodně nebudete zklamáni. Jinak ale bych neřekl, že je to vysloveně záležitost nějaké gastronomické kultury, že v Jižní Africe se hodně pije pivo.
0: No ale jak je to s tím, s prominutím žraním, jak jste říkal? To mě teda opravdu vzalo.
1: To bylo mířeno hlavně na stravování v hotelech a v lodžích, ať už jde o snídaňové bufety nebo o servírované večerní menu a tak dále. Ale když to vezmu obecně, samozřejmě v Jižní Africe jeden směr gastronomický je zvěřina. Můžete tam ochutnat stejky z různých druhů zvířat. Vynikající jsou stejky z kudu nebo z oryxů.
0: To jsou antilopy.
1: Ano. Abych nebral, konec konců antilopa je tur. Abych nebral iluze. Jednak samozřejmě v těch národních parcích a v rezervacích je potřeba ty stavy zvířat kontrolovat, protože těch bíložravců tam je víc, než na co stačí lvy a levharti.
0: To je jako u nás vysokou, že
1: přesně
0: jo?
1: Tak. A třeba oryxové, ty se dokonce chovají na farmách, což je záležitost nejenom Jižní Afrika, třeba i sousední Namíbie, že chovají oryxy na farmách vlastně jako domácí zvíře na maso. Já jsem třeba jedinkrát jsem měl příležitost jíst klobásu z hrocha. Což bylo jako velmi zajímavé, ono to bylo charakterem spíš jelito, nebo taková krevní tučnice ve střívku, než jako ano, to, co ano, si my ano, představujeme ano. Pod pojmem klobása. Ale zase, abychom nemluvili jenom o divočině, pochopitelně stejky z klasického teda hovězího, tam jsou taky, ale je tam i orientální kuchyně zastoupena. Díky té přítomnosti dlouhodobé, té indické menšiny, je tam spousta vynikajících indických restaurací.
0: Existuje něco jako národní jídlo? Jako u nás vepřo, knedlo, zelo nebo leskové knedlíky?
1: V tomhle směru asi ne, ale co je naprosto typické pro Jižní Afriku je biltong. To je na vzduchu sušené maso nakrájené na tenoučké proužky. To je to, co my známe z jiných zemí jako jerky v podstatě.
0: Ano.
1: Tak v Jižní Africe se to jmenuje biltong a občas můžete normálně někde na okraji vesnice nebo u nějakého domu vidět prostě na keři napíchané tenoučké plátky masa, které se tam suší skutečně na slunci a ve vzduchu. Dělá se biltong z hovězího, dělá se biltong z kudu, dělá se biltong i z kuřecí. To maso se koření, jo, je poměrně pikantně nakořeněné a je to velmi výživná potravina.
0: Jaroslav, vy jste nám na závěr toho povídání o Jižní Africe udělal ještě chutě na obídek. Už se těším, až si něco ještě dám pozdní.
1: Já taky neobědval. Já jsem se bál, že bych jinak mohl se propadat do takových těch záchvatů mikrospánku po obědě.
0: K tomu nedošlo určitě, povídání bylo natolik zajímavé, že to nešlo. Ale chtěl bych vám poděkovat. Jaroslav Hofmann, redaktor časopisu Země světa, byl dnes naším hostem a nepochybuju o tom, že i vám se líbilo jeho povídání. Díky a naslyšenou.
1: Já děkuji za pozvání, hezky se s vámi povídalo. Naschledanou.

0: Četba na pokračování na dvojce.
1: Je mladá, krásná, bohatá a zamilovaná.
0: Je tohle snad láska? Občas se v ní totiž rozlévala zvláštní slabost, když na něj myslela, a myslela na něj ustavičně.
1: Dokud se romantický sen nestane krutou realitou.
0: Necítila žádnou radost ze svého mateřství. Skličovalo ji až příliš mnoho trápení. Pořád jí deptaly obavy z nějakého neurčitého neštěstí.
1: Jeden život. Román Guy de Maupassana jako Četba na pokračování.
0: Každý den po 22. hodině na dvojce.
2: Bylo 15 hodin.
1: Český rozhlas dvojka. Zprávy.
2: Poslanci schválili přísnější podmínky pro spotřebitelské úvěry a mlékárny se obávají zdražení mléka kvůli suchu a nedostatku krmiva. Máme zataženo, později odpoledne od západu přibývání oblačnosti, nejvyšší teploty do 21 stupňů. Dobré odpoledne vám přeje Josef Maršal. Reklamy na spotřebitelské úvěry budou podléhat přísnějším pravidlům, schválila to sněmovna. Nově by měla lidi více varovat před riziky spojenými se splácením úvěrů. Poslanci také prosadili zastropování celkových ročních nákladů, které se budou odvíjet od základní úrokové sazby České národní banky. Podporu měla novela i u opozičních poslanců, pokračuje Jan Papajanovský ze Starostů.
3: V tomto konkrétním případě se domníváme, že jde o vhodné řešení, ke kterému mělo dojít už dávno, protože opravdu v těch historických dobách se tady ten biznis na pomezí lichvy a slušného podnikání rozmohl natolik, že bude velmi těžké dostat z něj všechny lidi, kteří do těch dluhových pastí spadli.
2: Celosvětová denní nabídka ropy letos klesne o téměř 6 milionů barelů. Předpovídá to Mezinárodní agentura pro energii, která pokles dosud odhadovala jen na něco přes 4 miliony barelů za den. Světový trh s ropou dál negativně ovlivňuje konflikt na Blízkém východě, který začal letos v únoru. Horší úroda způsobená suchem může vést ke zdražení některých mlékárenských výrobků. Třeba farmáři na Vysočině mají problémy se zajištěním dostatku krmiva, což se může promítnout například do cen mléka.
4: To bude pro nás jako komplikovaná situace, protože ta surovina, když se zdražuje, to pro nás je hrozně komplikovaný zdražovat potom to naše zboží pro řetězce.
5: Popisuje své obavy ředitel jaroměřické mlékárny Bedřich Štěcher. V řetězcích se zdražení obvykle promítne až se zpožděním a mlékárny pak mají ztráty. Letošní sucho a špatná úroda se ale podle viceprezidenta agrární komory Leoše Říhy projevit musí.
6: My jsme zkrátka v minulém roce měli dobré výnosy, vysoké náklady, blbý ceny. V letošním roce k tomu máme ještě ty blbý výnosy. Z hlediska rostlinky. A těšíme se, že se logicky zvednou ceny, což si myslím, že musí nastat.
5: V některých chovech hrozí i utrácení zvířat kvůli nedostatku krmiva, což by mohlo ovlivnit ceny mléka i do dalších let. Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
2: Pořadatelé znojemského historického vinobraní varují diváky před falešnými vstupenkami, často generovanými umělou inteligencí. Návštěvníci nemají zveřejňovat údaje ze svých vstupenek a nakupovat mají jen na oficiálních platformách, upozorňuje za pořadatel. Kristýna Musilová.
7: Správná cesta, jak zakoupit vstupenku, je přes portál GoOut a nebo v turistickém informačním centru ve Znojmě. Tam máte opravdu jistotu, to jsou naše oficiální platformy, které využíváme a samozřejmě bude možné zakoupit i vstupenku na místě na vstupních branách festivalu.
0: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
2: Máme zataženo v jihovýchodní polovině území s občasným deštěm. Během odpoledne a večera bude oblačnosti i srážek od západu ubývat. Nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů, na severovýchodě a východě kolem 13 a v 1000 metrech na horách většinou 12.
1: Doprava.
2: Na D1 vájezdné výjezd z Prahy pomalu pojedete už od 8. kilometru až k omezení na 24. Je to celé na půl hodiny. A na příjezdu do Brna osobním autem pojedete od 178. kilometru k omezení na 196. až hodinu. A na 63. kilometru D11 směrem od Prahy se jezdí jedním pruhem kolona, tam narůstá, už je to na půl hodiny. Zprávy končí po nich do třetice Jan Rosák.
0: Šťastnou cestu!

Jeden muž si na internetu posteskl. Lidi, jsme na pokraji vyhynutí. No, posuďte sami, prababička 12 dětí, babička 6 dětí, matka 2 děti, já jedno dítě, můj syn jeden kocour a ten kocour je vykastrovaný. No. Ještě, že nás, křížovkářů, neubývá, jsme tady a vy dnes budete zase hrát o knížku, určitě hezkou, knížku audio průvodce po Čechách, Moravě a Slezsku, Liberecký kraj, od nakladatelství Soukup a David. A připomínám pochopitelně, že znění tajenky nám po zadání poslední nápovědy musíte zavolat na 22 155 25 25, jestliže chcete vyhrát. Takže začínáme.

0: Dnešní křížovka Šťastné cesty má 6 řádků a 6 sloupců, protože vždycky luštíme čtverec a jako vždycky taky luštíme pouze řádky. V tajence, která je ve 3. sloupci, je výraz z hanáčtiny pro neupraveného člověka. Ano, to jsem těžil z hanáckého slovníčku. Tak, jdeme hned na řádek číslo 1. Tam najde své místo lazebník sevilský. Jak pak se jmenuje lazebník sevilský? Napište do prvního řádku. A do druhého vypište prestižní tokánské červené víno z Toskánska. Prestižní toskánské červené víno je ve druhém řádku.
1: Český rozhlas 2.

0: křížovce šťastné cesty hledáme dnes výraz z hanáčtiny pro neupraveného člověka a jdeme na to přes 6 řádků naší křížovky. V tom prvním jsme měli uvést jméno lazebníka Sevilského, ve druhém název prestižního toskánského červeného vína a teď jdeme na třetí řádek. Ten čeká na hlavní město Libanonu. V třetím řádku hlavní město Libanonu. A řádek číslo 4, tam vás, doufám, nezaskočí jiný výraz pro anýs hvězdičkovitý. Anýs hvězdičkovitý je ve čtvrtém řádku. Přemýšlejte, my vám k tomu zahrajeme.
1: Šťastnou cestu s Janem Rosákem na dvojce.

0: No nesmíš to vzdát, jak zpíval Michal David, to se týká i vás, kdo luštíte křížovku. Já věřím, že vás se to tedy opravdu vůbec netýká, protože to určitě vzdát nechcete, zvlášť, když jsou před námi už poslední dva řádky z těch šesti. Takže v pátém řádku naší křížovky by měl být v řecké mytologii bůh času, jeho jméno, tedy boha času v řecké mytologii. To je pátý řádek. No a poslední, šestý, ten bude možná největším oříškem, ale doufám, že nezaváháte a vypíšete tam, jak se jmenuje bratislavská čtvrť s kanálem pro vodáky. Myslím tedy sportovním kanálem. Bratislavská čtvrť s kanálem pro vodáky, to je v šestém řádku naší křížovky. No a zatímco budete přemýšlet, my vám zase pošleme písničku. Jinak, co se zadání týče, to je úplně všechno. Jestli máte snad vyplněno, tak už pozor k telefonu a volat 22 155 25 25.
1: Jan Rosák vám přeje
2: šťastnou cestu
1: na dvojce.

0: Řekl bych, že to dneska měli sluštěním naší křížovky lehčí Hanáci, protože jsme hledali jeden hanácký výraz, respektive výraz z hanáčtiny, jak jsem říkal, pro neupraveného člověka, ale to samozřejmě vůbec nevylučovalo, že si s tím poradí dobře i někdo třeba úplně odjinud. A tak se také stalo. Takže jestli se nepletu, teď bych měl mluvit s panem Alexandrem Průšou z Litoměřic, je to tak?
1: Ano, je to tak. Dobrý den, pane Rosáku.
0: Já vás srdečně zdravím, Alexandře, a řekněte mi, jestli pak jste s tím měl dneska nějaký problém s tou naší křížovkou.
1: Já jsem měl problém trošku s tím Čuňovo.
0: Že jo, vidíte. No, to jsem si...
1: Já ten pojem znám, no. Že já mám přímluvu na Slovensku, ale já to znám po češtině, Čunovo.
0: No jo, to je pravda, ale když jsem tu křížovku připravoval, tak jsem potřeboval nějaký výraz uprostřed ňo. Takže jsem přišel na tohle Čunovo. Tak co vám vyšlo v té křížovce, abychom byli přesní?
1: Vyšlo mi Gajdoň.
0: Gajdoň, ano. Vy předpokládám asi nejste z Hané, víte, nebo máte nějaké vazby na Hanou?
1: Ne, jsem z Litoměřic, na severní Moravě jsem vojákoval.
0: No jo, ale to je samozřejmě jaksi hodně blízko k Hané, ale možná, že tam nikdo tenhle ten výraz nevyslovil Gajdoň. Ne. To totiž v hanáckém nářečí znamená něco jako neupravený nebo nepořádně ustrojený člověk, ale taky se tak někdy říká takovému ukňouranému uplakánkovi. To souvisí to se slovem gajdova, což je plakat, brečet, nebo a gajdy jsou taky páč.
1: Jsem se právě vás chtěl zeptat, jestli to má nějakou společnost s gajdama, jako dudama.
0: No asi pravděpodobně, to zní podobně, jako když se hraje na dudy, tak to někdo kňourá. Tak asi pravděpodobně takhle. Tak jak vám vyšly ty jednotlivé řádky, kromě toho Čuňova taky.
1: Ano, takže první Figaro.
0: Jasně.
1: Druhý Chianti.
0: Výborně.
1: Výborné červené.
0: Ano.
1: Třetí Bejrut.
0: Bejrut, ano, velmi těžce zkoušené město, které jsem zažil ještě v tom krásném stavu, ano.
1: Badián.
0: Výborně, to je Anís, ano.
1: Ano, Chronos.
0: Velmi správně.
1: A zmiňované Čuňovo.
0: Čuňovo, ano, to je bratislavská čtvrť, kde je kanál, sportovní kanál pro vodáky. No tak máte všecko naprosto správně. Mimochodem, tady náš zvukař Pavel Chou říkal, že Čuňovo nezná, že zná jenom Petržalku z Bratislavy. Já znám tak ještě Kolibu, že jo, tam jsou televizní studia. No tak pro vás to tedy, Alexandře, znamená krásnou cenu, knížku Audio průvodce po Čechách, Moravě a Slezsku. Můžete tam taky třeba zavítat někdy na tu Hanou, ale tentokrát to bude hlavně o Libereckém kraji. Je to nakladatelství Soukup a David, tak si počtěte a doufám, že vám to bude ku prospěchu. Mějte se moc hezky, přeju příjemné cestování s tou knížkou a samozřejmě gratuluju.
1: Já vám moc děkuju, já mám už po třetí výhru a v obě knihy, který už mám, tak jsou skvělý. No, takže jsem spokojený, že tohle to ještě nemám, takže to využiju.
0: Můžete si založit knihovnu knih z nakladatelství Soukup a David, já už ji takhle mám. A řeknu vám, je to krásné počtení a hlavně se člověk podle toho může krásně orientovat v naší republice. Jo. Mějte
1: ano,
0: se hezky.
1: My hodně cestujeme, takže se mi to náramně bude hodit.
0: Tak to vám přeju, aby vám to pomáhalo. Díky a naschledanou, hezký víkend.
1: Děkuju vám taky, naslyšenou.

0: Kuchařka letos přijede za vámi.
1: Od dubna do října. 13 sobot, 13 krajů, 13 náměstí.
2: Pokračujeme už tuto sobotu v České Lípě.
3: Koná se tam totiž setkání legend.
4: A že jich tam bude.
2: Setkáme se buď v naší už legendární kavárně na náměstí, nebo se uslyšíme ve vysílání.
3: Ve 14 hodin.
1: Protože ranní dvojka nikdy nespí.
0: Celý rok jsme s vámi.
2: A někdy i u vás. Dalibor,
4: Regina,
3: Jakub.
5: Přihlaste se do 61. ročníku Dvořákovy mezinárodní rozhlasové soutěže pro mladé hudebníky Concertino Praga a otevřete si cestu na významná koncertní pódia. Soutěžit můžete ve dvou samostatných kategoriích, pro dechové nástroje a pro klávesové a strunné nástroje. Přihlášky přijímáme v průběhu března 2027. Podrobné podmínky a přihlášku najdete na webu Concertino Praga. Soutěž pořádají Český rozhlas a Akademie klasické hudby.
1: Český rozhlas Dvojka.
0: Rádio, které vás baví.
6: Dopravní policisté stále častěji odhalují přestupky díky dronům. Nejenže jim moderní technika umožní sledovat provoz nenápadně a zpovzdálí, ale pořídí i videozáznam jako důkaz. Na Jižní Moravě policie v poslední době dron použila třeba při kontrole zákazu předjíždění kamionů nebo na křižovatce u Olbramovic na Zojevsku, kde řidiči často ignorují značku stop.
7: Policista Tomáš Opálka nechává z polní cesty poblíž sledované křižovatky u Olbramovic vzlétnout do vzduchu černý dron. Ten pak na obloze prakticky zaparkuje nad křižovatkou a policista sleduje na displeji ovladače dronu dopravní situaci. Dokud?
8: Bílá dodávka.
9: Znojmo jedna, já dron, bílá dodávka, jo?
10: Znojmo jedna, rozumí, zastavuju bílou dodávku.
7: Hlídka, která dostává od policistky Zuzany Knop echo, zastavuje o desítky metrů dál řidiče, pana Jaroslava.
11: Vím, jaký jsi mi dal přestupek. My totiž pospíchají, nám praskla voda v baráku a letí jedem do Pohrlic nakupovat, takže jsou takém švunku, víte? Není to omluva, ale já to vím. Ona mě to manželka pověděla, měl zastavit.
7: Hlídek v neoznačených policejních autech tady číhá několik, prozrazuje policejní mluvčí Petr Vala.
12: V případě, pokud by tam ten přestupce jel, nerespektoval to svislé dopravní značení, kolega stále je ve vzduchu a máme k dispozici další dvě vozidla policistů, kteří případně to přestupce zastaví a zkontrolují a ten přestupek následně vyřeší.
7: Dron a video, které natočí, slouží policii jako důkaz u různých přestupků.
12: Pokud se bavíme o službě dopravní policie, v tomto případě se jedná zejména právě o ty křižovatky, kde řidiči nerespektují svislé dopravní značení, potažmo předjíždí místě, kde je to zakázáno, a to buď to vodorovným dopravním značením nebo svislým dopravním značením, a to je buď standardní silnice, nebo také silnice, jako jsou dálnice, to znamená předjíždění právě nákladních vozidel místě, kde je to zakázáno.
7: Policistů Tomáš Opálku limituje při práci s dronem hlavně počasí.
13: Nejlepší počasí pro lítání s dronem je prostě úplně čistý, bez větří, bez mraku, bez deště. Samozřejmě ten dron zvládne i jako těžší podmínky, zvládne lehčí dešť, ale nedoporučuje se to, nebo měl by se potom vyčistit, vysušit, aby prostě fungoval dál.
7: Díky videu se řidiči většinou ani nesnaží tvrdit, že přestupek nespáchali. Ale Alena Hesová, Český rozhlas.

0: Do studia nejenom za mnou, ale i za vámi přišel už Vladimír Soukup, kterého vítám, ahoj.
1: Ahoj, hezké odpoledne.
0: A teď prosím tě prozrať, nejenom mě samozřejmě, ale hlavně posluchačům, kam bys je nasměroval na víkendový výlet?
1: No já mám tentokrát připravenou takovou, no nechci říct lahůdku, ale prostě je to takové místo, o kterém asi ne každý ví a rozhodně ale stojí za návštěvu. Je na Moravě, je na Hané, nedaleko Olomouce, jižně od Olomouce, na pravém břehu řeky Moravy a je to městys, který se jmenuje Dub nad Moravou. A ten Dub nad Moravou je proslavený, tak řekněme, jsou slavnější, ale je prostě poměrně známé poutní místo a hlavně má takovou nádhernou stavbu, kterou je chrám očišťování Panny Marie, který odborníci považují za jeden z nejmonumentálnějších a nejkrásnějších kostelů na Moravě vůbec, nebo církevních staveb na Moravě. On původně tam v té obci stával kostel už od 13. století a v 16. století byl do něj umístěn milostný obraz takzvané Panny Marie Dubské, což byl takový nevelký dřevoryt, nebo je pořád ještě nevelký dřevoryt, zobrazující černou Madonu. A brzy se začaly šířit zvěsti, že tenhle ten obraz má zázračné schopnosti, jak už to tak bývá v těchto případech, nebo v tom 18. století to tak bylo běžné, že tedy uzdravil x lidí a tak dále, začali tam proudit davy poutníků, no a ukázalo se, že ten původní kostelík tomu zájmu jaksi už nestačí. A tak na jihozápadním okraji toho Dubu byl postaven v letech 1736 až 56 nový monumentální, jak už jsem na úvodu zmínil, chrám očišťování Panny Marie. No, je to takový, on právě tím, že stojí ještě navíc v té rovině, tak je skutečně to dominanta jako blázen. A víte, mě vždycky to, nebo když mě vždycky přišlo, když jsem tam byl, tak jsem si vzpomněl na tom, jak takový ten symbol, co Italové ukazují na paroháče, jo? Takový ty dva vstyčené prsty.
0: Ano, já to vidím na internetu, máš pravdu.
1: Že je to podobný, že je to trošku. No a vždycky mě to takhle připomnělo.
0: A nádhera je to.
1: No ten kostel je mimořádně vysoký hlavně. On má jednu tedy loď, jednolodní, obdélný, k ní tu uzavírá, nebo k ní na východní straně je připojen presbytář, který je stejně vysoký, což je zvláštní, to nebývá moc zvykem. No a všechno to korunuje průčelí, které lemují dvě věže, ty jsou vysoké 59 metrů. Jenom pro nějakou lepší představu, tak třeba Petřínská rozhledna v Praze je něco málo přes 60 metrů. Takže ty věže jsou skoro stejně vysoké, jo? Takže to je opravdu dominanta. Takovou zajímavostí ještě je, že když vstoupíme tím hlavním průčelím, tím hlavním vstupem do chrámu, tak vlastně budeme procházet pod chórem, pod kůrem, přesněji řečeno. A na tom kůru jsou umístěny varhany z 18. století a jsou to jedny z mála dochovaných původních barokních varhan na celé Moravě. Jinak ten kostel má krásnou výzdobu i vnitř, nejen venku, ale i vevnitř, ať štukovou nebo nástěnné malby a tak dále, ale je tam i řada obrazů, soch od tehdy tedy špičkových předních moravských a částečně rakouských umělců, jako byli třeba, pokud to někomu něco řekne, malíř Josef Winterhalder mladší nebo Josef Stern, nebo sochaři Gottfried Fritsch, a také sochař Ondřej Cáner. U toho bych jenom podotkl, že to je olomoucký sochař, který mimo jiné také řadou soch vyzdobil ten známý sloup svaté Trojice na Horním náměstí v Olomouci, který je památkou UNESCO. Takže to jsou skutečně kvalitní sochy. No, zajímavost ještě je, že k tomu kostelu, nebo tvoří protiváhu, patrová objekt takový mohutný, který původně býval domem kazatelů, ale ještě v 18. století byl upraven na faru, je spojen vlastně zdí s branou, s tím kostelem. A tahle ta fara byla bohužel v roce 2002 svědkem takové tragické události, došlo tam k vraždě 75-letého faráře, který se jmenoval Cyril Vrbík. To byla taková vůbec událost velmi podivná, protože všechno to způsobil člověk, který popíjel v jedné kroměřížské hospodě. Potom si zavolal taxíka, který řídil jeho dlouholetý známý, nasadil do něj a po jisté době toho řidiče napadl, dvakrát ho udeřil lahví do hlavy. Ten řidič ještě stačil zastavit a snažil se utéct z toho auta a on se ho zase snažil přejet ještě ke všemu.
2: Jej.
1: Což se mu naštěstí nepovedlo, ale pak do toho auta sednul a odjel někam a v tom dubu mu došel benzín. A on, protože se při té potyčce zranil na ruce, tak všiml si, že na faře se ještě svítí, tak tam zazvonil a požádal faráře, aby mu hodil oknem obvaz, že se potřebuje uvázat tu ránu. Farář, protože byl dobrák, tak sešel dolů, ránu mu ošetřil, zavázal a on se mu za to odměnil tím, že se na něj vrhnul a nožem mu podříznul krk. Jo, takže vždycky v ten výroční den té vraždy se tam pokodá taková spomínková.
0: Kterým se to stalo v roce?
1: 2002. No, ale ještě větší krvavá lázeň vlastně se vztahovala, nebo vztahuje k dubu a k roku 1866. Protože právě mezi dubem a nedalekým Tovačovem se odehrála taková, dalo by se říct, závěrečná kapitola prusko-rakouské války v roce 1866, kdy rakouské vojsko poražené v bitvě u Hradce Králové ustupovalo před Prušáky směrem k jihu, nejdřív k Olomouci a pak přes Olomouc zase dál ještě na Prešpurg a na Vídeň. No a ty Prusové jim byli pořád v patách, neustále na ně dotírali, vyvolávali různé šarvátky a právě mezi Dubem a Tovačilovem nakonec došlo k bitvě, která trvala 2 hodiny. Ti rakouští vojáci, tehdy se jednalo především o příslušníky uherských pluků a českých pluků, tak přestože 2 hodiny statečně odolávali přes síle pruské, tak nakonec museli ustoupit. A na bojišti uvádí se, že měli ztráty 800 osob, z toho počítáme tedy mrtvé, zraněné a nezvěstné, zatímco Prusové pouhých 300. Mm-hmm. A tohle tu událost právě připomíná několik pomníků, ale takový ten hlavní památník je přímo u silnice z Dubu na Tovačov, 1 kilometr asi před Tovačovem, a to přímo v místě, kde tu bitvu sledoval štáb rakouské armády v čele s vrchním velitelem, polním zbrojmistrem Benedekem. Tak tam, pokud se tam dostaneme, můžeme tam dát třeba nějakou kytičku.
0: No, já občas při slevách vídám hlavně v televizi bitvy u Kauflandu, ale Vladimír Soukup nám připomněl tu Tovačovskou, tak moc ti děkuju a zase někdy naslyšenou.
1: Naslyšenou.
3: Jan Rosák vám přeje
4: šťastnou cestu
3: na dvojce.

0: Zjistil jsem, že do konce roku nám zbývá 111 dní, takže nás čeká ještě 111 předpovědí počasí. Dneska to bude ta první z těch 111. Takže je tady taková kruciální otázka pro meteoroložku Petru Sýkorovou, kterou vítám ve šťastné cestě. Dobrý den.
1: Dobré odpoledne.
0: Tak Petro, je to avizované víkendové ochlazení opravdu aktuální?
1: Tak myslím si, že chladno poměrně je, hlavně na Moravě a ve Slezsku, kde prší. A zítra teda bude o trošičku tepleji než dnes, protože jste se ptal na zítřek, tak zítra očekáváme polojasno oblačno v Čechách s ojedinělými přeháněkami. Nejvyšší teploty 19-23, na severovýchodě trochu chladněji, kolem 17 stupňů. A co se týče nedělního počasí, tak tam bude poměrně deštivo. Odpoledne se rozprší v Čechách, večer pak i na Moravě a ve Slezsku. Nejnižší noční teploty 12 až 8, na východě až 6, ty nejvyšší denní 18 až 22 stupňů, takže žádné letní teploty úplně na ten víkend nečekáme.
0: Tak přece jenom asi na léto už bude muset zapomenout, ale houby, pozor, ty prej, ty jedou.
1: No takže, tak snad.
0: Tak jo, Petro, díky a naslyšenou.
1: Mějte se krásně, naslyšenou.
2: Český rozhlas 2.

0: Káva o čtvrté teď vystřídá šťastnou cestu, což asi nepřekvapuje, protože je tomu tak každý pátek. Jediné, co by vás mohlo překvapit, je téma. A to prozradí Patricie Strouhalová. Dobrý den.
1: Dobrý den. Švestky a slivoně, to je téma pro dnešní kávu o čtvrté, protože je to jednak nejstarší pěstovaný druh ovoce na světě. Na 2000 odrůd údajně existuje. Co se týká barevnosti, tak nejenom ty modré, fialové, ale jsou dokonce, i když jsou zralé, zelené nebo žluté. Tak jaké jsou rozdíly mezi švestkou, pološvestkou, slívou?
0: Durancí třeba.
1: A durancí, děkuju, doptám se, protože mým hostem už za chvíli bude přední český pomoluk a ochránce přírody, který se právě zásadním způsobem zasloužil o záchranu starých a také krajových odrůd švestek a dalších ovocných dřevin tady v České republice, pan inženýr Martin Lípa.
0: Tak, kontrolní otázka.
1: Ano.
0: Švestkové knedlíky raději s mákem nebo tvarohem?
1: S obojím.
0: A co ty tekuté? Tak já konkrétně si zde beru svých pět švestek a odcházím, přeju vám všem šťastnou cestu, hlavně šťastný návrat. Za týden se doufám zase na vlnách dvojky potkáme, ale pozor, s někým z vás se uvidíme už ve čtvrtek 17. září a to tváří v tvář, protože rozhlas opět jede za vámi a zastávku bude mít ve čtvrtek v Ivančicích. Už teď se na vás těším, takže naslyšenou i naschledanou.

0: Rozhlasová hra na dvojce.
1: Být deník je někdy opravdu těžké.
2: Milý deníčku. Něco končí a něco začíná.
3: To nemyslíš vážně.
1: Zvlášť, když se jeho majitelka snaží najít opravdovou lásku.
2: Budu se asi muset rozejít s Pavkou. Jako, mám ho ráda, ale láska to asi není.
0: Au. Láska je dobrý matroš.
1: Třídílná rozhlasová hra Petra Vodičky v neděli ve 20 hodin na dvojce.
4: Dnes večer v České televizi. ČT1. Nové cesty, staré hříchy a tajný deník. Premiérový seriál Na tělo. ČT2. Aby unikla trestu smrti, stane se mladá žena strojem na zabíjení ve službách tajné vládní agentury. Premiéra filmu Zabiják. A ČT Art uvede jako vzpomínku na frontmana, zpěváka a textaře Richarda Tesaříka koncert legendární kapely Jojo Band 50. Páteční večer s Českou televizí.
5: Bylo 16 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
5: Sněmovna zpřísnila podmínky pro pobyt cizinců v Česku a ministr obrany Zuna nakonec na čínskou bezpečnostní konferenci neodletí. Zítra bude polojasno až oblačno, v Čechách ojediněle přehánky a nejvyšší teploty až 23 stupňů. Dobré odpoledne vám přeje Josef Maršál. Sněmovna schválila zpřísnění pravidel pro pobyt cizinců v Česku. Novela má migrační agendu digitalizovat a umožnit tak úřadům přehled o tom, kdo se v zemi vlastně pohybuje. Online agenda má pod ministerstvem vnitra začít fungovat v lednu 2029. O rok později se budou muset povinně registrovat i občané Evropské unie, kteří se úřadům doposud hlásí dobrovolně. Pokračuje ministr vnitra Lubomír Metnar se hnutí ANO.
6: Po 90 dnech se budou muset povinně hlásit, protože naše bezpečnostní složky a stát neměl přehled, jací cizinci se na našem území zdržují, a to je má opět tento bezpečnostní rozměr.
5: Podporu měla novela i u opozice a míří do Senátu. Do konce srpna v Česku letos zbankrotovalo 538 firem, to je nejvíc za posledních 7 let a o 4% víc než před rokem. Vyplývá to z analýzy společnosti KRIF. Podle ní soudy přijaly skoro 900 návrhů na bankrot, meziročně o pětinu víc. Ministr obrany za SPD Jaromír Zuna příští týden nakonec na bezpečnostní konferenci do Číny nepojede. Zastoupí ho pracovník ministerstva, oznámil to předseda SPD a sněmovny Tomio Okamura. S ministrem se dohodli, že bude zapotřebí v Česku, jak potvrdil i sám Zuna.
7: Finalizuje se náročná diskuze o přípravě rozpočtu na rok 2027. Čeká armádu dokončení koncepce výstavby armády České republiky. Připravují se dny na to, je vhodnější koncentrovat se na plnění těchto úkolů, protože na takovou konferenci se dá přihlásit i pomocí videokonference i jinými způsoby.
5: Siangšanské bezpečnostní fórum, kam měl ministr letět, pořádají instituce napojené na čínskou armádu a je plně pod kontrolou čínské komunistické strany. Členové NATO nebo Evropské unie tam ministry běžně neposílají. Před 75 lety projel z Československa na západ takzvaný vlak svobody. Tři muži se tehdy chtěli dostat z komunistické země spolu s rodinami. Unesli proto vlak, který jel z Chebu do Aše. Tam ale nezastavil a pokračoval až za hranice. Ve vlaku bylo celkem 110 cestujících. Většina z nich o únosu předem nevěděla a vrátila se posléze do Československa.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
5: Zítra bude polojasno až oblačno, zejména v Čechách. Ojediněle přehánky. Ráno se na Moravě a ve Slezsku místy objeví mlhy. Nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů na severovýchodě a východě území kolem 17 a v 1000 metrech na horách bude většinou kolem 13.
0: Doprava.
5: Na D1 vázne výjezd z Prahy. Pomalu pojedete už od 8. kilometru až k omezení na 24. u mostu Šmejkalka a už je to asi na 40 minut. A na příjezdu do Brna pojedete od stého 78. kilometru osobním autem k omezení na stý 96. stále až hodinu. A Strakonická silnice byla nějaký čas za Prahou neprůjezdná po hromadné nehodě v levém pruhu před exitem číslo 5. Už se jezdí aspoň jedním pruhem, ale i tak vzhledem k provozu počítejte s dlouhými kolonami. Zprávy končí teď Patricie s kávou o 16:00.
8: Ano, 4 minuty po 16. hodině vás zdravíme z dnešního vysílání kávy o 16:00. No, pokud jste nás poslouchali s Janem Rosákem před malou chvílí, pak víte, že si budeme povídat o švestkách a slivoních. A naším dnešním hostem, kterého tady vítám ve studiu, je pan inženýr Martin Lípa z Českého svazu ochránců přírody. Pěkně vás tu vítám, dobrý den.
9: Dobrý den.
8: Které odrůdy u nás provázejí lidstvo nejdéle a jestli je pravda, že některé ovocné stromy pamatují ještě dobu Karla IV. Nebo 30-letou válku? Taky o tom si budeme povídat, takže dnes tady zavoní švestky a slivoně. Tak jak je to s těmi starými odrůdami? Pamatují tady opravdu ještě některé Karla IV. Nebo 30-letou válku?
9: Tak co se týče ovocných odrůd, tak nesporně ano. Co se týče jednotlivých stromů, tak u slivoní jako velice krátkověkého druhu, tam určitě takové slivoně nemáme. Ale máme takové hrušně a pravděpodobně i takové jabloně.
8: Mm-hmm. No a když jsme u těch švestek, tak co úroda a letošní rok?
9: Je to asi tak jako každý rok, i když letos je to mírně lepší a těch míst, kde je ta úroda opravdu dobrá, je přeci jenom o něco více.
8: Tak pokud mají posluchači chuť se zapojit a napsat nám, jak je to třeba s tou úrodou u nich a jestli už mají zavařeno nebo udělaná povidla, a nebo se chtějí na něco zeptat, zejména co se týká starých odrůd, tak můžou už od této chvíle psát na adresu dvojka@rozhlas.cz.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

0: Káva o čtvrté a téma švestky a slivoně a Martin Lípa je přední český pomolok, ochránce přírody. Zásadním způsobem se zasloužil jednak o záchranu starých a krajových odrůd švestek, ale také dalších ovocných dřevin v České republice. Tak pane inženýre, kterým všem plodům říkáme vlastně lidově švestka?
1: Tak samozřejmě lidově švestka, karlátko, špendlík, tak tím jsou míněny zejména ty pravé švestky a zejména plody švestky domácí.
0: Švestka domácí je nejstarší odrůda u nás?
1: Pravděpodobně ano, má se za to, podle těch pecek se to docela dobře najde v tom archeologickém záznamu, že k nám přišla se starými Slovany a je to skutečně ovoce, které bylo oblíbené už jakoby od toho raného středověku.
0: Které jsou ty další staré odrůdy u nás?
1: Tak já se zabývám teda hlavně starými odrůdami, ale některé staré odrůdy jsou dosti mladé.
0: Co to znamená? Kolik jim je?
1: Ano, my za starou odrůdu považujeme něco, co se dostalo na svět, řekněme, do 50. let 20. století. A teprve až potom zavládlo vlastně takové to profesionální šlechtění, kde ten šlechtitel si vytknul nějaký cíl a velmi houževnatě a velmi vědeckými metodami k němu spěl. Do těch 50. let ještě většina těch odrůd vznikla náhodou. A to znamená jako nějaký nahodilý semenáč od kopek, někoho to oslovilo a teď to ukázal sousedovi a soused byl podnikavý, hned z toho udělal odrůdu, kterou prodával a bylo to nejlepší na celém světě samozřejmě. Takže takhle vznikaly ty staré odrůdy a oni upadají trošku v zapomnění, my se domníváme, že často i neprávem, protože mají velmi zajímavé vlastnosti a tak se je snažíme udržet na tomto světě.
0: A co to znamená, když řeknete, že jsou zajímavé?
1: Tak musíme si uvědomit to, že naši předkové to ovoce většinou zpracovávali daleko pestřejším způsobem, než je tomu dnes. Dneska prostě to ovoce vezmeme, zbaštíme a tím to hasne. Ale naši předkové z toho uměli vyrábět velkou sérii produktů, které byly třeba i velmi tržně atraktivní. Třeba když jsme u těch slivoní, tak to byly povidla, sušené švestky. A to bylo předmětem i jako mezinárodního obchodu. A bylo to poukázkou jakoby na dobrý hospodářský profit. A my zároveň, tak jak zachraňujeme ty odrůdy, tak se snažíme vytáhnout na světlo současného světa i tyhle ty tradiční způsoby zpracování.
0: Mm-hmm. Jan Rosák zmínil jednu ze starších odrůd, co by Durancie. Čemu ta byla dobrá?
1: Tak to je odrůdu, kterou právě z toho propadliště dějin vytáhl pan Tomčala s Velké nad Veličkou a myslím si, že to je jeho velká zásluha. Je to odrůda slivoně, která se dá množit i pravokořeně, to znamená od kopky, takže si můžete vyrobit vlastně tu sazenici sama bez pomoci školky. Je velmi sladká, to znamená, že se velmi hodí na pálení slivovice a co je úplně ten nejlepší profit, tak je velice, velice tolerantní proti šarce švestek. A to znamená destrukci těch plodů.
0: Slivoně, švestky, pološvestky, jaký je mezi tím rozdíl?
1: Tak jsou to prostě jiné disciplíny ve slivoních, tak bych řekl. Tak ta pravá švestka, tak to je vlastně to nejvíc top, bych řekl, ta high-tech. Má to největší aroma, buket a prostě je chuťově nepřekonatelná a je univerzálně použitelná. Co se týče těch pološvestek, tak to jsou plody, které bývají o dost větší než u těch pravých švestek, ale něco postráceli u toho aromatu, u té chuti a...
0: Jsou méně sladké, dá se říct.
1: Ano, jsou třeba pohledově velmi atraktivní, dobře se prodávají a když ten spotřebitel nepreferuje tu chuť, tak je s nimi velmi, velmi spokojen, ale přece jenom, kdo má rád tu švestkovou vůni, ta, která si na nich tolik nepochutná. No a potom jsou další skupiny těch slivoní, to jsou třeba ty renklody, které jsou velké, kulaté, šťavnaté a blíží se spíš takovému typu meruňky nebo broskve. No a mezi tím někde se pohybují ještě špendlíky, které jsou žluté a třeba tvarově připomínají švestku.
0: Mm-hmm. Když jste řekl renklody, tak ta renkloda, podle čeho ji poznám? Je to vlastně jako ringle? Nebo?
1: Ano, lidově řečeno ringle, nebo také se někdy říká bluma. A je to prostě úplně jiné ovoce. Je to fialové, je to červené, je to žluté, je to hodně šťavnaté a někdy to nejde ani od pecky. A ta chuť je prostě výrazně odlišná od té pravé švestky.
0: A to je i ta mirabelka?
1: Tak mirabelka je jakoby trošku zmenšeněna, ty renklory, ale je to, na tu jsem zapomněl, děkuji, že jste mi ji připomněla, je to další skupina těch slivoní. A jak říkám, nejvíc asi připomínají takové ty renklody vyprané na 80 a vytáhnete to z pračky, ono se to srazilo, ale chuťově jsou taky velice, velice zajímavé.
0: Historie pěstování tady toho ovoce u nás, asi nejstarší tedy švestka domácí, ne? Nebo?
1: Ano, ano, ano. Ty ostatní skupiny se k nám dostaly tak jako s rozvojem ovocnářství, že jo, ten první rozkvět toho ovocnářství, to byla ta doba Karla IV., kdy jsme tady měli velice příznivý klimatický výkyv a dalo se tady u nás začít s pěstováním všeličeho, například vína. A samozřejmě ty slivoně teplo potřebují tak, aby se v nich ta chuť prostě proměnila na to lahodno. No, a takže tou dobou se k nám dostaly pravděpodobně i třeba nějaké další skupiny těch slivoní a jak šel čas, zejména za renesance, po těch husitských válkách, tak se to dále rozvíjelo. Lidé zjistili, že se tím dá vydělat na barák, na věnoceři a tak. A tím pádem jsme se stali takovou jako ovocnářskou velmocí.
0: Povídejte si s námi, přicházejí na adresu dvojka@rozhlas.cz. První otázky, jsme za ně rádi, pošlete i další.
2: Káva o čtvrté. Vaše každodenní inspirace.
3: Na dvojce.

0: Pan inženýr Martin Lípa, hostem Kávy o čtvrté, pomolog, který se věnuje vědě specializovanému botanickému oboru. Je to studium a vlastně popis identifikace a šlechtění odrůd ovoce. Tak dnes tedy švestky a slivoně v Kávě o čtvrté a s vašimi dotazy se už na něj obracíte. Tak pane inženýre, ptá se paní posluchačka, která je z Brna, co to může být, když jsou plody nemocné, protože píše, naše letošní švestky mají slabou chuť a právě 2/3 plodů jsou nemocné. Je to šarka?
1: To těžko říct takhle na dálku, ale v Brně a na Jižní Moravě máme letos velké sucho a to se propisuje samozřejmě i do chuťových vlastností a do zdravotního stavu těch stromů. Pro stromy je ta voda absolutním základem a pokud ji nemají, tak si s tou svojí životní situací neví příliš rady.
0: Když jsme se bavili o těch starých odrůdách, zejména tedy, jak jste řekl, top švestka domácí, dá se říct, že právě v těch zahradách po babičkách najdeme tu švestku domácí? A je to to samé jako domácí velkoplodá?
1: Tak domácí velkoplodá je vlastně jedním z těch klonů švestky domácí. U té švestky domácí je taková zajímavá věc, že dneska, kdyby někdo přišel s takovouhle odrůdou a chtěl ji přihlásit třeba na našem ústředním a kontrolním zkušebním ústavu zemědělském jako novou odrůdu, tak by mu to nepovolili, protože je tak proměnlivá ve svých vlastnostech v době zrání a tak, že by to nikdo jako odrůdu nemohl uznat. Nicméně je vlastně po krajině se potlouká mnoho těch švestek domácích, které vznikly třeba tak, že se dřív používaly jako podnože a ta podnož splaněla, kořenový výmladky se dostala do širšího okolí, lidé si to odkopávali a takhle se množily různé klony. Mezi nimi některé byly velkoplodější, některé zrály dřív, některé později, takže dneska máme od té švestky domácí odvozeno mnoho odrůd, které se potom stabilizovaly, udělali se z nich vlastně něco, co vyhovovalo těm předpisům a dneska se hojně pěstují. Té velkoplodé je právě to, že je velkoplodá, tak ta je velmi oblíbená.
0: Další dotaz, ptá se posluchačka, znáte aninky? Psáno s tvrdým i. Špičaté, menší, pařížská modř, ranější rostly na Brněnsku, kde by se daly eventuálně sehnat?
1: Tak pravděpodobně se jedná o odrůdu, která má pomologický název Brněnka a která byla velmi raná, zrála třeba už těsně po posledních třešních, byla velmi chutná, velmi oblíbená, ale bohužel také hodně trpí na šarku a já v tuhletu chvíli si nejsem úplně jistý, jestli některá školka má v matečnici bezvirózní Brněnku alias Aninku a množí. To si opravdu nejsem jistý. Může to paní zkusit zadat třeba do vyhledávače na internetu a uvidí, jestli se to někde objeví, ať tam zkusí i tu odrůdu Brněnka a jestli bude mít štěstí a někdo takový strom má, tak určitě ať si ji pořídí.
0: Takže z těch starších, které stojí za to, a nebo by stálo za to je obnovovat. Tak Brněnka?
1: No, tak nebudeme z toho dělat telefonní seznam. Mezi těmi slivoněmi je jako skutečně hodně starých a velmi zajímavých odrůd. Já si pamatuju, že třeba v těch renklodách máme takovou zajímavou odrůdu, které se říkalo různě babče, paví vejce, nebo taky kozí cecky, protože ona má takový zvláštní tvar, který připomíná kozí vemínko. A když jsme před lety, tuším před 10 lety ve spolupráci s Českým zahrádkářským svazem, v zahrádkáři měli federální pomologickou ústřednu, jak pátrá, tak ze 12 dílů nám veřejnost reagovala jenom na ty kozí cecky a na to babče. Je to odrůda, která žije ještě jako v povědomí lidí a myslíme si, že má jako velkou perspektivu v takovém tom domácím malopěstování, protože má velice dobré chuťové vlastnosti a velice dobré vlastnosti na zpracování. Tak to je příklad třeba jedné z, já nevím, z 20, z 30 odrůd, které si myslíme, že by bylo dobré určitě zachránit a věnovat se jich pěstování.
0: Ptá se vás Jaroslav, jestli se dají namnožit, naroubovat, naočkovat, protože má staré stromy švestek.
1: Určitě dají všechny ty techniky, o kterých pán mluví, nebo na které se ptá, tak jsou vhodné pro rozmnožování slivoní. A pokud by si s tím třeba nevěděl úplně rady, tak může zkusit nějakého školkaře, kterého má poblíž. Hlavní ale je, aby se to dělo třeba mimo prostor té školky, protože je velké nebezpečí, že ta slivoň má v sobě tu šarku a pokud by se to projevilo uvnitř té školky, tak ten školkař by měl z toho problémy.
0: Existují i zcela nové odrůdy?
1: Samozřejmě, tak ty slivoně jsou velice atraktivní u veřejnosti. Nejenom u těch, kteří to ovoce konzervují tím způsobem, kdy se už nikdy neskazí, to znamená slivovicí, ale slivoně mají velice dobré chuťové vlastnosti, velice pestré a to ocení každý, kdo má rád třeba švestkové knedlíky nebo marmelády, čatný a spoustu dalších produktů. Takže to je velmi atraktivní vyšlechtit nějakou novou rezistentní odrůdu těch slivoní a existuje jich celá řada, třeba z Německa pochází mnoho jako moderních odrůd, ale i z jiných, z balkánských zemí, z Ukrajiny. Tam všude se tím šlechtěním slivoní zabývají a někdy ty výsledky jsou opravdu zajímavé.
0: A jak je to u nás se šlechtěním?
1: Tak u nás si nepamatuju, že by se někdo aktuálně zabýval šlechtěním slivoní, ale tím to nevylučuju, jo? Protože dneska je to komerční záležitost a ty firmy to drží pod pokličkou do té doby, než je to zralý pro trh.
0: Pokud chcete, ptejte se dál, můžete i telefonovat na 22 155 25 25. Na adrese dvojka@rozhlas.cz si po písničce přečteme vaše další dotazy.
2: Káva o čtvrté.
3: Vaše každodenní inspirace.
2: Dnes s Patricí.

0: A vítáme už i telefonické dotazy. Dobrý den, zdravíme vás z Kávy o čtvrté.
1: Dobrý den.
0: A pan inženýr Martin Lípa už poslouchá.
1: Povídejte. V březnu roku 2023 jsme zakoupili a vysadili i hned čvestku, tedy slivoň, a podle štítku se mělo jednat o odrůdu Jofela, která však kvetla letošního roku a podle údajů se asi zmrzla. Pravděpodobně na každé kosterní větvi se objevily výhony, takzvaný byčišťata, asi metr vysoký. Prosím vás, jak je možný postupovat? Odříznout, tedy odstřihnout je ještě letos do opadu listů, anebo až v roce příštím, tedy roku 2027.
0: Děkujeme za dotaz, jenom poprosím všechny, kteří budou chtít se ptát v dnešní kávě o čtvrté, aby když budou telefonovat sem k nám do studia, tak aby si snížili hlasitost svého rozhlasového přijímače, na kterém kávu o čtvrté poslouchají. Děkuji moc. Tak pane inženýre.
2: Tak určitě ty vlky je dobré odstříhnout co nejdříve. Optimálně hned jak vyraší, tak je třeba vylomit. Pokud už k tomu nedošlo, tak teďka klidně třeba zítra vzít nůžky a vystříhnout je.
0: Uh-huh. A ta odrůda Jofela?
2: To je moderní odrůda a někdo s ní má velmi dobré zkušenosti, někdo na ní trochu žehrá, ale abych pravdu řekl, já s tím pěstováním nemám vlastní zkušenost, tak určitě si tady netroufnu ji hodnotit.
0: Posluchač byl z jižních Čech, zeptám se obecně, v jakých podmínkách se švestkám daří?
2: Tak samozřejmě švestka by velmi ráda ocenila slunečnou polohu a dlouhý podzim, zvláště pokud jsou to ty pozdnější odrůdy, ty ranější samozřejmě, které uzrají už během nebo koncem července v srpnu, tak vyžadují tedy horké, suché léto. A pokud od té švestky očekáváme velký výkon, tak určitě je dobré jí poskytnout stanoviště s dostatkem vody.
0: Mm-hmm. Další telefonický dotaz, dobrý den.
3: Dobrý den, tady poslušel z Moravy. Chtěl bych se vašeho hosta zeptat. Mám už 10 roků dvě švestky, stejná odrůda, a ta jedna kvete aj plodí a ta druhá jsou 6 metrů od sebe, ještě ani nekvetla. Ani jeden květ. Děkuju.
2: Tak to je typický příznak toho, že za přesně stanovených chemických a fyzikálních podmínek si živé organismy dělají, co chtějí. Tyhle ty věci se někdy nedají úplně racionálně vysvětlit. Mně někdy pomáhá to, že se kolem toho stromu projdu s nastartovanou motorovou pilou a řeknu, jestli budeš zlobit, tak půjdeš pryč. Takhle jsem rozběhal plodový mirobalán, který mi neplodil a neplodil, ale to byl úplně obsypaný, protože přesně tohle to jsem v loni udělal. Jo, skutečně někdy nevíme úplně přesně. Je taky možné, že to ve školce trošku popletli a ta druhá odrůda není to samé, jako to předtím, ale tím nechci říct, že to je ten případ. Já sám tohle to mám třeba u třešní, že v aleji mám dvě ty samé odrůdy třešně, opilovačů je tam mnoho a přesto mi ten jeden strom velmi zatvrzele neplodí. Nevím proč.
0: Zase mě to vede k otázce, jaké změny třeba přináší i klimatická změna.
2: Tak ty změny se promítají hodně do těch zim. Tam vlastně my už žijeme v době, kdy téměř neznáme sníh v některých polohách a neznáme příliš dlouhé mrazové periody. To se nám velmi propisuje do tlaku houbových chorob. To, co vlastně třeba ještě v 70. 80. letech vyřešil mráz, tak dneska se nám projevuje jako velmi silný tlak některých houbových chorob, protože ty spory nevymrzají přes tu zimu a potom nám jako velice intenzivně decimují ty ovocné stromy.
0: Další telefonát, dobrý den. Posloucháme vás. Tak není slyšet posluchač či posluchačka, nevadí. Richard vás zdraví, pane inženýře, a píše. Někde psali, že česká povidla získala oblibu dokonce i v Japonsku. Není výroba švestkových povidel nakonec vlastně český vynález a zkuste mě odpovědi nesklamat.
2: Určitě je to i český vynález. Ty švestky se pěstovaly na poměrně velkém prostoru ve střední Evropě, východní, jižní i trošku v západní a každý, kdo ty švestky pěstoval, se určitě potkal s jevem, který pracovně nazýváme švestkové tsunami. To znamená velká nadúroda těch plodů a teďka zmatek s tím, jak to zakonzervovat a uchovat na tu dobu, kde ty plody už nebudou. A to vedlo ty hloubavé hlavy k tomu, že vyvinuli povidla. Myslím si, že to určitě vypadalo tak, že to vzniklo nezávisle na různých místech Evropy, kde prostě ty švestky byly téma.
0: Děkujeme za další dotazy na adrese dvojka@rozhlas.cz, případně telefonické. Za chvíli se podíváme i na vaše fotografie, které posíláte.
4: Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Žárovky.
5: Mladí vědci a vědkyně mění svět.
6: O mozku, o tom, co se v něm děje a proč někdy přestane fungovat tak, jak bychom chtěli, víme stále překvapivě málo. Neurovědkyně Kristina Kekrtová se rozhodla to změnit. V dalších Žárovkách nám proto poví, jakou roli hraje střevní mikrobiom ve stárnutí mozku a o výzkumu schizofrenie.
4: Žárovky. Už tuto sobotu po 18. hodině na Dvojce.
5: Český rozhlas Dvojka.
4: Rádio, které vás baví.

0: Ještě než okomentujeme fotografii, kterou nám poslala posluchačka Alena, tak máme na telefonu dalšího volajícího. Vítejte, dobrý den.
1: Dobrý den, Ogar z Valašského království. Já mám takovou jednu připomínku pro pana inženýra. Manželka měla po babičce zahradu a na té zahradě z jednoho kořene vyrůstaly dva stromy. Jedno byla švestka, ta nám teď odchází, a před 25 rokama ta druhá to byla snad ringla. Ta odpadla, že prostě uhnila u toho kořenu a spadla dolů. Ale chtěl jsem se zeptat, ty trnky byly velice výborné, sice malučké, ale výborné sladňunké, dozrávalo to až koncem září, na buchty, do slivovice, do všecko to bylo super. A teď z toho, jak ten strom odchází, vyrůstá spousta takových jako z těch kořenů, myslím, že se tomu říká odkopky. Jak s těma odkopkama čil dál? Mám to vyryt ven, nebo to mám nechat růst na tom místě, jak roste ta stará trnka, nebo co s tím, prosím, poraďte. Děkuju.
0: Mm-hmm, děkujeme taky.
2: Tak já si myslím, že se jednalo o to, že se ta švestka domácí použila jako podnož pod tu renkloru, která tam rostla, a v okamžiku, kdy vlastně ta renklora zmizla jako roubovaná odrůda, tak se rozdováděla a začala teda vyhazovat ty kořenové výmlatky. Pokud byste měl zájem tu švestku domácí namnožit, tak můžete vylípnout některé ty odklopky a zkusit je zapěstovat někde stranou, kde byste rád jako nové stromy. Někdy to klapne. A to ovoce je úplně identické s tím, co vlastně, na co je člověk zvyklý, na ty lahodné švestky domácí. Někdy je to trošku problém, protože prostě za tu dobu ten biologický materiál zestárl a nakoupil někde nějaké virózy nebo fytoplazmy, a to ovoce potom už není tak kvalitní, jako by z té mateřské podnože, z té švestky domácí, tak jak byl člověk jako zvyklý. Ale za pokus to určitě stojí, protože jestli ten klon byl kvalitní a poskytoval dobré ovoce, tak bych to určitě zkusil.
0: Jakou půdu potřebují švestky?
2: Tak každý ovocný strom ocení prostě hlubokou, hlinitou, úrodnou půdu. A jak jsem říkal, pokud od té slivovně očekáváme vysoký výkon, tak určitě musí mít dostatek vláhy. Bez toho není schopná vlastně dotáhnout ten plod do té sklizně, odhodí ho, a nebo tak, jako je třeba letos poměrně velké sucho, tak ty chuťové vlastnosti prostě nejsou dotažené bez té vody.
0: Potřebují opylovače?
2: Ano, opylovače potřebují, opylovačem je hmyz, včely, čmeláci a tak dále. Co se týče ještě jako termínu opylovače jako zdroje pilu, tak řada těch odrůd je samosprašných, a to znamená, že nepotřebuje jakoby další odrůdu pro opylení. Ale
0: zejména, je to velká výhoda?
2: Je to velká výhoda, protože člověk nemusí prostě řešit, jakou odrůdu přisadit. Ale zejména u těch renklod je řada odrůd, typická je tím třeba altánová renklora, která, když nemá vhodného opylovače, tak neplodí. Trucuje. Prostě nemá tu svoji vyvolenou lásku a nebude tedy plodit, nebude.
0: Takže to je ten případ, kdy strom kvete, ale nezarodí.
2: Ano, přesně tak, protože není tam vhodný zdroj pilu, který by mohl vyklíčit a vlastně způsobit to, že se tam objeví ten plod na tom. Takže u těch renklod je určitě potřeba věnovat pozornost to, co píše odborná literatura, a přisadit tam nějakou další odrůdu, která je vhodným opylovačem. V tom smyslu tedy jako dárce pilu. Jo? A potom máme ještě termín jako opylovač někoho, kdo přenese ten pil z prašníků na bliznu.
0: Mm-hmm. No, vy jste se podíval na fotografii, kterou poslala Alena z Rakovníka, píše o krásných, žlutých, šťavnatých, sladkých plodech. Mm-hmm. Z fotografie my jsme viděli, že je to větší než 10 koruna, popisuje, co by to tak jako mohlo být, a myslí si, že špendlíky, tak jestli je šance, že byste to takhle na dálku určil.
2: Tak, podle fotografií samozřejmě spolehlivě nelze určit vůbec nic, ale když se zeptáme umělé inteligence, tak ona to brilantně vyřeší. Tak co se týče toho obrázku, tak nejdřív tomu pojmu špendlíky. Tak v Čechách se tradičně špendlíky říká plodu mirobalánu, protože jsou kulaté jako špendlíkové hlavičky a různobarevné jako prostě ty krásné špendlíky, kterými se třeba špendlí šaty. Na Moravě se špendlíky říká švestkám, to znamená třeba té švestce domácí, takže tyhle ty termíny musí si člověk dát pozor, kde je používá. A na tom obrázku si myslím, že to je tedy plot mirobalánu pravděpodobně. A ten mirobalán se běžně používá jako podnož pro slivoně, často splaní a velice rádi ty plody konzumují ptáci, třeba sojky, potom i zvěř, kůny, divoká prasata a roznášejí ta semena toho mirobalánu různě po krajině. On nám tam potom hojně klíčí a produkuje různobarevné plody. Červené, fialové, žluté, velké, malé, rané, pozdní, úplná škála prostě.
0: Tak pravděpodobně to je.
2: Pravděpodobně je tam na té zahrádce byl vylosován takový pěkný velkoplodý mirobalán. Myslím si, ale 100% jistota to není.
0: Když ty stromy nerodí, tak a jsou třeba už starší, máme je pokácet?
2: Tak je názor takový, že jakmile švestka nezarodí, takže je potřeba jí pokácet. Asi bych v tom byl trochu opatrný a zkusil bych tedy nejdřív třeba řezemí nějak stimulovat k tomu, nebo se porozhlednout, jestli třeba nezmizel právě ten vhodný dárce toho pilu v okolí a nebylo by lepší třeba přisadit ho znovu. To prostě není takhle zase možné úplně říct. Ale každopádně, pokud už ta švestka dožije, tak je výborná na uzení například.
0: Říká dnešní host Kávy o čtvrté pan inženýr Martin Lípa, který bude v otázkách, které posíláte, v odpovídání na ně pokračovat.
3: Káva o čtvrté. Vaše každodenní inspirace.
4: Na dvojce.
5: Zatancuj si so mnou, děvča modroké. Zatancuj si so mnou v tej tráve vysokej. Zahrajú nám coračky,

0: U telefonu kdo a odkud nám volá do kávy o čtvrté k tématu švestek a slivoní. Dobrý den.
1: Dobrý den, tady je Marie, vaše posluchačka. Prosím, volám z Vysočiny a prosím, jestli by mě mohl váš host odpovědět na tuto otázku. Před několika roky, už teda hodně, možná i 10 roků, jsem si koupila takhle náhodně, jak prodávají různé rostliny, tak malý stromeček, nebo měl to by snad keř, má to purpurové listy, z jara to vykvete drobnými růžovými kvítky, spoustu kvítků, ale nic to nemá. Za celou dobu jsem si tam utrhla, našla ale 2 plody jenom, takový vínový barvy, a jinak to nemá nic. Pravděpodobně by to mělo mít asi opilovače, že? Ale o co to jde? Mě to... Dala jsem si to do krásné zahrádky.
0: My se bavíme o švestkách a o slivoních, takže švestka nebo slivoně to není.
1: No to bude asi nějaká slivoň, já nevím, protože to má kulatý plod. Aha. Takový jak malá bluma, jak třeba ty mirabelky, nebo trošku větší, purpurový barvy, nebo takový, no vínový barvy.
0: Zkusíme, říkám, pane inženýr.
2: Já si myslím, že se jedná o okrasnou odrůdu mirobalánu, která se jmenuje Star of Hollywood. Má skutečně takové purpurovo-fialové listy a čas od času se tam na tom objeví i ty plody. A on je to hlavně okrasný keř, protože velice zdobně kvete, velice dlouho má ty barevné listy, takže se v tom okrasném zahradnictví poměrně hojně využívá. Ale velmi málo plodí. Takže pravděpodobně ty 2 plody je asi tak průměrná úroda, řekl za rok.
0: Takže pokud je to pro krásu.
2: Ano, je to pro krásu. Jo. A ty plody to jsou jenom třešničky na dort, i když to nejsou vůbec žádné třešničky.
0: Tak děkujeme, paní Marie. Píše posluchač Pavel, že vás moc zdraví, pane inženýre, a velikou pochvalu vám sklání za vaši činnost v oblasti pomologie, a píše, náš rod hospodařil a dodnes hospodaří, pod druhou světovou válkou praděda vysazoval na meze švestky odrůdy vlaška, plody veliké, chutné, jak na konzum povidla, v každé vsi bývala sušírna, sušilo se na papírových pytlů mnoho a bohužel v době kolektivizace vytrhali z důvodu do scelení pozemku. Potomstvo této odrůdy jsou po zahradách dodnes. Plodí spolehlivě, jsou odolné všem klimatickým podmínkám. Ale já bych teď chtěl vysázet i nový sad. Tak jakou odrůdu z těch nových byste mi doporučil, nebo více odrůd, aby se to provázalo i s tou vlaškou?
2: Tak co se týče vlašky, tak to je poměrně náročná odrůda, která prosperuje spíš v těch teplejších krajích, a pokud ji člověk vysazí ve vyšších polohách, může být zklamán, že prostě tam nedojde do té opravdu lahodné chuti. Co se týče těch nových odrůd, tak já si myslím, že to je tak trošku jako se životní partnerkou. Je potřeba vybírat, jezdit na výstavy, ochutnávat a zjišťovat ty vlastnosti těch nových odrůd. Tam totiž je trošku nevýhoda oproti těm starým odrůdám, že se o nich člověk hned tak něco nedozví. Jo, když ta odrůda přišla prostě do pěstování, je tam 3-5 let, tak ještě nemohla projevit všechny své dobré vlastnosti i ty horší vlastnosti. A myslím si, že pokud člověk neprojde jakoby tím procesem, to znamená nepobaví se s těma pěstitelema, neochutná to, takže vlastně o té odrůdě nic neví.
0: No a pokud chceme si udělat ten vlastní sad, tak dejme tomu, že ho budeme chtít založit třeba ještě letos, tak kolik těch stromů bychom tam měli v něm ideálně mít?
2: Důležité je si předtím sednout na to místo a dát si tam kávu s nějakou lahodnou sladkou věcí a koukat se tam chvíli. A to člověka napadají věci, jak to tam chce mít uspůsobené, kolik tam chce mít místa v tom sadu, aby se tam otočil třeba s technikou, a také si uvědomí vlastně, co od toho sadu očekává. Jestli ovoce na jídlo, na zpracování, a tam je potom velký rozdíl. Když to chcete na jídlo, tak je lepší, ať to dozrává trošku postupněji a dá se to konzumovat ze stromu delší dobu. Když to chcete na zpracování, tak je dobré, aby to uzrálo najednou, rychle se to sklidilo a jedním vrzem se to prostě přemístilo do špajzu. Takže to jsou Otázky, nad kterými je dobré jako podumat, protože vlastně ten sad se zakládá na delší dobu, jo, řekněme na desetiletí minimálně, a máme i rodinné sady, které už jsou třeba v třetí generaci pěstované, a takže je to vlastně i takové to poselství budoucím generacím.
0: Posluchačka Eva bedlivě sleduje Kávu o čtvrté a má dotaz, který prý už roky vrtá hlavou. Tak pane inženýre, schválně. Čím to je, že pravé švestky po uvaření zůstávají sladké, zatímco jiné druhy jsou po uvaření znatelně kyselejší než za syrova?
2: No, ono tam během toho procesu zpracování prostě dojde k přeměně některých látek a pravděpodobně u těch pravých švestek dobře vyzrálých, tak k těm přeměnám dochází v tom smyslu, že ta sladká chuť vystoupí na povrch. Tam, kde třeba ještě ta proměna není tak dokonalá, nebo ta vyváženost mezi těmi kyselými látkami a těmi sladkými je třeba nějak překryta, tak se tím vařením může posunout vlastně ta chuťová vlastnost v neprospěch nebo ve prospěch některé látky.
0: Tak já moc děkuju za dnešní návštěvu tady v Kávě o čtvrté a za rozhovor i za otázky vás, našich posluchačů a posluchaček. Loučím se, naším dnešním hostem byl pan inženýr Martin Lípa z Českého svazu ochránců přírody z ekocentra Melusína. Děkuju pěkně a naslyšenou.
2: Přeju všem mnoho radosti z ovocných stromů. Mějte se krásně a mějte stromy rádi.

0: Další díly tohoto pořadu si můžete poslechnout na webu Dvojky, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Český rozhlas Dvojka, rádio, které vás baví.
2: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
3: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
2: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
4: Co dneska děláte? Koulíte?
5: Přikuluji.
4: To přikulovat je lepší než koulet, že jo?
5: Ano.
2: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
3: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
2: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
6: Milujete koně? Pak si nenechte ujít mezinárodní výstavu Kůň 2026. Od 18. do 20. září v Lysé nad Labem vás čekají přehlídky plemen, drezura, parkour, western a bohatý program. Vrcholem bude večerní koňská gala show s 10 lipicány ze slovinského hřebčína Lipica. Vstupné na výstavu je 200 korun. Vstupenky na vll.cz. Se slevovým kódem Kůň 26 získáte 25% slevu. Kůň 2026 na výstavišti v Lysé nad Labem. Zážitek pro celou rodinu.
7: Bylo 17 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
7: Lékaři na Moravě odhalili u muže nákazu tetanem. Jde o první případ za 4 roky a zemřela norská princezna Astrid 2 dny po pohřbu jejího bratra, norského krále Haralda. Zítra bude polojasno až oblačno, v Čechách ojediněle přehánky a nejvyšší teploty až 23 stupňů. Dobré odpoledne vám přeje Josef Maršál. V Česku se po 4 letech objevil případ nákazy tetanem. Jde o 48-letého muže z Moravskoslezského kraje. Byl ošetřen na chirurgii kvůli tržné ráně na hlavě. Tetanus není přenosný z člověka na člověka. Očkování proti němu je povinné pro děti. Lékaři upozorňují na to, že dospělí na přeočkování často zapomínají. Jak je možné se tetanem nakazit, vysvětluje mluvčí Státního zdravotního ústavu Štěpánka Čechová.
8: K nákaze dochází tak, že se spory bakterie dostanou přes porušenou kůži do rány. Nakazit se tedy můžeme třeba poraněním o znečištěné předměty, zanesením cizího tělesa do rány nebo odřeninou při pádu na zem. Vstupní branou infekce mohou být například i dlouhodobě se nehojící rány.
7: Tetanus se projevuje bolestivou stuhlostí svalů, silnými křečemi a potížemi s polikáním nebo dýcháním. Soud ve středu rehabilitoval 6 disidentů, kteří byli v 80. letech minulého století nezákonně krátkodobě vězněni. ČTK to dnes oznámil advokát Lubomír Miller. Rehabilitace se dočkali například místopředseda Senátu Jiří Oberfalzer z ODS anebo politický aktivista a spoluzakladatel spolku Šalamoun John Bock. Zájemci mohou až do 16. října hlasovat v anketě Dobrovolní hasiči roku. Její organizátoři dnes v Brně vyhlásili nominace finalistů. Z více než 100 přihlášených vybrali celkem 48 jednotek a sborů. Lidé mohou favority podpořit SMS-kou anebo hlasem na webu ankety. Jejím účelem je ocenit práci dobrovolných hasičů. Jejich nasazení přibližuje za pořadatele Jiří Bezděk.
9: Tím hlavním smyslem je ukázat veřejnosti klíčovou roli a nezastupitelnou roli, jakou dobrovolní hasiči mají v rámci našeho integrovaného záchranného systému a že bez jejich pomoci a přítomnosti v regionech by to bylo mnohem těžší a složitější.
7: Ve věku 94 let zemřela norská princezna Astrid jen 2 dny po pohřbu svého bratra norského krále Haralda V. Vlajky na královském paláci jsou spuštěny na půl žerdi. Princezna Astrid zemřela jen 2 týdny po smrti oblíbeného norského krále. Naposledy se na veřejnosti objevila právě na jeho pohřbu. Upřímnou soustrast vyjádřil i její synovec, nový norský král Håkon VIII.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
7: Zítra bude polojasno až oblačno, zejména v Čechách se ojediněle objeví přehánky a ráno se na Moravě a ve Slezsku zase místy objeví mlhy. Nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů, na severovýchodě a východě území kolem 17 a v 1000 metrech na horách většinou 13.
0: Doprava.
7: Na D1 stále vázne výjezd z Prahy. Pomalu pojedete stále od 8. kilometru až k omezení na 24. a je to na 40 minut. A pořád čekejte nesouvislou kolonu na příjezdu do Brna po D1 od Prahy. Osobním autem pojedete od stého 78. kilometru k omezení na stý 96. asi 3/4 hodiny. A na 5. kilometru Strakonické silnice směrem od Prahy vyšetřují už na Krajnici hromadnou nehodu na 5. kilometru. Řidiči si vše prohlížejí a zpomalují a tak se tam zdržíte asi 20 minut. Toť vše, teď Tereza a Honza.
10: Dobrý den, milí posluchači. Kdybychom se chtěli představit v duchu dnešních příběhů z kalendáře, mohli bychom docela dobře říci, že u přijímačů vás vítají Tereza Mikrofon Mila Stýblová.
11: O, děkuji. A například Jan Krasomluv Kovařík.
10: Tak též děkuji, ctěná kolegyně. Tak co, vážené posluchačstvo, bylo-li by libo diktátek?
11: Tak pokud ano, tak si připravte papír a pero. Dnes totiž nebudeme s Krasomluvem napovídat, ale rovno prozradíme, co se událo 11. září 1861.
10: Když mikrofon Mila jinak nedá, já se přizpůsobím. Zastupitelstvo Prahy v onen den odhlasovalo zavedení výuky českého jazyka na pražských školách. Ale upřímně řečeno, od plánu k realizaci bylo ještě daleko.
11: Tak když máme dost času, tak si mezi tím můžeme procvičit gramatiku. Takže chcete-li, pište si.
10: Diktuji. Na prádelním bydle měl své bydlo vír ušatý. Pod ním se na potoce točil vír. Stíháte to všichni, kdo ne, ten se přihlásí. Pradlena Božena si udělala selfiečko s oběma víry.
11: Teď se určitě hlásí hodně rukou, ale my budeme dělat, že je nevidíme a přidáme. Kníže Oldřich víra na bydle vyplašil. Dravec své dobré bydlo opustil, takže obě bydla rázem osiřela.
10: Na rozdíl od Oldřicha, který se s Boženou oženil. Konec diktátu, třído, a v průběhu následující písně přemýšlejte, jaké i se vlastně píše ve spojení oba víry a obě bydla.
0: Český rozhlas Dvojka.
6: Rádio, které vás baví.

0: Tak pokud jste před chvilkou v dnešních příbězích z kalendáře uchopili pera a psali diktát, tak teď je už můžete odložit, protože jde o gramatickou hříčku, která v téhle formě nemá řešení. Jednou jsme nad ní dokonce ve škole prodebatovali hodinu a vyhnuli se tím diktátu.
1: Ne vždycky to vyjde, ale jak se říká, líná mluvidla holé neštěstí. O tom bychom vám ostatně my moderátoři mohli dlouze vyprávět. Ostatně na línou mluvu žehral už mistr Jan Hus.
0: Kdyby byl ve svém kázání totiž důsledný, ušetřil by nervy nám všem, protože se týkalo Ypsilonu a také měkkého I. Každé se totiž tehdy vyslovovalo jinak.
1: Tvrdé tvrdě a měkké měkce. A rozdíl jste měli poznat na první poslech. K mistrově nelibosti se tak ovšem dělo čím dál méně.
0: Do konce 15. století tak obě hlásky splynuly jaksi ve zvuku, ale v písemné podobě zůstaly. Většině lidí to bylo tehdy jedno, protože znali jenom hovorovou staročeštinu.
1: Netrápilo to ani písaře, protože si měkké I psávali klidně jako J. Museli si poradit s jinačími výzvami. Hlavně s tím, že latinské písmo nemělo háčky ani čárky.
0: A počínali si dost kreativně. Klidně zapsali dvojhlásku ou jako u s kroužkem. Prostě tu chyběla tehdy jednotná pravidla.
1: A našemu reformátorovi to dost vadilo. Pravopis je přece jediný způsob, jak převést mluvený jazyk do písemné formy.
0: Takže se pokusil o nápravu. Originál Husova textu se sice nenašel, ale všechny indicie tomu nasvědčují.
1: Kopie latinského spisu o pravopise českém se našla po roce 1827 a objevil ji zakladatel moderního národního dějepisu František Palacký.
0: Národní buditel sbíral podklady k sepsání naší historie. Mimochodem školákům taky pěkně zavařil, protože z jeho veledíla se museli biflovat dějepis.
1: Ale zpět ke zmíněnému spisku o pravopisu. Na tom je nejzajímavější, že zmiňuje diakritická znaménka. Jan Hus pro ně měl něžný termín znamenička svrchu. Já si ze školy pamatuji i variantu nabodenička.
0: Ano, ta je mi taky bližší, ale znamenička svrchu je taky moc krásné označení. Za to s vyjmenovanými slovy jsme si museli poradit sami. Ta nikdo nedefinoval. Vyplynula přirozeně z vývoje české gramatiky. Co takhle nějaký pravopisný vtip?
1: A víš, že ano, jeden pěkný koloval po přejmenování pražského letiště Ruzině. Tehdy se říkalo, že se teď mění vyjmenovaná slova po Z.
0: No, prosadila se následující varianta, možná vám je taky povědomá. Brzy jazyk nazývat se letiště Václava Havla.
2: Tereza Stýblová
3: a Jan Kovařík.
2: Příběhy z kalendáře
3: na Dvojce.

0: příbězích z kalendáře, které posloucháte na Dvojce, si dovolím odvážné tvrzení. Čeština v Království českém a markrabství moravském chýlí se k úpadku. To není moje myšlenka, s tímto názorem vystoupila panovnice, slavná Marie Terezie, už v roce 1763.
1: A měla pravdu, státní úředníci si s poddanými tehdy nerozuměli. Jak se říká, jeden mluvil o koze a druhý o fůrverku, tedy o voze, abych byla přesná.
0: V takovém Babylonu se nedal plnit žádný reformní program. A tak pro zlepšení komunikace zavedla zmíněná panovnice dvě opatření.
1: Tedy povinnou školní docházku, to všichni dobře víme, a taky výuku češtiny na nejnižším stupni. Šlo to stuha, od porážky na Bílé hoře se do popředí totiž dostala němčina.
0: Je to logické. Inteligence z jednoty bratrské prchla do exilu. Jan Amos Komenský sice připravoval mluvnickou příručku, ale ta lehla popelem.
1: Vyjádřit česky složitější myšlenky byl oříšek i pro vzdělance. Náročnější debaty vedly výhradně v němčině. A hrozilo tedy, že národ bez vlastního jazyka ztratí identitu.
0: Proto se pár průkopníků pustilo do jazykové obrany. Nový literární žánr byl ryze vlastenecký. Za všechno mluví titul Karla Hinkatháma.
1: Byl připraven bránit rodný jazyk proti zlobivým jeho utrhačům a též mnohým vlastencům v cvičení v něm nedbalým.
0: A víte co? Nedbalí vlastenci se probrali. A brzy byli posedlí bádáním a osvícenskými ideály. Z kultivace češtiny se prostě stal módní hit.
1: Brzy s ní byly tak daleko, že požadovali jazykovou rovnoprávnost. Čeština byla hlavní zbraň v boji o národní identitu.
0: Mistrně s ní zacházel třeba Karel Havlíček Borovský. Po revoluci v roce 1848 doslova otloukl státním orgánům o hlavu písemnou žalobu, neboť v ní našel snad 50 gramatických chyb.
1: Bůh ví, jak by to bylo dnes. Nenadarmo koluje mezi lingvisty hláška, že jazyk je jenom dialekt s vlastním prezidentem a vlastní armádou.
0: A tohle zřejmě tušil i rakouský ministr Alexander Bach, a proto češtinu na školách omezoval. Bral ji jen jako nutný mezistupeň k výuce němčiny.
1: Potíral je tak důkladně, že se do ní navždy zapsal. Slovní obrat dej si Bacha, nebo dávej Bacha, stále existuje a neznamená to, že máte zasednout ke klavíru.
0: Herr Bach si naštěstí brzy zbalil fidlátka a už v roce 1861 byla správa Prahy v českých rukou. Utlačovaný jazyk se tak pomalu mohl vracet do výuky.

0: 11. září 1861 byla do pražských škol zavedena výuka češtiny a tak se dnes našemu rodnému jazyku věnujeme. Základy moderního českého jazyka položili obrozenci. Pečovali o něj důkladně. Literáti, básníci a novináři měli totiž na čem stavět a také proměnit tento jazyk v sofistikovaný nástroj.
1: Kdybychom jej měli popsat, můžeme tvrdit, že je ohebný a vrstevnatý. Kreativcům poskytuje jistou volnost v utváření větné stavby nebo nabízí slovesné vidy k rozlišování dějů.
0: Po zrušení nevolnictví v roce 1781 se všechno dalo do pohybu a smíchaly se různé dialekty. Intelektuálové znovu volali po jednotné normě.
1: A tohle volání vyslyšel kněz Josef Dobrovský. O tomto vědci s mozkem výkonnosti superpočítače jsme tu už kdysi mluvili. Ovládal spoustu jazyků, od latiny a hebrejštiny až po ty slovanské.
0: Ale porozumění textu je pouze dílčí znalost, to ví každý student, který se kdy potil u jazykové zkoušky.
1: A.B. Dobrovský rozkrýval strukturu cizích jazyků pomocí Biblí. U češtiny použil kralický výtisk. Byl to první překlad z biblických jazyků.
0: A důvod je na snadě. Samizdat církve jednoty bratrské vyšel v době, kdy byla psaná čeština nejdál, tedy na přelomu 16. a 17. století.
1: Druhým zdrojem pak byl společný slovanský základ. Společné kořeny se v té době hledaly. Pochopte, v rakouském císařství se spojovaly slovanské menšiny.
0: Nespojily se. Všeslovanský sjezd v Praze skončil krvavým povstáním a v roce 1848 hrozila Čechům tak nová doba temna. Podobné situace jsou v naší historii evergreenem.
1: Ty společné jazykové kořeny za to pochopitelně nemohly. Nicméně Dobrovský v nich našel základy pro tvorbu a odvozování slov.
0: Pročasování mělo logické vysvětlení. Prý je to určitý druh skládání, s tím se dá jen souhlasit. Co další milníky, Honzo?
1: No, když jsme zmínili skládání, tak třeba oprava starého bratrského pravopisu. Až do téhle změny, považte, existovalo G s háčkem a je se psalo jako G.
0: Na to by se už hodila převodová tabulka, protože tu máme další změny. Dvojité V se změnilo na jednoduché a jednoduché V se změnilo na U.
1: No, aby toho nebylo málo, tak je potřeba připomenout, že leckdo si nepočte ani v Dobrovském. On totiž zevrubnou mluvnici jazyka českého sepsal v němčině. Jedině tak měl jistotu, že jí někdo porozumí.
0: Kdyby byl býval nějaký hnidopich trval na češtině, tak si ji může zkusit přeložit. Ostatně k tomu sloužil Dobrovského německo-český slovník.
2: Je naprosto

0: 11. září roku 1861 byla na pražských školách zavedena výuka češtiny. A tak vám dnes Tereza Mikrofon, Mila Stýblová a Jan Krasomluv-Kovařík, připomínám naše zajímavá a milá označení ze začátku, vyprávějí o vývoji češtiny. Dotkli jsme se významných osobností v historii, které s naší češtinou vymysleli velké věci a ustanovili mnoho zákonů a pravidel, třeba mistr Jan Hus. Začali jsme tedy v 15. století, kdy se ještě tvrdé a měkké i příliš nerozlišovalo. Samozřejmě jsme také zmínili Jana Amose Komenského, no a nesměli jsme opomenout také Josefa Dobrovského.
1: Když už zmiňujeme tvrdé a měkké i, čeká nás ještě výklad o slavném sporu mezi ypsilonisty a jotisty, zastavení v oboru slovní zásoba, kdy připomeneme zajímavé přispěvatele do bohaté pokladnice českých slovních druhů a připomeneme, jak se do jazyka celku logicky propisuje doba, kdy je používán. Určitě s námi zůstaňte až do konce.
2: Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Výjimeční.
3: Galerie současných osobností Česka.
2: Tentokrát horoleskyně, matematička a filantropka Dina Štěrbová.
4: Mě fascinuje matematika jakožto takový úhelný kámen lidského vědění.
2: Výjimeční.
3: V neděli po 18. hodině na Dvojce.
5: Ukáž, co to tady máš? Výstava o psech v Národním zemědělském muzeu? Aha, a není prostě pes jako pes? Jo tak, tenhle hlídá stádo před vlkem. A tenhle? Pastevecký pes. V čem je rozdíl? Neštěkej, já si to přečtu. Pes odvěky pomocník stát, výstava v Národním zemědělském muzeu v Praze. Tak to si nenechám ujít. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
2: Český rozhlas Dvojka.
3: Rádio, které vás baví.
2: Příběhy z kalendáře. Významné osobnosti, zásadní objevy, historické události.
3: Každý den po 17. hodině
2: na Dvojce.

0: příbězích z kalendáře Na dvojce věnovaných vývoji českého jazyka jsme před chvílí mluvili o velkém dílu Josefa Dobrovského. Ale je taky seriózní říct, že Dobrovský měl řadu následovníků. A není divu, že jedna z jeho vizionářských teorií vyvolala doslova názorovou válku.
1: Pro budoucí generace školáků to mohlo skončit tragicky. Chybělo málo a měli jsme dvojí gramatiku.
0: No ano, ve škole by nás učili to, co platilo ještě za Komenského, tedy, že po písmenu C píšeme Y. Tak si to představte, ve slově cizinec by bylo dvakrát tvrdé i.
1: Dokud tuhle zvyklost nespochybnil Josef Dobrovský, ten navrhl, aby se po C psalo i měkké. U dalších sykavek to pak zkomplikoval ještě víc.
0: Nápadu se chytil Václav Hanka. Ano, to je ta známá firma, muž, který byl zapleten do padělání staročeských rukopisů.
1: Postupoval podle kontroverzní zásady. Co není zakázáno, to je v zájmu národa dovoleno. Takže si dovolil propagovat Dobrovského nápady.
0: No a vyvolal totální jazykový zmatek. Schválně, kdyby tě tehdy mikrofon Milo, češtinář vzbudil o půlnoci, jaké i bys napsala ve slově cizinec?
1: Nevím, možná bych zkusila obě. Krasomluvé, každopádně ráno bych pak vyhledala nějakou kapacitu a nejspíš univerzitního profesora Jana Nejedlého, protože ten schvaloval i nové učebnice.
0: Ale to by bylo z bláta do louže. Bohemista Nejedlý totiž tvrdě hájil starý pravopis. Takže sečteno a podtrženo, oficiální správná odpověď prostě neexistovala.
1: Obrozenci se rozdělili na dva tábory. Staromilské ypsilonisty a pokrokové jotisty. Tak si říkali zastánci novot s měkkým i.
0: Ypsilonisté se drželi klasiky. Ctili pravopis, který používala Jednota bratrská. Bylo to pro ně poslední pouto před bělohorskou elitou národa.
1: Jenomže 200 let staré. Kvůli jejich nostalgii ztrácela nová elita krok se světem. V literatuře i v jiných oborech.
0: A rozpoutal se boj. Ne, nepřeháníme. Patřili k němu nepsané zákazy činnosti, bojkoty, tiskovin a tak dále. A docházelo i na tajná policejní udání.
1: Do věci se vložila vláda. Navrhovala, aby se dětská literatura tiskla postarů. Gramatické novinky pak by byly jenom pro dospělé.
0: Opět zmatek, pokud mohu soudit. Nakonec celý tenhle souboj rozštípl Josef Jungmann. Věrný přívrženec profesora Nejedlého uznal teorii jotistů, přešel na jejich stranu a rázem bylo po bitvě.
2: Tereza Stýblová
3: a Jan Kovařík.
2: Příběhy z kalendáře
3: Na dvojce.

0: Čeština, které se dnes věnujeme v příbězích z kalendáře, má mnoho podob. Spisovnou, hovorovou, nespisovnou, obecnou s nejrůznějšími dialekty, slangem, argotem, vulgarizmy a tak dále.
1: Podle Jana Vericha má náš jazyk obrovskou plejádu slov pro obyčejné věci. Přičinil se o to Josef Jungmann, překladatel náročné světové literatury.
0: Jungmann narazil na limity slovní zásoby. Zkrátka mu chyběly české ekvivalenty. Vygooglit si je tehdy nemohl, takže je scháněl, dá se říci, po všech čertech.
1: Některá slova si dokonce musel vymyslet. Pozbíral je do gigantického díla, které u nás nemělo obdoby. Jeho česko-německý výkladový slovník obsáhl 120 tisíc hesel.
0: Poslední z pěti dílů vyšel roku 1839. V obrozenecké sociální bublině to byl tehdy bestseller. Ostatně právě bez této sociální bubliny by to asi pravděpodobně Jungmann nedokázal.
1: Pochopte, tvorby odborné terminologie se ujali různí specialisté. Za všechny jmenujme Jana Svatopluka Presla, profesora zoologie a mineralogie.
0: Pokud si doma hýčkáte morče, nebo třeba sklípkaná či kudlanku, tak můžete panu Preslovi věnovat tichou vzpomínku. A jestli jste na kytičky, no tak třeba brambuříky také z jeho kuchyně.
1: Obohacovat češtinu ovšem nebyla žádná bžunda, ať používáme bohatou slovní zásobu. Slovotvorbu sledovali puristé a brusiči a hlídali, aby do ní nepronikly cizí vlivy.
0: Prověřovali původ a stavbu každého slova. Například předponu bez považovali za výpůjčku z němčiny, takže nahnuté to měla slova jako bezchybný, bezvadný a tak dále.
1: Náhradou vymýšleli tak dokonale česká slova, že jim rodilí Češi nerozuměli. Věděla bys, kdo nebo co byla stehnonožka?
0: No, je to chyták, ale mám to ve scénáři. Zní to lechtivě, ale senzace chtivé posluchače zklamu. Je to totiž moc dobré. Stehnonožka je synonymum pro šunku a šunka je germanismus.
1: 15 deka stehnonožky nakrájet najemno. Úplně to vidím. Další kuriozity najdete ve slováři českém. Útlé knížečce Jana Františka Josefa Rivoli. Spisovatel Alois Jirásek ji využil v jedné kapitole románu F.L. Věk.
0: Nazval ji o hrůzných nestvůrách. Z toho je patrné, co si o brusičích myslel. Ale ani Jungmannův slovník už tolik netáhne.
1: Pochopitelně. Kolem poloviny 20. století ho nahradil moderní příruční slovník jazyka českého. Obsahuje 250 tisíc hesel a v elektronické verzi stále přibývají nová.

0: Národ a jazyk jsou spojené nádoby. Stovky let trvající zápas o češtinu, která je protagonistkou dnešních příběhů z kalendáře, skončil v roce 1918. V mladé Československé republice získala oficiální postavení.
1: Ano, jako jeden ze dvou úředních jazyků. Od archaické formy očišťovali nové sdělovací prostředky. V éteru to byl rozhlas a naši předchůdci.
0: Spisovná forma byla roztomile komisní. Jak by třeba žák oslovoval manželku Tříďase?
1: Tak kdybych byl jeho třídním já, tak zřejmě milostivá paní třídní učitelová Kovaříková. Protože přechylování s koncovkou ová se tehdy nosilo. To byla taková mluvnická vymoženost.
0: No, až do roku 2021, protože tehdy nová úprava dala ženám na výběr. Podle ní by se naše první spisovatelka například mohla jmenovat Božena Němec.
1: No ale pozor, ta forma skutečně existovala, ale v německých názvech našich ulic. A ty se, jak víme, přepisovaly hned po nacistické okupaci.
0: S poněmčováním se ostatně začalo i hned po zřízení protektorátu. Germanizační tlak byl obrovský. Naštěstí samotnou češtinu výrazněji nepoznamená.
1: Měli jsme ale skvělé mistry slova. Mezi nimi génia Karla Čapka, spisovatele, dramatika a novináře, který se s mateřštinou vyloženě mazlil.
0: Mimo jiné napsal, že řeč se může vyhubit, ale nemůže se převracet. Nicméně za komunistické totality k jistému převratu došlo.
1: To tedy ano. Vláda dělnické třídy preferovala hovor. Hovorový jazyk soudruhům byl prostě bližší. Snad proto chtěli pravidla aspoň trochu ohnout.
0: Podle připravované novely se pravopis přizpůsoboval výslovnosti. Ze slov by tak zmizela některá písmenka. Máme příklad?
1: Ano, máme příklad. Jméno by se psalo jméno, tedy bez písmene J. Trochu mi to připomíná kapitolu z mé oblíbené knížky Ferdův slabikář. Zmrzačená písmenka, vzpomínáte, nemohla sestavit jediné slovo.
0: No, i takhle vznikají novotvary. Stačí překlep na klávesnici anebo chyba v režimu automatického psaní.
1: Nebo třeba zkomolené textové zprávy z chytrých telefonů. To je úplná studnice. Umělé inteligenci by prostě záviděli i páni brusiči. Jakým výrazem by, Terezo, asi nahradili slovo internet?
0: No určitě by to nebyl anglicismus. Čtenáři Mladé fronty dnes to už jednou zkusili. V roce 1995 navrhli pro síť sítí termíny zbližník, lidipoj anebo chytrozvyš.

0: Žijeme v 21. století v globalizovaném světě a tak se i náš jazyk, tedy čeština, rychle mění. Podléhá různým lákadlům, jako jsou zkratky, někdy, aby na to měl člověk slovník.
1: Anglicizmy do ní vklouzávají tak nenápadně, že to puristé nestačí ani kritizovat. Proto si na závěr připomeňme slova Karla Čapka. Citace je z jeho textu s názvem Chvála řeči české.
0: Řeč je sama duše a kultura národa. Její zvučnost a melodie dává svědectví o poetických radostech kmene. Její skladba a čistota projevuje tajemné zákony myšlení. Její přesnost a logičnost udává míru rozumových darů národa.
1: Tam, kde skřípá a vrže řeč, skřípá a haraší něco v hlubokém bytí lidu. Každá nechutnost a jalovost řeči, každá fráze a ošumělost je symptomem něčeho zkaženého v kolektivním životě.
0: Napsal Karel Čapek a tenhle příhodný citát na samý závěr dnešních příběhů vybrala scénáristka Veronika Boušová, Tereza Mikrofon Mila Stýblová
1: a Jan Krasomluv Kovařík.
0: Děkuji za vaši ctěnou pozornost a těší se zase někdy příště.
1: Mějte se krásně.
2: Tereza Stýblová
3: a Jan Kovařík.
2: Příběhy z kalendáře
3: na Dvojce. Juhu.

0: Příběhy z kalendáře.
1: Představujeme vám významné osobnosti a zásadní objevy.
0: Připomínáme historické události a bereme vás na zajímavá místa.
1: Vydejte se s námi do historie, která zaujme, překvapí i pobaví.
0: Příběhy z kalendáře.
1: Každý den po 17. hodině
0: na Dvojce.
2: Bylo 18 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
2: Američané si připomněli 25 let od nejhorších teroristických útoků na svém území a policie navrhla obžalovat bývalého soudce Kafku. Zítra bude polojasno až oblačno, v Čechách ojediněle přehánky a nejvyšší teploty až 23 stupňů. Zdraví vás Josef Maršál. Ve Spojených státech si připomínají čtvrtstoletí od nejkrvavějších teroristických útoků na americkém území. Tisíce obětí dnes uctil taky prezident Donald Trump. Na pietě v budově Pentagonu řekl, že po 11. září 2001 se svět navždy změnil a Američané na své mrtvé nikdy nezapomenou.
3: Trump připomněl osobní příběhy lidí, kteří po útocích v New Yorku i Washingtonu ztratili své blízké. Mluvil o generaci, kterou poznamenala válka proti terorismu. Ta podle něj pokračuje v Íránu, který označil za největšího sponzora terorismu na světě. O válce s Íránem mluvil i ministr obrany Pete Hexet. Řekl, že tam američtí vojáci pokračují v boji, který začal před 25 lety. Bezprostředně po útocích teroristů z Al-Kaidy zemřeli téměř 3000 lidí. Další tisíce zemřeli na následky neštěstí. Jiří Kordík, Český rozhlas.
2: Lékaři letos zachytili první případ nákazy tetanem od roku 2022. Za posledních 20 let se nemoc vyskytla jen 5krát. Onemocnění není přenosné z člověka na člověka. K nákaze může dojít při poranění a zanesení spor bakterií do rány. V Česku se proti tetanu povinně očkují děti. Dospělí ale podle odborníků často zapomínají na přeočkování. Ověřit si vše mohou na webu e-zdraví anebo v mobilní aplikaci e-zkarta. Kriminalisté navrhli obžalovat bývalého soudce Romana Kafku z podvodu. V případě odsouzení mu hrozí až 10 let vězení. Podle kriminalistů připravil podvodem desítky lidí o víc než 20 milionů korun a mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu Jaroslav Ibehej k tomu dodal, že policie návrh státnímu zástupci předala v srpnu.
4: Mohu uvést, že náš útvar podal ke krajskému státnímu zastupitelství v Ostravě návrh na podání obžaloby na jednu osobu pro trestný čin podvodu.
2: Kafka aktuální vývoj nechtěl komentovat, protože se prý chystá na jednání se státním zastupitelstvím o uzavření dohodě o vině a trestu. Už dříve uvedl, že si peníze půjčoval, protože čelil vydírání. Turecká skupina Pegasus může koupit české aerolinie a s nimi i dopravce Smartwings. Spojení povolil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Podmínkou je, že se Pegasus vzdá části letních slotů na lince Praha-Antalie ve prospěch jiného dopravce. Rozhodnutí zatím není pravomocné, protože dosud neuplynula lhůta pro podání rozkladu.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
2: Zítra bude polojasno až oblačno, zejména v Čechách ojediněle přehánky, ráno na Moravě a ve Slezsku místy mlhy. Nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů na severovýchodě a východě 17 a v 1000 metrech na horách většinou kolem 13.
5: Do Brna, do Prahy.
6: Jedu moderním vlakem Českých drah, i když auta stojí. Do Brna, Olomouce, Ostravy i Prahy. Pohodlně a rychle. České dráhy. Sponzor programu.
5: Jedu vlakem Českých drah.
0: Doprava.
2: Na D1 stále vázne výjezd z Prahy, ale kolony se zkrátily. Pomalu pojedete od 11. kilometru k omezení na 24. a je to asi na půl hodiny. A stále pak čekejte nesouvislou kolonu na příjezdu do Brna. Osobním autem pojedete od 173. kilometru k omezení na 196. asi 40 minut. A v Praze kolony od D5 k Ořechu na okruh, na jižní spojce od Spořilovské za Europark a zdržíte se také v Českobrodské oběma směry před Běchovicemi. To byly zprávy, přeji vám hezký víkend.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
7: Přeju příjemný páteční podvečer, přátelé. I dnes se v tomto čase můžete zaposlouchat do toule k první republikou. Tentokrát se podíváme do tehdejší domácnosti, kterou zásadně změnil technický pokrok i nové vynálezy.
8: Český rozhlas Dvojka uvádí Toulky první republikou.
9: Vašimi průvodci budou Jaroslav Plesl,
10: Jana Striková
11: a Jiří Vyhorálek.
10: Díl 71. Budiš světlo, voda a plyn, aneb revoluce v prvorepublikové domácnosti.
12: Tak, a teď, když to bouchne, víte, kdo za to může? Uf, hoří.
10: Co to děláte?
13: Hit, tomu se říká pokrok.
10: Jaký pokrok? Vždyť to je obyčejný plynový sporák tohle.
13: Přesně tak. Žádné dřevo, žádný kouř, žádné saze a hlavně žádné čekání, až se to rozhoří.
12: A tady otočíte kohoutkem a voda teče. Napijete se?
10: Díky.
13: A teď pozor. Voila. Budíš světlo. Nebo tma. Podle nálady. Stačí použít vypínač na zdi.
10: No, pánové, trochu mi uniká, co touto scénkou chcete říci.
12: No, že vypukla revoluce.
10: Mám se bát?
13: Ale kdepak. Toto je revoluce pokojná, beze zbraní, ale o nic méně zásadní.
12: Ocitli jsme se totiž, jak jste jistě pochopili, v prvorepublikové domácnosti.
13: A tu zásadně proměnili tři komodity.
10: Plyn, voda a elektřina.
13: Ano, první republika byla dobou velkých změn.
12: A ty se rozhodně neodehrával jen v politice nebo na mapách.
10: Proměňoval se každodenní život lidí.
12: A to díky čemu?
13: Technickému pokroku.
10: Do té doby, pokud hospodyně potřebovala vodu, musela ji přinést ze studny či ze studánky.
12: Chtěla zatopit? Nejdřív ji čekal výlet do lesa na dřevo.
10: A na svícení byly svíčky nebo petrolejky.
13: To ale mluvíte o chudších venkovských rodinách.
12: S tím rozdílem, že v bohatších městských se o vše staralo služebnictvo.
13: Samozřejmě záleží na tom, ve které společenské třídě a ve které části republiky se pohybujeme. Obecně ale můžeme říci, že
10: plyn, voda a elektřina se na cestu do našich životů vydali o pár desítek let dříve, ale naplno se v nich zabydleli právě v meziválečné době.
13: Praha sice měla vodu už dávno, ale dlouho šlo hlavně o veřejné zdroje.
12: Kašny, studny a pumpy byly běžnou součástí ulic i dvorků a lidé si k ním chodili se džbánem nebo vědrem.
13: Celkem idylický obrázek, ne?
10: Idylický? Spíš každodenní posilovna. Víte, co se přitom člověk natahal?
12: Zásadní změnu přinesl až konec 19. století, kdy byla postavena vodárna v Podolí.
13: Následovalo rozšiřování sítě a voda se začala dostávat blíž k lidem.
10: V novostavbách rychle se rozvíjejících čtvrtí, jako byly Vinohrady nebo Smíchov, se objevují první domy, kde voda teče přímo v bytě.
12: Ve starších budovách, například na Starém městě, to ale jde pomalu. Původní zástavba s vodovodem nepočítala.
13: Ještě hůř jsou na tom dělnické kolonie.
10: Roku 1929 je dostavěna nová podolská vodárna.
12: Ale ani v té době není tekoucí voda v bytě samozřejmostí. Leckde si pro ni obyvatelé musí dojít na společnou chodbu a podělit se s ostatními. V polovině 19. století byla v obci Karlín uvedena do provozu první plynárna pro veřejné osvětlení pražských ulic.
13: Ve srovnání s olejovými lampami šlo o zásadní technologický skok.
10: Plynárny pak rychle přibývaly. Postupně se tato energie zaváděla i do obytných domů, zejména ve větších městech.
13: Ve druhé polovině 20. let začala fungovat pražská obecní plynárna v Michli.
10: Největší karbonizační závod v českých zemích a současně jeden z nejmodernějších v Evropě.
12: Zde bych drobně dovysvětlil, že dříve se plyn vyráběl karbonizací uhlí, zatímco dnes používáme plyn zemní.
13: Ovšem plošně do všech domácností v zemi tato infrastruktura dorazí až mnohem později.
14: po druhé světové válce.
12: Tam, kde ho měli, se plyn stal univerzálním pomocníkem.
14: Svítil, vařil, ohříval vodu, někdy i topil.
10: A poháněl přístroje, do kterých byste to dnes neřekli ani omylem.
12: Malá výstavka.
14: Plynový lustr, automatická pračka s plynovým ohřevem vody, plynová lednička, žehlička, mandl, pražička kávy, ožehovač peří, dokonce filmová promítačka a diaprojektor s plynovým pohonem.
10: Nebouchne to?
12: Netřeba panikařit.
10: Na začátku 20. století u nás ale nebyl žádný tuzemský výrobce domácích spotřebičů. Dodávali je k nám zahraniční firmy.
14: A s tím by se mělo něco dělat.
12: To si řekl bystrý a podnikavý muž jménem Karel Macháček.
14: Rozrůstající se Praha přece nemůže být bez výrobny a opravny plynových pomocníků v domácnosti. Dám se do práce.
10: Karel Macháček založil ve Vysočanech vlastní továrnu.
12: Jaký sortiment hodláte nabízet?
14: Mám spoustu nápadů, ale nejvíc mi vrtá hlavou tohle. Otočíte doma kohoutkem a teče vám voda jaká?
10: Studená. Takže čeká další práce. Zatopit v kamnech, ohřát v hrnci.
14: No právě. Co kdybych přivedl na trh?
12: Průtokový plynový ohřívač?
14: Čtete mi myšlenky, pane.
10: Karel Macháček se pustil do výroby dlouhé škály plynových spotřebičů.
12: Nejslavnějším z nich se stal právě průtokový ohřívač, který dostal název podle prvních slabik jeho jména.
14: Karma.
10: Macháčkův podnik se brzy rozrostl do nových továren v Libni a Českém Brodě a nakonec ovládl český prvorepublikový trh.
12: Podnikatel a zároveň schopný konstruktér nepřejímal pouze nápady ze zahraničí. Přicházel i se svými vlastními.
10: Jedním z nejdůležitějších byl patent z roku 1929. Automatické otevírání přívodu plynu při spuštění vody.
14: Tento bezpečnostní princip se používá dodnes.
10: Dobrá. Karma pana Macháčka nám ohřívá vodu do kuchyně a možná i do vany.
12: Pokud náš prvorepublikový byt či dům disponuje luxusem koupelny.
10: No, ale možná by to chtělo trošku přitopit. Nezdá se vám?
14: Lehká pomoc. S tím nám ovšem nepomůže Macháček, ale Machanek.
10: Nějaký jazykový žartík?
12: Nikoli, čirá náhoda. Významná podnikatelská rodina Machanků z Mariánského údolí u Olomouce si koncem 19. století dala zaregistrovat ochrannou známku Mora.
14: Firma vznikla na základech staré železárny a železné huti, která vyráběla převážně hřebíky. 1700 druhů.
10: 1700 druhů hřebíků? Nikdy by mě nenapadlo, že jich může být tolik.
12: No, může. A od hřebíků postupně přešla k dalším produktům. K litinovým hřbitovním křížům, k šicím strojům, žehličkám, zámkům nebo litinovým strojkům na zmrzlinu.
14: Ovšem ten pravý trhák přišel v roce 1902.
10: Stáložárná kamna Meteor na koks nebo uhlí. Jejich obliba neznala mezí a sotva bychom u nás našli rodinu, která se u nich nehřála.
12: Vždyť se jich do 30. let prodalo skoro milion.
14: Postupně se nabídka rozšířila o kuchyňské strojky, mlýnky na maso, strouhanku či mák.
12: A roku 1919 přibyl další hit. Plynový sporák a vařič.
10: Aha, ten, který jste se snažili zapálit na začátku?
14: Přesně tak. Vždyť to říkám, hotová revoluce.
10: No, hezky se nám ta domácnost vybavuje, to musím uznat. Už máme zavedenou vodu a plyn, ale co elektřina?
12: Nebojte se, ta na sebe nenechá dlouho čekat.
14: Počátky elektrifikace v českých zemích sahají do konce 19. století, kdy začaly vznikat první elektrárny ve městech a průmyslových podnicích.
12: Zpočátku šlo spíše o izolované projekty.
14: Každá elektrárna fungovala samostatně a elektřina byla dostupná jen omezeně.
10: Využívala se především pro veřejné osvětlení a průmysl. Do domácností pronikala jen výjimečně.
12: Zásadní zlom přinesl rok 1919, kdy byl přijat zákon o soustavné elektrizaci.
14: Ten nastavil systematické budování elektrické sítě a její organizaci do větších celků.
10: Území státu se rozdělilo na elektrizační oblasti a začala vznikat páteřní síť.
12: Elektřina se začala zavádět i do menších obcí.
10: Přesto ale rozdíl mezi městem a venkovem zůstal velmi výrazný.
14: V českých zemích se do konce 30. let dostala elektřina přibližně do 60 až 70% obcí.
12: Na Moravě a ve Slezsku to bylo ještě o něco více.
10: Slovensko naopak začínalo téměř od nuly.
14: V roce 1918 ji měla jen asi 2% obcí a do konce období počet vzrostl zhruba na 20 až 25%.
10: Úplné elektrifikace Československa bylo dosaženo až v roce 1960. Elektřina vstupuje do domácností nejprve jako světlo. Od stropu visí žárovka.
12: K ní se začnou přidávat žehličky, vařiče, vysavače a tak dál.
14: Jak už jsme se zmínili, spousta výrobků k nám putuje ze zahraničí.
10: Za první republiky u nás budují vlastní prodejní sítě firmy jako Siemens, Bosch, AEG nebo Electrolux.
12: A tito noví hráči přinášejí i odlišný způsob prodeje a vůbec uvažování o vedení domácnosti.
14: V roce 1921 otvírá první pobočku v Praze v Konviktské ulici švédská značka Electrolux a rychle rozšiřuje síť dalších filiálek.
10: Její hlavní produkt, vysavač, je pro většinu lidí naprostou novinkou.
14: Proto firma nespoléhá jen na klasické obchody, ale volí přímý prodej.
12: Obchodní zástupci chodí od domu k domu, vysvětlují, předvádějí a přesvědčují zákazníky, proč by měli koště vyměnit za tuhle kouzelnou mašinku.
10: Počkejte, to mi něco připomíná. Četli jste o tu Pavla?
14: Jistě. Spisovatelův otec Leo Popr nastoupil do filiálky firmy Electrolux v Plzni a s vysavačem v dřevěném kufříku vyrážel na služební cesty.
10: Jak Ota Pavel zachytil ve svých povídkách, začátky nebyly jednoduché. Lidé byli ke stroji na prach nedůvěřiví.
12: Lpěli na koštěti a smetáku stovky let a vysavač za 2000 považovali za čertovský vynález a úplnou zbytečnost.
14: Panu Poprovi se přesto dařilo. Během krátké doby prodal desítky vysavačů a rychle si vybudoval pověst mimořádně úspěšného obchodníka.
10: Leo Popr ale musel být dost velký kulišák. Proslavil se nejen skvělými prodejními výsledky, ale také svými brilantními obchodnickými kousky.
14: Dokázal třeba s klidem Angličana prodat vysavače sedlákům v obci, kde zatím ještě neměli zavedenou elektřinu.
12: Těžko říci, v čem to bylo, ale v tomhle oboru byl génius a u génia se nadání těžko pozná v umění, natož v prodeji vysavačů prachu. Měl v očích veselost, smutek i pokoru a hlavně šarm elegantního a hezkého muže. Byl neodbitný a drzý, ale vždycky to mělo hranici vkusu. Brzy se stal mistrem republiky u firmy Electrolux.
10: V době hospodářské krize firma rozšiřovala sortiment i o další spotřebiče.
14: A zároveň zaváděla možnost splátkového prodeje, čímž zpřístupnila dražší techniku širším vrstvám.
12: On totiž takový vysavač nebyl levný špás.
14: No, to nebyl. Stál zhruba polovinu platu středoškolského profesora.
10: Z vysavače se postupně stal prvorepublikový symbol moderní domácnosti a samotná značka Electrolux mu dala i generické označení
12: Lux.
14: Zahraniční produkty v meziválečném období obsadily valnou většinu trhu.
12: Ale ani ty československé se nenechaly zahambit.
10: S rozvojem elektrifikace vznikala celá řada firem zaměřených na vybavení, které mělo domácí práci urychlit, zjednodušit a zmodernizovat.
14: Značka ETA z Prahy Vršovic se zaměřila na výrobu elektrických zařízení a postupně i menších domácích spotřebičů.
12: Liberecká Kontakta nabízela sortiment od vařičů a svítidel až po pojistky, radiosoučástky a autopříslušenství.
10: Další vlna zakládání firem, které mířily přímo na moderní domácnost, přišla v období hospodářského rozmachu ve druhé polovině 20. let.
14: Pražská Frigera vyráběla ledničky a chladicí zařízení.
10: Firma Ruja Rudolfa Janečka nejprve obchodovala s cizími výrobky, pak přešla k vlastní produkci. Ohřívače vody, topidla, měřicí přístroje, termostaty.
12: Elektropraga přinášela na trh sporáky, vysavače, lednice i pračky.
10: Děčínská Jeka se zaměřila na žehličky, konvice nebo vysoušeče vlasů.
14: Firma Porkrt měla zprvu v nabídce kuchyňské strojky a litinové mlýnky a časem přišla i s jedním z prvních elektrických kuchyňských robotů v Evropě.
10: Domácí firmy se těmi zahraničními zkrátka nedaly zahambit.
12: Vývoj domácích spotřebičů se ve 30. letech výrazně zrychluje.
10: A už se nehledí jenom na technické parametry, ale i na vzhled.
14: Přístroje se zmenšují, mění se design a začínají se používat nové materiály, zejména bakelit.
12: Do výroby vstupují průmysloví designéři, protože výrobek musí zákazníka zaujmout.
14: A nejen to. S nástupem funkcionalismu se proměňuje i samotné pojetí bydlení.
12: Ve 20. letech se domácnost začíná chápat jako racionální celek, který má efektivně fungovat a mít i estetickou hodnotu.
10: Důraz se klade na kuchyni a koupelnu.
14: Architekti berou elektřinu do hry už při samotném návrhu domu.
12: Tak a je to tady. Technický pokrok osvobodil ženu střední třídy od každodenní úmorné dřiny v domácnosti.
10: Báječné. Je třeba volný čas využít, odpočívat, začít se hýčkat. Myslím, že první cesta by mohla vést do salonu krásy.
14: V tom případě bych vám doporučil vyhlášený podnik paní Jindřišky Lavecké ve Vodičkově ulici 44 v paláci Lucerna.
10: No ano, a kousek od ní sídlí i náš známý módní salon Hany Podolské. Zajdu tam a při té příležitosti si nechám taky spíchnout něco na sebe.
12: To vám rozmlouvat nebudu. A propos, Jindřiška Lavecká nabízí moderní ošetření pleti a další služby inspirované Paříží.
10: A například?
14: Výrobky světových značek, pleťové masky, ozonoterapie a další omlazovací kůry.
10: No a myslíte, že už je to potřeba?
12: No rozhodně ne.
14: Ale užijte si to.
10: Díky. A tak první republika přináší do života ženy pojmy jako kosmetika a kosmetička.
12: Dámy z dobře zajištěných měšťanských rodin spolu s rostoucí životní úrovní začínají více sledovat módní trendy, které přicházejí především ze Spojených států, mimo jiné i prostřednictvím hollywoodských filmů.
14: Na trh se dostává záplava nových nevídaných kosmetických výrobků, mýdla, zubní pasty, toaletní vody či parfémy.
12: A také čisticí prostředky, prací prášky a další rostodivné produkty, které mají moderní domácnost učinit ještě modernější.
10: Vážně, to mě zajímá. Jak bych se o nich mohla dozvědět víc?
14: No přece z reklamy.
12: Reklama jako taková není meziválečným výdobytkem. Objevovala se už dříve, ale většinou šlo jen o prosté inzeráty v novinách.
14: Teprve za první republiky reklamní průmysl naplno rozkvete, protože si firmy začínají uvědomovat, že jedna věc je vyrobit, druhá prodat.
10: Některé značky se v tomto oboru stávají hotovými šampiony.
12: Najímají výtvarníky, zakládají celá reklamní oddělení a leckdy k přilákání zákazníků vymýšlejí i dost krkolomné kousky.
14: Tak například slavná firma Schicht z Ústí nad Labem, vyrábějící širokou škálu produktů od mídel po jedlé tuky.
10: Vysílá obchodní cestující, kteří brázdí krajinu ve speciálním automobilu a přímo na místě předvádějí účinky výrobků.
12: Kromě toho inzeruje v tisku, vylepuje plakáty a do obchodů dodává plechové cedule.
14: Nezapomíná ani na věrné zákazníky, pro které připravuje propagační brožury, kalendáře nebo pohádky pro děti.
10: Dokonce, a to už před válkou, financuje Schichtův let. Letecký závod s cenami v hodnotě astronomických 100 000 rakouských korun.
12: Ohlas v tisku je obrovský a průkopnický čin na poli aviatiky se majiteli vrátí co by investice do reklamy.
10: Velký příběh reklamy se odehrává například u značky Alpa.
12: Jeho klíčovou postavou byl reklamní grafik Leo Heilbrunn, který vytvořil celou vizuální identitu značky.
10: Včetně slavné modrobílé etikety s velkým písmenem A a žlutou hvězdou, která od roku 1930 nahradila původní motiv vodní víly.
14: Do kampaně zapojil i legendárního zápasníka Gustava Frištenského, jehož biceps se objevil na etiketách.
12: I kocoura Felixe.
10: A to byl kdo?
14: Přece známá americká komiksová postavička.
10: Ach tak, kolik myslíte, že ho stála autorská práva?
12: Neřešte to.
14: Další reklamní výtvarník, který se zapsal do dějin tohoto oboru, byl Zdeněk Rikr, designér firmy Orion.
10: Nakreslil stovky obalů a reklamních plakátů. Značku spojil se čtyřcípou hvězdou a vytvořil i ikonická loga. Promiňte, dopovězte to za mě, zbíhají se mi sliny.
12: Mezi jeho slavné práce patří obal čokolády Kofila s mouřeninem, který se používá, mě taky už používá dodnes.
14: A víte, že se mladý Rikr nabídce na místo reklamního výtvarníka původně vysmál?
15: A to má být vtip? Já čokoládu vůbec nerád. Dávám přednost tekutým pochutinám a vůbec. Já nechci dělat v reklamě. Chci se zabývat vážným uměním. Jednou ze mě bude uznávaný malíř, ilustrátor, žurnalista a scenograf, to si pište.
10: Nakonec se mu jeho tehdejší sebevědomé plány naplnily. Ale nejhlubší stopu zanechal právě v oboru reklamy.
14: Dalším matadorem reklamního průmyslu byla oděvní továrna Arnošta Rolného z Prostějova.
12: Ve 30. letech rozjela společnou kampaň se zlínským kolegou firmou Baťa. A to pod hesly obuv Baťa, oděv Rolný, či Baťa obouvá, Rolný obléká.
10: Reklama byla všudy přítomná. Noviny, letáky, plakáty, kapesní diáře i tušky. Dokonce se mohla snášet z nebe pomocí letadla a padáků.
14: Jo, Baťa. Tento s reklamou za první republiky dotáhl nejdál.
12: Kvůli ní dal vystavět dokonce vlastní filmové ateliéry.
10: Zlínský Hollywood.
14: Ateliéry v Kudlově, tehdy malé výstce kousek od Zlína, vyrostly v letech 1935 až 1936 během necelých 9 měsíců podle návrhu Vladimíra Karfíka.
12: Architekt využil své zkušenosti přímo z návštěvy americké filmové Meky.
10: Ze studií pro výrobu firemních propagačních materiálů se rychle stalo významné filmové centrum.
14: Baťovské reklamy to nebyly jen tak ledajaké půlminutové šoty. Kde pak?
12: Byly to skoro malé filmové příběhy, klidně tříminutové nebo i delší.
10: Tváře jim propůjčovaly největší hvězdy. Vystupovali v nich sami za sebe a opěvovali daný výrobek.
14: V jejich čele stála absolutní megastar, Vlasta Burian.
12: Jedna z prvních reklam na pneumatiky Baťa se jmenovala Tři muži na silnici, slečnu nepočítaje.
14: Dva motoristé, slavný komik a neméně slavný hokejista Josef Maleček.
10: Sličná cyklistka Hana Vítová na zemi s potlučeným kolínkem.
12: A hodný policista, herec Čeněk Šlégl.
10: Když si pánové a dáma dostatečně popovídají na téma pneumatiky a podrážky, Burian reklamu zakončí slovy.
15: Svůj vercajk odhazují v dáli, zde pneumatiky baťasou. Na nich je každý svého stroje pán, ať slečna, strážník, maleček i Vlasta Bulián. Jakostí dobrou, lácí svou, bezpečně vždycky vpředu jdou. Toť pneumatiky baťasou.
14: Film byl uveden do kin v roce 1935 a v titulcích se dočteme, že ho napsal a natočil F6.
16: F6? Toho pana režiséra neznám. A já znám všechny.
17: No jistě, ani nemůžete, protože to nebyl žádný pan režisér, nýbrž pseudonym šesti mladých filmařů, prvního výrazného seskupení tvůrců reklamy v Československu.
14: Patřil k nim i později Oscarový režisér Elmar Kloss.
16: Baťovská reklama dosáhla takových úspěchů, že se z ní stal samostatný kulturní fenomén.
17: A teď byste mi ještě mohli poradit, kde všechny ty úžasné výrobky, které mi vychvaluje reklama na každém kroku, můžu zakoupit.
14: Doporučoval bych obchodní dům, další prvorepublikovou vymoženost.
16: Můžete si zajet do Zlína, kde na náměstí Práce na počátku 30. let vyrostla supermoderní stavba podle návrhu významného funkcionalistického architekta Františka Lidie Gahury.
14: Mají tam velkou raritu. Od roku 1934 nakupující vozí eskalátor, první svého druhu u nás.
17: Úžasný. Něco blíž by nebylo?
16: V tom případě je nejlepší volba obchoďák společnosti Brouk a Babka.
17: Pánové Jaroslav Brouk a Josef Babka si v roce 1908 otevřeli v Holešovicích malý koloniál a záhy začali rozšiřovat síť prodejen především s textilem.
14: První velký obchodní dům vyrostl na Letné a na něj navázali další.
16: Praha, Brno, Ostrava, Bratislava, Liberec, Plzeň či České Budějovice.
17: Firma patřila k průkopníkům moderního přístupu k zákazníkům.
14: Zaváděla samoobslužný či zásilkový prodej.
17: A její budovy často patřily ke špičce funkcionalistické architektury.
16: Například obchodní dům Bílá labuť, otevřený v roce 1939. V té době nejmodernější ve střední a východní Evropě.
17: Takže, pánové, já v roli prvorepublikové ženy střední třídy vyrážím na nákupy. A vy můžete zatím přemýšlet, kam se zatouláme příště. Jo?
7: Tak to byl 71. díl Toulek první republikou. Účinkovali Jaroslav Plesl, Jana Striková a Jiří Vyorálek. Připravili Petra Tanclová a Jitka Škápíková, která pořad také režírovala. Dramaturgie Kateřina Ondroušková. Všechny odvysílané díly si můžete znovu poslechnout na webu Dvojky nebo v aplikaci Můj rozhlas, kde najdete i použitou literaturu a zdroje citací.
18: Nenechte si ujít v České televizi.
19: Dobrý den.
20: Eva Adamčíková.
19: Dobrý, dost dobrý.
21: Já jsem vás viděl v televizi.
19: Jo, no tak.
20: A otázky, jaké ještě nikdy nedostala.
22: Jsou chvíle, kdy ses rozplakala.
19: Jo, jo, jsou.
22: Já teda moc nebulím, ale...
19: To je dobrý.
23: Máš nějakou fobii?
19: Z vejšek trochu.
24: Jakou sladkost máš nejradši?
19: Čokoládu na různý způsoby.
20: Talk show na jedno.
19: To jste mě překvapili, to jsem vůbec nečekala.
20: Premiéra ve středu večer na ČT1 a v iVysílání.
25: Česká centra vás zvou na noc literatury. Již 20. ročník literárního festivalu nabídne výběr ze současné evropské i mimoevropské scény v netradičních prostorách Prahy 7 a ve více než 90 českých městech. Přijďte 16. září od 18 do 23 hodin. Vstup je zdarma. Více na nocliteratury.cz. Nespěte, čtěte. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
26: Český rozhlas Dvojka.
27: Rádio, které vás baví.
26: Srdcovky od Dvojky.
0: Dobrý večer, milí posluchači, je pátek 11. září roku 2026, 4 minutky po půl sedmé a pracovní týden pomalu končí. Na dvojce totiž právě teď začínají páteční srdcovky, přesněji řečeno páteční srdcovková party. Čeká nás 80 minut písniček, které mají melodii, energii a hlavně schopnost okamžitě probouzet vzpomínky. Starostky tedy necháme někde za dveřmi, přidáme trochu hlasitosti a víkend můžeme považovat za zahájený. Dobrý poslech na vlnách dvojky přeje Pepa Melen a Meky Žbirka.

Stal se rok 1982, tehdy Bratislavská líra, písnička, která se původně od Kamila Petera jej jmenovala Čierny kvet, nebyla vpuštěna, poněvadž to nebylo příliš optimistické, no a tak se Mekyš Birka a Kamil Peteraj domluvili, že to předělají na Bělý kvet, hle, no a byla z toho celkem úspěšná účast na Bratislavské líře. Dodnes samozřejmě skvělá písnička a vzpomínka na Mekyho Žbirku. Budeme vzpomínat dneska hodně. Páteční cesta nám začne v New Yorku, protože to dnešní datum si žádá minimálně tohle krátké zastavení. Právě dnes uplynulo 25 let od teroristických útoků z 11. září 2001. Jako dnes si pamatuju, když jsem tehdy ve Středoklukách dorazil do domu a díval jsem se na tehdy ještě malou barevnou televizi a myslel jsem si, že se jedná o nějaký katastrofický film. Pojďme si dát písničku, kterou tehdy New York použil vlastně v boji a v odvaze, aby se stal nezlomným a aby se znovu postavil na nohy. Mluvím samozřejmě o té staré, slavné, dobré písni Franka Sinatry, Ten from New York, New York. A je to písnička, která byla natočena v roce 1977. Původně ji naspívala Liza Minnelli a Sinatra svou verzi natočil v září roku 1979. Roku 1980 se stala jeho posledním americkým hitem, které se dostalo do top 40. Tahle písnička o touze znovu začít, prosadit se a dokázat, že žádný sen není příliš velký. Frank Sinatra a město, které se nikdy nevzdává. New York, New York.

Velkolepá záležitost roku 1979. I další písnička se natáčela v New Yorku, ovšem bylo to v 50. letech. Muž, který ji naspíval, se jmenuje Bill Haley a pocházel z amerického Detroitu a byl to, řekněme, výborný, vynikající countryový muzikant. Ovšem do historie se zapsal Bill Haley samozřejmě jako jeden z prvních mužů, kteří dostali rock and roll do hlavního proudu. V 54. natočil písničku Rock Around the Clock. V podstatě se nic nedělo. Teprve o rok později, když ta písnička zazněla v úvodu filmu Džungle před tabulí, tak se najednou stala prvním rock'n'rollovým singlem na vrcholu americké hitparády. V roce 56 pak Haley s kapelou účinkoval ve filmu pojmenovaném přímo Rock Around the Clock v jednom z prvních celovečerních rock'n'rollových muzikálů. Mám pro vás plán, přátelé, tančit od večera až do rána, prostě páteční program, proti kterému nelze nic namítat. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock.

Je to neuvěřitelné, ale opravdu tohle jsou, přátelé, 50. léta, konkrétně rok 1954. A jak nám to jde při každé takové party, když Bill Haley and his Comets zahrají Rock Around the Clock? Pojďme na anketu, už máme po 6:45, takže tradiční páteční naše anketa, která už teď v podstatě běží 3 týdny za sebou. A to je, kde nás posloucháte, co právě děláte a máte hezký výhled. Hledáme nejvzdálenější posluchačku, nejvzdálenějšího posluchače a také, pokud to víte, tak jaká je vaše nadmořská výška. Napište mi to, případně pošlete i fotografii na e-mailovou adresu josef.melen@rozhlas.cz nebo můžete napsat také na SMS bránu 702 222 220. A já teď koukám, že už mi tady poprvé bliká, co má mi to kdo píše. Zdravím, Pepo, posílám pozdrav z Austrálie. No výborně. Převážně babičce Jiřině do Pražských Ďáblic, která vás poslouchá každý den. Zdravím také všechny posluchače dvojky do Čech. Necelých 17 000 kilometrů vzdušnou čarou ze mne dnes snad bez problému udělá vítěze nejvzdálenějšího posluchače. Mějte se krásně, váš protinožec Vojtěch. Vojtěchu, děkuju moc. Minimálně máte jedno prvenství. Napsal jste dřív, než jsem vyhlásil anketu, takže jste v podstatě absolutně první v dnešním vydání. Tak i vy, přátelé, napište, kde jste, i kdybyste byli třeba jenom na Žižkově, budeme z toho mít samozřejmě všichni radost. Máme 11. září a to je den, kdy hodně vzpomínáme. Vzpomínáme na události, které se staly a vzpomínáme třeba 3 roky zpátky, když se

0: Já jsem si řekl, že ještě šedesátky neopustíme, poněvadž mám tady písničku, která je z druhé poloviny 60. let, ale tahle kapela má ve světě takovou pověst, že je to kapela v podstatě s nezapamatovatelným názvem. I když já si myslím, že ten, kdo je poslouchá, ten, kdo je zná, tak to prostě dá, protože je to sestava jmen těch, kteří v téhle kapele hráli. A to sice Dave D. Dozy, Beaky McIntyre. A mám pro vás legendu o Xanadu, písničku, která je z roku 68, ale mám také jednu zajímavost. Dave D. býval policistou a dokonce zasahoval u tragické nehody, při níž tehdy zahynul americký rocker Eddie Cochran v roce 1960. Tak to jenom taková malá notická. Ale pojďme k této krásné romantické tragédii o zrazené lásce a místě jménem Xanadu, kam se vypravěč už rozhodně nikdy nechce vrátit. Dave D. Dozy, Beaky McIntyre v srdcovkách.
1: S.S.

Legend of Xanadu, Dave Didozy, Beaky McEntich, písnička, kterou mám opravdu rád a vždycky se těším, že ji jednou za čas do party zařadím, abychom se pobavili, ale když už máme party v duchu 60. let, myslím si, že bychom měli přizvat krále rock and rollu a myslím si, že je ten pravý čas. Muž, který spojil snad všechno, co do té doby bylo zvlášť. Ať už vezmete blues, rhythm and blues, v podstatě country, to všechno dal dohromady a udělal z toho rock and rollový fenomén. Samozřejmě nebyl jediný, byli také muži, kteří v 50. letech byli průkopníky tohoto skvělého stylu, ale dáme si teď písničku, která říká, že láska nemusí být jenom mrazení. Láska vás může v podstatě dokonce i spálit. A to nejen horečkou, ale také ohněm. Tady je Elvis Presley a Burning Love.

Pojďme se podívat, co nám píšete, poněvadž píšete a my z toho máme velkou radost. Dokonce mi tady přišla teď fotografie. Dobrý den, jsem na chatě v Brdech a co děláme? Vy s foto. No tak je to hádanka. Rozhodně vaříte, budete péct, to ano, je tam nějaké těsto. A teď jestli v tom těstě je něco sladkého a nebo jestli je to maso a bude to naslano, tak to vám teď prostě nepovím, poněvadž to takhle z té fotky jako nemám šanci poznat. Nicméně zdravíme Dobrt, přímo paní Ivu, pokud je vás tam víc, tak nejen něco dělejte, ale také u toho klidně tančete. Pojď, co tady máme dál? Zdravice ze Dvorců u Tučap, zdravíme vás Josefe, právě krájíme dnešní sbírku hub ovšem, ale to byste měli vědět, to je opravdu pořádná hromada. Máme je na sušení a do kysela. Zdraví Standa a Honza, pánové, zdravím vás taky, mám z toho radost. Zdravím jako vždy ze Sporáku, děkuji za pěkné písničky, přeji hezký víkend, píše Adel, děkuji moc. Pepo, zdravím z Olebného východočeského městečka Holic, rodiště herce hrajícího Hujera z Chocholouška Václava Lohnízkého, či rodiště režiséra herce Jana Kačera. Je zde kostel svatého Martina, který kdysi dávno bděl nad mojí maturitou. Krásný večer zářijového pátku, moji Robinzoni Martin. Děkuji moc, Martine, za tuhle zprávu. Zdravíme ze Střely s velkým S všechny vystřelený posluchače. Děkuju, zdravím Vandráky. I vy mi můžete napsat, kde jste, co děláte, jestli máte krásný výhled. Napište mi také, prosím, v jaké nadmořské výšce jste, no a samozřejmě přidejte aspoň český jméno. Píšete mi na josef.melen@rozhlas.cz, píšete mi také na SMS bránu 702-222-220. Dneska jsme toho od začátku v těch 60. letech už nahráli celkem dost. Teď máme 60. léta pouze s datem narození hlavního frontmana následující písničky, která je v tu chvíli v podstatě jeho solovka. Vyšla v roce 1996, tomu bylo 30. Ta deska, to album má název Nekonečný šum a vy už tušíte, že tenhle pán přichází bez bod, protože je prostě boss. Daniel Nekonečný. Jsem boss.

Dokud budu, mimochodem Karel Šucha, zakladatel Laury a hlavní skladatel Laury a jejich tigrů, tak mi psal převčírem, já jsem ten mail vlastně teď jsem si na něj vzpomněl, tak to koukám, píše mi: ahoj Josefe, po delší době jsme s Laurou a jejími tigry dokončili nové řadové album s názvem Most, vykřičník k tomu. Album vyjde jako LPčko na vinilu v prvním říjnovém týdnu. Tak Karle, zdravíme tě a všichni fanoušci domácí kapely Laura a její tigři si jistě přijdou na své. Pojďme dál, přátelé, protože v tuto chvíli se půjdeme podívat opět na 11. září. Tentokrát je to ale 11. září roku 1987, kdy se předávaly ceny MTV a tehdy před těma 39 lety je zcela ovládl Peter Gabriel a jeho Sledgehammer. Získal totiž rekordních, pozor, 9 cen. A ještě jednu k ním Gabriel přidal, a sice cenu Video Vanguard. Animace vytvořili mimo jiné Nick Park, studio Aardman a bratři Ojové. Rekord klipu dodnes nikdo, přátelé, opravdu nikdo nepřekonal. Peter Gabriel je prostě skvělá páteční volba. No a tyhle perlíky, kladívka, vlaky, nárazníky, tak zatím se skrývá celá řada možná i jiných věcí. Sledgehammer, Peter Gabriel.

Znáte to, jak to v rodinách bývá, když se snažíte být absolutně svoji a říkáte si, že si z té rodiny prostě nevemete vůbec nic, tak stejně přijde někdo a řekne, no jo, ty seš jako ten tvůj tatínek, nebo ty seš jako tvoje babička, podívej se na ten nos, je, ty děláš přesně tohle, co dělal tvůj dědeček. Zkrátka geny, přátelé, geny jako nezapřete a jsou to v podstatě takové zvláštnosti, které si předáváme z generace na generaci. Můžete opravdu před svojí rodinou utéct úplně na druhý konec světa, ale něco si z ní vždycky nesete s sebou. A o tom je písnička mé oblíbené kapely Level 42 Running in the Family.

Přátelé, teď právě koukám tady z okna našeho studia, vedle kterého je opravdu hodně vysoký jeřáb a pan jeřábník právě jde z dnešní šichty domů. Má to, jak jsem tak počítal, asi 1200 těch šbrclíků na žebříku. Tak i panu jeřábníkovi přejeme příjemný páteční večer. Vám ostatním, kteří píšete, tak určitě také příjemný večer, poněvadž vás celkem hodně. Zdravím, Pepo, děkuji moc za originální Xanadu, píše Hanka, děkuji. Ahoj, Pepo, dnes vás opět poslouchám v autě. Na autobán nyní jedu kolem Erfurtu, směr Holandsko. Zítra mě čeká výstava traku, takže klučičí výlet. Všem přeji pohodový večer u dvojky a fajn víkend. Martin z Podlesí, děkuji moc za tuhle zprávu. Skvělý výběr písní, přinášejí pohodu i v den tak smutného výročí. Poslouchám ve Vídni, nadmořská výška 195 metrů. Moc díku za krásný pořad, píše paní Ilona. Radek, ahoj, posloucháme vás i na dovolené na Korzice, jste prostě bezva, píší Dobešáci, děkuju, zdravím zase po čase z Poděbrad, jsem ráda, že už je pátek večer a hlavně vaše páteční skvělé srdcovky, díky moc za skvělého Franka Sinatru, jeho New York, New York a také ještě zpětně velké díky za včerejší připomínku Václava Neckáře. Korteď, když prožívá tak smutné a náročné období, bylo to moc milé a dojemné, díky za vše, píše paní Klára z Poděbrad. I vy ostatní mi napíš kde jste a jestli náhodou nejste úplně nejdál, protože pokud byste byli nejdál, tak, nebo spíš asi nejvíš, protože to Austrálii stejně asi nedáte, 17 000 kilometrů od nás, přece jenom to už by chtělo, nevím, kde dál byste vlastně jako mohli být, ale třeba mě překvapíte, píšete mi na josef.melenzavináč.rozhlas.cz nebo můžete psát taky na SMS bránu 702 222 220, a když budete vědět, jaká je vaše nadmořská výška, klidně to přidejte. Leda, přátelé, mohli byste být dál, pokud byste byli v zemi zvané Mumuland, protože ta je tam, kde nikdo

0: Další zpráva od vás. Já jsem nejdál. Při poslechu srdcovek jsem totiž v sedmém nebi. Díky za výběr písní, které byly nejen pro uši, duši, také pro srdce. Zdraví Naďa, prababka z Brna. Děkuju vám moc za tuhle tu zprávu. Zdravíme z Hané, z Prostějova. Jsme 223 metrů nad mořem. Na originálně vaříme večeři. Pěkný večer všem. Katka a Zdeněk a Ríša. Tak jsme ještě v base. Cože? Teď jsme ještě v base campu, 345 metrů nad mořem, ale náš večer má jasně nalinkovanou cestu až ke hvězdám, píše Honza od Vandráku. No, výborně. Myslím, že i já si potřebuji nad chvilku odpočinout, přece jenom to tempo jsme jako hnali skoro hodinku bez přestání, tak pojďte chvilku proklínat.
1: Prázdnej byt.

skvělý Janek Ledecký, Agentor, proklínám v dnešních srdcovkách. Píšete text, máme tady další zprávy. Pěkný večer, Pepo, zdravím vás. Vlasta ze Strašnic, 224 metrů nad mořem, kontroluju si právě rodinné účty, vesměs veselá čísla. Taková pěkně červená. Kde jsem? Asi 40 kilometrů od Prahy, v obci Krámy, ta je součástí Nové Dvory, Příbram, nadmořská výška 394, do pekla jsem krasavce se švestkami, dnes mi hrajete hudbu mého mládí, děkuji paní Ružena. A možná budeme pokračovat, rok 1961, Sam Cooke, který sledoval při jedné party taneční parket, viděl tam všechny různé lidi od mladších, starších, elegantních i docela úplně obyčejných a všichni tančili tak, jako by tahle noc prostě neměla skončit. Twisting the Night Away, Sam Cooke.

Ano, už jsme se zase rozjeli a vy mi píšete, právě teď mi přišla fotografie, krasavec se švestkami, konečně vím, jak to vypadá. Vypadá to báječně, tak tedy zdravíme i sem do kuchyně. Ahoj, já jsem sám na vandru na Střele, potkal jsem tu spoluvandráky, jsou opilí, ale hrozně milí. No tak je pozdravujte, to je skvělý. Píše Kajka, opravdu jen ze Žižkova od Vítkova, píšou rozsah 260 až 270 metrů nad mořem. Píšu, z domova fotku nemám, ale o co, a co zde tady je? 20 načatých a nedodělaných úkolů. Přeji všem, komu jako mě zlepšuješ večer, dobrý poslech a hezký víkend. I vám do studia děkujeme za to. Dobrý večer, pane Pepo, dík za skvělou třídenní party. Dnes vzpomínáme na 11.9. Zítra má smutné výročí Johnny Cash. Ano, je to tak, píše nám paní Naděja z České Lípy. 258 metrů nad mořem, zdraví a krásný víkend všem přeje. Děkuju, ahoj, určitě nejsem nejdál, ale můžu být nejblíž. Náměstí Míru, Praha 2, super pořad, skvělý písničky, ahoj Radek. Nejblíž je tady můj kolega Petr, který je hned za tím trojitým sklem vedle v režii a posílám vám všem také pozdravy, dobrou náladu, pohodu a pěkný páteční večer všem, ahoj. Opět Ivan 1961 z Břeclavy. Krásný večer, Pepo, právě jsem si uvařil mátový čaj a hodil kopita nahoru a poslouchám vás, jak řádíte. Nacházím se 260 metrů nad mořem ve Štěchovicích, mějte se a smějte se, píše Pavel. I vy mi ještě můžete napsat, kde jste. Já mám pro vás jednu filmovou písničku, kterou původně naspíval, ne pro film, Jackie Wilson v roce 58, ale Howard Hounsbury ji naspíval, když dostal roli Jackieho Wilsona ve filmu La Bamba. Možná si vzpomenete Lonely Teardrops.

Dobrý večer, přeju, klituji kolegu Jeřábníka, že ho z práce nepustili dřív. U nás se díky dešti končilo už ve 13 hodin, to píše Milan, děkuji moc za tuhle zprávu. Počúvám vás na Slovensku v malom městečku Jelšava, 286 metrů nad mořem. Velmi rád vás počúvám, ale nemáme tady žádný podpis, tak nemůžu vědět, koho oznámit. Luboš píše, zdravím z Bučovic, nějakých 230 metrů nad mořem, tady sice žádné horské klima nemáme, ale díky tvému vysílání je nálada na úrovni minimálně Krkonoš. Poslouchám, užívám si to náramně a zatím nemám jediný důvod přelaďovat. Tak jen tak dál, děkuju, zdravím Luboši i vás. Ona ta dobrá nálada, mimochodem, pokud tak nějak posloucháte texty písní a pokud jim třeba ne úplně rozumíte, tak si myslím, že srdcovky jsou skvělým bodem pro to, abychom vám vždycky řekli, co v jaké písni je. Třeba v té následující. Je úžasná myšlenka, jo. Dobrá nálada je totiž otázkou nikoli kalendáře, ale otázkou toho, jestli se proto rozhodnete. No a konec konců to není žádný překlad, tohle je písnička, která je naše, je z roku 63. Orchestr Karla Vlacha, naspíval to Valdemar Matuška a tu písničku ve stylu skvělého stylu twistu napsali Alfons Jindra a text je dílem Oldřicha Filcíka a Zbyňka Vavřína. Znáte tuhle písničku 305?

I ti, co rytmus nemají, zpíváme twist jen pro vás. Jde o to, kdo to může říct, bez

Jedinečná Eva Pilarová, Popocaté Petal Twist. I Twist samozřejmě dorazil do Československa na začátku 60. let. Tohle byl rok 62, slyšeli jsme předtím našeho skvělého Valdu z roku 63, ale kdo to všechno rozpoutal? Ten muž se jmenoval vlastním jménem, tedy Ernest Evans. Možná vám to nic neříká, ale když řeknu Chubby Checker, tak už asi tušíte, na začátku 60. let roztančil celý svět a jeho The Twist dokázal v Americe vystoupat na první místo dokonce dvakrát. Ale já mám pro vás pokračování The Twist, protože jeden twist je málo. A tak si musíme dát druhý Let's Twist Again, Chubby Checker.

0: Tak co mi píšete? Ahoj Pepo, zdravíme 670 metrů nad mořem z Lidmaně z Fary v okrese Pelhřibov, píše Klára. Dnes je vaše vysílání paráda. Holomoc, mesto mé, děkuji za tuhle zprávu. Pak tady máme zprávu. Přesně tak, Pepo, proč poslouchám srdcovky? No právě pro tu dobrou náladu, vyvolanou dobrými písněmi a dobrým povídáním o nich, píše Vláďa. Děkuji vám všem za zprávy. Ještě mi tady přišla jedna zpráva. Dnes by si mohl vysílat ještě o hodinu déle. A víte co, pojďme vysílat do půlnoci. Já to tady potáhnu do půlnoci. Bude to sice moje poslední životní vysílání, pač mě vyhoděj, ale ne, samozřejmě dělám si srandu. Dnešní srdcovky pomalu končí. Ano, je to tak, máme písně, máme dobrou party, ale zkrátka čas je neúprosný. A tak já vám všem děkuji, protože jsme spolu strávili 3 neskutečné a hlavně non-stop 3 týdny. Bylo to skvělé, Miloš Skalka se vrací už v pondělí, tedy Miloši, předávám ti tuhle tu pomyslnou štafetu a v pondělí to zase rozjeď podle svého. Vám všem, milí posluchači, děkuji za stovky a stovky krásných e-mailů, SMSek, reakcí na ankety. Bylo to s vámi úžasné a těším se zase na další setkání, ať už kdekoliv, kdykoliv, hlavně s úsměvem. Příjemný zbytek pátečního večera, nádherný víkend, mějte se dobře a mějte se rádi. Váš Pepa Melen.
1: I never take anything for granted. Only a fool maybe takes things for granted. Just because it's here today, it can be gone tomorrow. And that's one thing that you'll never in your life ever have to worry about me. If I'll ever change towards you, because baby, I love you. Girl, I love you just the way you are.

0: Stále vám, přátelé, společnost dělá dvojka, přejeme pěkný podvečer. Připomínám, že už za chvíli tady bude seriál o princezně Rozárce aneb pohádky, kterými jsem neuspal dceru. No a ve 20 hodin se budeme toulat českou minulostí. Doufám tedy, že i nadále zůstanete s námi.
1: Český rozhlas dvojka.
2: Rádio, které vás baví.
3: Dobrý večer, milé děti. Zdraví vás skřítek Hajaja. Každý večer vypráví tatínek malé Rozárce pohádky na dobrou noc, po kterých by hezky spala. A protože má nápadů a fantazie na rozdávání, dal z nich dohromady celý seriál, který pojmenoval O princezně Rozárce aneb pohádky, kterými jsem neuspal dceru. V té dnešní bude potřeba sehnat kouzelné koření na královskou sekanou. Zvládne ho Rozárka pořídit dřív, než přijde tatínek král z práce? Kdo chce vědět víc, ten si musí poslechnout pohádku o sekaný.

0: Dobrý večer, děti. Ten pán, co nám má vyprávět pohádku, mimochodem, je to můj otec, tu vedle mě zase usnul. Vsaďte se, že až ho vzbudím, bude říkat, že nespal. Táto, táto.
1: Co? Co je?
0: Ty jsi spal.
1: Ne, nespal.
0: Spal, všichni to slyšeli.
1: A kde pak? Já jsem přemýšlel, co ti budu zpívat nebo vyprávět.
0: Tak zpívej nějakou písničku.
1: No, ale to není tak jednoduchý. Ty budeš říkat, že zpívám špatně slova.
0: No tak vyprávěj pohádku.
1: Ale ty zas umíš všechny pohádky líp než já a budeš mě opravovat a to já z duše nesnáším.
0: Tak si musíš nějakou pohádku vymyslet.
1: Ale ty to budeš komentovat.
0: Slibuju, že nebudu.
1: Rozí, tak to je ta poslední věc, které bych na tomhle světě uvěřil.
0: Slibuju.
1: No tak dobře. Tak ta pohádka bude o něčem úplně obyčejném. Třeba osekané.
0: Osekané? No tak dobře.
1: Bylo, nebylo. Maminka královna pekla sekanou, namlela maso, rozklepla vajíčko, posolila to, dala tam kapku oleje a princezna Rozárka to míchala v míse.
0: To je pohádka i o mně.
1: Slibovala si, že nebudeš nic komentovat, tak já začnu vyprávět něco jiného?
0: Ne, vypráví to prosím dál, prosím.
1: Takže, maminka takhle zadělává s Rozárkou těsto nasekanou, no a co se nestalo? Najednou zahřmělo. Žárovka v kuchyni zablikala a něco prsklo u sporáku.
0: Co to bylo?
1: To já nevím, ale maminka královna povídá, tak to je hrůza. Došla mi majoránka.
0: Co to je?
1: To je kouzelné koření a bez něho sekanou neuděláš. A pan král se už vracel z práce a to by bylo zlé, kdyby nedostal sekanou, protože on byl strašlivý a mocný král.
0: To jsi byl ty?
1: Ano, a proto tě varuju, už mě nepřerušuj. Strašlivý a mocný král se vracel z práce hladový jako vlk a sekaná nebyla. A maminka naříkala, co si počneme? Co si počneme? Nemáme kouzelné koření a náš mocný král už jede domů. To zas bude nevrlý. Ale Rozárka se postavila na kuchyňský stůl a řekla, maminko, neboj se, já se pro to kouzelné koření, pro tu majoránku vypravím. A maminka mávala rukama, prosím tě, holčičko, za chvilku bude pán král doma a nebudeš tu ani ty, ani sekaná, maminko, klid. Řekla na to Rozárka. Všechno stihnu. Jenom mi řekni, kde seženu kouzelnou majoránku.
0: Na konci světa.
1: Ano. Princezna Rozárka opravdu musela jít pro majoránku až na konec světa. Vyšla tedy před zámek a přemýšlela, jak se tam dostane. Auto řídit nemohla, navíc ho měl táta pan král v práci. Na kole jezdit ještě neuměla a aby se na konec světa vypravila na odrážedle nebo na koloběžce, tak to bylo přece jenom moc daleko. Takže teď nevěděla.
0: Pomohl jí drák, horní drák.
1: No samozřejmě, pomohl jí drák. Takový zelený drák. Měl jednu hlavu a byl slepý.
0: Proč slepý?
1: Protože to byl starý drak, osekaný z nekonečné řady soubojů s všelijakými princi, co k němu celý život chodili zachraňovat princezny. Už ani moc lítat nemohl. Napálil to do zámku a spadl z nebe zrovna vedle Rozárky na zahradu. Koukne kolem sebe a povídá,
2: však všudy, tak já jsem zase zabloudil.
1: A Rozárka pozdravila, dobrý den, kam letíte? A drak povídal,
2: ale na konec světa, ale jsem slepý a nevidím a narazil jsem zase do nějakého nového zámku, co tady rostou jak houby po dešti.
1: To je mi moc líto, pane draku, že jste nám naboural do zámku, omlouvala se Rozárka. Ale kdyby vám to nevadilo, ukážu vám cestu, já totiž taky potřebuju letět na konec světa.
0: Co tam ten drak letěl dělat na konec světa?
1: Nakupovat. Na konci světa. Je totiž jediný široko daleko otevřený non-stop a prodávají tam speciality.
0: A co chtěl koupit ten drak?
1: Já nevím, co chtěl koupit.
0: Pastu na dračí zuby. Tati, on tu Rozárku sežere.
1: Ale ne, pastu si koupit sice chtěl, ale na umělé zuby, protože už byl tak starý, že už měl jen umělý chrup. Jinak si tam letěl do obchodu koupit ještě rohlíky a mléko, protože si ty rohlíky v tom mlíku namáčel, protože to bylo to jediné, co ještě už víkal. Pak Rozárka a drak letěli na konec světa.
0: A teď se to stalo.
1: Co?
0: Něco strašně nebezpečného, to se vždycky stane, tati, já se počůrám.
1: Ale kde pak, na cestě tam se nestalo nic, ani na konci světa se nestalo nic zajímavého. Drak a Rozárka nakoupili majoránku, rohlíky, mléko a pastu na zuby a letěli zpátky.
0: Tak se to stalo na cestě zpátky, tam se stala bitva.
1: Ale houby s voctem se stalo, žádná bitva se nestala, maximálně došlo k nějakému nedorozumění na křižovatce.
0: Ano, stalo se strašlivé nedorozumění. Byl tam princ a chtěl zachránit princeznu Rozárku před drakem.
1: Ale vždyť ten drak byl v důchodu, už s princi nezápolil.
0: Princ chtěl drakovi useknout hlavu, protože si myslel, že je to strašlivý drak a že chce sežrat Rozárku.
1: Tak kdo tu pohádku vypráví, já nebo ty?
0: Princ jel na koni s křídly, znesl se do vzduchu a zvolal: pusť tu princeznu draku a pojď bojovat. Princezna mávala rukama a volala: ne, pane princi, to je hodný starý drak, on mi pomohl do obchodu. Ale princ ji neslyšel a myslel si, že princezna volá a mává o pomoc, že ho volá k sobě. Pobídl koně a rozletěl se proti drakovi.
1: Přestaň.
0: Na nebi létaly blesky, nedaleko byla sopka a z té se hrozně kouřilo. Na tou sopkou se střetl drak s rytířem a byla bitva.
1: A dost, zavolal pan král, který tam přijel svým vozem přímo z práce.
0: On tam byl, tatínek král?
1: Jo, byl tam. A měl výbornou náladu, neboť se vracel z práce dřív. Všechno zastavil, princ si řekl, že drak je jeho starý přítel, draka pozval na sekanou, že mu ji namixuje, aby ji mohl srkat brčkem a prince nakonec pozval taky na zámek a žádná bitva nebyla a hotovo, konec, já ti dám. Ty tu ze mě taháš pohádky, že budeš spát a podívej se na sebe, jak tu řádíš. Hotovo, konec, zhasínáme a spát.
0: Tati, počkej, a vzal si ten princ tu princeznu Rozárku?
1: No jasně. Pan král mu předal celé království, dal mu princeznu za ženu a šel se pořádně vyspat dobrou.
0: Spánek je prý výborný lék na nervy. Dobrou noc.
3: Nevím jak vy, děti, ale já už se moc těším na zítřejší pohádku. Teď je ale čas zalézt pod peřinu a nechat si zdát něco krásného. Hezké spinkání vám přeje váš skřítek. Hajaja.
4: Český rozhlas Dvojka.
5: Rádio, které vás baví.
6: Přeju pěkný páteční večer z Dvojky. Ano, sire, takový je podtitul Toulek českou minulostí už za pár okamžiků. Ve 20.30 uvedeme reprízu dopoledního pořadu Jak to vidí. V 21 hodin výjíždí muzikál Express a ve 22 hodin uvedeme četbu z románu Jeden život, pod kterým je podepsán Guy de Maupassant. Ve 22.30 host nočního mikrofora a nebude chybět ani noční proud od 11:30. Já jsem Roman Víšek, tohle je páteční večerní Dvojka. A zvu vás k poslechu.

0: Toulky českou minulostí.
1: Dobrý den. Vítáme všechny, kdož si vyladili svůj přijímač na této stanici a v tuto hodinu. Prosím vás, je to správné rozhodnutí, možná nejlepší, které jste v poslední době učinili. V tomto názoru jsme všichni zajedno, tedy my, kteří jsme připraveni vás na této 702. schůzce na toulkách naší historií doprovázet. Jmenovitě jsme tu zastoupeni
0: Ivanou Valešovou,
2: Františkem Derflerem
3: a Igorem Barešem.
1: Spolu s Petrem Horou Hořejšem, knižním inspirátorem tohoto rozhlasového maratonu, musíme uvést i jména, která patří Jaromíru Ostrému, režisérovi, a v poslední řadě stojícímu Josefu Veselému, autorovi. Titulek dnešního randevu s minulostí zní
2: Ano.

0: Několika let po Slavkovu využilo Rakousko k tichému zbrojení. Hlavní strůjce reformy, mladší bratr císaře Františka I., arcivévoda Karel, nezdílel iluze jestřábů obklopujících císaře. Varoval před novým dobrodružstvím. Považoval válku za předčasnou. Opačný názor měl ministerský předseda Filip Stadion. Byl to však on, kdo nakonec prosadil svou.
1: Karel měl zřejmě chladnější hlavu než premiér.
2: Františkův bratr a třetí ze synů Leopolda II.
3: Druhorozený Ferdinand už vládl v Toskánsku.
2: Nebyl sice ze všech profesionálních rakouských vojáků nejschopnější.
3: Tím byl maršál Radecký z Radče.
2: Ale za napoleonských válek platil v Rakousku bezesporu za nejoblíbenějšího velitele.
1: Vojenské řemeslo ho muselo zřejmě přitahovat už od dětství.
2: Asi ano. Díky svému vznešenému původu byl už v 25 říšským polním maršálkem.
1: Protekce.
2: To zřejmě taky, ale armádě rozuměl.
1: Rozuměl i válce.
3: Jako vojevůdce válčil opatrně, vyčkávavě.
2: V průběhu let se mu však podařilo několikrát porazit Francouze.
3: Například u Štok Achu a hlavně u Aspern.
1: Kterou už to obec znali naši dědečkové jako Aspry nebo jako Ošpru?
0: Aspern je ves v Dolních Rakousích na levém břehu Dunaje, takřka proti Vídni. Do dějin vešla bitvou, která tu byla svedena 21. a 22. května 1809. roku mezi Francouzi a Rakušany. Rakouské vojsko, vedené arcivévodou Karlem, ustoupilo po nešťastných bojích u Řezna přes Čechy na Moravské pole a postupovalo k Dunaji, aby jednak mohlo kryt Vídeň, jednak proto, aby zajistilo spojení Čech a Moravy s Uhrami. Napoleon se svým 90-tisícovým vojskem však vtrhl ještě předtím do Vídně, obsadil pod městem Dunajský ostrov Lobau a přepravoval odtud vojsko na levý břeh Dunaje. Na něm Francouzi zaujali pevné postavení v Aspern a ve východněji položeném Eslingu. Odpoledne 21. května udeřil arcivévoda Karel na francouzské postavení, které čítalo 75 tisíc mužů, a z Aspern je vytlačil, přičemž odrazil několikerý útok francouzské jízdy. Esling Francouzové uhájili. V noci pak opravili poškozené mosty, převedli ostatek svého vojska na levý břeh tak, že 22. května se hned z rána rozhořela nová bitva. Panství nad Aspern a Eslingem se střídalo do chvíle, než Napoleon zvedl hlavní útok na rakouský střed s úsilím prorazit. V této rozhodné chvíli se však sám vrchní velitel arcivévoda Karel postavil s praporem v čele pluku a odrazil hlavní útok Francouzů tak rozhodně, že museli ustoupit s velkými ztrátami, zejména kvůli rakouské dělostřelbě. Aspern padlo definitivně do rukou Rakušanům. Esling Francouzi ještě uhájili, ale v noci se celá armáda musela přeplavit zpátky na ostrov Lobau, protože byla zle tísněna Rakušany. Ztráty Rakušanů byly značné. Mrtvých a raněných bylo 24 tisíc mužů. Francouzi však ztratili tolik mužů, kolik jich bylo v celé Slavkovské bitvě ve všech třech armádách. 30 tisíc mužů.
1: Toto vítězství si Karel určitě náležitě vychutnal.
2: Ani ne.
1: Jak to? Nestávalo se věru často, aby byl Napoleon porážen?
2: Karel neuměl svých dílčích vítězství využít k dosažení celkového triumfu.
3: Ku příkladu po vyhrané bitvě u Aspern nepřítele nepronásledoval.
1: Proč?
3: Neměl na to síly.
1: Takovému vítězství se říká Pirhovo.
3: V průběhu své kariéry byl Karel vícekrát vrchním velitelem rakouské branné moci.
2: Aby se pak funkce buď dočasně vzdal, anebo z ní byl odvolán.
3: Roku 1801 se stal prezidentem Dvorské vojenské rady a začal s reformou armády.
2: Vzorem mu přitom byla v mnohém armáda francouzská.
3: přeorganizoval velení,
2: zrušil konečně nenáviděnou doživotní vojenskou službu
3: a u jednotlivých zbraní diferencovaně zavedl brannou povinnost na dobu od 10 do 14 let.
1: Pořád to byla ale hrůza let.
3: Na 8 roků byla vojna zkrácena až v roce 1847.
2: Karel rovněž zkvalitnil výcvik vojska s důrazem na zvýšení pohyblivosti, na zlepšení manévrovacích schopností jednotek a na kvalitu střelby.
3: Armádu rozdělil na 9, později 11 samostatných sborů disponujících všemi druhy zbraní, a tedy schopných operovat nezávisle na sobě.
2: Armádní sbor se skládal ze 3 divizí.
3: Každá divize měla 2 brigády.
2: Každá brigáda 2 pluky plus myslivecký prapor.
3: Každý pluk pak 3 bataliony neboli prapory o 6 až 700 mužů.
0: Zatímco císařský bratr modernizoval armádu, připravoval ministerský předseda hrabě Stadion válku. Spoléhal se přitom na podporu Bavorska, Saska a Rýnského spolku. Tyto země však nakonec vytáhly do boje na druhé straně frontové linie, jako spojenci Napoleonovi. Prusko zůstalo neutrální. A tak i tato válka v pořadí 4. skončila jak jinak, než porážkou Rakouska.
3: U Aspern sice Napoleon utrpěl porážku.
2: Ale všechno si vynahradil vítězstvím u Wagramu v červenci 1809.
0: Po nezdaru u Aspern se Napoleon stále nevzdával svého záměru překročit Dunaj. Jeho armádu posílili italské oddíly, čímž Francouzi získali početní převahu nad rakouskými vojsky arcivévody Karla. Ta zatím pasivně vyčkávala na levém břehu Dunaje. Hlavní oddíly francouzské armády se přesunuli na ostrov Lobau, aby 5. července 1809 překročili 100 metrů široké rameno na levý břeh Dunaje. Přitom se jim podařilo zatlačit rakouské oddíly od dunajského břehu až k řece Rusbachu. V této situaci se Napoleon rozhodl pro útok na rakouské pozice ještě ve večerních hodinách 5. července, byl však odražen. Nad ránem dal císař povel, aby byla ofenziva zopakována, jenomže do protiútoku zároveň přešla i rakouská armáda. Té ale, na rozdíl od Francouzů, chyběla koordinace. Levé rakouské křídlo zahájilo útok přes řeku Rusbach velmi brzy, už ve 4 ráno, setkalo se však se silným protiútokem francouzského pravého křídla. Rakouští granátníci byli zastaveni, Francouzi je donutili ustoupit. Pravému rakouskému křídlu se však podařilo prolomit francouzské pozice a dalším neohroženým postupem podél Dunaje ohrozilo týl francouzské armády a její spojení přes provizorní mosty. Napoleon byl donucen narychlo ustoupit a poslal svoje z linie do Aspern, kde měli bránit přístup k mostům. Současně uvolnil veškerou svou jezdeckou zálohu ke koncentrovanému útoku proti Rakušanům.
3: O výsledku bitvy rozhodl vynikající manévr francouzského dělostřelectva a zejména útok 26 pěších praporů sformovaných do karé,
1: tedy do čtverce o hraně 1000 metrů.
3: Tento útvar udeřil na střed rakouské sestavy.
2: Napoleonovo vojsko zvítězilo.
3: Kromě elitní gardy,
2: která ale do bojů nezasáhla,
3: byly nejlepší francouzské jednotky v době bitvy u Wagramu nasazeny ve Španělsku a přesto Francouzi dokázali vyhrát.
2: Rakouské oddíly pronásledovali Francouze až ke Znojmu.
1: Kde pak slavil Napoleon svoje další vítězství?
3: Ve Vídni ubytoval se v Schönbrunnu.
1: Ano, tam to už dobře znal.
3: Při přehlídce vojsk před palácem si generál Rapp, který byl v císařově svitě, všiml mladého, dobře oblečeného Němce, který se domáhal, aby mohl osobně promluvit s císařem.
2: Rapovi se zdálo cosi podezřelého, něco jakoby napjatého v pohledu toho navenek klidného a nevzrušeného mladíka.
3: Nařídil ho zadržet a prohledat.
1: Zatčený se představil jako Friedrich Stabs, syn pastora, 17-letý student.
2: Měl u sebe podobiznu mladé dívky a velký kuchyňský nůž.
1: Na otázku, proč si sebou vzal nůž, chladnokrevně odpověděl.
3: Abych zabil Napoleona.
2: Císař byl o incidentu zpraven.
0: Proč jste mě chtěl zabít?
3: Protože přinášíte neštěstí mé zemi.
0: Způsobil jsem vám něco zlého?
3: Ano, jako všem Němcům.
2: Klid mladého studenta Napoleona ohromil. Domníval se, že má před sebou šílence, maniaka a nařídil svému osobnímu lékaři, aby ho vyšetřil. Ten konstatoval, že Štaps je úplně zdrav.
0: Propustím vás na svobodu, když uznáte svou vinu a požádáte mne o milost.
3: Já mohu leda vyjádřit svou největší lítost, že jsem nedokázal splnit úkol, který jsem si uložil.
0: Jděte k čertu. Člověk by si pomyslel, že zločin pro vás nic neznamená.
3: Zabít vás není zločin, ale povinnost.
2: Všemocný monarcha, vládce obrovské říše, před nímž se všichni třásli, pocítil svou bezmocnost. Toho smělého, sebejistého mladíka nezlomí.
3: Marně ho přemlouval a sliboval, že bude propuštěn na svobodu, uvidí znovu svou nevěstu a rodný dům, jestliže slíbí, že se nepokusí ho zabít.
2: Štaps všechno odmítl. Vojenský soud ho odsoudil k trestu smrti zastřelením. Před popravou zvolal.
3: Ať žije svoboda, smrt tyranům.
2: Napoleon si na celý život zapamatoval tohoto mladíka s pevným pohledem jasných očí. Vzpomínal na něho i na ostrově svaté Heleny.
1: Jenomže svatá Helena byla ještě celá dlouhá léta vzdálena. Ani Elba nebyla v dohlednu. Napoleon měl za sebou Wagram, další ze svých triumfů.
3: Sám o sobě později uváděl, že za život zvítězil v 60 bitvách.
2: I s těmi menšími jich bylo fakticky 77.
3: Přitom pouze 4x prohrál.
1: Zachoval si tedy 95% úspěšnost. Komu z vojevůdců se to kdy povedlo?
3: Příměří po Wagramu bylo uzavřeno ve Znojmě.
2: Mír byl posléze dojednán ve Vídni.
1: Jak pak dopadlo Rakousko?
3: A to se ví, že špatně.
1: Hodně špatně?
3: Přímo zle.
1: Zase se malovala nová mapa?
3: Zase.
2: Mírové podmínky, které si Napoleon nadiktoval, byly pro vyčerpané Rakousko kruté.
3: Monarchie přišla o další území.
1: Ajajajaj, které pak země budeme gumovat?
3: Korutany, ku příkladu. A také Kraňsko.
1: V dnešním Slovinsku.
3: A rovněž Gorici.
1: Ta je dnes rozdělena mezi Itálií a Slovinsko.
3: Tato území byla ještě s Terstem sloučena v provincii Ilirskou a připojena k Francii.
2: Její moc teď sahala až na Balkán.
1: Konec.
3: Depak Halič byla taky ztracena.
2: Dočasně, ale ztracena.
3: A co nejhoršího?
1: Co pak ještě?
3: Monarchie musela zaplatit vysoké válečné reparace a omezit početní stav armády.
1: Což se asi promítlo na ekonomice státu.
3: Země se ocitla před státním finančním bankrotem, ke kterému pak v roce 1811 skutečně

0: Státní bankrot neboli úpadek.
1: Praví Otova encyklopedie obecných vědomostí.
0: Tak se označují všeliké případy, ve kterých stát nedostojí svým závazkům dlužnickým, ať se to týká kapitálu nebo jen úroků. Skutečným bankrotem je i každé odvolání neb nucená výměna státovek v nižší hodnotě, nežli jest ta nominální. Stát porušuje tím závazek, neboť je vydal na místě hotovosti rovné sumám na nich udaných a slíbil je přijímati v hodnotách jmenovitých u svých pokladen.
2: Když vypukla válka s Francií, brala si vídeňská vláda množství půjček, kterými se snažila financovat armádu.
3: Když vyčerpala všechny úvěry od bankéřů z Frankfurtu nad Mohanem, z Janova, Florencie, Amsterdamu, Rotterdamu a Modeny, snažila se vypsat různé vnitřní půjčky.
4: Jaké?
3: Například válečnou, loterní, zvláštní půjčku pro majitele státních obligací.
2: Jako poukázek bylo použito emise bankocetlí formálně vydaných Vídeňskou městskou bankou.
3: Bankocetle byly pouze vnitřní měnou Rakouské říše.
2: Jejich počet vzrostl z 32 milionů v roce 1794 na miliardu 60 milionů v roce 1811.
4: To máme zhruba 33 násobný nárůst.
2: Nadbytek papírových peněz způsobil vytvoření nelegálního kurzu kovových mincí, který dosáhl koncem roku 1810 přes 1200%.
3: Obrovská inflace způsobila hospodářské potíže. Ceny neúměrně stoupaly a bujely spekulační obchody.
0: Kritická situace vedla k tomu, že císař František I. na návrh prezidenta dvorské komory vyhlásil 15. března 1811 státní bankrot.
4: Konstatují autoři kroniky českých zemí.
0: Tím byla hodnota bankocetlí snížena na pětinu a bankocetle byly nahrazeny takzvanými měnnými listy neboli šajny.
4: Z německého Einlösungsscheine.
0: Výměna bankocetlí za šajiny musela být provedena do konce ledna 1812. V oběhu jich smělo kolovat jenom za 212 milionů zlatých. Hodnota měděné mince byla rovněž snížena na jednu pětinu. Dále došlo ke snížení platných cen zboží na pětinu a dluhy uzavřené před rokem 1799 se platily v šajinech, pozdější pak podle zvláštních tabulek.
4: Válka je drahá věc. Je pravda, že se může někomu vyplatit, ale všeobecně vzato na ní nesrovnatelně víc lidí prodělá a to mluvíme jenom o penězích.
2: Pokračující válka si skutečně žádala nové a nové finanční zdroje.
4: Kde je vzít a nekrást?
2: Museli se natisknout nové státovky.
3: Aby byl dodržen císařský slib o omezeném počtu šajnů, vydala finanční správa takzvané anticipační poukázky.
4: To je pěkný termín. Anticipační přece znamená předvídací, předjímající, jakože lidi mohli předvídat, že za ty papírky něco dostanou. Někdy, možná.
3: Anticipační poukázky byly postaveny naroveň šajnům a později s nimi splynuli.
2: Po skončení napoleonských válek jich bylo v oběhu za 640 milionů zlatých vídeňské měny.
3: Papírová měna se stala pak v Rakousku prakticky jedinou skutečnou měnou, protože stříbrné mince rychle mizely z oběhu.
0: Hospodářská krize z roku 1811. Nebyla vůbec náhodná a neprojevila se jenom v habsburském mocnářství. Pokus podřídit francouzské nadvládě většinu Evropy s jejími starými, dávno vzniklými státy a s novým nezvratným procesem vytváření jednotných národních států byl utopií, hazardem nutně odsouzeným k zániku. Tato utopická politika zároveň znamenala, že válka se stává z dočasného mimořádného opatření stálou institucí francouzského císařství. Hmotné zdroje a fyzické síly této země nemohly vydržet takové napětí. A to se stávalo neúnosným. I když pokus zardousit Anglii pomocí kontinentální blokády podnítil rozvoj francouzského, ale i rakouského a zejména pak moravského a českého průmyslu, bylo zároveň stále jasnější, že srazit Anglii na kolena se nepodařilo.
2: Francouzské državy dosáhly nebývalých rozměrů.
3: Císařští orly se vznášely nad obrovskými prostorami od španělské řeky Ebro až k Balkánu.
2: Nad poraženými státy západní a střední Evropy vlál trojbarevný francouzský prapor.
4: Od Baltského moře k Středozemnímu, na hranicích té nekonečné říše na sebe strážní volali:
0: Kdo tam?
4: A odpověď zněla:
2: Francie.
0: Císař Napoleon, vládce Velké říše, byl přitom velice osamělý, izolovaný, obklopený davem pokorných služebníků, ministrů, hodnostářů, generálů, kteří byli zvyklí plnit rozkazy a říkat jen dvě slova.
2: Ano, sire.
0: Jako dříve pracoval od 6 hodin ráno do noci, promýšlel všechny závažné i podružné otázky spjaté s činností velkého státního mechanismu a měl ve svých rukou všechny páky politického i státního řízení. Četl zprávy, které docházely z vazalských států ze všech konců obrovské říše, přijímal nejvyšší hodnostáře, ministry, velitele armád a cizí vyslance, diktoval rozkazy, nařízení, diplomatické nóty, dopisy bratřím králům a evropským panovníkům. Byl celé pohlcen touto mnohostrannou prací, o níž se zdálo, že je nad síly jednoho člověka, a žil v iluzi, že všechny páky se podřizují jeho pohybům, že řídí běh událostí, lidi i čas. Ale mýlil.

0: Toulky českou minulostí.
1: Tak tedy končí 702. schůzka s toulkami českou minulostí. 703. uvedeme v pondělí večer ve 20 hodin tady na Dvojce. No a náš nejbližší program už za chvíli repríza dopoledního pořadu Jak to vidí a v 21 hodin Muzikál Express.

0: Četba na pokračování na dvojce.
1: Je mladá, krásná, bohatá a zamilovaná.
0: Je tohle snad láska? Občas se v ní totiž rozlévala zvláštní slabost, když na něj myslela a myslela na něj ustavičně.
1: Dokud se romantický sen nestane krutou realitou.
0: Necítila žádnou radost ze svého mateřství. Skličovalo ji až příliš mnoho trápení. Pořád ji deptali obavy z nějakého neurčitého neštěstí.
1: Jeden život. Román Guy de Maupassana jako četba na pokračování.
0: Každý den po 22. hodině na dvojce. Radioservis představuje
2: audioknihu Doroty Ambrožové Na háčci.
3: Můj drahý synu, tento text není ničím jiným než mojí omluvou tobě.
2: Palčivý i něžný příběh o mateřství v podání Terezy Dočkalové.
3: Panika, která ve mně den za dnem narůstala, se koncentrovala do jediné hysterické otázky. Co budeme dělat?
2: Na háčci. Nová audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
4: Český rozhlas Dvojka.
0: Rádio, které vás baví.
5: A pro tu nejbližší půl hodinku tu, přátelé, pro vás máme reprízu dopoledního pořadu Jak to vidí.
1: Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Jak to vidí. Osobnosti z různých oblastí přinášejí názory a komentáře v souvislostech.
6: Co říkáte této myšlence?
0: Jak to vidí.
1: Novinářka a moderátorka Zita Senková a její host.
7: Dobrý den, vítám vás u poslechu rozhovoru na témata, která hýbou společností. Následující minuty věnujeme čtvrtstoletí od teroristických útoků na Spojené státy. Mým hostem je Miroslav Mareš, profesor katedry politologie Masarykovy univerzity Brno. Přeji vám, pane profesore, dobrý den.
8: Dobrý den vám i posluchačům.
7: Odborníka na bezpečnostní politiku a extremismus se zeptám především na to, jak útoky islamistických sebevražedných atentátníků z Al-Kaidy 11. září 2001 změnily Ameriku a svět. Jaké otázky dodnes zůstaly nezodpovězené? Jakou cenu má obrazně i doslova naše svoboda? Jaká je bilance boje proti terorismu? A v čem se změnily život a myšlení západní civilizace? Nerušený poslech přeje Zita Senková.
1: Český rozhlas Dvojka.
0: Jak to vidí?
7: Den, který změnil svět, tak se často označuje 11. září 2001. 19 členů teroristické organizace Al-Kaida podniklo největší teroristický útok nevídaných rozměrů v dějinách lidstva. Sebevražední atentátníci unesli 4 dopravní letadla a použili jako řízené střely. Zahynulo 2977 lidí. Více než 25 tisíc lidí se během útoku zranilo. Přímé majetkové škody činily 21 miliard 800 milionů dolarů. Pane Mareši, co se vám vybaví, když se řekne 11. září 2001?
8: Tak určitě asi jako většině posluchačů se mi vybaví ty hořící záběry hořících dvojčat. Samozřejmě v ten den proběhl tedy útok na Pentagon, takže se mi vybaví tento obrázek z hlediska nějakého dlouhodobého hodnocení. Je to určitě zlom v tom, jak je terorismus vnímán jako bezpečnostní hrozba, a určitě i z hlediska mého profesního vývoje vidím jako výrazný zlom to, že se začal klást na terorismus důraz tedy i v českém akademickém a bezpečnostním prostředí. Neznamená to, že by do té doby tento fenomén nebyl zohledňován bezpečnostními složkami nebo nebyl reflektován v akademickém výzkumu, ale obrovským způsobem to akceleroval.
7: První dva stroje narazily do takzvaných dvojčat, tedy rakodrapu Světového obchodního střediska v New Yorku, třetí do budovy Pentagonu ve Washingtonu, čtvrtý letoun se zřítil v Pensylvánii poté, co se pasažéři vzepřeli únoscům. Na mnoho otázek dodnes nemáme odpovědi, jak je například možné, že o tom monstrózním útoku, do něj už byly zapojeny stovky lidí, nic nevěděly americké zpravodajské služby. Tak co si o tom myslíte?
8: Tak ono se tam ukazuje, že došlo k selhání toho amerického zpravodajského systému, protože existovaly indicie, existovala hlášení o tom, že se něco takového chystá, existovala i varování od spojeneckých služeb, ale protože tam nedocházelo k koordinaci jednotlivých složek a k vyhodnocení těch jednotlivých zpráv, tak došlo k trestuhodnému podcenění. Samozřejmě od té doby se také zpřísněla opatření na letišti, která ale už tu dobu byla taková, že v případě, že by bylo tedy známo, že se něco takového chystá, tak je bylo možné zpřísnit. Takže to, k čemu došlo, řekl bych, že z USA sledovali vývoj, no Spojené státy a jejich bezpečnostní složky sledovali vývoj Al-Kaidy, konec konců třeba po atentátech v Africe na konci 90. let, kdy byly zasaženy americké cíle, tak se na to soustředila pozornost, ale nebyli si zřejmě schopni připustit ti vedoucí činitelé, že by k takovému útoku mohlo dojít na americké půdě, a znovu říkám, v té bezprostředně před útokem došlo k nevyhodnocení některých varovných signálů.
7: Současný newyorský starosta Zohran Mamdani s odvoláním na nově zveřejněné dokumenty tvrdí, že tehdejší vedení města po útocích z 11. září 2001 tajilo škodlivost vzduchu v okolí zříceného světového obchodního centra, že je toxický, nebezpečný pro lidské zdraví, přesto ujišťovali veřejnost o opaku. Může to mít ještě zpětně, pane Mareši, třeba nějakou dohru?
8: Nemyslím si, že to bude mít nějakou závažnou dohru. Tam to samozřejmě může mít nyní tu dohru, kdy v Americe je tedy poměrně hojně využíváno právě k těm politickým bitvám, že tedy někteří třeba lidé, kteří měli zdravotní potíže nebo dokonce třeba zemřeli v důsledku, nebo že oni se budou domnívat, že zemřeli v důsledku tady těch škodlivin, tak mohou třeba ještě se snažit podat žaloby, to nemohu vyloučit, ale nemyslím si, že to má v tuto chvíli až tak silný dopad. Je to, řekl bych, už do určité míry i součást politického soupeření v USA a samozřejmě potřeba vymezit se třeba, nebo snaha vymezit se i vůči tehdejšímu newyorskému starostovi Giulianimu.
7: Jinak o průběhu útoku, pozadí celé akce na Al-Kaidy se dodnes šíří mnoho nepravd, mýtů i konspirací. Co je živý?
8: Tak toho, co je živý, je spousta. Je to, řekl bych, takový hodně sdílený antiamerikanismus, který tedy je snaha vlastně právě posunout zodpovědnost na americké vedení tehdejší. Je to ale i právě snaha třeba očistit islámské politické proudy od toho, že jsou spojeny s terorismem, proto je vlastně snaha poukázat na to, že to bylo zmanipulované a že tedy za tím terorismem stály Spojené státy, a konec konců to může být šířeno i právě různými nepřáteli Spojených států ve světě k oslabení jejich politického vlivu, zvláště pak k oslabení politického vlivu Spojených států v zemích s dominujícím islámským obyvatelstvem, a konec konců je tam v těch řadě těch konspiračních teorií je přítomný i antisemický prvek, protože se poukazuje na to, že tedy to bylo nějakým svým manipulováno Mossadem, nebo když teď naběhnu na retoriku těch konspirátorů, nějakými židovskými kruhy, proto aby se vlastně posílilo spojenectví USA a Izraele a omezila se expanze islamismu.
7: Pane Mareši, víme, co dělal v Praze terorista Mohamed Atta? Vedl skupinu únosců s letadlem, narazil do severní věže WTC.
8: Já samozřejmě jsem odkázán na mediální zdroje a na tom, co o tom zveřejnili české bezpečnostní složky, a tam se to, co zveřejnili, postupně měnilo. Čili jednu dobu se uvádělo, že se měl v Praze setkat s iráckým konzulem tehdejším a údajně plánovat útok na redakci Rádia Svobody, Rádia Svobodná Evropa, redakci, která vysílala do Iráku. To se nicméně nepotvrdilo, že by se setkal setkal s konzulem. Co potom zveřejnila BIS, byl skutečně plánovaný útok pomocí raketových střel, který ale plánovala údajně teda čistě irácká zpravodajská služba. Ale není tam jasná vazba na Atův pobyt. Jinak tedy se Atta tady prokazatelně pobýval. Pokud je mi známo, tak se právě neví jednu noc, co tady během jednoho ze svých pobytů strávil, tak není jasné, co dělal, ale vlastně spíš tedy se do světového veřejného mínění dostaly ty informace, které potom posloužily i třeba americké administrativě k odůvodnění útoku na Irák v roce 2003 a poté, co byl vyslýchán tedy ten tehdejší, ten předchozí irácký konzul, tak se to vlastně nepotvrdilo ani po jeho výsleší, že by se tady s ním emisarem Al-Kaidi setkal.
7: Vysvětluje Miroslav Mareš, profesor katedry politologie Masarykovy univerzity Brno.
1: Jak to vidí?
9: Host Zity Senkové na Dvojce.
7: 11. září 2001 byl v úřadě relativně krátce prezident George W. Bush. Zpráva o útocích ho zastihla na pracovní cestě na Floridě. Ve večerním televizním projevu národu i teroristům vzkázal, cituji, teroristické útoky mohou otřást základy našich největších budov, ale nemohou se dotknout základů Ameriky. Tyto činy drtí ocel, ale nemohou rozdrtit ocelově pevné americké odhodlání. Tolik citace George Volkera Bushe. Pane Mareši, jak útoky přetvořily americkou politiku?
8: Myslím, že výrazně, a to jak z hlediska vnitřní bezpečnosti, tak z hlediska vnějšího působení USA. On potom později, tak George W. Bush, vyhlásil tu známou válku proti terorismu, nebo War on Terror, jak on to nazval, pod kterou se pak dali skrýt různé akce USA ve světě, i když právě otázka, zda třeba, když už jsem hovořil o tom Iráku, zda souviseli s tím, co se stalo 11. září. A to určitě změnilo vnímání USA ve světě, zvláště potom ta expanze v první dekádě na 20. století, to je něco, co vlastně dodnes velmi silně působí na Spojené státy. A také v podstatě bezprostředně po 11. září byla zahájena operace Trvalá svoboda, včetně útoku na Afghánistán. A po 20 letech došlo k tomu, že USA se z Afghánistánu za neslavných okolností byly nuceny stáhnout i se svými spojenci. Takže to jsou jenom některé důsledky toho, co se stalo 11. září 2001 a jak na to reagovala americká společnost, která v současné době je rozdělena už na řadě jiných témat, které třeba nemají přímou souvislost s 11. zářím, ale dají se tam určité vazby vysledovat.
7: Jinak podle studie Brownovy univerzity z roku 2001 si války po 11. září 2001, ať už jde o zmíněný Afghánistán, Irák, Sýrii nebo Jemen, vyžádali v součtu přes 900 tisíc mrtvých. Když jste se, pane Mareši, zmínil o operaci Spojených států do Afghánistánu Trvalá svoboda, tak vlastně ti spojenečtí vojáci opustili Afghánistán za vlády Joea Bidena na konci srpna 2021 a moci se i hned znovu chopil Talibán. Tak jaká je bilance z vašeho pohledu boje proti terorismu?
8: Ono samozřejmě je složité říci, že ten boj je pouze úspěšný, protože konec konců vidíme to, co se stalo v Afghánistánu, vidíme v podstatě to, že se k moci třeba v Sýrii dostali síly, které ještě krátce předtím byly na americkém teroristickém seznamu. Nebo dokonce nejenom na americkém, ale dokonce třeba Hayat Tahrir al-Sham byla i na seznamu Organizace spojených národů. Na straně druhé vidíme, že k tak masivním teroristickým útokům, jako se tomu stalo třeba 11. září, a nebo i pokud třeba podíváme na evropskou půdu do Madridu, tak v Evropě v posledních letech nedochází, myslím teďka v tom západním světě, byť se samozřejmě se odehrála celá řada tragických incidentů, včetně třeba loňské střelby v Austrálii a dalších, které mají řadu obětí, ale nejsou to tak masivní útoky a podařilo se některé ty struktury toho džihadistického terorismu rozkrýt. Zároveň v podstatě došlo k tomu, že jedna taková ta generace džihadismu, dokonce možná dvě generace džihadismu, kteří, myslím teď hlavně ty takzvané zahraniční bojovníky, kteří odcestovali do míst některých konfliktů a tam nakonec zahynuli, přestože byli připraveni vrátit se a šířit ten militantní džihadismus, i na půdě západních zemí, tak se je tam vlastně podařilo zlikvidovat. Takže my sice vidíme, že vlna islamistického teroru stále pokračuje, ale řekl bych, že pokud by třeba nedošlo k tomu, že řada těch džihadistů v mladém věku byla zlikvidována, tak mohla být ještě větší. Ale označit celý postup proti terorismu za úspěch to nelze, právě protože i ten terorismus je vlastně mnohovrstevný fenomén. Doteď se bavíme pouze o džihadistickém terorismu, kterého se to 11. září týkalo dominantně, ale pokud bychom se podívali i třeba na možná na samotné používání pojmu terorismus, tak jak se vyvíjelo před po 11. září, tak to také může být zajímavé a vidíme vlastně, že se nedaří odstranit terorismus jako metodu prosazování zájmu.
7: Mimochodem o život pod Hindukušem přišlo i 14 českých vojáků. Existuje, pane Mareši, ještě Al-Kaida?
8: Al-Kaida existuje, byť už není tak silná jako v tom roce 2001, nebo dokonce ještě po první dekádu 21. století. Stále se tedy uvádí, že existuje takovéto jádro Al-Kaidy, které zřejmě působí na tom afgánsko-pakistánském pomezí. Jsou stále ještě některé organizace regionální, které se k Al-Kaidě hlásí a stále je relevantním hráčem třeba takzvaná Al-Kaida islámského Magrebu. Stále ještě některé aktivity vyvíjí třeba i Al-Kaida na arabském poloostrově.
7: No a jaké podoby má tedy terorismus v současnosti?
8: Tak když hovoříme o vývoji toho, teďka se ještě zůstanu pouze u toho džihadistického terorismu, tak tam samozřejmě došlo k výrazné změně v tom, že už v průběhu operací v Iráku vznikl islámský stát, napřed v Iráku, pak tedy rozšířil svoje působení jako islámský stát v Iráku a Levantě a následně expandoval do různých částí světa a stal se konkurentem Al-Kaidy, přestože on se hlásí třeba těm kořenům, i vlastně v materiálech třeba islámského státu je oslavován Usama bin Ládin. No a v současné době vidíme tedy stále ještě poměrně silné takzvané ty vilajáty toho takzvaného islámského státu nebo Daesh, jak je nazýván v oficiálních dokumentech OSN. Například se jedná o islámský stát Chorasan. Vidíme stále pokračující vlnu útoků i v Evropě, ale řekl bych, že to jsou takové ty útoky low-cost terorismu, těch nízkonákladového, které mohou mít určitě tragické následky, pokud je třeba použít automobil a vjede do lidí, ale často to jsou spíš takové ty útoky nožem, samozřejmě s tragickými následky, ale ne s tak vysokým počtem obětí. Na straně druhé také se daří složkám bezpečnostním západních zemí odhalovat celou řadu útoků, což je důležité také zmínit, že ta ochota k páchání teroristických útoků stále v tom spektru existuje, ale také pokročily bezpečnostní složky v tom, že jsou schopny některé ty případy odhalit. Co je ovšem alarmujícím trendem posledních let, tak je to, že se k tomu, řekl bych, skoro primitivně násilnickému džihadismu hlásí velmi mladí lidé, už třeba ve věku od 12, 13, 14 let a jsou schopni některých těch násilných akcí. Případně dochází k takovému zmixování násilí v tom, čemu se odborně někdy říká hybridní terorismus nebo salát bar terorismus nebo ideologicky fluentní terorismus, extremismus, kdy vlastně jsou schopni smíchat nějaké násilné prvky neonacismu, džihadismu, satanismu a tím pak odůvodňují třeba nějaké vlastní násilné brutální aktivity.
7: Často jsou to takzvaní osamělí vlci, jak se jim říká. No. Jsou to často i takové takzvané solo akce. Co vede, pane Mareši, mladé lidi k tomu, aby vlastně se stali teroristy, aby zaútočili na lidi?
8: Tam právě v odborné sféře se samozřejmě hodně diskutuje o tom pojmu osamělý vlk, protože se poukazuje na to, že vlastně nejsou osamělí, ale jsou napojeni na ty virtuální komunity a třeba je právě ten operativec z té teroristické organizace zrekrutuje nebo zmobilizuje k tomu, aby provedli ten násilný útok, ale oni v podstatě potom skutečně jednají jako relativně autonomně. Co je k tomu vede? těch příčin tam může být celá řada. Může to být právě určitá frustrace z toho, v jakém prostředí žijí, snaha ukázat, že jsou třeba nadřazení svému okolí, které se nad ně povyšuje. Může to být právě vliv třeba z někoho, s kým se seznámí při hrách na internetu. Dneska právě jako velká možnost pro rekrutování těchto lidí se nabízí na různých chatovacích fórech propojených s různými teda s hrami zpravidla, střílečkami, ale nejenom. A to potom může toho mladého člověka vést, že vlastně získá jakýsi pocit důležitosti tím, že najednou on je pověřen tím, že může šířit nějakou propagandu. Sociální sítě dnes umožňují 1,5minutová videa, která pak získávají lajky, on tím získává popularitu a někdo ho potom může.

0: islamistů. Pane Mareši, jak důležitou roli představuje ta připomínka teroristických útoků v životě Američanů nyní? Nakolik se jim vůbec Spojeným státům podařilo zpracovat to trauma?
1: Tam samozřejmě záleží také na části společnosti, o které se bavíme, protože pro část té společnosti samozřejmě zůstává trauma, zůstává to třeba ale také pocitem národní hrdosti, nebo je to spojeno s pocitem národní hrdosti ohledně vzepětí po tom teroristickém útoku. Třeba obrázky a heroizace záchranářů z 11. září, případně třeba tehdy se skutečně mobilizovala i část veřejnosti v tom, že vznikaly hlídky proti džihadismu i třeba proti terorismu i třeba na místech, která se nejevila jako bezprostředně ohrožena, a to si samozřejmě někteří Američané v sobě nesou. Na straně druhé, Amerika je dnes, no, Spojené státy jsou dnes hluboce rozpolceny ohledně politického boje, ohledně kulturních válek, a to se samozřejmě do těchto debat také prolíná, ať už se to týká přistěhovalectví, vztahu k islámu, a to souvislosti souvisí právě i s tím, jak je třeba částí za z toho MAGA hnutí porýmán třeba současný newyorský starosta, případně co se děje v některých amerických státech, kde může docházet ze strany třeba části muslimské populace k relativizaci toho, co se stalo 11. září. A to jsou všechno věci, které pak ovlivňují tu americkou intropolitickou debatu, kde samozřejmě dnes bude soustředění se na tu pietu za mrtvé oběti, které si nikdo nedovolí napadnout, ale celé to zpracování, včetně toho, o čem jste mluvila, včetně třeba přítomnosti těch konspiračních teorií nebo poukazování na neschopnost tehdejší republikánské vlády, to bude hrát dlouhodobě roli v historické paměti týkající se 11. září 2001.
0: Projevují se, pane Mareši, dopady těch atentátů z roku 2001 v současné zahraniční politice Spojených států?
1: Tak částečně ano, protože samozřejmě poukaz na to, že se nesmí opakovat 11. září 2001, je takovým motem americké protiteroristické politiky na tom poli toho domácího boje i vnějšího boje. Něco se projevuje, něco méně. Třeba bych připomněl, že právě po tom 11. září tady byla snaha minimálně ze strany tehdejšího nového ruského prezidenta Putina vlastně propojit USA a Rusko na poli boji proti terorismu, kdy vlastně se z ruské strany ozývali vlastně součástí Al-Kaidi, jsou napojení na Al-Kaidu, mají i z jejich pohledu čečenští teroristé, a skutečně třeba se vycházela, vydala ruská pošta poštovní známku ke světovému boji proti terorismu a podobně. To jsou věci, které třeba dneska už jsou upozaděny, ale jinak ve Spojených státech řekl bych, že trvává tady ta snaha o neopakování 11. září a trochu vlastně se to dá jako taková ta paralela, aby se už neopakoval nový Pearl Harbor, tak aby se už neopakovalo nové 11. září.
0: Pociťujeme podle vás, pane Mareši, i v současnosti vlastně dopady těch útoků na našich svobodách, možná na pohybu, cestování, hovořili jsme o bezpečnostních opatřeních. Změnily se v důsledku toho 11. září 2001 naše smýšlení, život západní civilizace, hodnoty?
1: Myslím, že dopad na to veřejné mínění je poměrně silný a že také vlastně došlo v tom období po 11. září k širokému akceptování těch bezpečnostních opatření ze strany veřejnosti, že vlastně od 11. září je zpochybňování letišních kontrol k tomu v podstatě na nějaké výraznější politické a společenské úrovni tomu nedochází, takže určitě se jakoby zvýšila i ta akceptování toho, co si mohou vlády vůči občanům dovolit v důsledku boje proti terorismu. Ano, vzniklo také třeba širší hnutí i proti, nevím, právě posilování z těch sledovacích zařízení a kamerových systémů a podobně, ale jinak bych řekl, že nejenom 11. září, ale vlastně potom celý vývoj terorismu po něm přispívá k tomu, že dochází k tomu řekl bych, přeplnění bezpečnostního, přeplnění společenského prostoru a těmi bezpečnostními opatřeními. A není proti tomu vlastně nějaká jakoby až tak relevantní opozice, protože ti, co proti tomu vystupují, tak nemají sílu vlastně tato opatření zvrátit.
0: A jak byste ohodnotil ta opatření, když hovoříme o boji proti terorismu?
1: Ono to možná trošku souvisí s tím, co už jsem říkal, jsem hovořil o těch amerických úspěších či neúspěších. Ono právě na boji proti terorismu je složité vyhodnotit, jestli je zcela efektivní, protože k některým těm teroristickým útokům stále dochází. Teroristé mají takovou tu výhodu toho prvního úderu, ale už se právě méně hledí na to, kolik se podaří odhalit těch teroristických plánů a také, jak vlastně ta bezpečnostní opatření odradí teroristy od toho, aby něco takového udělali. Takže já samozřejmě chápu, že pro spoustu lidí může být nepříjemné, pokud se musí, nevím, na letišti sundat boty nebo vyndat laptop ještě z tašky, ale zároveň prostě nevíme, kolik teroristů teda by spáchalo teroristické útoky, kdyby člověk mohl do letadla pronést cokoliv. Jo. Takže to je potom problém vyhodnocení těch opatření, která se zatím jeví jako relativně efektivní. Na straně druhé prostě ten terorismus si stále samozřejmě hledá nové možnosti, jak se adaptovat na novou situaci. Do budoucna se třeba obávám většího nasazení dronů ze strany teroristů, které samozřejmě zase vyžadují, tyto věci, které hrozí, tak zase vyžadují nové adekvátní způsoby obrany.
0: Konstatuje Miroslav Mareš, profesor katedry politologie Masarykovy univerzity Brno. Já vám, pane Mareši, děkuji za váš čas, za vaše vysvětlení a přeji vše dobré. Mějte se hezky.
1: Také se mějte hezky a přeji vám i posluchačům, aby nebyli zasaženi terorismem v takovém, tak jak se to bohužel stalo 11. září 2001.
0: Já se mohu k tomu jenom připojit a zároveň ještě pozvat posluchače k nedělnímu. Jak to vidí sestra Angelika, si pozvala Annu Svobodovou z projektu Máme vybráno. Nerušený poslech dalších pořadů Českého rozhlasu.
2: Jak to vidí?
3: Další vydání pořadu si můžete poslechnout na webu Dvojky nebo v aplikaci Můj rozhlas.

0: Rozhlas jede za vámi.
1: Zábavná show Aleše Cibulky a jeho hostů.
0: Potkejte se s rozhlasovými osobnostmi, moderátory a autory vašich oblíbených pořadů přímo u vás.
1: Rozhlas jede za vámi.
0: Každý měsíc se na vás těšíme v jednom z regionů Česka.
1: Už 17. září v 19 hodin v muzeu RAF generála Emila Bočka v Ivančicích.
0: Pozvání přijali moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral.
1: Rozhlas jede za vámi, tentokrát do Ivančic.
0: Více na www.rozhlasjede.cz.
2: Festival PRI Bohemia Radio vás zve do Červeného kostela v Olomouci 18. října od 16 hodin. Tajemství rozhlasového herectví odhalí moderátor Vasil Fridrich se svými hosty Lucí Polišenskou a Alešem Vrzákem v pořadu Neviditelný herec Olmerka. Vstupenky můžete zakoupit na recepci Českého rozhlasu Olomouc. Více na pribohemiaradio.cz. Festival PRI Bohemia Radio pořádá Český rozhlas.
0: Český rozhlas 2.
1: Rádio, které vás baví.

0: Zveme vás na malý výlet do světa hudebního divadla a filmu. Náš muzikál Express je nejrychlejším vlakem na světě.
1: V příštích minutách nás převeze z londýnského West Endu na New Yorkskou Broadway anebo všude tam, kde se slovo muzikál píše s velkým M.
0: U mikrofonu Michal Prostějovský a Pavel Bár poprvé po prázdninách opět s aktualitami ze světa hudebního divadla a filmu. Léto uteklo jako voda, ostatně jako každý rok. No a Muzikál Express tímto pořadem vstupuje do 37. sezóny své existence.
1: My jsme o prázdninách vysílali reprízy existujících pořadů, ale muzikálový život ve světě šel dál. A tak se dnes ohlédneme, abychom důležité informace neopomenuli.
0: Začneme v prázdninovém Londýně. Na počátku léta bylo oznámeno, že divadlo Shaftesbury na stejnojmenné ulici nedaleko londýnské Piccadilly bylo přejmenováno na divadlo Judy Denchové. Nese tedy jméno jedné z nejslavnějších britských hereček, která letos v prosinci oslaví 92. narozeniny.
1: Představovat Judy Denchovou jistě netřeba. Její kariéra obsahuje slavné divadelní i filmové role, od Shakespearea až po Bondovky. Jen její ocenění by vydala na samostatný pořad. A pokud jde o muzikál, tam stojí za zmínku, že původně měla hrát v premiérové inscenaci Koček tu dnes nejslavnější postavu, tedy Grizabelu. Ze záměru nakonec sešlo pro tehdejší zranění této herečky.
0: Takže Judy Denchové k pojmenování divadla gratulujeme a hudební ukázka bude patřit zmiňovaným kočkám.

0: A nyní na chvíli přes oceán. 30. srpna si na Broadway odbyl svoji derniéru muzikál Moulin Rouge. Jak známo, vznikl na půdorysu neméně slavného hudebního filmu.
1: Dodejme, že šlo o jeden z největších broadwayských hitů poslední doby. V týdnu před derniérou zaznamenal obrovský nárůst prodeje vstupenek a vyšplhal se tak na samý vrchol žebříčku tržeb divadelních pokladen. Za tento úspěch může nejen samotný muzikál, ale i návrat velké hvězdy současného muzikálu Aarona Tveita do role spisovatele Kristiána.
0: A jak už to dnes v divadelním světě bývá, poslední slovo na Broadway pro Moulin Rouge určitě touto derniérou nepadlo.

0: Světové muzikály v té nejvyšší kvalitě provedení jsou pro diváky stále dostupnější. Už několikrát jsme hovořili o tom, že současné zájezdové verze dosahují díky moderní mobilní technice prakticky stejné kvality uvádění jako v kamenných divadlech. Na obsazování je také kladen stejný důraz jako v muzikálových metropolích. A zájezdové verze jsou obvykle i přesnou replikou londýnského nebo broadwayského originálu.
1: Další formou dostupnosti jsou záznamy divadelních představení. A ty je možné spatřit nejen na DVD nebo Blu-ray nosičích doma na televizní obrazovce, nýbrž stále častěji i v kinech. A to je případ i v současnosti jednoho z nejoblíbenějších muzikálů, tedy Hadestown.
0: Příznivci této inscenace se mohou těšit na jeho filmovou premiéru, která se koná 13. října. Půjde o záznam londýnského divadelního představení s původními hlavními představiteli z Broadwaye.
1: Muzikál Hadestown vypráví nadčasové příběhy Orfea a Eurydiky a pokud jde o hudbu, spojuje moderní folk s jazzem New Orleansu. Pokud se filmový záznam dostane i k nám, budeme samozřejmě včas informovat.
2: Do we build the wall, my children?

0: Muzikálový server Musical Daily přinesl v létě zajímavé informace o průzkumu, jak vypadá typické, nebo chcete-li běžné broadwayské publikum, tedy návštěvníci muzikálů.
1: Takže průměrným návštěvníkem broadwayského divadla je 41letá žena s vysokoškolským vzděláním a s příjmem domácnosti, který přesahuje $250,000 ročně, tedy typická americká střední třída.
0: Ženy tvořily 63% broadwayského publika. Dále se zjistilo, že 20% návštěvníků do New Yorku za divadlem přicestovalo z oblastí mimo Spojené státy. To, že turisté i nadále hrají obrovskou roli v úspěchu Broadwaye, není žádným tajemstvím ani velkým objevem.
1: Prý více než 6 milionů vstupenek si zakoupili diváci z celých Spojených států a další 3 miliony zahraniční návštěvníci, tedy celá třetina diváků. Zahraniční návštěvníci také častěji dávají přednost muzikálům, zatímco obyvatelé New Yorku tvořili větší podíl publika činoherního.
0: Průzkum také zjistil, že broadwayské publikum je stále rozmanitější. Zásadním způsobem se totiž zvyšuje podíl diváků jiné než bílé barvy pleti.
1: A ještě jedna zajímavá informace. Diváci se stále častěji rozhodují pro návštěvu konkrétního muzikálu spíše díky osobnímu doporučení známých, než na základě reklamy nebo recenzí kritiků, což bývalo dříve zvykem.

0: Na Broadwayi ještě chvíli zůstaneme. Ne ze všech aktuálních informací ovšem čiší optimismus. Renomovaný list New York Times uvedl, že od skončení covidu do konce loňského roku bylo na newyorské Broadwayi uvedeno 640 muzikálů. Jejich premiéry, tedy startovní náklady, spolkly celkem přibližně 800 milionů dolarů. Některým z novinek, i když byl předpokládán úspěch, ku příkladu muzikálu Smash, však padla poslední opona do 4 měsíců od uvedení.
1: Uvádění dalších sice umožňují denní tržby, ale o návratu vložených investic mohou investoři pouze snít. A list dále citoval Andrew Lloyda Webbera, který projevil obavy o další osud Broadwaye. Konstatoval, že jeho starší tituly jako Kočky nebo Evita sice přinášejí stále rekordní tržby, ale proslavit nové muzikálové tituly se prakticky nedaří. A vyzval, aby se majitele divadel, producenti i zástupci odborů spojili a hledali řešení pro muzikálovou budoucnost jak herců, tak autorů, a tedy i celé branže hudebního divadla.
0: I když o Lloyda Webbera samotného jistě není třeba mít obavy, je jasné, že současný americký i britský muzikál by potřeboval nové impulzy. Ostatně už v roce 2005 tehdejší broadwayský bard Harold Prince v rozhovoru s Muzikál Expressem vyslovil názor, že muzikál neprochází krizí, jen se vrací do jakéhosi normálu, kdy se za úspěch považuje 100 repríz.
1: Avšak nároky na inscenace muzikálu superlativu stoupají, jak ze strany tvůrců, tak i diváků. A opět citujeme obecný názor, že dnešní návštěvník v divadle očekává, že uvidí podívanou, na kterou byl dříve zvyklý v kině. A jsme opět u financí, potažmo jejich návratnosti.

0: Na složitou situaci muzikálu na Broadwayi si před chvílí zmiňovaný král světového muzikálu Andrew Lloyd Webber stěžoval především v souvislosti se svými vlastními produkcemi. Počátkem roku tam byla se vší pompou totiž uvedena nová verze jeho koček, The Jellicle Ball. Získala hned 3 letošní ceny Tony a skvělé recenze.
1: Na počátku prázdnin však bylo nečekaně oznámeno datum derniéry, a sice na 8. srpna, kdy také skutečně padla poslední pomyslná opona. Stalo se tak o několik měsíců dříve, než se původně čekalo. Příprava inscenace přitom vyšla na 18 milionů dolarů. Ty se samozřejmě za tak krátkou dobu nepodařilo zamortizovat, protože provozní náklady na každé odehrané představení se vyšplhaly do absurdních výšek. A právě z tohoto důvodu sám skladatel bije na poplach. Spatřuje nebezpečí, že by se mohl celý muzikálový trh zhroutit, respektive ztratit podnikatelský smysl. Už nyní jsou autoři a tvůrci inscenací nuceni akceptovat daleko nižší tantiemy, aby mohla být jejich díla vůbec uváděna.
0: Milovníci koček, tedy muzikálu Cats, však mohli s povděkem přijmout i jinou pozitivní zprávu. Nově upravené kočky se totiž uvádějí pro změnu v Londýně. Od počátku srpna až do 19. září se hrají jako open-air představení v londýnském Regent's Parku. Poté se inscenace vydá na turné po Velké Británii.
1: A v čem se liší nové kočky od těch původních? V mnoha režijních i choreografických nápadech. A hlavně mají úplně jiné kostýmy a líčení. Vlastní kostýmy ještě svět koček v mnohem připomínají, avšak realizátoři zcela upustili od líčení do podoby kočičích tváří.

0: and there's nothing at all to be done about that.
1: U děl Andrewa Lloyda Webbera ještě chvíli zůstaneme. V jednom z londýnských divadel i letos totiž znovu ožil muzikál Jesus Christ Superstar, a sice v létě na dobu 11 týdnů v divadle Palladium, tedy tam, kde se nedávno hrála i nová verze Evity stejných autorů.
2: A v jaké podobě? Jde tentokrát o repliku nedávné opener inscenace v Regent Parku, která je ověnčena cenou Laurence Oliviera a na svém kontě ji má režisér Tim Shade. Postavu Ježíše stvárňuje britský 37-letý zpěvák a také skladatel Sam Ryder. Známý je mimo jiné tím, že na ceně Eurovize v roce 2022 v italském Turíně skončil na druhém místě a stal se tak nejlépe hodnoceným účastníkem britského království v této soutěži od roku 1996.
1: Původně měl v nové inscenaci vystoupit i zpěvák Boy George v roli krále Heroda. Nicméně jeho účast byla na poslední chvíli a za nemalé pozornosti médií, avšak bez uvedení konkrétního důvodu, zrušena.
2: Uvádění Ježíše v divadle Palladium sice končí příští týden, ale naváže na něj další turnost v Královském divadle Drury Lane a opět na omezenou dobu 12 týdnů od poloviny října do 9. ledna příštího roku.
1: My si nyní Sama Rydera poslechneme v živé ukázce árie v zahradě Getsemanské. A sice tak, jak ji zpíval před časem v soutěži Británie má talent.

0: U kultovní rockové opery Jesus Christ Superstar ještě chvíli zůstaneme. I na našich scénách doslova zdomácněla. Kromě jiných divadel ji od roku 2021, tedy 5 let, uvádí Slovácké divadlo v Uherském Hradišti.
1: Tamní soubor s ní bude hostovat 7. září ve Zlíně, a sice v mimořádné open-air koncertní podobě na platformě 1415 tamního Baťova institutu společně s Filharmonií Bohuslava Martinů. V hlavních rolích se představí, stejně jako na domácí scéně v Uherském Hradišti, Tomáš David v roli Ježíše a Tomáš Šulaj coby Jidáš. Oba herci byli za své výkony nominováni na ceny Thálie. Kristýna Danielová pak vystoupí v roli Máří Magdalény.
0: Slovácké divadlo tak vstoupí do své 82. sezóny tímto mimořádně rozsáhlým projektem. Na koncertní verzi slavné rockové opery se podílí téměř 150 lidí a přímo na jevišti vystoupí 80 umělců. Hlediště pod širým nebem pak nabídne kapacitu 800 míst.
1: Filharmonii Bohuslava Martinů bude řídit dirigent Jakub Klekr a režii této i původní divadelní verze má na svém kontě Dodo Gombár. A podle informací Muzikál Expressu by patrně u jediného představení zůstat nemělo.
0: Nahrávka Ježíše z Uherského Hradiště k dispozici není, takže si jako ilustraci poslechněme ukázku z legendárního českého uvedení v Pražské spirále.

0: Spojené scény vídeňské uvedou tento měsíc na jedné ze svých dvou muzikálových scén, konkrétně v Raimundově divadle, dnes už klasický muzikálový velehit disneyovskou pohádku Kráska a zvíře. Hudbu k němu složil Alan Menken a světovou premiéru měl na Broadwayi v roce 1994. Tam dosáhl za téměř 14 let 5500 repríz.
1: Jeho replika, tedy kopie broadwayské inscenace, se od té doby hraje po celém světě. Nyní se na ní tedy mohou těšit i diváci ve Vídni. Tam totiž nahradí Fantoma opery, kterého hostilo Raimundovo divadlo po dvě sezóny. Mezi premiérovými hosty bude tradičně i muzikál Express, a tak se s vámi poté rádi podělíme o své dojmy.
0: Krásku a zvíře však ze zřetele nepustilo ani Disneyho studio. Před časem vytvořilo přepracovanou inscenaci k 30. výročí, v níž přivedlo zpět několik členů původního tvůrčího týmu muzikálu. Výsledkem bylo turné po Velké Británii a uvedení na londýnském West Endu v roce 2022. Revidovaná inscenace od té doby cestovala po Spojených státech s krátkou zastávkou na Broadwayi. A nyní se dokonce hovoří o nové regulérní premiéře Mekce amerického muzikálu. Zatím tedy na Krásku a zvíře zveme do Vídně.
1: A ukázkou z Krásky a zvířete také dnešní muzikál Express zakončíme. Připravili a uváděli ho Pavel Bár a Michal Prostějovský, kteří se s vámi loučí. Naslyšenou opět za týden, ve stejnou dobu na vlnách Českého rozhlasu Dvojka, anebo kdykoliv na našem Facebooku, Instagramu či webu muzikalexpress.cz.
2: It is with deepest pride and greatest pleasure that we welcome you tonight. And now, we invite you to relax. Let us pull up a chair as the dining room proudly presents...
3: Your dinner. Be our guest, be our guest. Put our service to the test. Tie your napkin round your neck, Sherry, and we'll provide the rest. Soup du jour, hot hors d'oeuvre. Why, we only live to serve. Try the grey stuff, it's delicious. Don't believe me, ask the dishes.

0: Ranní dvojka letos přijede za vámi.
1: Od dubna do října. 13 sobot, 13 krajů, 13 náměstí. Pokračujeme už tuto sobotu v České Lípě.
2: Koná se tam totiž setkání legend.
3: A že jich tam bude.
1: Setkáme se buď v naší už legendární kavárně na náměstí, nebo se uslyšíme ve vysílání.
2: Ve 14 hodin.
1: Protože ranní dvojka nikdy nespí.
0: Celý rok jsme s vámi.
1: A někdy i u vás. Dalibor,
3: Regina,
2: Jakub.
0: Radioservis představuje
4: audioknihu Pavlíny Křivánkové Příbuzní.
3: Víš, proč tě nikdo nebere vážně? Proč do té vaší super rodinky nezapadáš?
4: Mia chce vědět, odkud pochází. Olina by raději zapomněla, odkud odešla.
3: Pozoruju žíly na svém zápěstí a dojde mi, že mám vadnou krev, že z celé poloviny jsem z růda.
4: Anna Kameníková a Anita Krauzová v příběhu ohledání kořenů. Příbuzní. Audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
1: Český rozhlas Dvojka.
0: Rádio, které vás baví.
5: Přeju příjemný, stále ještě letní večer, přátelé, a zároveň vás zvuk poslechu četby na pokračování. Je mladá, krásná a bohatá. Co víc si může přát. 17letá Žán má po odchodu z kláštera celý život před sebou. Když se s rodiči odstěhuje na zámek, sní o klidném životě na venkově, plném lásky a porozumění. Brzy se však seznámí s vikomtem Žilienem a její bezstarostný život se obrátí vzhůru nohama. Četbu připravila Iveta Novotná, čte Dana Černá.

0: Žán si dobalila zavazadla, přistoupila k oknu, ale liák neustával. Včera opustila klášter. Konečně byla jednou provždy volná a připravená na všechny blaženosti života, o nichž tak dlouho snila. Teď se bála, že se otci nebude chtít odjet, pokud se počasí nevylepší, a od rána už posté napjatě zkoumala nebe. Všimla si, že zapomněla vložit do cestovní kabely kalendář. Sundala ze stěny čtvrtku tvrdého papíru rozdělenou po měsících, uprostřed níž byl zdobným písmem zlatě nakreslen letopočet 1819. Za dveřmi se ozval hlas. Žanet! Žán odpověděla, pojď dál, papá. Až do 12 let zůstala Žán doma a potom musela navzdory matčiným slzám na otcovo přání odejít do kláštera Sacré-Cœur. Tam žila v přísném ústraní a neměla ponětí o tom, co je život. Baron si přál, aby mu dceru vrátili v 17 letech cudnou a neznalou, aby ji on sám mohl ponořit do jakési koupele rozumové poezie. Usmyslel si, že otevře její duši na venkově uprostřed plodivé síly přírody, vyvede ji z nevědomosti prostřednictvím čisté lásky, přirozeného zbližování mezi zvířaty a jasných a neskažených zákonitostí života. Utíkala k otci, políbila ho a pevně objala. Tak co, vyjedeme? Zeptala se.
1: Jak chceš cestovat v takovém počasí?
0: Papa, prosím, pojeďme, moc tě prosím, odpoledne bude hezky.
1: Tvoje matka určitě nebude souhlasit.
0: Ale ano, věř mi, já ji přesvědčím. Žán se rozběhla k barončině pokoji, nemohla se dočkat odjezdu. Měli strávit léto na panství Topolka, jejich starém rodinném zámku stojícím na útesu blízko i portu. Od volného života na břehu moře si slibovala nekonečnou radost. Navíc bylo dohodnuto, že dostane toto panské sídlo darem a bude tam bydlet nastálo, až se provdá. A déšť, který od včerejšího večera nelítostně padal z oblohy, znamenal pro Žán první velké trápení v životě. Po třech minutách však vyběhla z matčiny ložnice a křičela na celý dům: Papa, mamička souhlasí, dej zapřahat.

Pořád lilo. Dokonce se zdálo, že déšť ještě zesílil, když předjel kočár. Jean už stála připravená u dvířek, když baronka teprve sestupovala ze schodů, z jedné strany podpíraná manželem, z druhé velkou a statnou služebnou. Jmenovala se Rosalie. V rodině s ní zacházeli téměř jako s další dcerou, protože Jean a ona měli stejnou kojnou. Její hlavní povinností bylo vodit paní baronku, která v několika posledních letech nesmírně zesílila následkem zbytnění srdce. Baronka namáhavě nastoupila do kočáru, jeho špérování pod ženinou vahou zasténalo. Manžel se posadil vedle ní. Jean a Rosalie zaujali místa na lavici zády ke směru jízdy. Kočár se rozjel a brzy byli venku z města. Prudký liják postupně slábl, potom už jenom mžilo, jako by z oblohy padal jemný dešťový prach. Klenba mračen se zvedala a náhle se s kulinkou mezi mraky prodral dlouhý sluneční paprsek. Mraky se stále víc trhaly a nad světem se rozklenulo čistě azurové nebe. Nastával večer. Konečně zastavili, byli na místě. Jean se okamžitě probrala a v bytě vyskočila ven. Nájemce statku posvítil otci a Rosalie a ti skoro vynesli z kočáru naprosto vyčerpanou baronku. Nechtěla nic pít ani jíst, šla si lehnout a hned usnula. Jean a baron spolu povečeřeli. Koukali se na sebe a usmívali se. Brali se přes stůl za ruce. V záchvatu dětinské radosti se oba vydali na prohlídku opraveného zámku. Bylo to jedno z těch vysokých a rozlehlých normandských panských sídel, něco mezi statkem a zámkem, postavených z bílého kamene a tak prostorných, že by tam mohlo bydlet několik generací. Když hodiny začaly odbíjet 11, políbil baron dceru a odebral se do své ložnice. Jean šla do postele jen nerada, ještě cítila otřásání kočáru, drkotání kol jí pořád znělo v hlavě. Nakonec se zvedla a bosa prošla světelnou louží na podlaze, otevřela okno a vyhlédla ven. Noc byla tak jasná, že bylo vidět jako ve dne. Dívka se znovu setkávala s milovanou krajinou svého dětství. Slastně vdechovala vzduch a cítila se šťastná.

začala snít o lásce. Už 2 roky ji s úzkostí vyhlížela, cítila, že není daleko. Teď může svobodně milovat. Stačí jenom ho potkat. Jaký bude? Netušila a vlastně jí to ani nezajímalo. Bude to on, to stačí. Věděla jen, že k němu přilne celou duší a bude ho zbožňovat a on ji na oplátku zahrne něžnou láskou a úctou. Bude s ním žít tady, v tomhle klidném zámku nad mořem. Určitě bude mít 2 děti, syna pro něj a dceru pro sebe. Dlouho takhle snila. Jean si náhle uvědomila, že kolem ní je světlo. Zvedla hlavu a zavřela oči před oslňující září rozbřesku. Nezavřela okno a šla se natáhnout do postele. Tam ještě několik minut snila a potom usnula tak hluboce, že v 8 hodin neslyšela, jak ji otec volá. Probudila se, až když vstoupil do její ložnice. Baron chtěl dceři co nejdříve ukázat, jak vylepšil zámek. Střechy zámku svítily novotou. Všechno bylo zrenovováno, zdi opraveny, pokoje nově vytapetovány, celý interiér byl znovu vymalován. A staré omšelé panské sídlo se teď pyšnilo novými bíle stříbrnými okenicemi a nedávno opravenými sádrovými ozdobami. Jean a baron se drželi kolem pasu a podívali se všude. Pak se pomalu procházeli po dlouhých pěšinách mezi topoly. Tráva vypučela pod stromy jako zelený koberec. Hájek na konci byl půvabný, křivolaké pěšinky se proplétaly a oddělovaly je stěny z listí.

Po obědě mamička prohlásila, že je ještě značně unavená a půjde si odpočinout. A tak baron Jean navrhl, že spolu vyrazí až do Iportu. Nejdříve prošli osadou Étouvan, kde se nacházela Topolka. Vešli do svažujícího se lesa, který se táhl podél točitého údolí až k moři, a brzy se objevilo městečko Ipor. Jean se rozhlížela kolem sebe. Všechno jí připadalo zvláštní a nové. Zastavili se před pláží a dívali se. Loďky místních rybářů, vytažené na svah kulatých oblázků, odpočívaly na boku. Přistoupil k nim námořník Lastik a nabízel ryby. Jean od něj koupila kambalu a chtěla ji sama odnést na Topolku. Lastik jim navrhl, že je vyveze na moře, když budou chtít. Opakoval jim své jméno, aby si ho dobře zapamatovali. Baron slíbil, že nezapomene. Vydali se na zpáteční cestu k zámku. Protože se těžká ryba dívce pronesla, provlékla ji skrze žábry otcovu hůl a každý se pak chopil jednoho konce. Otec a dcera stoupali vesele po úbočí, bavili se jako děti, nastavovali obličej větru a oči jim zářily, zatímco kambala, jež jim pomalu těžkla v rukách, zametala trávu svým tučným ocasem.

Jean nastal kouzelný a svobodný život. Četla, snila a sama se toulala po okolí. Pomalu bloumala po cestách a v duchu spřádala dívčí touhy. Občas ji přepadla ochablost a natáhla se do husté šťavnaté trávy na svahu. Když někdy náhle spozorovala v zátočině trychtýřovitého travnatého údolí trojúhelník modrého moře lesknoucího se ve slunci a plachtu na obzoru, zavalila ji bezuzdná radost, jako by se nad ní vznášel tajemný příslib štěstí. Našla rozkoš v líbezné a svěží krajině a v klidu oblých obzorů. Bylo jí venku dobře samotné. Sedávala tak dlouho na vrcholcích pahorků, až k ní přihopkali divocí králíčci a skotačili jí u nohou. Baron zase nosil v hlavě plány velkých změn a také často vyjížděl na moře s námořníky z Iportu. U stolu pak nadšeně líčil své rybářské výpravy. A mamička mu zase vykládala, kolikrát prošla hlavní alejí topolů vedoucí kolem statku Kujárdových. Protože jí lékař doporučil, aby se pohybovala, věnovala se náruživě procházkám. Sotva se rozplynul ranní chlad, vycházela ven zavěšená do rozalí. Levou nohu za sebou trochu táhla, takže vyznačila podél celé cesty dvě prašné rýhy, kde už tráva nerostla. Jednu cestou tam, druhou naspátek. Na každý konec této trasy dala umístit lavičku a co 5 minut se zastavovala a říkala chudáku děvčeti, které ji podpíralo: posaďme se, holčičko, jsem trochu unavená. Když pršelo, zůstávala baronka ve svém pokoji a probírala se relikviemi, jak říkávala. Byly to staré dopisy od otce a matky, potom dopisy od barona z období zásnub a ještě jiné. Zamykala je do mahagonového sekretáře, který v rozích zdobily měděné sfingy. A pronášela vždycky zvláštně rozechvělým hlasem: Rozalí, holčičko, přines mi zásuvku s relikviemi. Sluštička otevřela stůl, vytáhla zásuvku a položila ji na židli vedle své paní, jež postupně brala do ruky jeden dopis po druhém, začítala se do nich a občas uronila slzu. Jean vystřídala Rozalí a sama chodila na procházku s mamičkou, která jí vyprávěla vzpomínky z dětství. Dívce připomínaly dávné příhody její vlastní život a divila se, jak jsou si maminčiny a její myšlenky podobné, jak příbuzné mají touhy. Jednou odpoledne takhle odpočívali na lavičce a tu si všimli na konci pěšiny mohutné postavy. Byl to zdejší farář Pico. Byl to pravý venkovský páter, jak má být, tolerantní, upovídaný a hodný. Vykládal příhody, mluvil o místních lidech, jako by si ani nevšiml, že tyhle jeho dvě farnice dosud ani jednou nepřišly na bohoslužbu. Baronka měla k víře vlažný postoj a Jean byla příliš šťastná, že unikla z kláštera, kde měla náboženských obřadů až a přesytila se jich. Objevil se baron. Díky svému panteistickému náboženství byl odolný vůči dogmatům. Místního velebníčka znal jen zběžně, ale choval se k němu vlídně a zdržel ho na večeři. Kněz se uměl zalíbit díky oné bezděčné schytralosti, jíž zacházení s dušemi obdařuje i velmi průměrné muže, které náhodný sled událostí povolá k tomu, aby ovlivňovali své bližní. Když došlo na dezert, už měl náladičku a vystupoval s nenucenou důvěrností, jak se sluší na závěr veselé večeře. Najednou zvolal, jako by ho v tu chvíli napadlo něco moc zajímavého: mám vlastně nového farníka, kterého vám musím představit, pana Vicomta de la Mar. Dozvěděli se, že mladík zaplatil otcovi dluhy, prodal rodinný zámek a přechodně se usadil na jednom ze 3 statků v Étouvánu, co mu patřili. Tento majetek prý obnáší pouhých 5 až 6 tisíc liber renty, ale Vicomte je šetrný a rozumný muž a počítá s tím, že povede 2-3 roky skromný život v prostém obydlí a našetří si peníze, aby mohl náležitě vystupovat ve společnosti a oženit se. Hlavně nechce své statky zadlužit nebo je zatížit hypotékou. Farář dodal: je to velice milý hoch, spořádaný a mírný. Tady ovšem moc zábavy neužije. Baron nadhodil: tak ho k nám přiveďte, pane faráři. To by ho mohlo občas rozptýlit.
Následující neděli šli Baronka a Jean na mši. Měli pocit, že to svému faráři jaksi dluží. Po mši na něj počkali, aby ho pozvali na čtvrteční oběd. Kněz vyšel ze sakristie s vysokým elegantním mladíkem, do nějž byl důvěrně zavěšený. Jakmile spatřil obě ženy, radostně rozpřáhl ruce a zvolal: "To je příjemná náhoda. Dovolte, paní baronko a slečno Jean, abych vám představil vašeho souseda, pan Vicomte de la Mar." Vicomte se uklonil, řekl, že už dlouho toužil dámy poznat, a pustil se do hovoru se snadností dobře vychovaných lidí, kteří už mají lecos za sebou. Měl ten šťastný typ obličeje, jaký ženy zbožňují a mužům je z duše protivný. Černé nakadeřené vlasy mu zastiňovaly hladké opálené čelo a výrazné pravidelné obočí, tak dokonalé, jako by bylo umělé, dodávalo hloubku a něhu jeho tmavým očím s lehce namodralým bělmem. Husté, dlouhé řasy podtrhovaly jeho vášnivě výmluvný pohled, jaký v salonu vnáší zmatek do duše krásné vznešené dámy, a na ulici se za ním ohlédne děvče s košíkem na ruce. Vyměnili si spoustu zdvořilostí a rozloučili se. Pan de la Mar je za dva dny poprvé navštívil. Dostavil se zrovna ve chvíli, kdy zkoušeli venkovní lavičku, kterou toho rána nechali postavit pod velký platan proti oknům v salonu. Vicomte mluvil o zdejším kraji, vyjádřil se o něm, že je líbezný a že při svých osamělých procházkách objevil spoustu nádherných zátiší. Občas se jako náhodou setkal pohledem s Žaninýma očima, hned se však podíval jinam. Jean zachytila ten letmý pohled, který se okamžitě odvrátil. Zračili se v něm něžný obdiv a rodící se sympatie a v Jean probudil podivný neklid. Otec Vicomta de la Mar zemřel loni a náhodou se znal s přítelem maminčina otce, pana de Culto. Bylo to příjemné zjištění, po němž se rozvinul nekonečný rozhovor o rodinných vztazích, datech a příbuzenských svazcích. Pak se pan de la Mar rozloučil. Jeho poslední pohled patřil Jean, jako by se s ní loučil zvlášť, srdečněji a něžněji. Baronce se zdál okouzlující a hlavně dobře vychovaný. Papa přitakal: "Ano, to je pravda, ten hoch má skvělé vystupování." Pozvali ho na příští týden na večeři. Potom chodil pravidelně. Přicházel nejčastěji kolem čtvrté odpoledne. Zastavil se u mamičky v její aleji a nabízel jí rámě. Když Jean nebyla mimo zámek, podpírala baronku z druhé strany a všichni tři pak pomalu kráčeli rovně z jednoho konce pěšiny na druhý a zase zpátky. Několikrát šli oba s baronem do Iportu. Jednou večer byli na pláži, když je oslovil starý lastik. "Dneska je takový vítr, pane baron, že bysme dojeli lážo plážu až do Étretatu. Třeba vydrží do zejtřka." Jean sepěla ruce. "Papa, prosím, že pojedeme." Baron se obrátil k panu de la Mar. "Jste pro, Vicomte? Můžeme se tam naobědvat." A hned si smluvili výlet. Jean vstala za svítání. Počkala na otce, jemuž oblékání trvalo trochu déle, a vyrazili loukou plnou rosy, pokračovali lesem, kde to znělo ptačím zpěvem. Vicomte a starý lastik už seděli na navijáku. Lehký a vytrvalý vítr vanoucí z širého moře čeřil hladinu. Napjatá plachta se lehce zakulatila a loďka klidně vyplula, jen maličko kolébána vlnami. Jean a Vicomte seděli vedle sebe a oba byli poněkud zmatení. Puzeni jakousi neznámou silou se stále setkávali očima, zvedli je vždycky ve stejnou chvíli. Snad to byl projev duševní spřízněnosti. Už mezi nimi poletoval lehonký, dosud nesmělý a neurčitý cit, jaký se rychle zrodí mezi dvěma lidmi, když chlapec není ošklivý a dívka je pěkná. Bylo jim spolu dobře, možná proto, že jeden na druhého mysleli. Najednou uviděli velké étretatské arkády. Přirazili ke břehu a zatímco baron, který vystoupil jako první, držel loď u břehu, tahaje za lano, Vicomte vzal Jean do náruče, aby si nenamočila nohy, a přenesl ji na břeh.
Potom stoupali vedle sebe po pláži z tvrdých oblázků, oba vzrušení tím letmým obětím.

V hospůdce u pláže se příjemně naobědvali. Po kávě Jeanne navrhla, co kdybychom se prošli? Vikomt se hned zvedl, ale baron se chtěl raději vyhřívat na sluníčku. Jděte sami, drahouškové, za hodinu se tady pro mě zastavte. Jeanne a Vikomt šli přímou cestou kolem několika místních chatrčí. Dopadalo na ně palčivé slunce. Zralé obilí po obou stranách cesty ohýbalo pod tím vedrem klasy. Všimli si lesíka o kousek dál napravo a vydali se tam. Úzká pěšina, hluboko zaříznutá mezi dvěma svahy, se táhla pod vysokými stromy, pod něž neproniklo slunce. Když se ocitli v lesíku, ovanul je chladný vzduch. Kráčeli kupředu. Podívejte se, tamhle bychom si mohli na chvilku sednout, navrhla Jeanne. Stály tam dva suché stromy a příval slunečního světla využil té mezery bez listí, pronikl tudy a zahříval půdu. Sedli si tak, aby měli hlavy ve stínu a nohy na teple. Povídali si o sobě, o svých zvicích, zálibách. Mluvili tiše, jako lidé, když se svěřují. Zdálo se jim, že do nich vstupuje cosi nového, jakási měkost, jako by se v nich rozléval neznámý silný cit. Vrátili se. Baron se však zatím pěšky vydal až k převislé jeskyni tří slečen na hřebení útesu opředené legendou. Čekali na něj v hostinci. Dorazil až v 5 hodin z dlouhé procházky po pobřeží. Nastoupili do loďky, která plula zvolna s mírným větrem v zádech, bez jediného otřesu, skoro jako by stála na místě. Slunce kleslo níž a vypadalo, jako by krvácelo. Soumrak trval krátce. Rozprostřela se noc prozářená hvězdami. Jeanne se jednou rukou opírala o lavici a Vikomt se jakoby náhodou dotkl prstem její pokožky. Neodtáhla ruku. Byla překvapená, šťastná a zmatená tím sotva znatelným dotykem.

Když se onoho večera vrátila do svého pokoje, cítila se podivně pohnutá a zjihlá. Všechno ji ponoukalo k pláči. Je to on? Je tohle snad láska? Občas se v ní totiž rozlévala zvláštní slabost, když na něj myslela, a myslela na něj ustavičně. V jeho přítomnosti jí prudče jí bušilo srdce. Červenala se a bledla, když se očima setkala s jeho pohledem. Chvěla se, když zaslechla jeho hlas. Jednoho večera jí otec řekl, zítra ráno si dej záležet na oblečení, ať si hezká. Zeptala se, a proč, papá? Odvětil, to je tajemství. A když ráno sešla dolů, svěží, ve světlých šatech, uviděla na stole v salonu spoustu krabice s bonbóny a na jedné židli velkou kytici. Objevil se Vicomte de la Mar. Tvářil se vážně a důstojně. S úsměvem se uklonil. Tak co, paní kmotřičko, jste připravena? Vykoktala. Prosím, co to má znamenat? Za chviličku uvidíš, odvětil baron. Předjel lehký čtyřkolý kočárek. Mamička sešla ze svého pokoje ve slavnostním úboru zavěšená do rozalí, kterou tak ohromila elegance pana de la Mar, že papá zamumlal, řekl bych, že se naší služce náramně líbíte. Vicomte zrudl po uši, tvářil se, že neslyší, uchopil kytici a podal ji Žán. Ta si ji vzala a byla stále udivenější. Vjeli do Iportu, vystoupili a městečkem procházeli pěšky. Námořníci v nových šatech vycházeli z domů, zdravili, tiskli ruce baronovi a následovali je jako procesí. Dorazili ke kostelu a zastavili se. Objevil se ministrant s velkým stříbrným křížem, před ním šel jiný chlapec v červeném a bílém a nesl nádobu se svěcenou vodou, v níž byla namočená kropenka. Následovali tři staří kostelní zpěváci, pak hráč na serpent a za ním kněz. Na pláži už se schromáždil dav kolem nové loďky ověšené girlandami. Na zádi stálo zlatými písmeny jméno lodi Žán. Farář mezi dvěma ministranty zamířil k jednomu konci plavidla, zatímco tři staří kostelní zpěváci upírali s vážným výrazem oči do zpěvníku a falešně vyřvávali do jasného rána, div si nestrhli plíce. Kněz ze sebe těžkým jazykem vypravil několik latinských slov, z nichž byly slyšet pouze zvučné poslední slabiky. Potom obešel loďku a kropil ji svěcenou vodou, začal mumlat oremus, přičemž se teď držel u kýlu proti kmotrovi a kmotře, kteří stáli nehybně ruku v ruce. V tom si Žán uvědomila, že jí Vikomt tiskne ruku, zprvu jemně a pak silněji. A aniž se mu v obličeji pohnul sval a aniž si kdokoliv čehokoliv všiml, řekl, ach Žán, kdybyste chtěla, mohly by to být naše zásnuby. Pomaličku sklopila hlavu. Snad to mělo znamenat souhlasné ano. A kněz, který ještě stále kropil svěcenou vodou loď, jim několika kapkami svlažil prsty. Byl konec. Žán se vedle kmotra Vikomta vznášela na perutích štěstí. Zeptala se ho, jak se jmenujete křestním jménem? Odvětil, Julien, nevěděla jste to? Neodpověděla, jen si myslela, jak často si teď to jméno budu opakovat. Po obědě Žán a Julien došli až k hájku a vydali se po úzkých zarostlých pěšinkách. Najednou ji uchopil za ruce. Odpovězte mi. Chcete být mou ženou? Pomaličku k němu zvedla oči a on si v jejím pohledu přečetl odpověď.

0: Guy de Maupassant, jeden život. Pro dnešek končí četba, kterou z překladu Dany Melanové připravila Iveta Novotná. Dramaturgyní byla Marina Feltlová. Hudební spolupráce Ondřej Gášek, četla Dana Černá. Režii měl Lukáš Hlavica. Připomínáme, přátelé, že pokračování uvedeme už zítra večer ve 22 hodin tady na Dvojce.
1: Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Žárovky.
2: Mladí vědci a vědkyně mění svět.
3: O mozku, o tom, co se v něm děje a proč někdy přestane fungovat tak, jak bychom chtěli, víme stále překvapivě málo. Neurovědkyně Kristina Kekrtová se rozhodla to změnit. V dalších Žárovkách nám proto poví, jakou roli hraje střevní mikrobiom ve stárnutí mozku a o výzkumu schizofrenie.
2: Žárovky.
1: Už tuto sobotu po 18. hodině na Dvojce.
2: Rozhlas jede za vámi.
1: Zábavná show Aleše Cibulky a jeho hostů.
2: Potkejte se s rozhlasovými osobnostmi, moderátory a autory vašich oblíbených pořadů přímo u vás.
1: Rozhlas jede za vámi.
2: Každý měsíc se na vás těšíme v jednom z regionů Česka.
1: Už 17. září v 19 hodin v muzeu RAF generála Emila Bočka v Ivančicích.
2: Pozvání přijali moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral.
1: Rozhlas jede za vámi, tentokrát do Ivančic.
2: Více na www.rozhlasjede.cz. Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

0: Dobrý večer, milí posluchači, u nočního mikrofora vás vítá Zuzana Maléřová. Mým hostem je výrazná a úspěšná žena. Tuto informaci považuji v samotném úvodu za podstatnou ještě víc, než že se před několika lety ujala obnovy a správy unikátních prostor kláštera minoritů svatého Jakuba v Praze. Zpívala operu, prošla svět, vybudovala rodinu, několik projektů, z nichž současný vypovídá o jejím vztahu k vlastní zemi. Jmenuje se Budujeme hrdé Česko a vedle kultury, vzdělávání, ekonomiky, životního prostředí se spolek věnuje i podpoře českých žen a žen v podnikání. S babičkou jezdili vlakem a zpívali si Čechy krásné, Čechy mé. Jakoby ta píseň v ní zůstala znít na pořád. Vítám Helenu Kohoutovou. Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer, Heleno. Pokud bych se vás zeptala, jestli si stále vybavujete ty chvíle s tou babičkou v tom vlaku.
1: Pro mě to jsou životně nejsilnější okamžiky, na kterých, myslím, stavím celý svůj život. Takže ano, zdravím babičku do nebe.
0: Kde to bylo?
1: Tak babička měla tři sbory. Jeden byl v městečku u Křivoklátu, to byl takový vesnický sbor a zpívali jsme v malém kostelíku barokním svatého Jakuba. Pak měla velký sbor, který byl v Praze. Ten vlastně fungoval při vlastně u Sudopu, to byl vlastně takový sbor, kde ona byla 30 let. A tam se zpívalo všechno. Zpívala se tam církevní hudba, světské písně, národní písně. A tam právě mě do toho srdce prostě vstoupily Čechy krásné, Čechy mé. A pak měla takový sbor na Křivoklátě, který neměl dlouhého konání, protože v té době se tam zpívaly vánoční písně a když jí bylo doporučeno, aby se přeložili do latiny, že není vhodné zpívat ty církevní jako texty, tak řekla, že to dělat nebude. Takže to jsou
0: tam
1: takové
0: byly
1: krásné
0: ty cesty
1: vzpomínky.
0: Tím vláčkem.
1: A tam jezdili právě ti sboristi tím vlakem na Křivoklát a samozřejmě do toho městečka byly to krásné chvíle.
0: Pokud byste ji dnes mohla provést klášterem minoritu, je tam místo, kam byste ji nejraději vzala?
1: To je milá otázka. Já bych řekla, babi, pojď se podívat do síně Elišky Přemyslovny, protože tam vlastně nikdy nebyla a zrovna dneska jsme tam instalovali takovou poctu 47 českým královnám, které byly na českém trůnu za dobu 1129 let.
0: Tak by se ocitla mezi královnami.
1: A ona byla.

0: Helena Kohoutová, zakladatelka kulturního centra kláštera minoritu svatého Jakuba. Už jsem pochopila, že ten chrám vám pomyslně do té hudby otevřela babička, ale otevřela vám chrám i vlastně do toho kostela?
1: Já jsem si otevřela dveře do toho kostela, do baziliky a vůbec k té hudbě tak nějak, jednak teda samozřejmě díky babičce, ale když mi bylo asi 14 let, tak já jsem mamince vždycky řekla v neděli ráno, že jdu na procházku do Krčského lesa a tajně jsem jela právě do svatého Jakuba, protože to bylo jediné místo v Praze, kde se konaly hudební zpívané mše a ty byly opravdu unikátní, tehdy myslím pod taktovkou pana Herzla a já jsem tam prostě byla každý nebo každou neděli nebo každou tu neděli, když tam byly ty hudební zpívané mše. A to jsem si našla úplně sama, takže to srdce mě tam tahlo od jak živa.
0: Babička, kromě toho, že byla sbormistryně, čím byla v civilním?
1: Moje babička, to je krásné, ona šila podprsenky pro triolu, pro prvorepublikovou triolu, která byla založena v roce 1919. Já totiž tento týden jsem to trošku studovala, protože připravujeme jednu výstavu, která se bude obracet k takovým prvorepublikovým dámským věcem, možná to pak prozradíme, a tak jsem si to nastudovala a babička šila pro triolu ty největší košíčky, které byly. Takže já jako malá holčička si pamatuji tu židli a na ní byly prostě ty, a to byla taková manufaktura. Vždycky jedna žena ušila něco a předala to další ženě. Takže ona udělala něco a poslala to dál a tam zase na to šily ty krajky a tak dále. Takže tohle to je.
0: Tam stály ty řípy.
1: Takže já si pamatuju babičku, která mě hlídala, jak šila podprsenky, poslouchala Český rozhlas Vltavu a vždycky tam byla vůně koření a bzučel tam ten stroj.
0: To byla tatínková maminka.
1: Tatínková maminka.
0: Od maminky to byla, zažila jste tu vesnickou babičku?
1: Já jsem zažila úžasnou vesnickou babičku, já jsem za to strašně vděčná, že jsem se dotkla vlastně jak toho intelektu, tak i toho přírodního intelektu, toho pocitu té zodpovědnosti za ten grunt a oni ho měli obě dvě babičky, každá trošičku jinak a jsem za to vděčná.
0: Byla to těžká? Byla to tíha u té vesnické babičky?
1: Děkuju, ano, vystihla jste to dobře. Já si myslím, že mít grunt byla obrovská tíha. Její maminka měla v mládí velký úraz, takže ona od 14 let se vlastně starala o sourozence a babička jí valník přijel nohu, takže to bylo velmi těžké. Takže cítila jsem tam vždycky tu velkou tíhu, tu zodpovědnost a já si vzpomínám na jeden takový vesnický obraz významného malíře, který jsem viděla někde v Rakousku, koupil si ho sběratel a on říkal, takhle já vidím české ženy. Zodpovědné a pracující. A já si na to často vzpomenu, protože je v nás určitý velký díl té velké zodpovědnosti a
0: i té tíhy. Měla jste mladé rodiče, tudíž i prarodiče?
1: Já jsem měla velké štěstí, že jsem se rodičům narodila, když oni byli velmi mladí, takže jsem si užila obě dvě babičky do sytosti.
0: Jak to bylo pro maminku náročné mít jako mladá hned dítě a měla se váma starosti?
1: Maminka se mnou měla velké starosti. Já jsem byla nejdříve takové nedochůdče, já jsem kašlinkovala, měla jsem prostě, takže to nebylo jednoduché, proto mě hodně hlídala právě ta babička sbormistryně, proto mám asi blízko k té hudbě, protože jsem ji vnímala prostě od malinka a určitě není jednoduché studovat vysokou školu, mít malé dítě a ještě k tomu takové nemocné dítě.
0: Takže hodně nemocná jste.
1: Do těch 6-7 let jsem byla dost nemocná. No.
0: Máte pocit, že to mělo vliv i na ten váš vývoj v tom smyslu, že jste třeba ještě se nevěnovala tolik svým talentům nebo je ani neobjevila v sobě?
1: Já bych řekla, že ty mé talenty najednou rozpukly, když mi najednou bylo nějakých 12-13 let a do té doby jsem se tak rozkoukávala. Takže maminky, děti se potřebují jenom rozkoukat. To je taková myšlenka poselství.
0: Čím to bylo, že jste se rozkoukala? Co se tam stalo, že z dítěte, které do té doby nemělo nějaké vyhraněné zájmy, najednou jich mělo plno?
1: Mně tak nic nešlo a najednou mi šlo všechno. A já si pamatuju, je to taková zvláštní chvíle, kdy jsem šla do školy, to už jsme byli na Praze 4, a najednou jsem cítila obrovské světlo, a nějakou vnitřní jakoby přítomnost něčeho vyššího, a to vyšší mi řeklo, že to všechno bude dobrý. A já jsem najednou přišla do té školy jako úplně jiný člověk a pamatuju si to jako absolutní zlom jakoby v tom životě.
0: A to bylo venku, cestou do školy?
1: Cestou do školy. Během 5 minut se to stalo.
0: Co všechno se probudilo? Čemu všemu jste se najednou teda začala věnovat?
1: Tak naše babička si přála, aby všechny její vnučky dělali hudbu. My jsme, to se jí povedlo, nakonec vlastně všechny vnučky zpívaly a hrály na nějaké hudební nástroje, takže jsme byli takový jako Kelly family ve vážné hudbě. A mě to do té doby nešlo, zkoušeli mě dávat, já nevím, na flétnu a tak dále. A já jsem najednou začala cítit rytmu, začala jsem zpívat, začala jsem hrát na klavír, klarinet, kytaru, na tu flétnu samozřejmě. A najednou to bylo takové jako přirozené. Najednou jsem měla pocit, že mě baví sporty, že najednou dokážu se koordinovat. Takže a okamžitě jsem se začala zabývat, ale jsem přeskočila nějaké jako etapy a spíš jsem byla v kontaktu s dospělými lidmi nebo s lidmi o 10-15 let staršími, než jsem byla já sama. A když jsem četla, tak jsem četla hlavně encyklopedie a různé takové knihy, které mě mohly posunout dál. A vlastně ty první projekty jsem si začala vymýšlet už v nějakých 17-18 letech.
0: Vy jste zpívala v té době v pěveckém sboru, Radost se jmenoval? To byl takový,
1: ne? Já jsem zpívala, vedle toho, že jsem zpívala s babičkou, tak jsem zpívala u Miriam Němcové v jejím sboru Vox Prague. Miriam byla úžasná a jsme stále v kontaktu. Díky ní jsem vlastně znova se pak vrátila do toho kláštera minoritu svatého Jakuba, kde byly vlastně sborové zkoušky. A ten sbor Radost Praha, tak tam vlastně chodili moje sestřenice zpívat do sboru. Hanička Blažíková, velmi slavná pěvkyně v dnešní době, tak zpívala u manželů Součkových. A já, když jsem pak byla v Kanadě, tak jsem jim zavolala a řekla jsem, jestli nechtějí, že bych jim zorganizovala koncertní turné po Kanadě. A oni řekli, tak to zařiď. A já jsem v nějakých, já nevím, asi 20 letech prostě zařídila během 21 dnů 18 koncertů v Kanadě.
0: Takže tam už se projevoval ten váš tah na branku.
1: Já jsem prostě tak nějak jako zavolala těm lidem v televizi, v Montrealu a starostovi, že tady je nejlepší sbor a že ho teda přivedu a že by bylo dobrý, aby je pohostil na radnici. A on řekl, tak jo. Takže bylo to takové pohádkové vlastně.
0: Jste byla hodně mladinka. Byla a jak jste se ocitla v Montrealu v tom věku?
1: Můj tatínek vlastně dostal v 90. letech nabídku vlastně tam pracovat. Nabídku přijal na několik málo let a pak z toho nakonec bylo 19 let. Takže rodina cestovala mezi Kanadou a Českou republikou. Ale já jsem byla víc tady, já jsem tam byla asi jenom jakoby roka půl, ale vždycky jsem se cítila býti více doma v Praze a vždycky jsem, když jsem byla tam, tak jsem vzpomínala na reliéfy střech Staroměstského náměstí a to jsem ještě netušila, že tam budu jednou vlastně hodně žít, pracovat. V té blízkosti.
0: Když rodiče byli tam, tak vy už jste tady byla samostatná, nebo jste u někoho ještě přebývala z rodiny?
1: Já už jsem byla taková samostatná. No.
0: Nestýskalo se vám?
1: Stýskalo.
0: Víte, že jo. No. Jak jste vy osobně zakončila tu pěveckou éru? Co byl ten moment?
1: Já jsem vděčná za jednu věc. Já jsem si uvědomila, že nejsem dost dobrá. Já jsem to milovala, žila jsem tím, jezdili jsme na koncertní turné do Německa, Rakouska, Španělska, Itálie, byli jsme v Irsku, bylo to krásné. Ale já mám takovou vnitřní potřebu věci měnit. A když se podívám na něco, co nefunguje dobře, tak to nekritizuji, ale snažím se to změnit nějakým způsobem, proto něco udělat. Ale abyste mohla měnit věci, musíte být nejlepší. A vlastně jakoby v té hudbě jsem pocítila, že tam mám prostě jakoby ten strop a cítila jsem, že mám i jako další talenty, kde mohou být mnohem prospěšnější okolí a vnitřnímu pocitu a té intuici.
0: Neboli jste objevila tu svoji velkou sílu, jako kde ji nasměřovat?
1: Bylo to strašně zajímavé, já vám řeknu přesně ten okamžik. Byl to podle mě nějaký 30. září 1997, kdy jsem zpívala ve Státní opeře Borise Godunova ve sboru. A když jsem odcházela těma dveřma pro zaměstnance po tom představení, tak jsem vycházela ven a já jsem věděla, že to je naposledy. Ale já jsem to neměla rozmyšlený. Ano. Jenom ta intuice mi to řekla.
0: Tyhle dveře jste zavřela.
1: Tyhle dveře jsem zavřela.

0: Noční mikroforum.
1: Zuzana Maléřová a její host na dvojce.
2: Já si povídám se zakladatelkou kulturního centra kláštera minoritu svatého Jakuba a zakladatelkou spolku Budujeme hrdé Česko Helenou Kohoutovou. A my jsme teď doposlouchali Beautiful Boy Johna Lennona. Jak vám vstoupili dva beautiful chlapci, muž a syn, do života?
3: No, to jste mě potěšila tou písničkou. My jsme ji hráli Williamovi, když mu... Prostě když byl miminko, jako jo, opravdu miminko, a pamatujeme si, máme natočené jedno video, kdy on poslouchá tu písničku, drží s

0: takže to je jakové divné. Ale pak člověk nikdy nemá nic odsuzovat, tak náhoda tomu chtěla, že jsem na jedněch prázdninách opravdu začala hrát golf. A myslela jsem si, že ale to stačí, jako, že nepotřebuji učitele, že to zvládnu sama jako vždycky. No a pochopila jsem, že opravdu tohleto je sport, kde potřebujete vedení. A hledala jsem někoho, kdo by mě to naučil a stále jsem nemohla najít toho člověka, kde by to jako fungovalo ze všech různých důvodů, časových, organizačních a zároveň, aby, pro mě je důležité, aby ten člověk se jako hezky choval vlastně k těm lidem. A já jsem se tak jako rozhlížela a všimla jsem si, že tenhle ten pán se k těm svým žákům choval hezky a že měli výborné výsledky, mnohem lepší než všichni ostatní, kteří byli kolem. Pozdravuju kolegy, snad se na mě nezlobí, teď už jsme všichni kamarádi. Já jsem si ho prostě vyhlídla a řekla jsem mu, ty mě budeš učit. Já jsem to znamená, you will teach me. A pak jsem se omlouvala. Bylo to tak přímé, tak to ze mě jako vypadlo, že byl on překvapen, já byla překvapená, jak jsme se tomu zasmáli. No a takhle jsme se seznámili.
1: A opravdu začalo to učením?
0: Začalo to učením. On mi pak slíbil, že budu nejlepší golfistka v Česku, když se s ním zblížím. A když jsem se s ním zblížila, tak mi řekl, že svou ženu nemůže trénovat. Takže jsem pak musela stejně chodit ke kamarádům. A za golf jsem velmi vděčná, to je totiž hra, kde vy musíte zejména vedle toho, že zvládnout své tělo, tak zejména svoji mysl. A každá nová rána je nová příležitost. A nikdy to nesmíte vzdát, protože někdy se vám jedna, dvě jamky nepodaří, ale furt můžete vyhrát a to jsem zažila hodněkrát.
1: Kdy jste poprvé jela za jeho rodinou do Anglie?
0: No,
1: za rodiči.
0: My jsme spolu 18 let a vlastně hned ty první Vánoce já jsem mu prostě oznámila, že jedu. I kdyby se mu to nelíbilo, protože jsem si říkala, tady já nebudu jako čekat na to, jestli mě někdy pozvou. Tak jsem se pozvala sama.
1: A jak to dopadlo?
0: Rodiče byli nadšení. Já si myslím, že vlastně tam nikdy nikdo nebyl, až na jeho první ženu, tak jsem byla první další žena, která se tam najednou jakoby objevila. A on měl opravdu úžasné rodiče. Já jsem s nima měla krásný vztah. Byly to ty, jak bych mohla říct o mé babičce, že byla prvorepubliková babička, tak jeho maminka byla opravdu ta úžasná dáma, také prostě ročník 1920 něco. A to byla ta esence té krásné staré Anglie. Takže krásné.
1: Byly, to znamená, že už nejsou.
0: Bohužel.
1: Váhala jste s mateřstvím?
0: Já jsem neváhala, ale přišlo to vlastně v době, kdy už ženy děti obvykle nemají a já jsem vděčná, že se to povedlo.
1: Šla jste do toho opravdu s vědomím, nebo dovedla jste si představit, jak to promění váš život a jak to proměnilo vás?
0: Tak já si myslím, že tohle žena nikdy neví, jako co jí čeká, jaký to promění, ví, že jí to promění, ale ono si o něčem vyprávět a pak to prožívat je úplně jiné. A já jsem byla do narození Williama, řekla bych, velmi ostrá a s narozením Williama si připadám neostrá.
1: Že vás to obrousilo, zjemnilo?
0: Tak to je jedním slovem se to hůře více zvažuji. Samozřejmě, že v té práci a v tom všem člověk musí mít nějakou jako dynamiku, rozhodnost a tak dále, ale ta pozornost je rozptýlena na jiné věci, než je prostě ta práce a cítila jsem, že za o mnoho věcí už jako nechci bojovat vlastně. Jo.
1: Zažila jste
0: jiné
1: na vlastní...
0: priority.
1: Ano, jiné priority.
0: Jiné priority.
1: Zažila jste na vlastní kůži, i když třeba v jiné podobě, to, co vaše

0: Maminka, co to je, když je dítě nemocné?
1: Ano, William bohužel se začal pak v nějakém tom věku 2 let projevovat jako já. Já jsem právě trpěla hodně na dýchací respirační problémy. V té době se nevědělo, co je astma, nebo to nebylo nijak klasifikováno, takže William měl vlastně bronchoastma, ale řekla bych, že jsme z toho tak nějak jakoby vyšli, naučili jsme to, měli jsme nějaké 2 náročné roky a když to vezmu zpětně, tak je to o tom, že jsme se hodně věcí jako naučili a myslím v tom zdraví. Mm-hmm. Takže používáme klasickou léčbu, ale také ji kombinujeme s některými alternativními věcmi a to nás posunulo nesmírně.
0: Posunulo vás to i v tom, jak vnímat obavu, strach, bezmoc?
1: Já na to odpovím jinak. Já dlouhodobě podporuji ženy, tak jak jste řekla v tom úvodu, a snažím se velmi milým způsobem mluvit o různých ženských otázkách, o tom, jaké ženy mají příležitosti, jak mohou jít za svojí cestou. A teďko připravujeme nádhernou studii, která se jmenuje Ženy v podnikání a mateřství jako ekonomická hrozba. Mm-hmm. A to je hluboké téma, je to přes 50 otázek a ženy budou mít možnost se k tomu vyjádřit a s tím tématem chci pracovat opravdu i jako v té veřejně. Nejenom, že si to udělám, ale chci, aby to téma zaznělo a rezonovalo, protože všichni hovoří o tom, že je nízká porodnost, že ženy nemají děti, nechtějí mít děti. Byla jsem nedávno svědkem rozhovoru mladých lidí, kteří říkali, že vůbec nechtějí děti. Víte, mladí lidi říkají různé věci, já jsem taky říkala různé věci a nakonec podívejte se na mě, maminka. Ale myslím si, že je tady potřeba, aby ta společnost byla nějak jakoby laskavější, aby se lidé více podporovali, aby byli více solidární a na každém kroku nebyl nějaký útok a kritika. Já si myslím, že to podvědomně na mladou generaci musí jakoby působit. Takže chci to téma prostě otevírat. Přátelsky, milé, ale otevírat.
0: Uh-huh. Máte ráda Kypr?
1: Tak to je taková moje druhá, já jsem vždycky říkala, že teda moje druhá země je ta Kanada, ale to už je strašně dávno, takže to jsou hezké vzpomínky.
0: Pak ta Anglie. Že
1: Anglie určitě, ale tam jsem se cítila, že jedu vždycky na tu návštěvu. V Anglii vám je zima. Já jsem prostě sluneční typ a pro mě být v Anglii v létě, kde je 20 stupňů, mě je zima. Takže Kypr je moje země, kterou miluji, jezdíme tam často a když ještě nebyl William, tak jsem tam jezdila sama jen tak s taštičkou a vymýšlela jsem tam spoustu věcí pro práci nebo pro svůj vnitřní, jakoby nějaký duchovní jakoby rozvoj. A teď tam jezdíme prostě celá rodina a trávíme tam krásné chvíle. A i v době covidu jsme tam nečekaně vlastně byli skutečně jako zavřeni, protože nelítali letenky, nesmělo se jezdit vůbec nikam. Takže jsem schopná víceméně pracovat kdekoliv. Postavte mě někam do pole, do lesa, do kavárny, do kanceláře,
0: Budu pracovat,
1: odkudkoliv.
0: Je to místo, kde máte pocit, že se vám daří nabírat sílu?
1: Já bych řekla, že se mi tam otevírá srdce.

choď do kláštera, krásná Lílo. Teď pohár lásky spolu vypijeme do dna. Dám ti to nejlepší, co ve mně ještě zbylo. Jen nechoď do kláštera, buď tak hodná.

0: Noční mikroforum.
1: Zuzana Maléřová a její host na dvojce.
2: A se mnou Helena Kohoutová, zakladatelka kulturního centra Kláštera minoritů. Sourozenci Ulrichovi dospívali: nechoď do kláštera, ale vy jste šla.
3: Moje babička vždycky říkávala: nechoď, dcero, do kláštera.
2: Jaké byly začátky?
3: Tak vlastně to centrum jsme otevřeli před 2 lety. Já jsem vlastně cítila, že ten prostor je mimořádný. Je to vlastně nejstarší františkánský klášter ve střední Evropě, největší v českých zemích, a je to skutečná perla. Pokud se lidé přijdou podívat, tak vlastně vstoupí do gotického ambitu, kde se vchází buď do románských sklepení. Jsou to obrovská románská sklepení, krásné 3 místnosti. Pak vlastně v přízemí je sál Jana Lucemburského, kde se konala svatební hostina právě Jana Lucemburského s Eliškou Přemyslovnou v roce 1311. A pak si tam vzal i druhou svoji manželku, bourbonskou princeznu Beatrix, respektive tam měli opět tu svatební hostinu. A ten klášter, já říkám, fungoval jako druhý Pražský hrad, protože ten v roce 1303, myslím, vyhořel a dalších 100 let vlastně byl de facto neobyvatelný. A tento prostor, vlastně ten klášter založený českými krály, tak vlastně měl největší sály v Praze, takže byl velmi významným místem. No a v prvním patře je korunovační sál, ten je opět největší v Evropě. To je sál, který má 40 metrů délky, 8 metrů šířky, vysokánské stropy, krásné zajímavé fresky a vlastně původní cely, tak jsou teďko salonky, které vlastně využíváme pro expozice. Takže když lidé přijdou, tak za nenápadnou hladkou zdí uvidí obrovský zázrak.
2: Když jste tam vstoupila po takové době, vybavily se vám nějaké vzpomínky, že vlastně je vám blízký ten prostor?
3: Tak ten příběh je delší. Já jsem tam poprvé přicházela v těch 14 letech do té baziliky na ty koncerty. No. Pak jsem tam chodila zpívat právě do toho sálu Jana Lucemburského, ale v té době ten klášter byl opravdu neopravený, byl ve špatném stavu a jediné z té fresky Františka Assisi, té velké vlajky, tak to bylo jediné, co bylo vidět na tom stropu, ta bílá vlajka. A jinak ty fresky byly černé, bylo to takové romanticky ponuré. A já jsem pak přišla do toho prostoru na začátku někdy roku 2000, kdy jsem tam měla nějaké obchodní schůzky a pak jsem si vlastně uvědomila, že to je ten prostor, kam jsem chodila jako dítě a nebo jako takový ten mládežník. A my jsme tam i nějakou dobu měli vlastně kanceláře a vykonávali jsme tam nějakou jakoby naší činnost. Pak s covidem jsme prostě odešli a pak jsme byli povoláni naspět vlastně, protože ten prostor byl prostě prázdný a já jsem si myslela, že by bylo dobré, aby sloužil lidem.
2: Jak moc, jak veliká to byla z vaší strany investice? Dovedla jste si představit,
3: ne,
2: do čeho
3: ne,
2: jdete?
3: Ne, myslím si, že jsem si to spočítala úplně špatně. Ten projekt je obrovský, je potřeba si uvědomit, že ty prostory 80 let nebyly vlastně jako otevřeny lidem a de facto oni nikdy nebyly otevřené lidem, takže teprve se lidé učí k nám chodit a pořádáme tam různé zajímavé výstavy. Mezi ty ikonické v loňském roce byla třeba výstava korunovačních klenotů lucemburských panovníků, což bylo velmi symbolické, protože ten klášter byl založený tedy Přemyslovci a tam vlastně tou svatbou Jana Lucemburského s Eliškou Přemyslovnou se ukončila vláda tedy Přemyslovců a na 120 let nastoupili Lucemburkové. Takže to byl nádherný projekt. Další projekt byla výstava Císařské dědictví, kde jsme měli osobní předměty posledního čínského císaře, nevyčíslitelné hodnoty. A těch výstav máme za sebou asi 14 nebo 15. V současné době do konce září lidé mohou přijít podívat se na výstavu Tomáše Rigla Praha v detailu. On geniálním způsobem maluje vlastně architektonické pohledy na památky. Máme tam něco přes 30 pražských nejvýznamnějších budov a vy vidíte najednou do útrop Národního divadla nebo Pražského hradu nebo kostela svatého Jakuba a dalších, jak říkám, přes 30 památek, ale máme tam také velkoformátové mapy třeba Českého Krumlova, Vítkovic a pak právě v tom korunovačním sále máme mapu Prahy, která má rozměr 30 metrů čtverečních, to je jako obývák.
0: Ano.
3: Takže to je mimořádné a to je do konce září. A v románských sklepeních máme výstavu Koruny nebe a Koruny moci a nebes. A příští týden ta výstava bude obohacena o další koruny, které budeme mít v zápojce od Muzea hlavního města Prahy a jsou to velmi krásné, velmi vzácné liturgické koruny 200 let staré a to, je, to bude nádhera.
0: No a já k tomu musím ještě přidat zahradu.
3: Já miluju zahrady. Takže se staráme o rajskou zahradu v Ambitu a pak vlastně je tam druhá zahrada, které říkáme Hortus Angelicus jako andělská zahrada a ona připomíná tu zahradu Karla IV., kterou právě on založil a vedl ji jeho osobní lékař Francesco Angelo z Florencie, který je jedním z možných autorů Vojničova rukopisu. A o tom jsme dělali právě také krásnou výstavu minulý rok s Klárou Sedlo a přednášku a každý, kdo přijde, tak se tam může posadit, pěstujeme tam různé byliny, snažíme se tam mít rostliny, které se právě v těch klášterních zahradách pěstovaly a také se tam lidé mohou posadit a vlastně tak nějak spočinout, protože skutečně je to oáza v tom rušném centru Prahy, vy vstoupíte do úplně jiné brány.
0: Ano, a to teda můžu potvrdit, že když jsem tam byla naposled, tak to mělo, tak ještě teda podotknu, že tam je i kavárna.
3: Ano.
0: Takže si tam může člověk i dát čaj a posedět tak a rozjímat. Já se teď zeptám tak trošičku, jak jsou chvíle, kdy přeci jenom naráží ten světský svět na ten svět církevní?
3: Víte, já si myslím, že život je právě o tom, že se lidé mají potkávat v té laskavosti, v porozumění, obrušovat ty různé hrany, nedorozumění. A to je takové jako poselství, které by prostě mělo být jako to celosvětové. A to je to, co si myslím, že je prostě i taková ta moje jakoby vize dávat lidi dohromady.
0: Což není jednoduché.
3: Myslím, že každý, kdo si myslí, že je vyvolaný nebo povolaný k tomu, aby tak činil, tak to nefunguje. Prostě jdu a snažím se dělat to nejlepší, co mohu a když se lidé přidají nebo mají pocit, že jim to dává smysl, tak jsem velmi, velmi ráda.
0: Máte ještě pořád, když procházíte vám už důvěrně známé prostory, pořád třeba místo, kam se uchýlíte, když se potřebujete sklidnit, nadechnout, rozmyslet se?
3: No, já jsem ta místa měla do té doby, než se mi narodil syn a mám pocit, že vlastně najednou jako jsem přišla o ta svá místa. Jo, to je jeden z těch jako momentů, proč i jako navrhuju udělat, nebo vlastně přistupujeme k té studii. Protože ty ženy opravdu tím mateřstvím jako mnohé získají, ale mnohé ztratí. A myslím si, že tohle to byla intuitivní i motivace před těmi 25 lety, když jsem vlastně udělala první projekt pro ženy, kdy jsem cítila, že je dobré mít někde nějaké dobré komunikační bezpečné místo, tak to byl jakoby ten motiv. Ale to je takové to zevnitř ven. Ano. Co se týká mě, já bych řekla, že prostě jenom si zavřu oči a vlastně s těmi zavřenými oči na pohovce nebo v posteli se dokážu jako už odprostit. No. Takové zmoudření. Nepotřebuje člověk. No, já bych řekla spíš pokora než nadhled.
0: Vy jste to už trošičku vlastně naznačila, že ten klášter minoritů je vlastně tak trochu ukrytý v centru Prahy, kde je tolik turistických památek, přeplněných, jistě krásných, ale tady je pořád ta zázračná možnost toho klidu.
3: Když mluvím o klášteře, tak říkám, že je to o klášteře minoritu, tak ano. Je to oáza v srdci Prahy a ten dav, který je venku, tak když vstoupíte do toho ambitu a vlastně do těch dalších prostor, tak skutečně vás pohladí něco jiného, mimořádného. Doporučuji, aby každý přišel a jenom si tam třeba sednul a spočinul. Opravdu. Nemusí vůbec nic, jenom tak pobít.
0: A všechno tam dýchá.
3: A všechno dýchá.
0: Co vám ten život a ta práce veliká a to usilování v tom klášteře, co dalo, co vzalo? Jaké bude jednou třeba případně ohlednout?
3: Tak já bych řekla teď ještě brzo na to vyhodnocovat, co mi dalo a co mi dalo. Já zatím k tomu přistupuju s takovou jakoby velkou pokorou a snažím se, abychom tam přinášeli tu historii, která tam vždycky byla. Když říkám přinášeli, tak já spíš nechci jít tam, jako ona tam vždycky byla. Já vlastně nejsem nic, ta historie tam je a jenom se snažíme ji odhalovat a ukazovat jakoby lidem. Takže i ty programy, které tam jsou, mají takový ten velký vnitřní jakoby klid. Nechceme z toho dělat nějaký lunapark, ale vlastně to místo, kde lidé se něco dozví, kde spočinou, ten prostor je tak obrovský, že také není jednoduché ho uchopit. Když máte 5000 m² například a v něm máte vytvořit jako nějakou zábavu pro lidi, tak buď jako byste to tam musela úplně zničit a zahltit to nějakými artefakty nebo nábytkem, když to tady jako lidé vlastně vstupují do obrovských prostorů, které vlastně dýchají určitou jako volností. Takže i ty nástěnky, já tomu říkám nástěnky, které tam dáváme, tak oni vás jemně provázejí a vy si je můžete přečíst, ale také nemusíte. A protože to funguje i jako společenské místo, kde se pořádají, já nevím, různé přednášky, diskuze, setkání, tak zase nemůžeme ten prostor zastavět tak, aby už ti lidé se tam nevešli. Jo? Takže my musíme tak nějak jemně se do toho všeho napasovat.
0: Byl za vámi nebo chodí tam za vámi, William?
3: My jsme tam každý den.
0: Opravdu?
3: Ano.
0: Jako to je nějaký rituál nebo...
3: Tak. Ano, my jsme tam, celá rodina, všichni jsme tam, prostě soužíváme s tím místem.
0: Takže napůl jednou nohou v klášteře všichni.
3: Je to takové jako legrační, protože on říká svým kamarádům, já jdu do kláštera, pojď do kláštera a tak dále. Jo. Takže je to takové prvorepublikové, myslím si, že v dnešní době jako nikdo neříká, pojď do kostela, pojď do kláštera, tak my máme takovouhle jako, takovouhle zvláštnost.

0: Helenko, když si vzpomenete na zpívání s babičkou, kterým jsme začínali, vybaví se vám, kdy jste jí jako slyšela zpívat naposled?
1: No,
0: nebo vést sbor?
1: Babička měla vždycky na Vánoce koncert mimo jiné i na Křivoklátě, vlastně v tom rytířském sále, v Rybovku tradičně. A já si pamatuju, že ten poslední rok, a já jsem vždycky potom pomáhala jako jí snášet věci a šli jsme za panem Kasteládem a tak dále. A tehdy, když jsme šli po těch úzkých schodech ven od pana Kastelána, tak najednou mě tekly slzy a já jsem měla pocit, že to je naposledy. A bohužel asi za měsíc babička pak měla nějakou nehodu, takže pak několik dalších let byla upoutaná na lůžko. My jsme za ní chodili celá rodina, každý den tam byl někdo. Já jsem vždycky měla neděle a my jsme hráli Člověče, nezlob se, a někdy jsme i zpívali. A babička přišla o možnost prostě mluvení, takže špatně artikulovala, vlastně nemohla mluvit, ale mohla zpívat. To je zajímavé, že vlastně jako, a dobře, takže ano, jako vyslovovala slova, ale ten zpěv jí naskakoval. Takže občas jsme si i zaspívali. A i pak, když už se narodil William, tak jsme chodili za babičkou a on si s ní nějak hrál a vlastně bylo to takové moc, moc milé. A bylo zajímavé, že vlastně, když ten člověk funguje, tak my jsme se naučili spolu komunikovat a vyprávět si i bez těch slov. Ano, to je zajímavé.
0: Ano. Je to napojení. Jo. Nicméně bylo to naposled. Ta intuice byla správná, když jste jí
1: vedla. Tak ten koncert tehdy, to byla bohužel správná intuice.
0: Když půjdeme po té ženské linii, máte v sobě uzavřenou pouť maminky.
1: Jak to myslíte?
0: Její příběh.
1: Mojí maminky. Tak moje maminka je úžasná, statečná, pečující žena, která vždycky hledala ty nejlepší možný řešení pro sebe a pro nás jako pro rodinu, a čím více já jsem maminkou, tak tím více jí rozumím.
0: To jsem se chtěla zeptat. Jestli dnes sama jako máma víc vnímáte jak tu maminku, tak tu babičku, ty tehdejší jejich chování.
1: Naprosto, naprosto. A já jsem se snažila vždycky jako učit z toho pozorování. Takže jsem byla taková stará mladá, ale stejně pokud něco jako neprožijete, nemůžete to pochopit.
0: Ano.
1: A teď já říkám tomu svému synovi stejný slova a říkám si, je to marný, jak vůči tomu dítěti, tak i já si říkám, to bych neměla říkat, ale já vím, že to říct prostě musím, protože to nemohu nechat být a jednou mi to bude vyčítat a až budu stará nebo tady nebudu, tak on bude také říkat, já jsem jí už tomu rozumím a kdyby bývalo ano. Bylo a tak dále.
0: Ano.
1: Myslím si, že
0: takový
1: to
0: je ten řetězec. Ano.
1: To je koloběh života.
0: Když jsou chvíle, kdy se těžko máte čeho chytnout, kdy je člověku těžko, co děláte, co vám pomáhá?
1: Tak já jsem před asi 4 lety začala malovat a začalo to jako vždycky nevinně. Já jsem byla pozvaná na milé setkání a prostě najednou jsem tam potkala někoho, kdo učil malovat, tak jsme partička děvčat chodili malovat, ale já jsem u toho zůstala. Měla jsem téma obrazu, kolekci obrazu obzor nebo nad obzor, dívat se nad obzor. A někdy, když nevidíte ani nad obzor, tak se musíte podívat ještě výš.
0: Čili dívat se nad obzor.
1: Tak.
0: Ten si malujete.
1: Ten si maluju, anebo potom relaxuju s hudbou a s frekvenčními, s frekvencemi.
0: V úvodu jsem řekla, že ve vás stále zní písnička, kterou jste si zpívali s babičkou ve vlaku. Víte, kdo jsou její autoři?
1: Já mám nesmírně ráda vlasteneckou píseň, která se jmenuje Vlastenecké hory. ale lidé ji znají pod názvem Čechy krásné, Čechy mé. A vlastně je to píseň, která se datuje asi do roku 1852.
0: A ti autoři jsou, já jsem si to nastudovala, skladatel Josef Leopold Zvonař a text složil básník Jaromír Picek. A já bych vás chtěla poprosit, rozezníte ji na závěr.
1: Pokusím se, trošku jsem nastydla.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si přece vzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
2: Český rozhlas 2.
3: Rádio, které vás baví.
4: V uplynulé hodině si tady na dvojce povídali dvě dámy, Zuzana Maléřová a Helena Kohoutová. Už jsou na cestě domů, tak v pořádku dojeďte. Dívám se na hodiny, je tady 23. hodina, 30. minuta, což znamená, že další 2,5 hodiny budou jako každou noc patřit nočnímu proudu. U mikrofonu je Robin Šalamon, všechny vás zdravím, začíná hudba, která nikdy nespí, začíná noční proud.
3: Český rozhlas 2.

0: To byl americký hudebník, producent a DJ Moby. Jeho hudba výrazně ovlivnila elektronickou scénu 90. let a i začátku nového tisíciletí. Mobyho jste mohli letos v červenci vidět na festivalu Colors of Ostrava. Dnes slaví 61. narozeniny, tak mu blahopřejeme a právě proto odstartoval zrovna on tento pátečně sobotní noční proud. Máme 11. září, asi nemusím připomínat, co se stalo před 25 lety. Před 25 lety teroristé narazili se dvěma unesenými letadly do Světového obchodního střediska v New Yorku. Další unesený letoun spadl na budovu Pentagonu ve Washingtonu a čtvrtý se zřítil u Pittsburghu. Zemřelo téměř 3000 lidí. I tuto tragickou událost si v nočním proudu připomeneme.
1: Yeah, you just saw the American Airlines Flight 11 as it slammed into the North Tower of the World Trade Center.

říct, že i po těch 25 letech, když člověk slyšel v té písničce, co se tehdy dělo, tak mě zkrátka mrazilo. Ostatně několika minutami ticha si Američané dnes připomněli oběti teroristického útoku na věži Světového obchodního centra v New Yorku před 25 lety. Na stejném místě četli taky jména obětí. Tak to byla vzpomínka na 11. září roku 2001. Teď nás čeká hitovka Hammer to Fall od skupiny Queen. Tato písnička byla vydána 10. září 1984 ve Velké Británii a 12. září 1984 v Americe, takže dnes je 11. září, nacházíme se v mezidobí. Skladba Hammer to Fall ve Velké Británii slavila 42. narozeniny včera, v Americe je oslaví zítra, 12. září. No a hit, který napsal Brian May, samozřejmě nemůže v nočním proudu na dvojce chybět.

0: Naprosto luxusní kousek Hammer to Fall a skupina Queen v nočním proudu na dvojce. Co pro Petra Jandu ze skupiny Olympic znamená skupina Queen? Jak ji vnímá, to uslyšíte v sobotu po 11. hodině ve speciálním toboganu tady na dvojce, kam přijde právě Petr Janda nebo třeba Pavel Šporcel. Pánové budou s Alešem Cibulkou slavit Freddyho nedožité 80. narozeniny.
1: Legenda nočního proudu.

To byla skupina Olympek, Dej mi víc své lásky v nočním proudu. Na dvojce začalo hlasování do českého slavíka. Komu dáte svůj hlas? Skupině Olympek nebo třeba Noidovi, aby obhájil loňského zlatého slavíka? Nebo na trůn vrátíte Marka Ztraceného? Nechci vás ovlivňovat, všechno je jenom na vašem rozhodnutí, koho v anketě český slavík posunete výš. Hlasování potrvá do 15. listopadu, výsledky se pak dozvíme 27. listopadu. Připomínám, že každý může hlasovat až pro 6 oblíbených interpretů v kategoriích zpěvačka, zpěvák, skupina a hip-hop and trap. Není možné dát jednomu interpretovi více než jeden bod. No a loni se zpěvačkou roku, zároveň absolutním slavíkem, stala tato dáma. Eva Farná. Tak neříkej, co má se stát. To je její písnička právě teď.

23. hodina, 54. minuta, tady je noční proud, za chvíli tady budou půlnoční zprávy s Adélou Burešovou, po nich samozřejmě bude pokračovat noční proud, pořad, který pro vás na dvojice vysíláme každou noc, začínáme vždy ve 23.30, končíme ve 2 hodiny ráno, připomínám, že pondělní noční proud chystá Martin Hrdinka, ten úterní Jitka Benešová, ve středu je u mikrofonu nočního proudu Miloš Skalka, ve čtvrtek Ilja Kučera mladší, v pátek já, Robin Šalamon, dnes mám trošku hlasovou indispozici, tak snad mi to prominete, ale už se léčím. V sobotu se střídají v nočním proudu pánové Skalka, Hrdinka, Vrba a o nedělní noční proudy se vždycky rád postará Zdeněk Vrba. Tak my jsme rádi, že s námi třeba i každou noc jste. A teď Sam Fender a Olivia Dean.

0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
1: Policie ukončila vyšetřování bývalého soudce Kafky, vinního z finančního podvodu desítek lidí. Američané si připomněli 25 let od nejhorších teroristických útoků na svém území. Tenistka Kateřina Siňaková ovládla s Američankou Townsendovou US Open a slaví 12. Grand Slamový titul v ženském deblu. Dnes bude polojasno až oblačno, ojedinělé přehánky, teploty až 23 stupňů. Je sobota 12. září. U hlavních zpráv vás vítá Adéla Burešová.
0: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Kriminalisté navrhli obžalovat bývalého soudce Romana Kafku z podvodu. Radiožurnálu to potvrdil mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu Jaroslav Ibehej. Bývalému soudci hrozí až 10 let vězení.
2: Roman Kafka podle kriminalistů v letech 2022 až 2025 podvedl desítky lidí a připravil je o víc než 20 milionů korun. O obžalobě dokonce září rozhodne dozorová státní zástupkyně, potvrzuje vedoucí krajského státního zastupitelství v Ostravě Libor Malý.
3: Policejní orgán ukončil vyšetřování a předložil spisový materiál na krajské státní zastupitelství v Ostravě s návrhem na podání obžaloby.
2: Bývalý soudce Kafka tvrdí, že si peníze půjčoval kvůli údajným vyděračům. Před rokem se v rozhovoru pro Radiožurnál k podvodům přiznal.
4: Skutky se staly, já se rozhodně se odpovědnosti jako nezříkám. Chci samozřejmě hradit tu škodu, kterou jsem způsobil.
2: K posunu v případu se Kafka odmítl vyjádřit. Chce jednat o uzavření případné dohody o vině a trestu. Jan Duchoslav, Radiožurnál.
1: Vláda Andreje Babiše zatím nepočítá s vydáváním 5% HDP na obranu v roce 2035. Jde přitom o závazek, který mají splnit všechny členské státy Severoatlantické aliance. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z ANO je to nereálné.
5: V návrhu rozpočtu na příští rok počítá vláda se 2% HDP na obranu, dávat 3,5% přímo do obrany a 1,5% na související výdaje za necelých 10 let, ale podle ministryně financí Aleny Schillerové z ANO bude problém.
6: Pokud nechceme tu ekonomiku vyloženě zaškrtit, tak nevidím moc reálné, že bychom mohli mít 5%.
5: V roce 2028 a 2029 je teď plán navýšit výdaje o 0,15% bodu. To je podle Ivana Bartoše z Pirátů málo.
7: Jsem viděl ty investiční plány armády, tak si modeluje, jaké projekty zastaví.
5: Spojené státy vyzvaly další členské země na to, aby urychleně posilovali obranu kvůli možným bezpečnostním hrozbám. Daniela Brichtová, Radiožurnál.
1: Sněmovna schválila zpřísnění podmínek poskytování úvěrů. Zákon nově stanoví maximální možnou cenu za půjčení peněz. Omezí také reklamu. Ta má varovat před rizikem nesplácení. V Česku je kvůli neschopnosti platit své závazky v exekuci skoro 590 tisíc lidí. Vyplývá to z dat exekutorské komory.
8: Novela přinese zastropování nákladů na spotřebitelský úvěr. To znamená, o kolik klient zaplatí víc na úrocích. Doteď žádná taková hranice nebyla. Nově to bude 48% z celkové částky. Pokračuje ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO.
9: Tato úprava zabrání nepřiměřeně drahým úvěrům, současně pak nepovede k omezení dostupnosti legálních úvěrů pro rizikovější klienty.
8: Novelu podpořila koalice i opozice. Zastropování úvěrů podporují například starostové, jak říká jejich poslanec Jan Papajanovský.
10: V tomto konkrétním případě se domníváme, že jde o vhodné řešení, ke kterému mělo dojít už dávno.
8: Novela počítá taky s přísnějšími pravidly pro reklamu. Teď ji dostanou k posouzení senátoři. Jana Čermáková, Radiožurnál.
1: Turecká společnost Pegasus může odkoupit české aerolinie a Smartwings. Rozhodlo o tom antimonopolní úřad. Stanovil ale podmínku, podle které se Pegasus musí vzdát části svých letů na lince mezi Prahou a Antálií. Podle mluvčího úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Martina Švandy to je kvůli zachování konkurence.
11: To spojení jsme povolili až poté, co společnost Pegasus navrhla, že nabídne převod letištních slotů některému z konkurenčních dopravců a ti potenciální konkurenti tedy budou moci rychle získat přístup k letištním slotům, a to v časech, které jsou vhodné pro provozování přímých pravidelných letů.
1: Rozhodnutí zatím není pravomocné, běží lhůta pro podání rozkladu. Pegasus je druhá největší turecká aerolinka, operuje v Evropě, Severní Africe a na Blízkém východě. Ve Spojených státech si připomněli čtvrt století od nejkrvavějších teroristických útoků na americkém území. Islámští radikálové 11. září 2001 unesli 4 letadla. Dvě z nich narazila do Světového obchodního centra v New Yorku, třetí do ministerstva obrany a čtvrté se zřítilo po souboji pasažérů s teroristy do pole v Pensylvánii. Americký prezident Donald Trump na pietě v budově Pentagonu řekl, že Amerika na to nikdy nezapomene.
12: Trump připomněl osobní příběhy lidí, kteří po útocích v New Yorku i Washingtonu ztratili své blízké. Mluvil o generaci, kterou poznamenala válka proti terorismu. Ta podle něj pokračuje v Íránu, který označil za největšího sponzora terorismu na světě. O válce s Íránem mluvil i ministr obrany Pete Hexet. Řekl, že tam američtí vojáci pokračují v boji, který začal před 25 lety. Bezprostředně po útocích teroristů z Al-Kaidy zemřeli téměř 3000 lidí. Další tisíce zemřeli na následky neštěstí. Jiří Kordík, Radiožurnál.
1: O čtvrtinu víc Švédů než minule odevzdalo své volební lístky už v předběžném hlasování. Parlamentní volby čekají Švédsko v neděli. V pátek skončila předvolební kampaň. Jejími hlavními tématy byla migrace, bydlení, klima, školství a nezaměstnanost.
13: V takzvaném předběžném hlasování, které je švédským voličům otevřené od konce srpna, už svůj hlas odevzdalo přes 2 miliony a 700 tisíc lidí. Podle švédského volebního úřadu je nárůst velký, kopíruje ale trend posledních několika desítek let, kdy se postupně předběžné hlasování stává čím dál tím obvyklejší. Letošní volby ale doprovází technické obtíže a některé odevzdané hlasy budou muset volební úředníci vyřadit. Voliči, kterých se to týká, ale mohou hlasovat v řádném termínu. Ze Stockholmu Jakub Lucký, Radiožurnál.
1: Jméno Václava Havla bude využívat nová organizace. Oznámila to bývalá první dáma Dagmar Havlová. Dosavadní knihovna Václava Havla ve čtvrtek zveřejnila, že se nově přejmenuje na první prezidentskou.
14: S tím projektem nemám nic společného. Doufám jen, že se definitivně vyvarují užívání jména mého muže.
15: Říká Dagmar Havlová.
14: Licenci jsem už bezúplatně svěřila jinému subjektu, kterému důvěřuji.
15: Jakým způsobem a zda vůbec bude první prezidentská knihovna jméno či dílo Václava Havla dál využívat, její vedení zatím nechce komentovat. Podrobnosti plánuje představit na pondělní tiskové konferenci. Už dříve ale instituce zveřejnila, že se chystá ve světové premiéře koncem září v New Yorku uvést nově objevenou Havlovu hru Varování. Nový projekt chce Dagmar Havlová představit 21. září. Podílet by se na něm podle našich informací měli bývalí zaměstnanci knihovny. Tereza Cedidlová, Radiožurnál.
1: Sport. Tenistka Kateřina Siňaková slaví společně s Taylor Townsendovou titul na US Open. Česko-americký pár porazil ve finále domácí dvojici Montgomeryová-Krieglová 2-1 na sety. Pro Siňakovou jde o 12. grandslamový titul v ženské čtyřhře. Ve finále prohrála jen třikrát. V New Yorku mluvila o tom, proč se jí v titulových zápasech daří.
16: Doufám, že to je tím, že prostě se dokážu prokousat tou nervozitou, dokážu se vlastně dostat k tomu svému lepšímu výkonu a věřím podle mě, že když si procházíme i tím turnajem, tak prostě ke konci se nám daří hrát lépe. Není to nic jednoduchého, ale prostě mám pocit, že už když jdu do toho finále, tak prostě je to jako další zápas, což samozřejmě pomáhá.
1: Čeští volejbalisté vstoupili do mistrovství Evropy v italské Modeně výhrou 3-1 nad Řeckem. V sobotu národní tým nastoupí od 16 hodin proti Švédsku. Čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel nepostoupila do finále nového ultimátního šampionátu pro elitní atlety v Budapešti. Halová mistryně světa doběhla ve druhém semifinále 7. Od postupové čtvrté pozice ji dělily 0,2 sekundy. Kladivář Volodymyr Myslivčuk obsadil pátou příčku, vyhrál Němec Huml.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
17: Nehoda na D8 za Novou Vsí a překážka na D35 u Olomouce. Na dálnici D8 z Ústí nad Labem do Prahy pozor na nehodu za odbočkou na Mělník a Slaný. Na 13. kilometru havarovalo vozidlo, na místo jede policie. U Olomouce pozor na překážku na dálnici D35 ve směru na Ostravu. Ve sjezdu na Přerov na exitu 276 leží na vozovce sražená srna. V Praze hlásíte omezení ve Strakonické ulici ve směru z centra.
18: Před mostem Inteligence ve směru na Velkou Chuchli. V levém pruhu sekají trávu v prostředním pásu.
17: Kolona se tam netvoří, ale projíždějte opatrně. Na silnici 38 dejte pozor mezi Kolínem a Kutnou Horou. Mezi Šťáralkou a Libenicemi se na vozovce pohybují lidé. A nehodu vyšetřují na silnici 17 z Čáslavy do Chrudimi. Za Vrdy osobní auto srazilo srnu, počítejte s překážkou na vozovce poblíž odbočky na Starkoč. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Přes den čekáme polojasno až oblačno, hlavně v Čechách ojediněle přehánky. Nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů Celsia, na severovýchodě a východě kolem 17, na horách se budou teploty držet většinou kolem 13. Tolik hlavní zprávy.
0: Český rozhlas Dvojka.
19: Rádio, které vás baví.
20: Dámy a pánové, přejeme vám dobrý večer. Tady je Dvojka, tady je Noční proud. Máme 10,5 minuty po půlnoci. Je sobota, je 12. září. Marie slaví svátek. Tak jsem si říkal, že to bude buď Lucie a Marie. Nebo Tomáš Plus s Marií, přeci jenom Marušky, máme vás rádi. Přejeme jen to nejlepší. Užijte si svůj sváteční den.
19: Legenda Nočního proudu.
20: Tady je Tomáš Klus, zdraví vás Robin Šalamon, přeju i nadále hezký poslech.
21: Jeden

Od Marie pojďme k Marice. Zpěvačka Marika Gombitová dnes slaví kulaté 70. narozeniny. Je to dáma, která má lidské srdce pro každého. Z nočního proudu jí přejeme hodně štěstí, zdraví, lásky a hodně sil. Marika se v těchto dnech připravuje na své podzimní turné Marika 70. V rámci něj 10. října navštíví pražskou O2 arénu. Pokud na tento koncert chcete jít, samozřejmě, že ještě s někým, a zároveň chcete ušetřit, tak do této neděle, tedy do 13. září, máte jedinečnou možnost rozbalit si svůj dárek. Pouze o tomto narozeninovém víkendu Mariky Gombitové můžete koupit 2 vstupenky do O2 arény za cenu 1. A Marika už prozradila, že na tom svém podzimním turné zaspívá písničku Prstínky strávy, což je písnička, která je pro ní velmi výjimečná. Je to písnička, kterou složila ještě doma a hrávala ji tatínkovi na harmoniku a ani ve snu ji nenapadlo, jak dlouhou cestou ta písnička projde. Tak tady je Marika Gombitová a Prstínky strávy.

Marika Gombitová, dnešní narozeninová oslavenkyně, ještě jednou přejeme jen to nejlepší k 70. narozeninám. Na konci srpna Alex Warren vydal nové album Wild Child. Název desky vychází z jeho přezdívky, kterou mu v dětství dal tatínek. Celkově je album poctou oběma zesnulým rodičům. Ostatně skladba Wild Child obsahuje i autentickou nahrávku Alexova otce. Na desce najdete i single Fever Dream, který už překonal 500 milionů streamů.

Posloucháte Dvojku, posloucháte Noční proud. V tuto chvíli se vypravíme o 33 let zpátky v čase. Podíváme se do září roku 1993, protože v září 1993 zpěvačka Mariah Carey odstartovala svoji 8-týdenní jízdu na prvním místě v americkém singlovém žebříčku s touto skladbou Dream Lover.

To byla zpěvačka Mariah Carey. V nočním proudu teď zavzpomínáme na chlapíka, který mezi námi mohl být ještě spoustu let, ale rozhodl se jinak. Avicii by v úterý 8. září oslavil 37. narozeniny. Tento vynikající švédský DJ teď obsadí noční proud tady na dvojce. A líbí se mi i jeho slova, která kdysi pronesl: jednoho dne opustíš tento svět, tak žij život, který si budeš pamatovat.

90. léta v nočním proudu taky rádi hrajeme. Teď to byla skupina Lunatic s písničkou Ať je hudba tvůj lék. Skupina Lunatic 2. října v pražském O2 Univerzu oslaví 30 let na scéně. Skupina dlouhodobě vystupuje už jako trio, ale 2. října se to změní. Měli by tam být všichni v původní sestavě, to znamená Vašek Jelínek, Aleš Lehký, David Škach a taky Martin Kocián. Všichni čtyři během večera zaspívají jednu ze známých písní skupiny Lunatic. Která to bude, to si zatím nechávají jako překvapení. Každopádně mezi hosty se 2. října v O2 Univerzu objeví třeba Tereza Pergnerová nebo skupina Holky.

To byla skupina Holky písnička Už mi nevolej. Určitě si vybavíte i písničky jako Vzpomínky zůstanou, Mám ráda, Si senzační. Skupina Holky se totiž vrací ke svým známým hitům, a to v novém live sessionu. Vyjde album 10krát, to přinese 10 skladeb v živém podání. A kdy vyjde? No už brzy, 25. září. Dneska je 12. září, takže už za necelých 14 dní.

Za 3 minuty bude 3:15, je sobota, máme 12. září, pokud milujete železnici, pokud milujete vláčky, tak vás zveme do Chebu, protože právě tam se uskuteční Národní den železnice. V neděli v 10.30, ve 13 a taky v 15 hodin začnou komentované přehlídky na točně, ve 20 hodin pak noční vlaková show. K vidění bude celá řada lokomotiv, děti se samozřejmě zabaví.

To byla skupina Jojo Band, písnička A to mě láká. Minulou neděli bohužel zemřel zpěvák, textař a spoluzakladatel kapely Jojo Band. Richard Tesařík, bylo mu 80 let, skupinu Jojo Band založil ještě se svým bratrem Vladimírem v polovině 70. let. Kromě hraní v kapele vydal Richard Tesařík i několik sólových alb, účinkoval i v muzikálech. Na české scéně patřil mezi průkopníky hudebního stylu reggae nebo ska. Svého bratra přežil o více než 20 let, Vladimír zemřel v roce 2003, tehdy to bylo po nehodě na kole. Zpěvák Laďa Kerndl na Richarda Tesaříka bude vzpomínat jako na dobrého člověka, zpěváka, skladatele významných hitů, které dělají radost posluchačům. Richardovo hudební cítění pro blues a jazz Laďu Kerndla velmi oslnilo, což málo kdo věděl.

0: To byly Pussycat Dolls, Don't Cha, pokud milujete tuto skupinu, asi vím, co budete dělat 23. září. 23. září budete v pražské U2 aréně, kde budou tyto dámy koncertovat. Počkáme ještě několik sekund. 3, 2, 1. Právě teď odbyla na sekundu přesně 1 hodina. Je sobota, je 12. září, z nočního proudu tady na Dvojce vás zdraví Robin Šalamon. Zdravíme do celé České republiky, do celého světa, zkrátka tam všude, kde teď noční proud posloucháte. Speciální pozdrav míří do Znojma nebo do Mikulova. O tomto víkendu tam probíhají vinobraní. Pokud se nepletu, tak první den pálavského vinobraní v Mikulově před chvílí v amfiteátru uzavřela skupina Horkýže Slíže. Pokračovat se bude samozřejmě i v sobotu. V sobotu odpoledne se v Mikulově můžete těšit třeba na poetiku.
1: Legenda nočního proudu.

nezískáš ve škole. Lidi hrají cizí role, pak i život musí bolet. Díky za každou tu chvíli, díky, že ty chvíle cítím. Díky za slunce, co svítí, díky druhým za ty díky. Vždy se vrátí to, co šítíš, nejde jenom

Že neví dospěv, to nejenom o tomto víkendu platí jak v Mikulově, tak ve Znojmě. Probíhají tam vinobraní. Skupina Monkey Business si dnes v sobotu 12. září užije jak to znojemské historické vinobraní, tak i to pálavské v Mikulově. Protože dnes odpoledne budou Monkey Business hrát ve Znojmě, pak přejedou do Mikulova, kde vlastně zakončí sobotní pálavský den v rámci vinobraní, budou tam hrát jako poslední. Jinak, co se týká Mikulova, tak včera tam měl koncertovat Richard Miller, bohužel onemocněl, tak mu přejeme brzké uzdravení. Místo něj tam zaskočila skupina No Name, tak pokud chcete vidět No Name zdarma, tak máte jedinečnou možnost v sobotu 19. září, ale musíte si zajet do Havlíčka Brodu, kde budou slavit 770 let oslavy města. Chápete, v Mikulově jste za koncert zaplatili, v Havlíčkově Brodě teď platit nebudete. No ale zpátky k těm vinobraním. Co se týká toho znojemského, tak kromě Monkey Business tam dnes odpoledne vystoupí Kateřina Marie Tichá, taky skupina Vesna. Tu si do druhé hodiny stihneme pustit. Budou tam i Rybičky 48. A co se týká pálavského vinobraní v Mikulově, tak tam dnes budou hrát taky, jak už jsem říkal, Monkey Business, Poetika, taky Jana Kiršner, Ben Kristoval, Hodiny, anebo Helena Vondráčková.

0: můžeš víc krát.
1: To byla Helena Vondráčková s písničkou Hádej v nočním proudu na dvojce. Za 3 minuty bude 1:45, je sobota, je 12. září roku 2026 a pro Celine Dion a její fanoušky nastal den D, protože právě dnes v Paříži odstartuje sérii svých koncertů. Budou se odehrávat pouze v Paříži, bude jich několik. Všechny už jsou vyprodané, tak co se týká samotné Celine Dion, už je v Paříži, už je v hotelu, fanoušci se jí nemohou dočkat, takže se scházejí před jejím hotelem a Celine Dion už několikrát mezi fanoušky vyšla, společně si s nimi zatančila i zaspívala, tak přejeme, ať se jí daří a hlavně to zdravíčko.

Ladíte dvojku, ladíte noční proud, teď se sklidníme, budeme si pobrnkávat na kytárku, uděláme si takovou noční pohodičku se skupinou Pink Floyd, protože právě dnes uplynulo 51 let ode dne, kdy tato partička vydala desku Wish You Were Here a my si pustíme titulní song z tohoto alba. Jmenuje se úplně stejně. Wish You Were Here. Na dvojce.

0: V ročním proudu na dvojce jsme potěšili milovníky skupiny Pink Floyd. 24. listopadu Český rozhlas dvojka potěší milovníky Hany Zagorové. Uspořádáme koncertní poctu k jejím nedožitým 80. narozeninám. V pražské Lucerně 24. listopadu na Hanu Zagorovou zaspomínají Monika Absalonová, Marta Jandová, Eva Burešová, Kateřina Marie Tichá, bude tam i Tereza Mašková, taky Veronika Kubařová, omlouvám se, Jitka Boho, bude tam Jindra Polák ze skupiny Jelen nebo třeba Milan Peroutka. Takže 24. listopadu koncertní pocta k nedožitým 80. Hanky Zagorové. Vstupenky jsou stále v prodeji, jinak její manžel Štefan Margita vystoupí už tuto neděli v Bolaticích na Opavsku, a to od 17 hodin v kostele svatého Stanislava. Tak věřím, že nikdo z vás teď nebude proti, když nám zaspívají oba dva. Hana Zagorová a Štefan Margita. Ta písnička se jmenuje Adie.
1: Legenda nočního proudu.
2: Adie. Uzavřem spolu příměří a bitvy vzorců kýčových.

Minutu po půl druhé z nočního proudu zdravíme i do Tábora. Historické centrum Tábora se totiž přeneslo do první poloviny 15. století. Probíhá tam festival Táborská setkání. Ostatně už včera se tam představil i Jan Žižka s družinou bojovníků. Dnes se otevře středověké tržiště. K vidění bude dobové ležení, historická řemesla a šermířské umění. Co je podstatné, tak Táborská setkání vyvrcholí v neděli odpoledne koncertem této kapely Buty.

Víkend plný vína, burčáku, dobré nálady a skvělé muziky můžete o tomto víkendu zažít jak v Mikulově, tak ve Znojmě. V Mikulově probíhá Pálavské vinobraní, ve Znojmě Znojemské historické vinobraní. Už jsem říkal, že tam dnes v podvečer bude vystupovat Vesna. Mimochodem, tady u nás na Dvojce ve čtvrtek 17. září v Radiokafé na Vinohradské 12, tedy i v pořadu Blízká setkání, přivítá Tereza Kostková, zpěvačku a skladatelku Patrici Fuchsovou, tedy frontmanku Vesny. Co ji inspirovalo k refrénu písně Moravo, Moravo? A může někdy trumfnout hit Evy Farné Boky jako skříň? A je k vedení ženské kapely potřeba diplomacie? Na to se Tereza Kostková ve čtvrtek v 11 hodin v pořadu Blízká setkání tady na Dvojce bude ptát Patricie Kaňok-Fuchsové, tedy zpěvačky, frontmanky kapely Vesna.

0: Jsem rád, že i dnes si posloucháte Dvojku a Noční proud. V tomto týdnu uplynulo 35 let od vydání tohoto hitu. Tohoto zásadního hitu. Asi nemusím nic víc dodávat. Tady je Nirvana a pěkně od začátku.
1: Český rozhlas Dvojka. Rádio, které vás baví.

To byla Nirvana 8 minut před druhou hodinou tady na dvojce. Končí pátečně sobotní noční proud. Loučí se Robin Šalamon, přeju vám krásný víkend. Ve 2 hodiny tady bude repríza Toboganu z minulého týdne. Budeme opět slavit 80. narozeniny Arnošta Goldflama. Dnes ve 23.30 se ozve znělka nočního proudu. A do té se ozve Miloš Skalka. Miloš Skalka byl na dovolené, vrací se odpočatý. Tak se na vás dnes ve 23.30 tady na dvojce v nočním proudu těší.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám, přátelé, společnost dělá Dvojka, jsou 2 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu Toboganu.

0: Krásné dobré dopoledne vám všem, kdo právě posloucháte Český rozhlas Dvojka nebo Český rozhlas Pohoda. Je tady první sobota v měsíci a proto vysíláme Tobogán z Ypsilonky. Dámy a pánové, je po prázdninách, je po dovolených, začíná v tuhletu chvíli už 37. sezona Toboganu. A říkám to proto, že pokud by platilo, že jaký je první host, taková bude celá sezona, máme se na co těšit. Protože tím prvním hostem 37. sezony je nadcházející jubilant, pan Arnošt Goldflam. Dámy a pánové, milí posluchači, milí diváci, Arnošt Goldflam. Nejen v Ypsilonce, ale i na vlnách Českého rozhlasu. Arnošte.
1: Dobrý den. Taky.
0: Jen ať tleskají, zasloužíte si to. Ten dnešek vlastně, já už jsem to předestřel, vy to víte, jsou nadcházející 80. narozeniny Arnošta Goldflama. Když jsem dneska poprvé Arnošta viděl, když přišel, tak měl jedinou prosbu, ať téměř, no ne téměř nemluvím, ať téměř vůbec nemluvím o jeho narozeninách. Arnošte, to by byla velmi zvláštní oslava. Jak to uděláme?
1: No, že nebudete o mně mluvit, o těch mých narozeninách.
0: Ale o vás můžem.
1: No, ale decentně a málo.
0: Dobře. A jaké to je, když se tak muži blíží osmdesátka? O narozeninách nepadlo ani slovo, Arnošku.
1: Jasně, jasně. No, podívejte se, když se blíží, tak to je zatím ve výhledu, jo? Horší bude, až udeří, ale... Já vlastně jsem si říkal, že bych to nechtěl slavit, že bych to nejradši utajil, no ale to se mně asi nepodařilo, jak je vidět. Já totiž jsem kdysi si myslel, že já tak dlouho nevydržím. No. A zatím jsem teda vydržel. Můj tata, ten se dožil 98 let a každých 7 let střídal manželky. A moje maminka bohužel zemřela brzo, v 48, a tak já jsem si myslel, že se nedožiju víc než 48, protože jsou po ní hodně. No ale jak je vidět, tak jdu za tím tatou naším. Ale jak dlouho dojdu, to nevím teda. A jak daleko, no. A co jste se ptal?
0: Jestli slouží paměť, jestli je to pořád dobrý.
1: Ne, je to čím dál horší. A proto já jsem si řekl, že už nebudu v divadle hrát, protože už nejsou schopen se naučit texty. Takže já už můžu jenom improvizovat. Jo? A to jsem se naučil na